0: chvilku, kdy se můžou vlastně zkoumat sami sebe, to, jak to vnímají. Někteří zákazníci zase jsou zvědaví a zajímá je třeba ten život nevědomých, to, jak to máme, jak fungujeme.
1: Sport. Vítězka letošního tenisového Wimbledonu bude z Česka. V ryze prvním českém grandslamovém finále v historii se utkají Karolína Muchová a Linda Nosková. Muchová do něj v Londýně postoupila po výhře nad Američankou Goffovou ve třech sadách. Nosková po vítězství nad Ukrajinkou Kostukovou ve dvou setech. Hrát se bude v sobotu v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Fotbalisté Francie porazili Maroko 2-0 a postoupili do semifinále světového šampionátu. A tam se utkají s lepším z dvojice Španělsko-Belgie. A české volejbalistky prohrály v Lize národů s Nizozemskem 0-3 na sety, už tak nemůžou projít do play-off. Kapitánka Michaela Mlejnková vyzdvihla alespoň zapojení střídajících hráček do zápasu.
2: Musíme si pomáhat víc servisem, což nám občas dařilo, občas ne. My se hodně nadřeli i na ten jeden bod, to nás možná trošku strážilo dolů, ale jinak si myslím, že to byl docela dobrý zápas, hodně holek přišlo nových, tak to si myslím, že bylo důležité, aby se trošku ohráli, aby jsme třeba mohli použít v jiných zápasech, kde to bude potřeba.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D11 za Libicemi nad Cidlinou a překážka na D8 za Doksany. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se pracuje za odbočkou na Jičín. Mezi 42. a 40. kilometrem je uzavřený pravý pruh, silničáři v něm opravují vozovku a je to bez zdržení. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem opatrně za nájezdem od Doksan. Na 36. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. V Praze pokračuje noční čištění v tunelu Blanka. Až do 5 ráno má být obousměrně uzavřený úsek mezi Břevnovem a Letnou. A v Praze také pozor na nehodu v ulici do Horoměřic. Za křižovatkou se silnicí 7 u lokality na padesátníku havarovala dvě osobní auta. A bylo to neprůjezdné, teď už se projíždí jedním pruhem Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno a nejvyšší páteční teploty 25 až 29 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční Radiožurnál a Jiří Štefl.
5: Ve 2:05 v pátek 10. července teď už byste měli být poblíž vašich mobilů nebo pevných linek, prostě u čehokoliv, z čeho se dá volat, protože právě teď startuje noční telefonická soutěž. Hrajete o novou audioknihu, kterou vydal Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu Jan Karafiát, legendární pohádka Příběhy broučci. Tady jsou telefonní čísla, vytáčejte 221 552 155 anebo 221 552 255. Těším se na vás.
3: Noční Radiožurnál
6: a Jiří Štefl.

0: Sindl X. 2:09 v Radiožurnálu otevíráme telefonickou soutěž. Zavolejte si právě teď o Jana Karafiáta, pohádku Broučci vydal Radioservis v tom novém vydání i s Dismarovým dětským rozhlasovým souborem a dalším herci. Telefonní čísla ještě jednou 221 552 155 anebo 221 552 255.
1: Radiožurnál pro vás má legendární Broučky.
2: Hodné Broučky má Pán Bůh na starosti a nic se jim nestane. Ale jen jestli ty budeš hodný a budeš-li pořádně pěkně svítit.
1: Příběh nezbedného Broučka, který se učí orientovat ve světě a poslouchat hlas svého srdce.
3: Všecko tě to vždycky samo najde.
1: V kouzelném podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru. Audioknihu Broučci na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži Nočního radiožurnálu.
0: A jako první se dneska v noci dovolal Emil, tak vás zdravím, dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Říkal jste, že nás posloucháte v Olomouci?
4: Já jsem mezi Prostějovem a Olomouci v autě.
0: A jak se máte na cestách dneska v noci?
4: Jo, fajn.
0: Tak dobře, dojďte do cíle. Emile, pojďte vyhrát v telefonické soutěži Broučky, legendární pohádku. Znáte, sledoval jste, nebo máte knížku?
4: Kdysi jsem to čet a viděl jsem ji v televizi, ten loutkový vlastně film.
0: Seriál. Já se dneska budu právě ptát na ten seriál. Broučci Jana Karafiáta se stali předlohou i pro televizní večerníček. První série měla premiéru v roce 1995 a ta druhá o 5 let později. Jedním z vypravěčů pohádky je i známý český herec. No a já se ptám, jak se ten herec jmenuje. Je to herec, který si zahrál ve filmech jako Pelíšky, Černí baroni nebo Dědictví a nebo Kurva Hoši Guten Tag. Mám tři možnosti. Za A. Miroslav Donutil, za B. Vojta Kotek, za C. Oldřich Nový.
4: Miroslav Donutil A.
0: Ano, přesně tak. Já jsem doufal, že mi neřeknete Oldřicha Nového. Tak je to vaše Broučci nová audiokniha. Budete poslouchat vy, nebo pro někoho jste vyhrál?
4: Víte co, já si to rád poslechnu sám, protože jako samozřejmě to pak předám dál asi, jako, ale poslechnu to sám, protože to je pro mě kus něčeho, co jsem si prožil vlastně s mými dětmi, když jsem se s nima na to díval, jo, takže...
0: Díky i za tuhle vzpomínku.
4: No.
0: Budu rád, když se na chvíli vrátíte do minulosti díky téhle audioknize. Tak Emile, vydržte mi prosím na telefonu, přeju šťastnou cestu, hezký pátek, pěkný víkend, naslyšenou.
4: Jo, děkuju vám taky.
0: Telefonická soutěž tady u nás v Radiožurnálu zase zítra.

0: Tady je vysílání nočního radiožurnálu. Aktuální téma posledních hodin. V 9. patře výškové budovy číslo 34 ve Zlíně začalo včera ráno hořet. Plameny se postupně rozšířily i do dalších pater a na střechu. Postupně se velká část stavby zřítila. Na místě stále zasahují stovky hasičů s výškovou technikou. Co víme o hořící budově? Na to se historika architektury Zdeňka Lukeše ptal moderátor podvečerní publicistiky Vladimír Kroc.
1: Desetipodlažní kolos má v obraze továrny i samotného města svou velikostí a architektonickou kvalitou své nezastupitelné místo. To cituji z webových stránek města. Jak moc bude v celkovém panoramatu chybět?
2: No, chybět bude, pokud tedy bude muset být ta budova demolována, což je docela možné, protože to je skeletová konstrukce, která samozřejmě může být narušena, to musí rozhodnout statici. Jenom k té historii, ten dům navrhl architekt Vladimír Kubečka, což byl žák Pavla Janáka z umělecko-průmyslové školy, který před válkou přišel pracovat do Zlína, do té Baťovy projekční kanceláře a potom po válce tam navrhl několik budov, včetně tady tohoto skladu obuvy, což byla stavba i po technologické stránce zajímavá, dokonce se počítalo s tím, že na střeše bude heliport a stavilo se to v letech 1947, to byl teda projekt a v polovině 50. let ta budova byla dokončena v tom baťovském stylu. Toho bych si vážil nejvíc, že se podařilo i teda v té komunistické éře udržet tu baťovskou architekturu, to znamená ten známý modul 6x6 metrů, železobetonový skelet s válcovými sloupy a s těmi cihelnými vyzdívkami, takže je to vlastně přesně v tom stylu, jako jsou ty ostatní budovy v celém tomhletom továrním areálu ve Zlíně.
1: No a právě ten typický baťovský modul, to byla přímá inspirace americkou průmyslovou výstavbou?
2: Přesně tak, protože Baťa jako mladík, Tomáš Baťa tedy byl ve Spojených státech a odtamtud přivezl dvě důležité věci, respektive tři. Ta první byla pásová výroba, kterou viděl u Forda. Ta druhá byl právě tenhle ten jednoduchý konstrukční systém, který umožňoval díky těm válcovým sloupům velmi rychle posouvat bednění, takže ty stavby se stavily mnohem rychleji, než bylo tehdy obvyklé. No a ta třetí, to byl ten systém, který vlastně nejlíp charakterizuje ten známý Baťův slogan společně pracovat, individuálně bydlet. To znamená, tak jako v Americe, ty dělníci sice pracovali v těch velkých továrnách, ale bydleli v těch malých rodinných domcích se zahrádkami.
1: Jak jste říkal, byla využita metoda železobetonového monolitického skeletu s cihelným vyzděním. Jakou životnost mohou takové stavby mít? Je běžné, že stále slouží svému původnímu účelu?
2: Podívejte, mnohé slouží svému původnímu účelu a nejenom u nás, ale i třeba v řadě zemí světa, protože se podle toho systému stavělo samozřejmě, Baťa stavěl na všech kontinentech z filiálky. Nicméně hodně záleželo na kvalitě těch cihel. Je známo, že některé objekty ve Zlíně byly postaveny z nekvalitních cihel a ty degenerují, takže ty objekty už vlastně dneska nestojí. Takže já se domnívám, že tady v tomhle případě to nehrozí, protože to byl objekt, který byl postavený až později a už se všemi těmi zkušenostmi, které ten architekt měl samozřejmě. Nicméně samozřejmě taková věc jako třeba požár může způsobit vážné škody.
1: No a vy jste už připomenul, že to byl centrální sklad obuvy, čili i přesto má historickou hodnotu a mělo by smysl pokusit se objekt zrekonstruovat.
2: No já si myslím, že my už dneska víme, že celá řada těch industriálních objektů má ohromnou hodnotu a že když se pro ně najde nové vhodné využití, tak je to samozřejmě úžasné, pokud to teda je zachrání. I když tohle v případě vlastně to využití bylo pořád stejné, což je dobře, pochopitelně. No, takže jistě by to mělo smysl budovu zachovat. Pokud to nebude možné a ze statických důvodů, tedy a bude muset být stržena, tak pak je tady samozřejmě ve hře otázka, jestli tam postavit nějakou repliku, anebo třeba úplně novou současnou architekturu, která ale určitě bude muset respektovat to měřítko.
0: O hořící výškové budově z bývalého baťovského továrního areálu ve Zlíně mluvil v našem vysílání historik architektury Zdeněk Lukeš. Připomeňme, že požár pořád ještě hasiči nemají pod kontrolou. Hasící vrtulníky přestali schazovat vodu na plameny večer a teď v noci požářiště monitorují drony.
3: I know I can't take one more step towards you.

0: Chantal Kreváciuk a píseň, která zazněla taky ve filmu Armageddon, tady u nás ve vysílání nočního radiožurnálu. Zprávy počasí, sport, zelená vlna ve třech minutách. Na hodinách je půl třetí. U mikrofonu Martin Matějka.
1: Hasiči bojují s požárem výškové budovy ve Zlíně. Velká část budovy se už během dne zřítila, zbytek má narušenou statiku. S hašením pomáhali až do setnění vrtulníky, v noci dohlížejí na požářiště drony. Budovu se podle zlínského hejtmana Radima Holiše z hnutí ANO zachránit nepodaří. Zásah bude podle hasičů pokračovat minimálně 3 dny. Požár nikoho nezranil, zničil ale sklady společností Vasky nebo Alpinepro s botami a oblečením za stovky milionů korun. Írán vypálil 10 balistických raket na vojenskou základnu Azraq v Jordánsku. Podle mluvčího tamní vlády armáda 8 z nich sestřelila. Při útocích nebyl nikdo zraněn, hlášeny nejsou ani žádné škody. Iránské revoluční gardy varovaly před dalšími údery na americké základny v oblasti, pokud budou Spojené státy dál útočit na Irán. Na Tchaj-wan míří přes Tichý oceán tajfun Bavi. Meteorologové varují, že může jít o největší bouři za posledních 40 let. Tchaj-wanské aerolinky oznámily, že v sobotu zruší všechny lety z hlavního mezinárodního letiště Tchaj-wan. A podle ústředního meteorologického úřadu zasáhne tajfun ostrovní stát hlavně zítra v sobotu. Doprovázet ho bude silný vítr, déšť a rozbouřené moře. A na řeckém ostrově Zakynthos je dočasně přerušený provoz letiště, nouzově tam musel přistát řecký bojový letoun F-16. Na sociálních sítích se následně objevilo video s hořícím strojem. Podle mluvčího armády byla důvodem nehody technická závada, konkrétní příčiny teprve vyšetřují. Pilot stíhačky je podle něj v pořádku. Sport. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková budou hrát v finále wimbledonské dvouhry. Poprvé se potkají v přímém souboji o trofej z Grand Slamu dvě Češky. Muchová vyřadila Američanku Goffovou, Nosková Ukrajinku Kostukovou. Finále začne v sobotu v 17 hodin českého času. Stanice Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho nabídnou v přímém přenosu. A prvními semifinalisty fotbalového mistrovství světa jsou Francouzi. Maroko porazili 2-0. Jejich soupeřem bude vítěz dnešního zápasu Španělsko-Belgie.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na pražském okruhu u Běchovic a překážky na D8. Na východní části pražského okruhu směrem z Černého mostu ke Štěrboholské spojce pracují silničáři na mostě u Běchovic. Na 68. kilometru mají uzavřený i pravý pruh. S opatrností je to průjezdné levým pruhem, zpomaluje se, je to ale bez kolony. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem nepřehlédněte odstavená vozidla. Za Roudnicí na 32. kilometru stojí kamion. Dále pak u Doksan na 36. kilometru pojedete kolem dalšího auta s poruchou. Na D46 z Vyškova do Olomouce podobná překážka za odbočkou do Olšan u Prostějova. Na 34. kilometru porouchané vozidlo mírně zasahuje do jízdního pruhu. A v Praze je uzavřený tunel Blanka obousměrně mezi Břevnovem a Letnou, je to kvůli údržbě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno a nejvyšší páteční teploty 25 až 29 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: Jak už z našeho vysílání víte, ve věku 75 let zemřela ve středu britská zpěvačka Bonnie Tyler. Už za chvíli připomeneme její největší hity i mimořádnou hudební kariéru.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Její písně zněly v rádích po celém světě a její hlas nešlo s nikým zaměnit. Zpívat začínala v nočních klubech ve Walesu, nakonec se stala jednou z ikon světového popu. Ve věku 75 let zemřela britská zpěvačka Bonnie Tyler. Yeah.

Chraplavý hlas Bonnie Tyler patřil k těm, které stačilo slyšet jen několik vteřin a posluchači okamžitě věděli, kdo zpívá. Velšská zpěvačka prorazila na konci 70. let hitem It's a Heartache. Celosvětovou slávu jí pak přinesla balada Total Eclipse of the Heart, která v roce 1983 ovládla hitparády po celém světě.

Následovaly skladby jako Holding Out for a Hero, If You Were a Woman nebo Lost in France. I díky nim se Bonnie Tyler na desítky let zařadila mezi nejvýraznější tváře světového popu. Právě její charakteristický chraplavý hlas přitom vznikl víceméně náhodou. Na konci 70. let podstoupila operaci hlasivek. Lékaři jí doporučili několik týdnů vůbec nemluvit. Zpěvačka ale klidový režim nedodržela a hlas se jí tak trvale změnil. A tak se právě z původně zdravotní komplikace stalo její největší poznávací znamení.

Bonnie Tyler zůstávala aktivní až do posledních měsíců svého života. Do Česka se naposledy vrátila loni v říjnu, kdy vystoupila v pražském kongresovém centru. O úmrtí Bonnie Tyler informovala její rodina. Zpěvačka zemřela v nemocnici v Portugalsku, kde byla hospitalizovaná kvůli nemoci. Ještě letos se přitom měla znovu představit českým fanouškům, a to na koncertě v Třebíjovicích. Pořadatelé ale akci kvůli jejímu zhoršujícímu se zdravotnímu stavu už dříve zrušili. Tereza Cididlová, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál, v čase do 3 hodiny se s námi můžete opět osvěžit vaše řidičské dovednosti. Víte, jak správně vytvořit záchranářskou uličku a kdo má právo ji využít? Právě tomu se věnuje další díl naší prázdninové autoškoly. Reportér Václav Drážek se na pravidla zeptal zástupce ředitele dopravní policie Jana Straky.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Dnešní téma může potkat každého, kdo stojí v koloně a potřebuje sjet ze silnice nebo dálnice. Smím projet záchranářskou uličkou, když potřebuji odbočit? Jak to je, upřesňuje plukovník Jan Straka. Mohu nebo nemohu sjet?
3: V žádném případě nemůžete. Záchranářská ulička je určená pouze pro vozidla s právem přednostní jízdy, pro vozidla správce komunikace, anebo vozidla, které odstraňují následky nějaké dopravní nehody. To znamená, pro nikoho ostatního ta záchranářská ulička určená není a nikdo ostatní do ní vjet nesmí.
2: Opakování je matka moudrosti. Připomeňte prosím, jak správně vytvořit záchranářskou uličku.
3: V případě, že tam jsou dva jízdní pruhy, uhnout v tom svém pruhu vždycky na stranu, to znamená levý pruh vlevo, pravý pruh vpravo. Pakliže tam je těch jízdních pruhů víc, tak to musím udělat tak, že pokud stojím v levém jízdním pruhu, uhýbám vlevo a v těch ostatních, to znamená prostředním, pravým, v případě, že jich je tam víc, tak těch dalších, uhýbám vždycky co nejvíc doprava, co to jde.
4: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Pokud máte dotaz i vy, pošlete nám ho na e-mail zelenavlna@rozhlas.cz
4: nebo zavolejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.

0: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
1: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
0: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
1: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
0: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
1: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
0: Radiožurnál ve Varech.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Tři hodiny. Teď zprávy a Martin Matějka.
3: Ničové zemětřesení ve Venezuele nepřežilo skoro 3900 lidí. Spojené státy opět udeřily na Irán, ten odpověděl útoky na vojenské základny v regionu. Tenistky Muchová s Noskovou si proti sobě zahrají o titul ve wimbledonské dvouhře. A dnešek bude slunečný, místy až oblačný, teploty až 29 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Počet obětí dvojce zemětřesení ve Venezuele stoupl skoro na 3900, oznámila to tamní vláda. Venezuelské úřady neuvádějí počet pohřešovaných, OSN ale odhaduje, že jich může být až 50 tisíc. Ničivé otřesy zasáhly Venezuelu na konci června. V zemi pomáhali taky záchranáři z několika zemí, včetně českého USAR týmu. Spojené státy ve čtvrtek dál útočily na Irán, zdůvodňují to iránskými výpady proti lodím v Hormuzském průlivu. Teherán v odvetě udeřil na některé arabské země.
4: Varovné sirény se odpoledne rozezněly taky v jordánské metropoli Amánu. Místní armáda uvedla, že sestřelila 8 střel odpálených z Iránu a že se útok obešel bez škod i obětí. Iránské revoluční gardy následně prohlásily, že vypálili 10 balistických střel na jordánskou vojenskou základnu Azraq. Teherán tvrdí, že útočil taky na americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Iránské revoluční gardy vyhrožují, že útoky na tyto cíle budou opakovat, pokud budou Spojené státy pokračovat v úderech proti Iránu. Ránu. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
3: Technologické firmy můžou pokračovat v dobrovolném skenování obsahu na internetu a výjimku pro tzv. Chat control prodloužil Evropský parlament. Provozovatelé sociálních sítí budou dál kontrolovat komunikaci uživatelů a závadný obsah týkající se šíření dětské pornografie předávat policii.
5: Kontrola obsahu na sítích se nově nebude týkat takzvané end-to-end šifrované komunikace. Podle Markéty Gregorové z Pirátů ale většina konverzací šifrovaná není.
6: Jsou to samozřejmě ty komunikace, jako je WhatsApp nebo Meta, které šifrované nejsou, které skenují. Takže já to považuji dneska za velkou prohru pro soukromí.
5: Naopak europoslanec Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL výjimku vítá. Návrh podle něj zvýší transparentnost.
7: Ta pozice vlastně odpovídá té odborné debatě, kterou jsme tady vedli několik let. A která vlastně říká, ano, musíme chránit soukromí, na druhé straně musíme bojovat proti sexuálním predátorům, který zneužívají malé děti.
5: O postoji Evropského parlamentu budou ještě jednat členské státy. Ze Štrasburku Jiří Chábera, Radiožurnál.
3: Prezident Petr Pavel je podle lékařů v dobrém zdravotním stavu a může bez omezení vykonávat svou funkci. Vyplývá to z lékařského posudku, který Pavel zveřejnil na síti X. Na preventivní prohlídce byl prezident

0: Dobré páteční ráno, posloucháte Radiožurnál. Na zhruba 3 minuty se opět vydáváme do Karlových Varů. Když si Peťo neví rady, vyleze na strom, tak trochu trpí samomluvou a hlavně potřebuje obejmout. To je ve zkratce hlavní hrdina slovensko-českého filmu Milovník, ne bojovník, který na festivalu v Karlových Varech diváky hodně baví. Někteří ho považují za to nejlepší, co letos na přehlídce viděli. Dokonce se s nimi shodují i někteří filmoví kritici. Silnou stránkou snímků o náctiletých jsou přirozené dialogy, u kterých se celé kino směje.
1: Bylo to strašně super. Tak mě to hrozně bavilo, bylo to strašně vtipný, takový svěží.
2: Mě dělalo jako vlastně radost, jestli to ty náctiletý doopravdy takhle mají, tak jako, že z nich mám radost, jestli to takhle jako funguje, jestli fakt ty vztahy jsou tak, jak to ukázal ten film, tak za mě dobrý.
3: Film pro náctileté potřebuje pedagogický dozor. Tak obstarala Petra.
2: Výborně. Ani jsem neklimbla.
1: Celý to bylo takovým hezký. A jsem ráda, že to dobře dopadlo, protože to je jako hrozně příjemný se to zažít po těch různých těžkých tématech tady, takže bylo to hrozně milý a jsem šťastná, že jsme se na to dostali. Fakt jo.
2: Je to krása. No, ale opravdu. To je celý.
3: No, tak to je taky pěkná věta od Kateřiny. V 50 letech vše.
4: A druhá věc. Mně se strašně líbí ta slovenština. Já ji mám hrozně jako ráda. Takže já jsem si strašně užívala ten originál.
5: Čo by som vám povedala? Že ako sa mi robilo o mladých ľuďoch? No, robilo sa mi to úplne super.
6: Režisérka Martina Buchelová, je jí 38.
5: A ja si myslím, že ten film, že to je také pekné, že sa o tom hovorí, že aké je to veselé a tak, ale myslím si, že tam je veľa tragédií. A chcela som nájsť nejakú nádej pre tie postavy. A optimistické je to možno preto, pretože spolu držia jeden druhému, záleží na nich a povedia si to.
7: Ho, ja nechcem spoznať nového chlapca. Asi hovoril, že ideme babke.
8: No však má tiež babku.
3: Ale má to happy end.
5: No má to taký zhruba. Dúfame, že aj po filme to dobre bude pokračovať s nimi.
3: Máte ráda komiksy?
5: No mám, samozrejme. Čítala som veľa štvorlistov, keď som bola malá.
3: To bolo hezké to posunování tým komiksovým spôsobem, že o 2 hodiny později.
5: No, vypustila som to, čo som mala pocit, že sa netreba do toho tak zamotávať.
6: Milovník, ne bojovník, považuje filmová kritička Radiožurnálu Kristýna Roháčková za nejlepší film, který doposud v Karlových Varech viděla.
9: I když asi nejsem už cílovka, už jsem trošku starší než ti jeho hlavní hrdinové a to, co tam probírají, už je trošku za mnou naštěstí, ale je to jeden z těch filmů, který popisuje nějaká mladistva dobrodružství, kdy si neříkám, já už jsem tak ráda, že už nejsem náctiletá. A to se mi dlouho nestalo.
6: Kristýně Roháčkové už bylo 30.
9: Já si myslím, že to je hrozně vtipný film, ale takovým trapnohumorem až a vlastně ta situační komika je tam neuvěřitelná, ale všechno to vlastně funguje hrozně dobře a se tam člověk poznává i jako třicátník.
6: To je asi nejzajímavější, jak se podařilo dospělé režisérce natočit film z pohledu náctiletých a ještě přitom oslovit diváky o generaci starší. Milovník, ne bojovník, půjde do českých kin 17. září. Z Karlových Varů Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: 3 hodiny 30 minut. Zprávy má Martin Matějka.
1: Německý automobilový koncern Volkswagen schválil drastické omezení výroby, oznámil to po zasedání dozorčí rady. Počet modelů by se měl postupně snížit na polovinu, asi na čtvrtinu se sníží počet variant výbavy. Ke změnám podnik přistoupil pod tlakem vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence a taky amerických dovozních cel. Koncern, do kterého spadá i česká Škoda Auto, se ale zatím nevyjádřil k možnému propuštění zaměstnanců. Írán nad ránem pohřbil zesnulého nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího. Zemřel při prvních americko-izraelských úderech na Teherán na konci února. Rakev je uložená v mauzoleu Alího Renzi v Mašhadu, který patří mezi nejposvátnější místa šítského islámu. I přes vysoké teploty se v ulicích města sešly tisíce lidí. A pohřbem tak skončila týdenní série smutečných akcí, které se kromě Islámské republiky konaly taky v sousedním Iráku. Letošní jarní mrazy zničily více než polovinu letošní úrody ovoce, vyplývá to z odhadu sklizně ústředního kontrolního zkušebního zemědělského ústavu. Ztráty podle ovocnářské unie můžou přesáhnout miliardu korun. Letošní sklizeň tak bude pravděpodobně druhá nejnižší za posledních 100 let. Historicky nejhorší úroda byla v roce 2024. A nemocnicím každoročně v létě ubývají dárci krve. Lidé totiž odjíždí na dovolené a darování odkládají. Někteří navíc nemůžou na odběry ani po návratu. Návštěva exotických destinací, jako je třeba Madagaskar, Nepál nebo Kapverdy, pro ně znamená zákaz darování až na půl roku. Nemocnice se proto teď snaží předzásobit dostatečným množstvím krve. Sport. Slovenský cyklista Tadej Pogačar ovládl na Tour de France 6. etapu a vrátil se do čela průběžného pořadí. Světového největšího konkurenta v boji o prvenství Dana Vingegaarda porazil o více než 2,5 minuty. Čech Matyáš Vacek výrazně ztratil. Ze třetí příčky se propadl na 10. a přišel taky o bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce. A ženská volejbalová reprezentace podlehla v Lize národů Nizozemsku 0-3 na sety, už tak nemůže postoupit do play-off.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na pražském okruhu u Běchovic a taky na D1 za Lipníkem nad Bečvou. Na východní části pražského okruhu směrem z Černého mostu ke Štěrboholské spojce

0: jak jsem říkal. Na druhou stranu, ona vlastně už jako říká i kdo by byl premiérem, což je samozřejmě z její strany, není to hloupý.
1: Já se na to ptám i z toho důvodu, že jsem zaznamenal mnoho hlasů, že tím vlastně moc nepomáhá teď Národnímu sdružení tím oznámením, že bude chtít kandidovat na prezidentku. Že by, byť jste říkal, že Bardella nemá žádnou velkou politickou zkušenost, takže by v něm často ti lidé viděli větší naděje pro Národní sdružení do budoucna, že Marine Le Penová hold prostě za ty roky těch neúspěšných kandidatur má, že už vlastně je za Zenitem tak trochu.
0: To jsou všechno trošku spekulace a samozřejmě člověk se na to může dívat různak. Z jedné strany, Le Penová to zkoušela třikrát, nepovedlo se jí to, teď je to její čtvrtý pokus. Na druhou stranu, teď má v těch posledních průzkumech nějakých 35% hlasů v prvním kole a kdyby šla do druhého kola, což je velmi pravděpodobné, tak je veliká pravděpodobnost, že by vyhrála proti buď to Melanchonovi, což je hodně radikální levice, anebo i proti tomu centristickému Eduardu Filipovi. To znamená, že tohle je podstatný argument pro ní a pro její kandidaturu. A navíc má to jméno, to je strašně důležitý, protože krajní pravice ve Francii někde od 60. let, to se rovná jméno Le Pen. To byl její otec Jean-Marie Le Pen, který tu stranu zakládal, on předtím měl nějaký menší strany, pak se to tak měnilo. Byl tím otcem, potom byla ona a stále to bylo Le Pen. Možná vás to bude zajímat, ale to je taková jako rodinná dynastie nebo familie, jo? Protože v té straně politicky fungují i obě její sestry, fungují tam jejich manželé, funguje tam její bývalý partner, jo? To je prostě rodinná historie. Taky u toho soudu před rokem byla odsouzená nejenom Marine Le Pen, ale také její sestra Jan Le Pen, jo? Třeba. No, takže tohle to znamená, že ve Francii do té doby krajní pravice, čili ta strana se rovnala Le Pen. To znamená, to neslo sebou všechny ty plusy i minusy. Ti, kteří jako byli tradičně pro, tak se jim to líbilo, ale zároveň to byla jakási přehrada a nepřekročitelný práh pro zase jinou část obyvatel. Jo? Proto Le Penová se snažila, a musíme říct teda, že velmi chytře a šikovně v posledních letech, tu stranu podstatně proměnit, čili jedna, která vyměnila název, že jo? A jednak prostě z té strany se snažila udělat, jak jste sám říkal, vložitý do mainstreamu, tak, aby byla přijatelná. Jo? Tak teďka ten Bardella. Bardella znamená jaksi změnu, jednak jméno, on není nějak spojen s minulostí té strany. Strany,
1: čerstvá to znamená, krev to je.
0: Čerstvá krev, takže můžu vždycky říkat, helejte, tohle byly Le Penové a to už se mě netýká a to je prostě jinak a takhle. Takže to je to jeho plus, zároveň tím, že to je takový mladík, který jak se vypadá dobře a líbí se, tak hodně mladých lidí se s ním chce dělat selfiečka a tyhle klasické věci. On funguje hodně na těch sítích. Na druhou stranu, když mluví v tiskovkách nebo na veřejnosti, tak má připravené formulace, které říká jaksi bez problému, ale jakmile se jde do hloubky, tak se ukazuje, že vůbec mnoha věcem nerozumí. Já vám dám příklad. Nedávno svaz průmyslu, což jsou ti nejbohatší firmy ve Francii, že si ho pozvali na večeři, protože chtěli od něj slyšet, jak by to vypadalo, kdyby byl prezidentem. A všude jsem četl, že byli velmi nepříjemně překvapeni, jak nekompetentní ty jeho odpovědi byly. Opravdu, že se v tom vlastně nevyzná.
1: Takže řada dalších lidí, co jsem zaznamenal, si ho zase cení za to, že skutečně i ekonomicky drží to pravicové smýšlení, od kterého se třeba Marine Le Penová odklání, týká se to třeba pravicové. Odchodu.
0: Liberalismus, liberální ekonomiku.
1: Odchodu věku do důchodu, že se to týká, kde například Marine Le Penová by ráda stanovila tu hranici níž než Jordan Bardella, který by neumožnil vlastně lidem odejít do důchodu dříve a že to je něco, co třeba některým lidem konvenuje.
0: No určitě mezi nimi je takový rozdíl, že Marine je daleko víc lidová a populistická. Bardella, a to je taky, že od jeho věkem je to jiná generace, je prostě daleko víc ekonomicky liberální. To znamená, všechny ty různé podpory a tak by jako zredukovala takhle. Ale to byly zatím jenom jaksi teoretické vystoupení tu a tam. Ještě nezačala kampaň a Bardella se vlastně ještě neukázal vůbec v tom, jak by v kampani figuroval, nakolik by byl schopný teda svého protivníka třeba nějak argumenty ubít a tak. Když to u té Le Penové tam jako známý.
1: Mimochodem, ještě jsme u Marine Le Penové vlastně neřekli, kvůli čemu byla odsouzená. Ona měla dávat peníze, které měli dostávat asistenti v Evropském parlamentu, tak je měla dávat zaměstnancům Národního sdružení. Roky se tohle to dělo.
0: Ano, ona,

0: nejenom teda ona, ale celá ta její strana, za to byli taky teď odsouzeni. Mimochodem nebyla souzená jenom Marine Le Penová, ale bylo souzených 25 špičkových politiků, europoslanců, poslanců, bývalý pokladník strany a tak dále, za to, že vlastně vytunelovali peníze z Evropského parlamentu, fiktivně tam byli asistenti těch europoslanců a ve skutečnosti ty jejich peníze šly pro potřeby doma ve Francii té strany. Financovali z toho fungování strany Národní sdružení. Bylo to asi 3 miliony eur, to znamená 75 milionů korun. Tak, tohle je také velmi důležité říct, protože uvidíme, jak to bude hrát v té kampani. Jo. Proč? Protože každá ta klasická krajní pravice, oni léta veřejně vykřikují, že je třeba přísnost na zneužívání peněz, že je třeba do politického života vnést nějaký pořádek a čistotu a tak dále. Není to tak dlouho, někdy před rokem dvěma Marine Le Pen v souvislosti s nějakým skandálem nějakého poslance, kterýmu se prokázali nějaký zneužití, tak jako říkala, že takovým lidem by se mělo dát zákaz volitelnosti do konce života, doživotní zákaz. No a teďka celá ta aféra najednou ukazuje prostě, že vlastně oni v tom fungují úplně stejně nebo ještě daleko hůř než teda jiné strany a najednou to nevadí.
1: Hmm. Otázka, takže to může být velká kaňka?
0: Bude to velká kaňka, zase myslím si, že pro tu část voličstva, kterou mají už jaksi pro sebe rozhodnutou, tak těm to vadit nebude. Těm nebude vadit dohromady nic, vidíte to, je to i jinde ve světě a dá se předpokládat, že naopak v té Le Penové budou vidět oběť toho systému, který oni chtějí povalit, takže budou říkat, no to prostě tady na ní útočí takhle. Ale protože jsme u prezidentských voleb, tak tam samozřejmě je třeba, aby ten vítězný kandidát dostal přes 50%. Jo. A na to nebude stačit to jejich tvrdé jádro a tady se dá předpokládat, nevím do jaký míry samozřejmě, ale že části centristicky pravicových voličů nebo lidí, kteří jsou víc doprava, ale není to ten úplný extrém, tak tohle může jaksi velmi vadit. Jo? Mm-hmm.
1: A oni by třeba volili právě ex-premiéra Eduarda Filipa.
2: Je suis candidat pour que mes enfants, vos enfants, nos enfants puissent vivre dans une France qui soit à la fois plus prospère, plus riche.
0: Čili pak by mohli spíš dát hlas Filipovi.
1: Jo, jo, protože a dalším tím třetím, vy už jste ho sám zmiňoval, silným kandidátem bude teda krajně levicový Jean-Luc Mélenchon.
3: Nous c'est carré. Já, une équipe, un programme, un seul candidat.
1: Tyhle ti tři, Marine Le Penová, Edouard Philippe a Jean-Luc Mélenchon, to jsou ti hlavní kandidáti na příštího francouzského prezidenta. Čím se liší i obsahově, třeba co nabízejí voličům volička?
0: Dneska se to tak jeví, že budou ti to tři, ale ještě to tak úplně nevíme, protože ta krajní pravice je jasná, Le Penová to je jasný. Ta má dneska těch 35% v průzkumech. Co se týče levice, tak ta je hodně rozdrobená. Tam je ten Jean-Luc Mélenchon, což je velmi radikální levice, který na druhou stranu je teda vynikající rétor a umí strhnout lidi. A umí najít vždycky takové formulace, které teda zasáhnou akorát na solar plexus. Tam socialisté, protože on není socialista, socialistická strana, která je ve Francii vnímaná jako taková centristická, že byla léta u moci, měli Mitterranda prezidentem a tak, tak oni by samozřejmě byli nejideálnější za levici, protože jsou rozumní, protože jsou státotvorní tak, ale jsou úplně rozhádaní, tam vůbec není jasný, jestli budou mít nějakého kandidáta a hlavně dneska se nezdá, že by měli jakoukoliv větší podporu. A pak tady máme to politické centrum, které původně bylo čistě teda kolem Macrona. Macron dneska je velmi nepopulární ve Francii, takže tohleto centrum se od něj snaží jako odstáhnout. A tam je problém ten, že já jsem teda překvapen, že se chovají, jako by si neuvědomili, že v těchto těch prezidentských volbách, které budou teda v dubnu příští rok, to znamená za necelý rok, tak že tady jde skutečně o hodně, že se může opravdu stát, že v Evropě se dostane k moci trumpistická pravice. A chovají se, jako by to byla běžná situace, to znamená, že se říkají, uvidíme, prostě tady je x kandidátů, kteří říkají, že by dokonce měli zájem a tak, a že by to zkusili a proč ne, a je to v téhle rovině. Takže takových kandidátů je víc a ten Edouard Philippe zatím se z nich jeví jako nejpravděpodobnější a jako člověk, který by mohl mít úspěch. úspěch za předpokladu teda, že na sebe strhne hlasy celého toho, řekněme, centristického voličstva těch lidí, kteří prostě budou vnímat, že do čela Francie je potřeba člověk, který je racionální, který rozumí věcem, on už byl že premiérem.
1: A co nabízí víc než třeba Marine Le Penová? Jak jsem se ptal na ten obsah, tak co nabídne navíc voličům volička?
0: Slušnost, klasickou politiku.
1: A nějaký programový plán nemá?
0: Tak to ještě přijde, že jo? Jako ta kampaň ještě nezačala, jo? Tady jde hlavně o to zahraniční politice. Podporu Ukrajiny, to je určitě velmi důležitý, a pro evropskou linku.
1: Jo, tak Národní sdružení ale teď už taky není tak antiukrajinské, jako bylo v minulosti, ne?
0: To nevím, jestli se to takhle dá říct, protože Bardella několikrát, jak si řekl, že podporuje Zelenskýho, a druhou stranu je letitá vazba na Rusko a obdiv k Rusku. Putin taky Le Penové dal peníze na ty minulé volby, protože tenkrát francouzské banky jí odmítly dát úvěr, tak dostala úvěr od Putina. V té chvíli, kdy vám Bardella řekne, že podporuje Zelenského a tak, a že Rusko je hrozbou, tak ten samý den jiný politik Národního sdružení řekne, že je třeba skončit s tou válkou a že musíme vzít úvahu zájmy Ruska a takhle, takže tam to je úplně nejasné, jo? A jejich zahraniční politika je vlastně neznámá a je to ani moc nezajímá. Je zajímá domácí politika, tak jako některé strany u nás taky, že jo? Říkají domácí politika. A co je zajímavé s tou Evropou? Oni tradičně byli vždycky proti Evropské unii, ještě v minulých volbách prezidentských Le Penová říkala, že by Francie měla vystoupit a že by měla přestat používat euro, tak tam se jí pak vysmáli, protože když jí Macron říkal, no jak to bude jako teda s placením do ciziny, tak začala kličkovat, že ve Francii by se používal frank a na vývoz a do Evropy euro, tak to byl nesmysl. V posledních letech už tuhle linku nedržejí a naopak se změnili, přijali takový ten iliberální tón, že budeme uvnitř Evropské unie, ale předěláme ji k obrazu svému zevnitř. Jo? Tady si všimneme jedné věci, že teda ti lidé, kteří šli do evropských voleb a byli zvoleni jako lidé, kteří jsou proti Evropskému parlamentu a proti Evropské unii, ať už ona nebo Bardella, že Bardella tak je evropský poslanec, tak tito lidé jsou proti unii, ale vůbec se nezdráhají teda brát ty vysoké platy europoslanců a vůbec se nezdráhali z těchto těch peněz financovat vlastně fungování své strany doma ve Francii.
1: Marine Le Penová, aby nemusela nosit elektronický náramek ve fázi kampaně teď teda do těch voleb, které budou za necelý rok, tak podá kasační stížnost k kasačnímu soudu, který by měl rozhodnout, už to oznámil, do těch voleb, takže to rozhodnutí budeme znát ještě před volbami, prezidentskými volbami ve Francii. To rozhodnutí může být jaké? A co bude znamenat pro ty volby?
0: To rozhodnutí bude asi dvojí, může být, to znamená, že buď to jí zprostí viny, a nebo ji nesprostí, a pokud ji nesprostí, tak jestli dobře tomu rozumím, tak bude platit to rozhodnutí z před roku.
1: Ne letos, ale ještě tom,
0: to první.
1: Že hrozí, že dostane ten pětiletý zákaz.
0: Myslím, že by to tak bylo.
1: Že ten soud může jí zhatit ty plány kandidovat v
0: ale
1: volbách?
0: Kdyby to rozhodnutí padlo třeba 14 dní před volbami, tak ano. Na druhou stranu takhle nevíme, protože to se ještě nikdy ve Francii takhle nedělo a ty komentáře jsou zatím dost jako různé, jo? Protože ona chce dát stížnost ke kasačnímu soudu, aniž by ale bylo jasný vlastně v jaký záležitosti, jo? Nebo k jakému bodu, proč jako tu stížnost jako dává. Jo? Její právníci se opírají o to, že ten zákon, který se týká toho zneužití veřejných peněz, tak že ten se vlastně týká jenom národní politiky a francouzských. Jo, protože tam se říká v tom zákoně něco takového jako francouzských politiků nebo něco takového. A oni říkají, no to se vůbec netýká Evropského parlamentu, takže to je něco jiného. Ale jestli tohle je dostatečný argument na to, aby ten soud teda zrušil rozsudek, to bych se teda dozdivil. Čili buď to se může stát, zaprvé nevíme, kdy ten kasační soud rozhodne. Jo? Oni říkají do dubna, může rozhodnout v lednu a určitě rozhodnout do těch voleb, protože by si nedovolili z politických důvodů to nerozhodnout, protože to by pak byl strašný blázinec, že by byla zvolená prezidentkou a 14 dní na to by soud řekl, že by kasační soud zrušil ten.
1: Tak ona by pak měla hlavně imunitu, kdyby naopak rozhodl,
0: že ale vypadalo by to blbě,
1: ano,
0: že jo.
1: Opačně.
0: Tak, ale může se taky stát, že ona, to už jsem četl teda takovýhle komentáře ve Francii, ve francouzských médiích, že ona, kdyby se stalo, že ten kasační soud teda rozhodne v její neprospěch pár dnů nebo týdnů před těmi volbami, takže ona řekne, no ale já už jsem tady jako jedu kolik měsíců kampaň, tady lid mě chce volit, tohle to by bylo prostě bránění ve výkonu základního politického práva, to by byl skutečně veliký, jak říká moje dcera Maglajs, a určitě ten kasační soud vezme v úvahu, že prostě takovouhle situaci by asi nepřivedl.
1: Co kdyby kandidovat mohla a bude platit a možná už bude muset platit dřív tu velkou pokutu, to je taky součást toho verdiktu, že nejenom ona,
0: 100 000 eur.
1: 100 000 eur, ale Národní sdružení má platit snad 2 miliony eur, z toho 1 milion teda má podmíněně, to může být taky asi problém pro tu stranu jako takovou. Ještě navíc, kdyby náhodou kandidovala a ty volby nevyhrála.
0: Určitě.
1: Jaké důsledky to může mít pro ní a pro Národní sdružení?
0: Takhle, Národní sdružení má hodně peněz, protože dostali za volby do parlamentu, že jako u nás taky prostě tak dostanou za každý hlas nebo za každou stranu a oni jsou tam dneska nejpočetnější stranou, že? Takže peněz mají dost pokladně, tohle je určitě nezabije, 2 miliony, 3 miliony to zaplatí.
1: Dobře, a pro Marine Le Penovou, pokud nevyhraje?
0: Pokud nevyhraje ty volby, tak to je politický konec.
1: Úplný, finální.
0: To, no tak, víte, to říkám dneska tady ve studiu, ale,
1: právě, co
0: ale
1: jistě, za rok.
0: Jistě, protože to by byl čtvrtý nezdařený pokus, to už prostě v politice nejde. A ona už je taky hodně jaksi okoukaná, unavená, teďka samozřejmě do té kampaně vloží veškerou energii, kterou má, protože to je její životní šance, ale je to její poslední životní šance. Jo. Tam uvidíme, jak to celý bude vypadat. Její kampaň samozřejmě, jestli by vyhrála a Bardala by se stal premiérem, tak to znamená velikou kariéru pro Bardalu.
1: A velký úspěch i pro ní.
0: Pak samozřejmě je otázka, co je pro nás daleko důležitější, co by to všechno znamenalo pro nás a pro Evropu a takhle. Že?
1: A to si schováme do další Vinohradské 12. Moc díky, že jste přišel, že jsme o tom mohli společně mluvit.
0: Tak já děkuju.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Petr Janiška, bývalý velvyslanec ve Francii, dnes politický komentátor. Já jsem se optal na trest pro Marine Le Penovou a na ten její záměr kandidovat v příštích francouzských prezidentských volbách. Měli bychom dodat takhle závěrem, že vyšetřování jsou teď i další zmiňovaní v tomto díle. Kvůli možné zpronevěře evropských fondů si vyšetřovatelé posvítili na Jordana Bardelu, kvůli údajné zpronevěře vyšetřují i Eduarda Filipa a kvůli zpronevěře byl v minulosti vyšetřován mimochodem i Jean-Luc Mélenchon, ale ten má teď jiné starosti. Izraelsko-francouzští přeživší útoku Hamásu z roku 2023 ho žalují kvůli výrokům, jimiž údajně měl podporovat terorismus. Naslyšenou v pondělí.

0: Radiožurnál 4 hodiny. Dobré jutro, zprávy má Martin Matějka.
1: Vláda zhodnotila první půl roku u moci. Podle premiéra Babiše se daří plnit sliby, opozice kabinet kritizuje. Ve Švýcarských horách zemřel český horolezec, úřady jsou v kontaktu s pozůstalými a incident vyšetřují. Fotbalisté Francie postoupili do semifinále mistrovství světa, vyřadili Maroko. Dnešek bude slunečný, místy až oblačný, teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO splnila už skoro pětinu svého programového prohlášení. Předseda vlády to řekl po sérii schůzek s ministry, se kterými postupně bilancoval první půl roku moci.
3: Jednotliví ministři se celý den střídali u premiéra v Kramářově vile. V podvečer celý kabinet předstoupil před novináře v zahradě s výhledem na centrum Prahy. Za největší úspěch vlády Andrej Babiš označil snížení cen energií a taky to, že se daří držet nízkou inflaci. Zlepšit chce plnění spojeneckých závazků. Připomněl, že Česko teď vydává na obranu nejméně ze zemí NATO.
4: Je to asi dobrá výchozí pozice na to, aby jsme skutečně zabrali a poprvé v historii naší země splnili minimálně ty 2%.
3: Opozice vládu celý půl rok tvrdě kritizuje. Třeba šéf opoziční ODS Martin Kupka tvrdí, že se kabinet stará hlavně o vlastní zájmy.
5: Kde jsou ty lacinější hypotéky? Kde jsou vyšší slevy na jízdném? Kde jsou nižší daně? Kde je návrat odchodu do důchodu na 65 let?
3: Vláda bude programové prohlášení podle premiéra vyhodnocovat každý půl rok. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
1: 34-letý český horolezec zemřel ve Švýcarsku. Podle policie kantonu Valého při horském výstupu zasáhl padající kámen. Jeho společník přivolal záchranáře, kteří se na místo vydali vrtulníkem. Švýcarské státní zastupitelství zahájilo vyšetřování incidentu. Přes 4,5 tisíce metrů vysoká hora Liskam tvoří hranici mezi Švýcarskem a Itálií. Mluvčí českého ministerstva zahraničí Adam Čerge řekl, že rodině české úřady poskytují konzulární pomoc.
6: Naši kolegové na velvyslanectví v Bernu jsou v kontaktu s bratem zesnulého českého občana a poskytují potřebnou konzulární pomoc. Rodině a pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
1: Úroda ovoce v Česku bude letos kvůli silným jarním mrazům oproti loňsku poloviční, vyplývá to z odhadu Ústředního kontrolního a zkušebního zemědělského ústavu. Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka škody pravděpodobně překročí 1 miliardu korun.
7: Letošní úroda nepřesáhne 70 tisíc tun, zatímco dlouhodobý průměr je kolem 130 tisíc. Ta úroda je zhruba o třetinu, třeba v případě švestek nižší, u třešní to byla sotva polovina. Jablka dopadla jako jedna z nejhůř.
1: Právě jablka tvoří 80% tržeb ovocnářů. Ludvík předpokládá, že pěstitelé by mohli dostat částečnou kompenzaci od Evropské unie. Podniky už teď objíždí inspektoři, kteří škody vyčíslí. Letošní sklizeň pravděpodobně bude druhá nejnižší za posledních 100 let. Historicky nejhorší úroda byla v Česku zatím v roce 2024. Škody se tehdy vyšplhaly na skoro 1,5 miliardy korun.
2: Sport.
1: Tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová se utkají o titul ve Wimbledonské dvouhře a poprvé se ve finále Grand Slamu představí dvě Češky. Zápas nabídne Radiožurnál i Radiožurnál Sport v přímém přenosu v sobotu od 17 hodin. Francie je prvním semifinalistou světového šampionátu ve fotbale. Nad Marokem zvítězila 2-0 díky gólům Mbappého a Dembeleho a v playoff ještě neinkasovala. A kapitán Kylian Mbappé v prvním poločase neproměnil penaltu. A francouzský trenér Didier Deschamps ale zmínil, že to mentální nastavení týmu nenarušilo.
8: Potvrzujeme naši formu. Ano, v první půli nám chyběla větší efektivita. Golman chytil penaltu a do toho jsme neproměnili další 3 velké šance. Ale nerozhodilo nás to. A Kyliana už vůbec ne.
1: Kylian Mbappé dal 8. gól na turnaji a s Argentincem Lionelem Messim vede tabulku střelců. Francie bude o postup do finále hrát s vítězem večerního utkání Španělska s Belgií.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na D2 za Židlochovicemi i na Pražském okruhu u Běchovic. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy čekejte omezení za Židlochovicemi. Mezi 16. a 18. kilometrem a silničáři opravují kanalizaci. Pohybují se v levém pruhu, projíždíte kolem nich opatrně. A pracuje se stále také na východní části Pražského okruhu směrem z Černého mostu ke Štěrboholské spojce. A silničáři tam opravují most u Běchovic. Na 62. kilometru mají uzavřený pravý pruh. I tam dejte pozor. A v Praze je ještě uzavřený tunel Blanka obousměrně mezi Břevnovem a Letnou. Noční údržba má ale skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď nad ránem se uchladilo na 12 až 7 stupňů, přes den pak čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší páteční teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě naměří 21 až 24 a na horách bude většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnála Jiří Štefl.
0: A přeju vám dobré páteční ráno, je 10. července. Ještě 2 dny se na nás můžete přijít podívat do Karlových Varů, konkrétně do mobilního studia Radiožurnálu Airstream, který ještě stále je na Sadové kolonádě. I dnes tam přivítáme zajímavé hosty, takže nás poslouchejte jak dopoledne, tak odpoledne. No a ve večerním kvízu si taky tam můžete přímo na místě zahrát o zajímavé ceny. Takový je tedy Radiožurnál ve Varech, no a v našem vysílání teď zpěvačka Lenka. Dobré jitro.
2: Radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Lékaři z porodnice u Apolináře v Praze očkují druhým rokem předčasně narozené děti ještě před odchodem z porodnice. První dávku hexavakcíny tam dostávají kolem druhého měsíce. Následně u nich lékaři 48 hodin pečlivě sledují základní životní funkce. Vítají to taky rodiče. Během očkování i po něm jsou ve větším klidu.
1: Měřil 29 cm a vážil 620 gramů.
2: Popisuje Dáša, která svého syna Jaroslava porodila v 6. měsíci těhotenství. Dnes už má více než 3 kg a brzy půjde z porodnice domů. Před odchodem ho ale ještě čeká první očkování.
1: Kdyby mi to měla očkovat vlastně jakoby praktický lékař, tak bych měla větší obavy. Těch nedonošených se člověk bojí furt, celý život.
2: Vakcínu dostane malý Jaroslav do stehna. Asi 20 minut před jejím podáním potře sestřička místo v pichu s necitlivujícím krémem. Bolest při očkování se díky tomu minimalizuje, vysvětluje lékařka Petra Vavrečková z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
3: Standardně kojené děti se očkují na prsu u maminky. Ty, které nejsou kojené, tak vlastně jim dáme sladký roztok, který jim tu bolest zmírní. Dáváme to ještě po jídle. Zároveň teda dáváme tu znecitlivějící látku na místo v pichu.
4: Jarušek vypadá zatím spokojeně, protahuje se. Necháme to chvilku působit.
3: Přesně tak.
5: Pak bychom aplikovali tu vakcínu.
2: Když se za necelou půl hodinku do pokoje vracíme, je už miminko na očkování připravené. Naočkuje ho zdravotní sestra Ivona Svobodová.
6: Maminka si veme Jarouška do ruky.
4: Takže jste mu sloupla náplast, pod ní zůstává ten krém. Jaroušek je napapaný.
6: Prezentikujeme místo pichu.
4: Berete do ruky injekční stříkačku. Dostává teda hexavakcínu.
6: Ano. Jo, vidíte, že jenom je to chvilička a už se sklidní. A ještě mu dáme na ten vpich takový chladivý polštářek a přelepíme náplast.
2: Tak. Po očkování se ulevilo nejen Jarouškovi, ale také jeho mamince.
1: Pravdě by jsem si to radši vyměnila, aby jeho už nic nebolelo, ale musíme. Teď půjde spinkat, veď.
2: Krátce na to už sestřička pokládá na očkované miminko do postýlky.
6: Budeme ho 48 hodin sledovat.
4: Na nožičku připojíme. Vlastně leukoplast.
6: Ano, a čidílko a napojíme na pulzní oximetr.
4: Už mu to tam svítí na té nožičce.
6: To je saturační čidlo, který nám snímá srdeční akci miminka a saturaci.
4: Teď vidíme hodnota 96-97, což je optimální. Ani,
6: přesně tak.
4: Tak doufáme, že to zvládne dobře a že nebude žádná teplota a nic podobného.
1: To má zakázaný. Chceme domů.
2: Usmívá se maminka Dáša.
3: V případě horečky podáme paracetamol. Děťátko je hlídané. Teď 48 hodin nebudou smět na procházku, budou na pokoji a napojený na ten pulzní oximetr.
2: Dodává neonatoložka Petra Vavrečková. Nedonošené děti začaly lékaři z porodnice u Apolináře na doporučení České neonatologické i vakcinologické společnosti očkovat podle skutečného věku narození před 2 lety. Dříve se očkovalo podle termínu, kdy se dítě mělo narodit. Doposud tu takto naočkovali 45 dětí, říká neonatoložka Tereza Lamberská.
7: Viděli jsme párkrát zvýšenou teplotu, možná trošku horší chuť k jídlu těch dětí v prvních hodinách nebo dnech potom očkování. Neměli jsme žádné takové vážnější nežádoucí účinky. Nikdy jsme kvůli tomu nemuseli prodlužovat hospitalizaci nebo navyšovat třeba nějakou naší péči.
2: Stejná praxe je dnes běžná ve všech českých porodnicích, kde se o extrémně předčasně narozené děti starají. Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: Neříkej, co má se stát, a hudební novinka Evy Farné tady u nás ve vysílání Radiožurnálu. Dobré páteční ráno přejeme. Teď se s námi vydejte do Krkonoš. V přírodním výběhu v Janských Lázních se ošetřovatelé už čtvrt roku starají o dva medvědy hnědé. Do nejvyššího českého pohoří se tyhle šelmy vrátily po 300 let. Medvědí sourozenci přibývají na váze a návštěvníkům předvádí třeba to, jak umí šplhat po stromech. Péče o ně ale pro ošetřovatele není snadná.
1: Poznávají nový pach, trvá jim to nějakou dobu, než si zvyknou.
2: Jsem teď v těsné blízkosti obou medvědů. Dělí nás samozřejmě mříž a už mě očuchávají.
1: Neboj, máme návštěvu.
2: A ty, který?
1: Tady je Alečka. Samička je taková drobnější a samec je trochu mohutnější.
2: Vysvětluje ošetřovatelka Natálie, jak se tady zvykli za těch pár měsíců.
1: Jsem tady spokojený už oba dva. Alečka se nám trošku rozjela, lezla nám na stromy docela vysoko, až do korun stromu, což je nějakých 30 metrů. Samec je takový klidnější, furt je pohodář, ale má furt hlad, takže se teďkon furt loudí.
2: Natálie chystá pro oba hladové krky potravu, denní příděl, tak co tady vidíme?
1: Tohle máme jenom svačinku, psí granule, lněný granule, mrkvičku a celer. Hlavní jídlo pak dostávají, tam mají batáty, kukuřici, hlávkový salát, jablíčka a pak jako dostávají k tomu ještě hovězí žebro.
2: Já zkusím medvědy nakrmit, mám tady řapíkatý celer, oba už tady čekají. Už pěkně chroupají. Výběh mají obrovský, toho vyžití tady mají hodně.
1: Hlavně tady mají všechno, co potřebují. Tady koupaliště, mají tady krmeliště, mají tady stromy, na který můžou lézt, což nikde jinde medvědi nemají. No on se takhle jako malinko přitiskne jako hlavou k mřížím, abych mohla ho podrbat, no. Alečka ještě takhle na to kouká, jako co po ní chce, ale tak se to vše naučí. Pak ještě tady děláme, kdo je veliký. Tak, jste veliký, ano.
2: Tak, teď se oba medvědi postavili, jsou vyšší než já.
1: Tak jsou vlastně oba na zadních, takže to se ukážou, jak vlastně jsou veliký. Pojď, Ali. Alinka, pojď hopí. Kdo jsi veliká? Jak jsi veliká? Tak. Míška, buď hodný na ní, jo? Buď hodný. Ali, hopí.
2: Do budoucna by k této dvojici medvědů mohl přibýt další jedinec, Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál pro vás má legendární broučky.
1: Hodné broučky má pán Bůh na starosti a nic se jí nestane. Ale jen jestli ty budeš hodný a budeš-li pořádně pěkně svítit.
0: Příběh nezbedného broučka, který se učí orientovat ve světě a poslouchat hlas svého srdce.
2: Všecko tě to vždycky samo najde.
0: V kouzelném podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru. Audioknihu Broučci na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
3: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
4: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
3: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
4: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
3: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
4: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
3: Radiožurnál ve Varech.
4: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.
5: Dobré jítro, půl páté. A ještě jednou Martin Matějka a zprávy.
6: Koaliční rada projedná mimo jiné příspěvek do programu PURL. Jde o iniciativu, do které mohou členové NATO přispívat Ukrajině na nákup amerických zbraní. Peníze tam přesměroval ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Členové SPD s tím ale nesouhlasí. Vládní partneři se na tom podle nich předem nedohodli. Několik tisíc lidí večer demonstrovalo v maďarské Budapešti proti snaze nové tamní vlády odvolat prezidenta Tamáše Šojoka. Protest svolala strana Fidesz bývalého premiéra Viktora Orbána. Reaguje tak na návrh ústavní změny, která by umožnila hlavu státu odvolat. Tamáš Šojok několikrát řekl, že se sám mandátu nevzdá. Současný předseda vlády Péter Maďar jeho rezignaci požaduje jako součást očištění státní správy od bývalé vlády. Označuje ho za Orbánovu loutku. Za násilné činy dětí a mladistvých může hlavně nestabilní rodinné zázemí. Od roku 2015 stoupl počet ublížení na zdraví a loupeží spáchaných dětmi do 15 let o 40%. Ukazuje to zpráva nejvyššího státního zastupitelství za loňský rok. Vliv na to má podle psychologů také třeba internet. Situaci by mohl pomoct například specializovaný ústav s terapeutickou péčí. A v italském Římě dnes zasedne skupina přátel západního Balkánu. Jednání se zaměří na budoucnost rozšiřování Evropské unie a posilování evropské odolnosti v oblasti potravinového zabezpečení. Česko zastoupí ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Ve skupině je kromě Česka a Itálie taky Slovensko, Rakousko, Řecko, Chorvatsko a Slovinsko. A pozvánku na zasedání vůbec poprvé dostalo i Maďarsko.
3: Sport.
6: V finále wimbledonské dvouhry budou hrát poprvé v historii proti sobě dvě české tenistky. V sobotu se o titul utká Linda Nosková s Karolínou Muchovou. Radiožurnál i Radiožurnál Sport nabídnou přímý přenos finále. Plavec Jan Foltýn překonal na juniorském mistrovství Evropy v Mnichově další český rekord. Na trati 50 metrů volný způsob se blízko časem 22,3 sekundy. Postoupil tak do dnešního finále z prvního místa. Foltýn vylepšil vlastní národní maximum.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na pražském okruhu za D5 a tunely v Praze opět v provozu. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 pozor na nehodu za sjezdem z karlovarské dálnice. Na kilometru 25,5 jsou po kolizi dvou osobních aut a dodávky uzavřené dva pruhy. Projíždí se pouze pravým pruhem, zatím ale bez výraznějšího zdržení. Na D5 z Prahy do Plzně zvyšte pozornost za Rudnou. Na 7. kilometru pojedete kolem odstaveného nákladního auta, některá vozidla v místě vybočují. A v Praze je opět průjezdný celý tunel Blanka. Před chvílí tam skončila noční údržba, takže už je volný i úsek mezi Břevnovem a Letnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Teď nad ránem se ochladilo na 12 až 7 stupňů, přes den pak čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší páteční teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě naměří 21 až 24 a na horách bude většinou kolem 19 stupňů. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Jiří Štefan.
5: A přeju vám dobré jitro, je to páteční ráno, 10. červencové. Ceny povinného ručení v Česku dál rostou, naše další téma. Třeba podle indexu společnosti Broker Consulting zaplatí majitele průměrného rodinného vozu asi 7,5 tisíce korun ročně. Podrobnosti a možná i pro vás užitečné informace přidáme zhruba do 15 minut. Dobré jitro.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: zasnout. 4:45 tady je vysílání Radiožurnálu. Dobré páteční ráno přejeme. Nakolik vás vyjde povinné ručení? Společnost Broker Consulting na modelovém příkladu oblíbeného rodinného vozu Škoda Octavia spočítala, že majitelé zaplatí v průměru něco přes 7,5 tisíce korun ročně. Nejdražší jsou smlouvy v Praze, nejlevnější v menších městech. Podle statistik jsou aktuální ceny na historických maximech.
1: Dlouhodobě opravdu se potvrzuje, že povinné ručení prostě zdražuje. Ten nárůst opravdu za poslední 6 let je bezmála, nebo v některých samozřejmě regionech je to i víc, ale je to okolo 1000 korun.
2: Říká analytik Broker Consulting Martin Novák s tím, že v květnu 2020 stálo povinné ručení v průměru 6,5 tisíce korun. Podle pojišťoven smlouvy zdražují kvůli rostoucím nákladům na opravy vozidel. Jan Marek za Generali Českou pojišťovnu říká.
3: Zejména postupný růst cen náhradních dílů, práce v servisech, lakírnických materiálů, půjčovného náhradních vozidel a významný je také růst nároku těch, kteří při nehodě utrpí škody na svém zdraví.
2: Existuje několik

0: možností, jak si vyjednat výhodnější smlouvu. Firmy sahají častěji po produktu flotilového pojištění. Víc aut najednou dokáže v některých případech zajistit slevu. Třeba Česká podnikatelská pojišťovna nabízí podobný produkt i pro fyzické osoby. Mluvčí ČPP Adéla Janů říká, že o něj může zažádat fyzická osoba s 5 a více vozidly.
1: Výhodou je jedna skupinová pojistná smlouva, hromadná platba nebo přihlašování a odhlašování vozidel, pokud se vozidla ve flotile mění.
0: Na flotilovém pojištění se dá podle Nováka z Broker Consulting ušetřit i několik procent. Podle Janů z ČPP je ale hlavní výhodou snadnější správa plateb. Češi hledají i jiné cesty. Například využívají internetové srovnávače a rok co rok mění pojišťovnu podle toho, kde jim smlouva vyjde nejvýhodněji. Karel Šultes ze skupiny Klik.cz potvrzuje, že jim meziročně vzrostl počet klientů. V prvním pololetí jich bylo 145 tisíc.
2: Klient může v průměru ušetřit přibližně 25% na své pojistce, což bývá od 2 až do 3,5 tisíc korun.
0: Výhodná nabídka ale často platí jenom po omezenou dobu a například po roce pojišťovna cenu výrazně zvýší. Celý proces se změnou pojišťovny pak musí klient opakovat. Rozdíl v ceně pojištění u staré a nové pojišťovny může souviset i s naceněním vozu, vysvětluje Martin Novák.
3: Pro příklad, pokud si pojistíte auto za 400 tisíc korun, tak prostě pojišťovna vychází z toho, že i za rok to auto má hodnotu 400 tisíc korun. No, ale to bohužel u automobilu rozhodně není pravda.
0: Ještě viditelnější to je, když má klient kromě povinného ručení i havarijní pojištění. Potom už pojistné částky jdou do desítek tisíc korun. Třeba podle portálu toppojištění.cz se vyplatí především u vozů, které nejsou starší než 6 let. Dominik Hron, Radiožurnál.

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
4: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
3: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
4: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
3: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Radiožurnál 5 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
6: Hasiči podle velitele zásahu zůstanou na místě požáru budovy ve Zlíně nejméně 3 dny. Automobilka Volkswagen výrazně omezí výrobu, postupně omezí počet modelů na polovinu. Na tenisovém Wimbledonu bude první české finále ženské dvouhry. Nosková se zítra utká s Muchovou a bude slunečno, na severu až oblačno a teploty do 29 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Zásah hasičů kvůli požáru budovy baťovského areálu ve Zlíně zřejmě potrvá minimálně 3 dny. Radiožurnálu to řekl velitel zásahu Zdeněk Otrusina. Hořet začalo ve čtvrtek ráno v 9. patře výškové budovy 34, kde má pronajatý sklad zlínská obuvnická firma Vasky. Většina stavby se pak zřítila. Podle Otrusiny hasiči nemohli zasahovat přímo uvnitř budovy.
7: Celá ta práce spočívá v práci s výškovou technikou a v tom, že vlastně v jednotlivých patrech jsme se snažili co nejvíce dohloubky ten požár uhasit. Bohužel došlo k tomu, že ta budova postupně podlehla destrukci.
6: Odhadovaná škoda na obuvi je 150 až 180 milionů korun. Další škoda bude na budově a jejím vybavení. Podle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše se ji už nepodaří zachránit. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů je připravený poslancům SPD vysvětlit zapojení Česka do nákupu amerických zbraní pro Ukrajinu. Česko má pomoct menší částkou, spekuluje se asi o 100 milionech korun. Předseda SPD Tomio Okamura to považuje za porušení programového prohlášení vlády. To Macinka odmítá.
8: Vzhledem tomu, že ministerstvo zahraničních věcí má opravdu nesrovnatelně menší rozpočet než všechna ostatní ministerstva, tak jsou to opravdu zanedbatelné peníze. A zároveň ten původní účel, na který to bylo určeno, sice se jednalo o obranný výdaj, ale nezapočítával se do těch nákladů na to, zatímco to přesměrování těch prostředků jednorázové znamená, že se nám to do výdajů na to započítá.
6: Okamura chce téma otevřít na dnešní koaliční radě. Té se ale Macinka účastnit nebude, protože bude pracovně v Římě. Německý automobilový koncern Volkswagen schválil drastické omezení výroby. Oznámil to po zasedání dozorčí rady. Počet modelů by se měl postupně snížit na polovinu. Asi na čtvrtinu se sníží počet variant výbavy. Ke změnám podnik přistoupil pod tlakem vysokých nákladů, rostoucí čínské konkurence i amerických dovozních cel. K propouštění se koncern, do kterého spadá i česká Škoda Auto, zatím nevyjádřil. Do zahraničí v posledním roce podle průzkumu agentury Ipsos vycestovaly 2/3 Čechů, často ale podceňují zdravotní rizika. Průjmy, horečky, kožní problémy nebo respirační infekce řešilo přibližně 5% cestovatelů. Lidé by neměli zapomínat na doporučená očkování anebo dodržování hygieny, aby v některých zemích minimalizovali rizika, vysvětluje přednosta kliniky infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno Petr Husa.
9: Nepít vodu, která není balená, odmítat led, protože může být vyroben právě z té vody, která není dostatečně prověřená. Ovoce, zelenina, jenom pokud se loupou, nikoliv jenom omývaný, protože zase můžou být omývaný tou vodou, která není úplně v pořádku.
0: Sport.
6: Na tenisovém Wimbledonu bude vůbec první české finále ženské dvouhry. Karolína Muchová se zítra utká s Lindou Noskovou. Muchová vyřadila Američanku Goffovou a Linda Nosková Kostiukovou z Ukrajiny. Nosková k tomu řekla.
10: Pyšná na nás obě, myslím, že i Česko je na nás pyšný a Wimbledon je jeden z největších, ne-li největší turnaj na světě, takže jsem strašně ráda, že jsme to obě dokázali. Tuhle trávovou sezónu máme každá titul, takže myslím, že to dopadlo asi nejlíp, jak mělo.
6: Finále se bude hrát zítra od 17 hodin. Fotbalisté Francie porazili Maroko 2-0 a postoupili do semifinále světového šampionátu. Tam se utkají s lepším z dvojice Španělsko-Belgie.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na pražském okruhu za D6 a překážka u Mrače na Benešovsku. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 překáží nehoda za sjezdem z karlovarské dálnice. Na 26. kilometru havarovala dvě osobní auta a dodávka. Ze tří pruhů je průjezdný jen pravý, kolona se zatím netvoří. Na silnici 3 směrem od Prahy na Benešov hlásíte komplikace u Mrače a podle řidičů spadl na vozovku převážený mobilní dům a blokuje pravý pruh ve stoupání.
12: Je to v zatáčce, je to takový docela nepřehledný, jsou tam sice už policajti, ale vybočoval jsem na poslední chvíli.
11: Na silnici 43 z Brna do Svitav se před Lípůvkou vyhněte překážce, na vozovce leží sražená srna. A na silnici 35 jeďte opatrně z Mohelnického kopce ve směru od Moravské Třebové. Za zatáčkou odstavili porouchané nákladní auto a vybočuje se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude slunečno, na severu až oblačno, teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě mezi 21 a 24, na horách 19, na Šumavě 22. Foukat má slabý proměnlivý vítr, postupně mírný severozápadní. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
5: Přejeme dobré ráno, je páteční, tak snad i o to lepší a my si dáme hned na začátek něco ostřejšího po ránu. Pokud patříte k příznivcům ovocných pálenek, tak určitě zůstaňte s námi, protože už za chvíli uslyšíte, jak to letos vypadá s úrodou a kolik zaplatíte po zvýšení spotřební daně za litr čistého lihu. Dobré jitro.
1: Ranní radiožurnál
0: a Petr Král.

0: vámi ranní radiožurnál, to byla Alize a teď pálenka. V Česku totiž začala sezóna pěstitelského pálení. Ovoce by letos mělo být podle dat Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského méně než loni. Zahrádkáři taky musí počítat s tím, že si po 5% zvýšení spotřební daně za destiláty připlatí. Pálenic ale na Moravě přesto stále neubývá.
1: Tady máte maliny, voní krásně.
2: Jehody, mrňky tady u nás v oblasti spíš pomrzly, takže jsou to opravdu kusovky. A oproti loňské kampani, kdy všeho bylo dost, takže teď spíš začínají jet třešně, višně.
1: V pálenici u dálnice v Žešově místní části Prostějova mají stálí zákazníci bečky s kvasem, uskladněné přímo u majitele Martina Vyplela. Dokonce se o něj i stará.
3: Taky promícháte.
1: Za litr čistého lihu zahrádkáři v pálenicích letos zaplatí 205 korun, o 5% více než loni. Úbytku zákazníků se ale kvůli tomu Martin Vyplal nebojí.
2: Lidi, kteří zahrádku mají, tak vždycky to pozbírají. Teďka jdeme čtvrtou sezonu a můžu vám říct, že nárůst je rapidní. Zákazníci chodí, volají.
1: Pálenic vlivem zvyšování spotřební daně na Moravě neubývá, tvrdí David Kubenc, mluvčí celního úřadu v Ostravě. Nejvíce jich evidují tradičně na Zlínsku. Právě tam ale v posledních měsících odhalili nejvíce takzvaných černých pálenic, celkem 7. Pokuty za nelegální pálení se pohybují v desítkách i stovkách tisíc korun.
4: V následujícím období se zaměříme na potírání nelegálních pálenic s tím, že konkrétní způsoby toho, jak odhalujeme tuto problematiku, nebudeme prozrazovat.
1: Celní úřad také posílí daňové kontroly u přeshraničních nákupů a zaměří se na zneužití denaturovaného lihu, říká mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová.
5: Budoucí kroky tak budou spočívat spíše v cíleném řízení rizik a realistickém nastavování daňové politiky, než v dalším plošném zvyšování zdanění.
1: Podle Krušinové se výnosy státu ze spotřební daně v posledních letech i přes jejich zvyšování pohybují pod 9 miliardami korun. Během roku 2024 a 2025 dokonce mírně klesly. Z Žešova Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.

0: Tady je Radiožurnál, je 4:15. Jak jste před chvílí slyšeli, tak letošní úroda ovoce bude zřejmě o polovinu nižší než obvykle. Vyplývá to z odhadů ministerstva zemědělství. Podle předsedy ovocnářské unie Martina Ludvíka největší újmu na ovoci způsobily dvě vlny jarních mrazů. Jablek letos bude oproti průměru asi polovina. V italském Římě dnes zasedne skupina přátel západního Balkánu. Jednání se zaměří na budoucnost rozšiřování Evropské unie a posilování evropské odolnosti i v oblasti potravinářského zabezpečení. Česko zastoupí ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Ve skupině je kromě Česka a Itálie třeba i Řecko a Slovinsko. Pozvánku na zasedání vůbec poprvé dostalo i Maďarsko.
1: Dnes nás čeká většinou slunečný den s velmi příjemnými letními teplotami. Nebude už nás rušit ani silný vítr. Bude jasno až polojasno, ale hlavně na severu a severovýchodě se může vyskytovat zvětšená oblačnost. Pršet by dnes ale nemělo vůbec. Teploty se budou pohybovat mezi 25 a 29 stupni. Na severu a severovýchodě bude o trochu chladněji od 21 do 24 stupňů. Na horách v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 19, na Šumavě až kolem 22 stupňů. A foukat k tomu bude zpočátku slabý proměnlivý, postupně mírný severozápadní až severní vítr. Krásný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: S vámi Radiožurnál. Víme, že první český kvantový počítač se po měsících testování v Ostravě rozjel naplno a funguje v Národním superpočítačovém centru při Vysoké škole báňské. Už teď je jisté, že nouzi o práci mít rozhodně nebude. Zájem o jeho služby mají vědci z oblasti zdravotnictví, chemie anebo fyziky.
1: Dává o sobě celkem hlasitě vědět a v složitém vnitřním systému si udržuje teplotu dokonce nižší než ve vesmíru. To, co jiné počítače řeší roky, zvládne za pár sekund.
2: Nás čekala řada testování, ať jsou to technologie chlazení, ať je to vlastně ten samý kvantový čip. V podstatě dneska můžeme tvrdit, že už ten stroj je plně funkční.
1: Popsal složité zprovozňování ředitel Ostravského národního superpočítačového centra Vít Vondrák. Zjednodušeně na příkladu knihovny je možné říct, že zatímco klasický superpočítač umí rychle číst jednu knížku za druhou, kvantový zvládne celou knihovnu najednou a bleskově. Už se ozývají první zájemci o jeho služby, potvrdil Branislav Jancík, který má superpočítačové služby na starosti. Týká se to vývoje nových materiálů, komplikované počítačové chemie i třeba přenosu energií.
3: Tak, aby jsme věděli nasměrovat energii tam, kam potřebujeme, což je velký kombinatorický problém, který dokážou kvantové počítače velmi hodně řešit.
1: A taky jde o výzkum Alzheimerovy choroby a dlouhověkosti lidského mozku.
3: To je opět problém, do kterého vstupuje obrovské množstvo premenných a vyžaduje velké množstvo počítačového modelování.
1: Budoucnost kvantového počítání je podle něj kromě těžko představitelné rychlosti taky v přesnosti. Při běžném postupu běžnými počítači musí vědci u komplikovaných úloh zjednodušovat a dostávají jenom přibližná řešení.
3: Kvantové počítače mají potenciál dát nám ty odpovědi přesně.
1: Tady v superpočítačovém centru odhadují, že vytíženost prvního českého kvantového počítače dál poroste. Zájemci o jeho služby se hlásí i z dalších evropských zemí. Z Ostravy Martin Knittl, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 526 na Karlovarský festival se vrací další světový herec. Pro cenu prezidenta si z Ameriky přiletěl herec Jeffrey Wright, kterého diváci znají třeba ze seriálu Westworld a nebo z některých filmů Wes Andersona.
1: Do you consider yourself a painter or a black painter?
2: Oh, he has a lot of colors, not just black.
3: Životopisné drama o americkém malíři a jednom z průkopníků graffiti bylo pro Wrighta první velkou filmovou příležitostí. Do té doby se věnoval hlavně divadlu. Film Basquiat před 28 lety představil mimo jiné právě i v Karlových Varech. Později hrál třeba v sérii filmu Hunger Games nebo v Bondovkách po boku Daniela Craiga, ve kterých stvárnil agenta CIA. Just one thing. If you pull it off, the CIA bring him in. And what about the winnings? Jeffrey Wright je taky jedním z kmenových herců režiséra Wese Andersona. Hraje v jeho filmech Francouzská depeše, Liberty, Kansas Evening Sun a nebo Asteroid City. V posledních letech spolupracuje intenzivně taky se streamovacími platformami. Zahrál si třeba jednu z ústředních postav sci-fi seriálu Westworld, programátora Bernarda, která mu vynesla celkem 3 nominace na cenu Emmy. Nebo se objevil v druhé sezóně seriálu podle kultovní videohry The Last of Us. Wright za svou kariéru získal Tony, Emmy a nebo Zlatý glóbus. Do Karlových Varů se vrací, aby převzal cenu prezidenta festivalu. Lucie Pávová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je půl šesté. A teď další zprávy a Tereza Tomášková.
1: Sněmovna se dnes vrátí k novele stavebního zákona. Vládní předloha má centralizovat stavební řízení, zjednodušit administrativu i zrychlit povolování staveb. Poslanci se k ní připojili 130 pozměňovacích návrhů. Podle opozice norma příliš vychází vstříc developerům. Ve středu poslanci jednání nedokončili ani po 4 hodinách. Nejméně 12 lidí zemřelo při lesním požáru ve španělské Andaluzii. Požár propukl včera odpoledne v provincii Almeria. Přes noc s ním bojovalo asi 150 hasičů. Podle úřadu část obětí našli v turistické chatě, další uhořeli v autech. Proč začalo hořet, zatím není jasné. Jednou z variant je, že oheň způsobil pád elektrického vedení na suchou vegetaci, která začala hořet. V Ostravě začal fungovat první český kvantový počítač. Stroj umístěný v Národním superpočítačovém centru dokáže v krátkém čase řešit velmi složité úkoly. Využití může najít například při léčbě mozkových onemocnění. Odborníci ho před spuštěním několik měsíců testovali. Teď se jim hlásí už několik zájemců o využití. Sport. Dvě české tenistky, Karolína Muchová a Linda Nosková, si zahrají finále wimbledonské dvouhry. Muchová vyřadila Američanku Golfovou, Nosková Ukrajinku Kostiukovou. Finále začne v sobotu v 17 hodin českého času. Na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport ho můžete poslouchat v přímém přenosu. Prvními semifinalisty fotbalového mistrovství světa jsou Francouzi. Maroko porazili 2-0. Jejich soupeřem bude vítěz dnešního zápasu Španělsko-Belgie.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 za Humpolcem a nehoda na pražském okruhu u Karlovarské. Na D1 z Prahy do Brna za Humpolcem zpozorněte na kilometru 94,5, leží tam kusy prasklé pneumatiky. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 zpozorněte u nájezdu z Karlovarské D6. Na 26. kilometru je po srážce dodávky a dvou osobních aut průjezdný ze tří pruhů jenom ten pravý. Tvoří se zatím jenom kratší kolona, ale brzdí se v pravotočivé zatáčce. Na východní části pražského okruhu směr Lanový most za nájezdem z Hradecké D11 čekejte frontu. Před sjezdem na Běchovice totiž pracují v pravém pruhu, zdržení zatím 5 minut. A na silnici 3 Praha Benešov pozor za odbočkou na Nespeky. V zatáčce Předmračí je blokovaný pravý pruh z auta, tam spadl přepravovaný mobilní domek. Brzdí se zatím bez další kolony. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Od západu k nám zasahuje výběžek vyššího tlaku vzduchu, který na našem území způsobí slunečné počasí bez srážek. Teploty budou stoupat až k tropické třicítce a slunečný charakter počasí s vysokými teplotami se na našem území udrží ještě i příští týden. To už se ale pravděpodobně objeví i dešťové přehánky. Aktuálně je nad Českem jasno nebo polojasno, ale na severovýchodě až oblačno. Teploty jsou docela nízké, většinou od 8 do 13 stupňů. Nejtepleji je na severu Olomouckého kraje právě kvůli zvětšené oblačnosti. Tam je například v Javorníku až 16 stupňů. Naopak nejchladněji je na šumavských pláních, kde teplota poklesla až k minus 2 stupňům. Přes den už by mělo být ale krásně slunečno a téměř na celém našem území. Místy, hlavně na severu a severovýchodě, zůstane i oblačno. Tam také bude chladněji od 21 do 24 stupňů, jinde 25 až 29 stupňů Celsia. Na horách kolem 19, na Šumavě až 22. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Opět Marcela Hálová s počasím, teď 3,5 minuty po půl šesté. Pátek, 2 zápasy, 2 prohry, tak to je bilance českých volejbalistek na turnaji v Bělehradě. Tam se hraje skupinová fáze Ligy národů. Daří se i českým tenistkám. I ranní Radiožurnál dnes bude tak trochu o sportu a za chvíli také o filmovém festivalu v Karlových Varech. Jak jinak, než touto dobou bývá.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Radiožurnál teď na filmový festival v Karlových Varech míříme. Přijela tam taky řada rodičů s dětmi. Ty menší tam mají hrací koutky s hlídáním, kde můžou být rodiče a nemusí. No a jeden takový konkrétně jsme navštívili v prostorách hotelu Thermal.
1: Jako dovnitř.
2: Je to nějak omezený časově?
3: 3 hodiny maximálně.
4: Syn si toho všimnul, dětského koutku?
5: Já bych si toho vůbec nevšimla. Nás tahl z té terasy, že chce do toho koutku na ty autíčka. Vůbec jsme o tom nevěděli, úplně jsme to přešli.
4: Petra z Mariánských Lázní. Takže si na tady necháte?
5: Tak 10 minut, 4 hodinky s dozorem.
6: Filo, čo musíme to postavit? Koukej, hele.
4: A co to bude za obrázek, až ty pucle složíte?
6: Auto.
4: A už je tam. Terezo, vy se tady v dětském koutku staráte o děti. Co mají nejvíc rády?
7: Největší hit je určitě balonkový bazének.
8: Ty to chceš a já ho chci.
4: Dana Davidová, zástupkyně ředitele mateřského centra tady v Karlových Varech. Dětský koutek opět na festivalu. Pravidla jsou asi pořád stejná. Dítě tady může být maximálně 3 hodiny.
9: Ano, podmínky jsou pořád stejné. A je to tak, že vlastně rodič, pokud si vybere film, tak děťátko u nás může u nás nechat 3 hodinky a pak si děťátko vyzvedne, v klidu si užije film a děťátko je tady u nás spokojené.
4: To je mikrofon, ano. A řekneš mi něco do něj? Jak se jmenuješ?
10: Marie.
4: Maruška. A jak se ti tady, Maruško, líbí?
10: Dobře.
4: A co děláš?
10: Teďko modelínuju.
4: Kolik dětí najednou tady může být?
9: Ten prostor je malý, tak maximálně 6.
4: Rodiče platí nějaký poplatek?
9: Ano, ano. První hodina stojí 100 korun a další 2 hodiny 70 korun.
11: Maminka přišla už, no.
4: Jano, vy jste si přišla pro syna, pro Filipka, byl tady 2 hodiny. Vy jste asi byla na filmu.
5: Ano, byla jsem na filmu. Jsem za tuhle službu moc ráda.
4: Dětský koutek v prostoru hotelu Thermal je otevřený každý den od 8.45 do 20 hodin. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Radiožurnál.

0: půl páté nastoupí česká ženská volejbalová reprezentace v Bělehradě proti Bulharsku. První dva zápasy v turnaji Ligy národů prohrály 1-3 s Německem a s Nizozemskem dokonce 0-3.
1: Blokařka Ella Kulisiani zablokovala nizozemský útok, přispěla bodem, ale jinak se na výhru ve výměnách české hráčky dost nadřeli. A mluvila o tom i kapitánka Michaela Mlejnková.
2: Musíme si pomáhat víc servisem, což nám občas dařilo, občas ne. My se hodně nadřeli i na ten jeden bod, to nás možná trošku strážilo dolů, ale jinak si myslím, že to byl docela dobrý zápas, hodně holek přišlo nových.
1: Trenér Atanas Sopolos střídal snadaž neobvykle často. Podle Mlejnkové je to v této fázi soutěže důležitá věc.
2: Ten třetí turnaj už je opravdu náročný, že ty čtyři zápasy v těch pěti dnech jsou náročný a prostě je důležité, aby ty holky si zahrály taky, aby jsme si někteří odpočinuli a samozřejmě je nás 14 a každá je prostě důležitá. Jedna tam může jít na jeden bod, druhá tam může jít na dva body a ten bod může být rozhodující. Takže si myslím, že nezáleží, jak kdo hraje, ale jak prostě ten tým funguje dohromady.
1: Speciálním článkem se staví libero Daniela Digrínová, která po svatbě hraje s příjmením Jancová. Nemyslí si, že by po dvou hladkých prohrách na turnaji v Srbsku byl český tým v krizi?
3: Já bych neřekla, že jsme úplně v útmu, vlastně oba ty soupeři jsou nad náma v tom světovém žebříčku. To samozřejmě neznamená, že s nima nemůžeme hrát vyrovnanou partii. To byl opravdu vlastně lepší výkon, ale nám to vždycky uteklo v jedné rotaci, vlastně v jedné chvíli, kdy jsme nebyli schopni odrotovat jejich servis. Nás čeká důležitý zápas, na to určitě vlítneme.
1: Předpověděla před pátečním zápasem s Bulharskem, které v Srbsku začne v 16:30. Radiožurnál a Radiožurnál Sport o něm budou informovat ve zpravodajských vstupech. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, 6:45. Právě dnes odpoledne si budou vládní strany vysvětlovat finanční příspěvek Ukrajině. Peníze do programu PURL na pomoc napadené zemi přesměroval ministr zahraničí Macinka z Motoristů. Nesouhlasí s tím ale zástupci SPD. Koaliční partneři krok podle nich předem neprojednali. Šéf diplomacie Macinka se koaliční rady kvůli zahraniční cestě nezúčastní. Poslancům SPD ale chce tu situaci vysvětlit. Írán vypálil 10 balistických raket na vojenskou základnu Azraq v Jordánsku. Podle mluvčího tamní vlády armáda 8 z nich sestřelila. Při útocích nebyl nikdo zraněn, hlášené nejsou ani žádné škody. Íránské revoluční gardy varovaly před dalšími údery na americké základny v oblasti, pokud budou Spojené státy dál útočit na Írán.
4: Překážka na D1 za Humpolcem a neprůjezdná Syrmička Chomutov Praha. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec na 95. kilometru stále hlásíte nebezpečnou překážku.
5: Je v pravém pruhu kus pneumatiky z kamionu. Je to celku nebezpečné, hlavně osobní vozidla.
4: Tah 7 Chomutov Praha je mezi Panenským Týncem a Třebízí zablokovaný. Po nehodě v místě stavby nového dálničního úseku se nedá projet ani v jednom směru.
6: Tady je to zúžení právě u té nové stavby, té dálnice. Ono ještě osobníma autama, tím jak je to uzavřený, se dá otočit zpátky do protisměru. Je

0: do panenského Týnce zpátky, ale nákladní auta ty vůbec.
1: Na pražském okruhu z letiště na D1 u exitu 26 Karlovarská je po střetu dodávky a dvou osobních aut průjezdný ze tří pruhů jen pravý, tvoří se kratší kolona. Na východní části pražského okruhu ve směru na Lanový most je kolona od hradecké D11 už na čtvrt hodiny do omezení před sjezdem na Běchovice. A na silnici 3 z Prahy na Benešov za Nespeky se tvoří kratší fronta v zatáčce před sjezdem na Mrač, je zablokovaný pravý pruh, spadl tam na vozovku přepravovaný mobilní domek. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Ranní teploty jsou docela nízké, klesly místy až k 8 stupňům. Na šumavských pláních dokonce slabě mrzne, tam jsou téměř 2 stupně pod nulou. Naopak nejtepleji je v Olomouckém kraji, například Osoblaha nebo Javorník hlásí kolem 16 stupňů. Přes den ukážou teploměry nejčastěji hodnoty mezi 25 a 29 stupni. Na severu a severovýchodě bude chladněji, od 21 do 24 stupňů. A tam také bude oblačné nebe. Jinde bude slunečno, jasno až polojasno a foukat k tomu bude zpočátku slabý proměnlivý, postupně mírný, severozápadní až severní vítr. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: S vámi Radiožurnál. Zboží za stovky milionů schořelo při požáru jedné z výškových budov baťovského areálu ve Zlíně. Velká část z ní se navíc zřítila, budova má narušenou statiku. Na místě i přes celou noc dál zasahovali hasiči, kterým se podařilo alespoň ochránit okolní budovy v místa požáru. Přitom požáru se naštěstí zatím nikomu nic nestalo. Téma pro nás i dnes.
1: Hořet začalo po 8 hodině ráno v 9. patře výškové budovy 34. Podle svědků, kteří tou dobou uvnitř pracovali, se ozval výbuch a během pár minut se oheň rozšířil na celé 9. patro. Pak se dál ozývaly výbuchy a oheň se přesunul i na střechu. Většina stavby se následně zřítila. Podle velitele zásahu Zdeňka Otrusiny tak hasiči nemohli zasahovat přímo uvnitř budovy.
2: Celá ta práce spočívá v práci s výškovou technikou a v tom, že vlastně v jednotlivých patrech jsme snažili co nejvíce do hloubky ten požár uhasit. Bohužel došlo k tomu, že ta budova postupně podlehla destrukci.
1: O uskladněný majetek přišla třeba nadace Tomáše Bati, které schořelo mimo jiné 27 000 výtisků baťovské literatury. Svůj sklad měla v budově taky firma Alpinepro, která hlásí škodu přes 500 000 korun, nebo obuvnické firmy Botas a Vasky. Pokračuje majitel firmy Vasky Václav Staněk.
3: Jedná se o prostor asi 3000 metrů čtverečních, kde jsme měli uskladněny a téměř všechny naše boty. No, jednalo se 85 000 párů našich bot.
1: Odhadovaná škoda na obuvi je 150 až 180 milionů korun. Další škoda bude na budově a jejím vybavení. Podle historika architektury Zdeňka Lukeše má velkou historickou hodnotu.
4: Toho bych si vážil nejvíc, že se podařilo i teda v té komunistické éře udržet tu baťovskou architekturu, to znamená ten známý modul 6x6 metrů, železobetonový skelet s válcovými sloupy a s těmi cihelnými vyzdívkami, takže je to vlastně přesně v tom stylu, jako jsou ty ostatní budovy v celém tomhletom továrním areálu.
1: V noci na požár dohlížely drony, kvůli tmě totiž hasiči nemohli využít vrtulníky z bambivaky. Hasiči předpokládají, že budovu budou hasit ještě minimálně 3 dny, další týdny pak bude trvat likvidace následků ohně. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
5: Jsme tam, kde se něco děje.
6: Přinášíme přehled o plánech světových lídrů.
5: Aktuality v regionech po celé zemi.
6: Sportovní výsledky. Dopravní situaci.
5: Hlavní zprávy Radiožurnálu.
6: Souhrn toho, co potřebujete vědět.
5: Denně ve 12 a v 18 hodin.
6: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Expert.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří Experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál v 6 hodin. Tereza Tomášková a další zprávy.
1: Koaliční rada projedná spory v koalici, které se týkají příspěvku do programu pomoci Ukrajině. Při lesním požáru v Andaluzii zahynulo nejméně 12 lidí. Ve finále Wimbledonu jsou poprvé dvě Češky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Po vážné nehodě je uzavřená dálnice D7 mezi Panenským, Týncem a Třebízí v obou směrech. A bude slunečno, na severu až oblačno a teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Koaliční partneři by si dnes měli vysvětlit situaci, která se týká příspěvku Česka do programu pomoci Ukrajině. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů na iniciativu, díky které můžou spojenci z NATO přispívat na americké zbraně pro Kyjev, přesměroval část peněz ze svého rezortu. Hnutí SPD je proti. Podle jeho členů to v koalici předem neprojednali. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO potvrdil, že si to strany, které jsou součástí vlády, vyříkají dnes na koaliční radě.
3: My jsme se zavázali, že nebudeme dávat peníze Ukrajině a budeme pokračovat ty možnice, tak on ty peníze poslal vlastně na ten program PURL, ale je to jednorázová menší částka.
1: Ministr Macinka se koaliční rady kvůli zahraniční cestě nezúčastní. Předsedovi SPD Tomiu Okamurovi prý už ale vše vysvětlil. Spojené státy podle Kyjeva brzy dodají Ukrajině další střely do amerických systémů protivzdušné obrany Patriot. Jsou prakticky jedinou zbraní proti ruským balistickým raketám a ukrajinské zásoby Patriotů se už téměř vyčerpaly.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v průběhu online briefingu s novináři uvedl, že Ukrajina v nejbližších dnech dostane od Spojených států balík střel PAK-3 do systému Patriot. Další rakety mají dodat evropští partneři, ale konkrétní data ještě nejsou dojednaná, uvedl Zelenský.
5: Ukrajina vyznaná Amerikou.
4: Dodal, že Spojené státy uznaly Ukrajinu jako jednu ze tří zemí na světě, které mohou rakety PAK vyrábět. Kyjev proto usiluje o získání licence a americký prezident Donald Trump naznačil, že není proti. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Nejméně 12 lidí zahynulo při lesním požáru ve španělské Andaluzii. Požár vypukl včera odpoledne v provincii Almeria. Přes noc s ním bojovalo asi 150 hasičů. Podle úřadu část obětí našli v turistické chatě, další uhořeli v autech. Proč začalo hořet, zatím není jasné. Jednou z variant je, že oheň způsobil pád elektrického vedení na suchou vegetaci, která začala hořet. V řekách kvůli suchu ubývá vody. Třeba v Radbůze u Staňkova na Domažlicku evidují vodohospodáři vůbec nejnižší průtok za 100 let. Pokračuje hlavní dispečer povodí Vltavy pro oblast Berounka Petr Vícenda.
6: V povodí Berounky i Horní Otavy jsou aktuálně v rámci Plzeňského kraje zaznamenávány extrémně podprůměrné průtoky a vodní stavy. Vůbec nejhorší situace je na řece Radbůze, kde například v profilu Staňkov, kde se vodní stavy sledují a průtoky již od roku 1930, jsou zaznamenávány vůbec nejnižší pozorované průtoky za celou téměř stoletou historii.
7: Sport. Do grandslamového finále poprvé v historii postoupily dvě české tenistky. O titul ve Wimbledonu si proti sobě zahrají Karolína Muchová s Lindou Noskovou. Muchová zdolala Američanku Goffovou ve třech setech. Nosková porazila Ukrajinku Kostěkovou ve dvou sadách. Muchová o své výhře rozhodla až v super tiebreaku.
8: Známe se, asi bych řekla, jako tenisově samozřejmě, ale vídáme se prostě každý skoro týden, každý druhý týden na těch turnajích, domluváme se tréninky, protože je to fajn, Linda je takový pohodář, já taky. Myslím, že jsme se nejvíc asi zblížili při té olympiádě a máme hezký vztah.
7: Wimbledonské finále mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou začne zítra v 17 hodin českého času. V přímém přenosu ho nabídnou Radiožurnál i Radiožurnál Sport. Prvním semifinalistou fotbalového světového šampionátu je Francie. Vyřadila Maroko, vyhrála 2-0. O postup do finále si zahraje proti vítězi večerního duelu mezi Španělskem a Belgií.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Uzavřená D7 u Panenského, Týnce, překážka na D1 v Brně. Dálnice D7 Praha-Chomutov je mezi Panenským, Týncem a Třebízí neprůjezdná v obou směrech. Na konci dálničního úseku v místě stavby se srazilo osobní auto s nákladním a nedá se projet ani v jednom směru. Vznikají kolony, chystá se odklon. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy už se tvoří kolona kamionů v pravém pruhu od exitu 178 Ostrovačice. Kolem sjezdu 182 Popůvky už chvílemi krátce brzdí i v levém pruhu osobní auta. A potom na D1 v Brně směr Vyškov dejte pozor, za sjezdem k výstavišti na kilometru 192 leží na vozovce upadlý výfuk. Na východní části Pražského okruhu ve směru na Lanový most počítejte s kolonou už od sjezdu na Černý most, je to na 25 minut do nového omezení před sjezdem na Běchovice. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 čekejte kolonu u exitu 26 Karlovarská, zatím jenom kratší, ale brzdí se v zatáčce hned za sjezdem, je tam po kolizi dvou osobních aut s dodávkou provoz stažený ze tří pruhů jenom do pravého. A na silnici 3 z Prahy na Benešov za odbočkou na Nespeky v zatáčce vzniká kratší kolona, ve stoupání tam je blokovaný pravý pruh, spadl mobilní domek. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno, na severu až oblačno, teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě 21 až 24. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, tak už víme, že Wimbledon vyhraje určitě česká tenistka, ale nevíme zatím, která. Do finále dvouhry postoupily Karolína Muchová i Linda Nosková. No se něco takového na Grand Slamu stávalo naposledy ještě v éře Československa, což nám připomene Martina Navrátilová ještě v této hodině krátce před sedmou. Ale začneme teď vážnějším tématem, a sice sondou do myšlení a života nedospělých pachatelů násilí v Česku. Kde se to v nich bere a co se s tím dá dělat? Probereme v ranním radiožurnálu.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: S Regen Bullmanem jsme začali další hodinu ranního radiožurnálu, už je 10 minut po 6. A teď bude řeč o krádežích, loupežích, ale i kyberzločinech anebo sexuálním násilí. Čím dál více násilných trestných činů se totiž dopouštějí mladší pachatelé. Vyplývá to z dat nejvyššího státního zastupitelství za loňský rok. Děti do 15 let spáchaly loni přes 1600 činů. 2/3 z nich měly na svědomí 13 a 14 letí.
1: Teď se ta plejada rozšiřuje a těch sexuálních deliktů je popravdě více.
2: Říká vedoucí Centra prevence a resocializace spolku Ratolest Zuzana Mokrá.
1: U těch dětských jsou to často loupežní přepadení nebo nějaký krádeže nebo ublížení na zdraví, výtržnictví a o mladistvích třeba nebezpečné vyhrožování nebo radikalizace, extremismus.
2: Nezletilí tvořili loni přes 5% stíhaných. To je mírný meziroční nárůst, říká mluvčí policejního prezídia Jakub Vinčálek.
3: Rok od roku má v této věkové kategorii čím dál méně pachatelů na svědomí, čím dál více trestných činů.
2: Kvůli tomu doporučuje zpráva nejvyššího státního zastupitelství za rok 2025 snížení věkové hranice odpovědnosti na 13 let, říká mluvčí Petr Malý.
4: Vzhledem ke statistickým údajům u nejzávažnějších úmyslných činů se jeví případné posunutí hranice na 14 let jako nedostačující.
2: Změnu zvažuje i Ministerstvo spravedlnosti. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál, nejenom světový tenis, fotbal a třeba i volejbal sledujeme v našem vysílání, ale zajímá nás také mistrovství hospodských kvízů. Jeho účastníci přijeli do Pardubic a my se vydáme za nimi. Teď je 6 hodin a 15 minut. A s vámi páteční ranní Radiožurnál a aktuální informační přehled. Na požár budovy 34 v Baťovském areálu v centru Zlína dohlíželo přes noc 14 jednotek hasičů. Ti monitorovali okolí, aby se oheň dál nešířil. Hořet začalo ve čtvrtek ráno v 9. patře výškové budovy 34, kde má sklad mimo jiné zlínská obuvnická firma Vasky a také výrobce oblečení Alpine Pro. Podle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z hnutí ANO se už budovu nepodaří zachránit. Na místě jsou naši reportéři, přihlásí se nám po 7. hodině, po půl 7. Díla 12 italských fotografů ode dneška vystavuje Italský kulturní institut v Praze. V prostorách barokní kaple na Malé Straně uvidíte průřez italskou fotografií od poválečného období až po současnost. Snímky zachycují proměny italské krajiny, ale i společnosti.
1: Uzavřená D7 u Panenského Týnce kolony na východní části Pražského okruhu. Dálnice D7 Chomutov Praha na konci úseku za Panenským Týncem před Třebízí je v místě stavby uzavřená v obou směrech po havarii osobního a nákladního auta. Kolony stojí, objíždí se přes Hořešovice nebo Klobuky. Na D1 před Brnem směrem z Prahy na první část kolony kamionů v pravém pruhu pozor za Domašovem kolem kilometru 172. Na východní části Pražského okruhu ve směru na Lanový most vzniká kolona kvůli novému omezení před sjezdem na Běchovice. Jede se tam levým pruhem. Od sjezdu z Boleslavské D10 je to na půl hodiny. A na Pražském okruhu z letiště na D1 u sjezdu na Karlovy Vary se tvoří kolona hned za exitem 26. Je tam po dřívější nehodě průjezdný jenom jeden pruh. Zdržení něco přes 5 minut, brzdí se už i na konci D6 před Prahou. Další zelená vlna nejpozději za 15 hodiny.
2: Ode dneška až do příštího týdne nás čeká moc příjemné letní počasí, většinou bude slunečno. Místy dnes například hlavně na severu a severovýchodě našeho území se objeví trochu víc oblačnosti, nikde ale nebude pršet, alespoň dnes. Teploty v těchto místech lehce nad 20, jinde se budou držet mezi 25 a 29 stupni. A vlastně stejné počasí bude i zítra a také o víkendu. Teploty ale porostou, v sobotu ke 30, v neděli mohou místy i přesáhnout. Severovýchod bude stále od trochu chladnější. A velmi podobné počasí očekáváme i v příštím týdnu. V noci a po ránu budou teploty klesat k 15 stupňům, přes den budou dosahovat ke 30. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: S vámi ranní radiožurnál je 6 hodin a 20 minut. Míříme do Pardubic, tam začal 9. ročník mistrovství České republiky v hospodském kvízu, tedy největší kvízové soutěže v Evropě. Až do neděle se v tamní hokejové aréně utká téměř 150 družstev a nechybí mezi nimi ani lončtí vítězové, tým složení z lovců známých televizních pořadů.
1: Krásný podvečer, máme 18. hodinu, takže můžeme odstartovat alby mistrovství České republiky v hospodském kvízu. Ahoj!
2: Tak začal v Pardubicích 9. ročník mistrovství České republiky v hospodském kvízu. Loňský titul obhajuje tým televizních lovců v čele s kalkulátorem Jakubem Kvášovským.
3: Minulý rok jsme měli kliku na otázky a ono zase se to může otočit a vrátit se to zpátky, kdy jsme bývali čtvrtý, co já pamatuju třeba, a pak dvakrát druhý, takže snad budeme mít štěstí.
2: Do Pardubic letos přijelo zhruba 1100 soutěžících, kteří budou odpovídat na 500 soutěžních otázek. Odhadnout vítěze ale podle hlavní dramaturgyně akce Radany Lukovičové není vůbec jednoduché.
4: Ono je to vždycky boj do poslední otázky a kolikrát se nám už stalo, že to bylo natolik vyrovnané, že musela rozhodovat nějaká pomocná kritéria. Za favority lze určitě považovat týmy, které v rámci uplynulé sezóny kvízu skončily na vrchních příčkách svých regionálních lig a samozřejmě tedy i týmy, které se pravidelně účastní, ať už mistrovství České republiky a nebo maratonu kvízového.
2: Marek to neměl, jsem do Pardubic daleko přijel z Prahy.
5: Tak já jsem tady už po třetí. Přicházíme proč pobavit se, je to zábava, je to dobrý víkend.
2: Honza dorazil do Pardubic z Teplic.
6: My jsme jako trošku speciální tým, my jsme tým složený z moderátorů hospodského kvízu. Jsme v podstatě z celé republiky.
2: Kuba z Poděbrad.
7: Možná umění, literatura pro nás bude trošku náročnější, ale jinak si myslím, že to máme dobře pokrytý.
2: Vítězný tým bude znám až v neděli. Rozhodne nejvyšší počet bodů ze všech soutěžních kvízů. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Radiožurnál.

S vámi Radiožurnál i dnes jedete s námi. Děkujeme dopravním zpravodajům za informace z D7. Ta byla uzavřená po nehodě mezi Panenským Týcem a Třebízí v úseku, kde končí současný úsek dálnice a začíná se stavět nový. Už je to tu průjezdné alespoň kyvadlově, ale kolony jsou dlouhé a budou se rozjíždět ještě nějaký čas, tak buďte trpěliví. A dobře dojďte.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Honzíka čekají přijímačky na střední školu a Josef s Hinkem jedou do Sovětského svazu. Seriál vyprávěj. ČT2. Spátrání po slepé dívce se stává nebezpečná past. Alan Delon je sám proti gangstrům ve filmu Kdo nastaví kůži. A ČT Art uvádí koncert legendární slovenské rockové skupiny z pražské Lucerny. Elán. Páteční večer s Českou televizí.
2: Radiožurnál je půl sedmé. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Poslanci budou znovu ve třetím čtení projednávat návrh stavebního zákona. Podle tvůrců má zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Opozice naopak varuje před možným kolapsem stavebního řízení a taky tím, že norma podle ní příliš vychází vstříc developerům. Ve středu poslanci jednání nedokončili ani po 4 hodinách. Írán vypálil 10 balistických raket na vojenskou základnu Azraq v Jordánsku. Podle mluvčího tamní vlády armáda 8 z nich sestřelila. Škody ani zraněné úřady nehlásí. Íránské revoluční gardy varovaly před dalšími údery na americké základny v oblasti, pokud budou Spojené státy dál útočit na Írán. Silničáři od zítřka omezí provoz na Hlávkově mostě v Praze. Musí zpevnit železobetonové desky ve středu konstrukce. Ve směru z centra do Holešovic bude most průjezdný pouze jedním pruhem. Omezení se dotkne i tramvají. Nebudou jezdit mezi Vltavskou a Těšnovem. Linku číslo 12 povede dopravní podnik přes sousední Štefánikův most. Omezení potrvá do konce srpna.
4: Sport.
3: Finále wimbledonské dvouhry budou hrát poprvé v historii proti sobě dvě české tenistky. O titul se utká Linda Nosková s Karolínou Muchovou. Na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport můžete duel sledovat v přímém přenosu zítra od 17 hodin. Prvními semifinalisty fotbalového mistrovství světa jsou Francouzi. Maroko porazili 2-0. O postup do finále budou hrát proti vítězi dnešního utkání mezi Španělskem a Belgií.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D7 u Panenského Týnce a kolony na D1 před Brnem. D7 Chomutov Praha na konci úseku mezi Panenským Týncem a Třebízí byla úplně zablokovaná v obou směrech. V místě stavby tam havarovalo osobní a nákladní auto. Teď už policie pouští provoz kyvadlově. Kolona směrem na Chomutov se rozjela, směrem na Prahu ale zůstává od Panenského Týnce až na 20 minut. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy kolona kamionů v pravém pruhu teď začíná za sjezdem na Domašov na kilometru 171, místy je roztržená. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Roudnici hlásíte na kilometru 31 překážku v pravém pruhu porouchané vozidlo.
7: Porouchaný kamion je teda označený šipkou.
6: A k Praze. Na příjezdu do hlavního města z Boleslavské D10 počítejte s kolonou ve sjezdu na východní část Pražského okruhu směr Lanový most. Noční omezení před sjezdem na Běchovice před chvílí ukončili. Už se zase jede oběma pruhy, ale zdržení ještě zůstává kolem 20 minut. A na příjezdu do Prahy Karlovarskou D6 pozor na kolonu na prvním kilometru. Sune se na Pražský okruh do směru na D1, tam hned za exitem 26 je po nehodě průjezdný jenom pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, jen na severu a severovýchodě mraků o trochu víc, pršet z nich ale nebude. Teploty po ránu klesly místy až k 8 stupňům, přes den ale vyšplhají na 25 až 29, na chladnějším severu a severovýchodě bude od 21 do 24 stupňů. Víkend pak bude slunečný a tropický. V sobotu čekáme opět jasné nebo skoro jasné nebe, jen přechodně se místy objeví zvětšená oblačnost. Teploty po ránu se budou držet lehce nad 10, přes den pak ale vystoupají až k 28 na jižní Moravě až ke 30 stupňům. V neděli by dokonce mohly teploty se pohybovat mezi 26 a 31 stupni. V příštím týdnu pak čekáme stále slunečné počasí. Přechodně se ale může objevit víc mraku a to je pak možné, že i sprchne. Teploty budou ale stále velmi vysoké. Dosahovat mohou ke 30 stupňům. To byly zprávy. A po něj dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. I teď krátce po půl sedmé v centru Zlína dál hoří výšková budova v někdejším baťovském areálu. Hasiči už v noci oheň sice lokalizovali a také snížili požární stupeň na 3., ale stále hoří. Na místě máme reportérku, dáme jí za chvíli slovo.
5: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Půl sedmé a sedm minut posloucháte Radiožurnál. Zatímco jste většinou asi spali, tak hasiči celou noc tou dobou dohlíželi na požár výškové budovy ve Zlíně. V někdejším baťovském továrním areálu už se část objektu zřítila. Hasiči ho včera po 10. hodině večer lokalizovali a o hodinu později snížili požární stupeň ze zvláštního na třetí. Detaily teď přidá přímo z místa reportérka Radiožurnálu Tereza Chrastinová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, já právě stojím nedaleko 34. budovy bývalého továrního areálu ve Svitu. Nad hlavou mi teď právě proletěl vrtulník, který tady pomáhá hasit požár. Už od včerejška neletěl, v podstatě jenom teď v noci. Budova zůstává, co se týče konstrukce, ve stejném stavu jako včera. Hustý kouř budovy ale stále stoupá, ale v menší míře určitě. Mluvila jsem s mluvčím krajských zlínských hasičů Pavlem Řezníčkem. V noci zasedal krizový štáb, přes noc místo monitorovalo 14 jednotek. Včera krátce po 10. hodině byla velitelem zásahu vyhlášena lokalizace požáru a po 11. hodině byl snížen zvláštní stupeň poplachu na třetí. Na místě tedy nadále prolétává hasičský dron, který monitoruje tu situaci uvnitř budovy. Hasiči prolévají aktuálně ta žhavá místa vodou. Podle mluvčího Řezníčka teplota budovy postupně klesá, což je dobrá zpráva. V noci v podstatě hasiči monitorovali ty okolní budovy, aby se požár nerozšířil. Každopádně stále platí, že budova je velmi nestabilní a je vyhrazen perimetr asi 70 metrů, kam se vlastně vůbec nesmí. O dalším postupu rozhodne porada štábu, která má být někdy teďka ráno.
0: Tak takový je aktuální stav na místě a už víme, co se dělo všechno v noci a víme už také příčinu toho požáru nebo alespoň odhad škod?
1: V noci opravdu tady probíhalo to monitorování víceméně, aby se ten požár nerozšířil na okolní budovy. Co se týče příčiny a vyšetřování a nějakého vyčíslování škod, to je zatím předčasné. Samotné dohašování by mělo trvat ještě pár dní a vyšetřování bude trvat týdny, měsíce. Co se týče škod, tak to se bude také vyčíslovat. Složitě jde jak na škodu na budově, tak i materiální škody uvnitř. Budova totiž sloužila jako kanceláře, ale i sklad. Obuvnická firma Vasky tady měla například 75 tisíc párů bot v hodnotě asi 150 milionů. Taky nadace Tomáše Bati tady měla sklad asi 30 tisíc knižních publikací. Sklad tady měla také firma na oblečení Alpin pro Equator Cycling, což jsou karbonová kola. V budově je také sklad zásilkovny. Takže vyčíslení škod bude velmi náročné, jde to ale ruku v ruce s vyšetřováním.
0: Tereza Chrastinová ze Zlína. Díky naslyšenou.
1: Díky naslyšenou.

0: Na hudební scéně excelují už 64 let, je jim sice kolem 80, ale rozhodně nepatří do stalého železa. Rolling Stones dnes vydávají nové album.
1: První ochutnávku z nové desky nabídli Rolling Stones fanouškům už 5. května. Single In The Stars potvrdil, že po úspěchu zmíněného alba Hackney Diamonds kapela rozhodně nekončí. Na tiskové konferenci se novináři Micka Jaggera, který 26. července oslaví 83. narozeniny, ptali nejen na nové album, ale i na to, odkud po tolika letech bere energii.
2: Je to hlavně o kondici, na té musíte pracovat v každém věku. A když je vám tolik, co mě, tak o to víc. Bez disciplíny a spousty tvrdé práce by to prostě nešlo. Jasně, dneska už nedokážu všechno, co jsem zvládal v 21, ale zase umím jiné věci.
1: A na otázku, jestli nové album vezmou na turné, odpověděl.
2: To bych si moc přál. Opravdu bych chtěl s tímhle albem vyrazit na turné a doufám, že se to podaří co nejdřív.
1: Na nové desce znovu spolupracovali s producentem Andrewem Wattem. Ten už na předchozím albu ukázal, že dokáže zachovat typický zvuk Stonů a zároveň mu dodat současnou energii. Ani tentokrát nechybí výrazní hosté. Paul McCartney, Robert Smith The Cure nebo Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 6:45. Německý automobilový koncern Volkswagen schválil výrazné omezení výroby. Oznámil to po zasedání dozorčí rady. Počet modelů by se měl postupně snížit na polovinu. Ke změnám podnik přistoupil pod tlakem vysokých nákladů a také rostoucí čínské konkurenci. Koncern, do kterého, jak známo, spadá i česká Škoda Auto, ale zatím nevyjádřil žádné vyjádření k možnému propouštění. Víc si povíme ve zprávách 7. Češi často podceňují zdravotní problémy při cestování. Do zahraničí v posledním roce vyjeli zhruba 2/3 obyvatel. Střevní problémy a kožní onemocnění řešilo asi 5%. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Podle lékařů je při cestách důležité si mít ruce a v některých zemích pít jenom a pouze balenou vodu.
3: Kolony na D1 před Brnem, po nehodě i na D7 u Týnce. Na D1 před Brnem směrem z Prahy za sjezdem na Domašov počítejte s první částí kolony kamionů v pravém pruhu na kilometru 170. Kolem exitu 182 Popůvky už se brzdí i v levém pruhu. Na D7 Chomutov Praha na konci dálničního úseku za Panenským Týncem. V omezení se po vážné nehodě projíždí Kyvadlově. Kolona na Prahu od Týnce zhruba na 20 minut směrem na Chomutov o něco kratší. Na D7 potom na příjezdu do Prahy z Chomutova popojíždí kolona od exitu 3 Kněžové ze zhruba 10 minut do zúžení u sjezdu na letiště. A jen o kousek dál už na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 potom pozor na kolonu u exitu 26 Karlovarská. Hned za ním po srážce dvou osobních aut s dodávkou je průjezdný jenom pravý pruh ze 3 zdržení kolem 5 minut na okruhu. Brzdí se ale až do zastavení a fronta vzniká i na Varské D6 od exitu 2 Hostivice v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
4: O víkendu se do Česka vrátí vysoké teploty, budou lehce přesahovat tropickou 30. Předcházet tomu ale budou chladné noci. Už dnes na některých místech klesla teplota k 8 stupňům.

0: A ani další noci se nebudou počítat mezi tropické. Většinou se bude teplota držet mezi 10 a 15 stupni. Přes den ale teploty směle porostou a také čekáme převážně slunečné počasí. To se u nás udrží minimálně do poloviny příštího týdne. Víc oblačnosti bude jen v severovýchodní polovině našeho území, kde bude také o trochu chladněji. Krásné ráno.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Fotbalisté Francie jsou prvními semifinalisty světového šampionátu, porazili Maroko 2-0. V Paříži i v jiných evropských městech utkání těchto dvou zemí obvykle znamená zvýšená bezpečnostní opatření a někdy i velké emoce a výtržnosti. Jak to bylo přímo ve Spojených státech, tak to sledoval náš zpravodaj na turnaji Jan Kaliba. Dobré ráno, Honzo.
1: Dobré ráno. Tady v Bosnu sice žije jedna z nejpočetnějších marockých diaspor ve Spojených státech. Město jako takové má zase naopak historicky blízko k Francii a i Francouzi dorazili, ale nezaznamenal jsem žádné problémy. Řekněme, že ty emoce, které to budí třeba v Paříži, jsou tady hodně otupené tou vzdáleností, jak fyzickou, tak asi se dá mluvit i o mentálním odstupu.
0: Dostat se Bosnu na stadion je celkem oříšek, patří k nejhůř dostupným stadionům šampionátu a spousta diváků kvůli tomu nestihla začátek. Co se dělo?
1: Byl to klasický dopravní kolaps v širokém okolí, ten stadion je opravdu daleko za městem, dokonce blíž než z Bostonu, je to na něj z hlavního města Rhode Island, tedy sousedního státu, lidé si tu stěžují na špatnou dostupnost veřejnou dopravou a volí často cestu autem, takže okolí bývá i na místní poměry totálně ucpané, ale zase na tom dokážou vydělávat podnikavci, kteří mají domy v okolí a velmi kreativně různými cedulemi lákají k parkování i přímo na vlastních pozemcích, na zahrádkách za 50 až 200 dolarů podle vzdálenosti od stadionu. Ostatně barvitě to uslyšíte vylíčeno v dnešním reportážním zápisníku z mistrovství světa.
0: I takový je fotbalový biznis a náš zpravodaj na šampionátu Jan Kaliba. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Radiožurnál je s vámi i teď 8 minut před 7 hodinou, 8 minut před zprávami.

0: Tady je Radiožurnál v 7 hodin. A se zprávami Tereza Tomášková.
1: Požár výškové budovy ve Zlíně hasiči v noci lokalizovali a mají ho pod kontrolou. Automobilka Volkswagen výrazně omezí výrobu. Ve finále Wimbledonu se utkají dvě Češky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Po nehodě jsou kolony na dálnici D7 mezi Panenským Píncem a Třebízí v obou směrech. A bude slunečno, na severu až oblačno, teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Hasiči ve Zlíně dál zasahují u požáru výškové budovy v baťovském továrním areálu. Požár se jim už podařilo lokalizovat a snížili stupeň poplachu z nejvyššího na třetí. Část budovy se včera zřítila. Firmy, které tam mají sklady, odhadují zatím škodu na stovky milionů korun. Na místě je reportérka Michaela Kočendová.
3: V tuto chvíli mi nad hlavou přilétá vrtulník s bambivakem, který pokračuje v dohašování budovy. Z té už v tuto chvíli pouze dýmí, plameny vidět nejsou. Z mého místa také vidím jeden proud vody, kterým hasiči budovu prolévají. Nemůžou ale zapojit všechny cisternové vozy, které na místě mají, protože se obávají narušení poslední části budovy, která by se mohla zřítit. Policisté také blízké okolí budovy ohradili modrobílými nebo červenobílými páskami, kterými od poškozené budovy vytyčili bezpečný prostor. O dalším postupu zásahu podle mluvčího hasičů Pavla Řezníčka rozhodne porada, kterou zasahující složky budou mít během rána. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.
1: Německý automobilový koncern Volkswagen schválil drastické omezení výroby. Oznámil to po zasedání dozorčí rady. Počet modelů by se měl postupně snížit na polovinu. Na čtvrtinu se sníží počet variant výbavy. Ke změnám podnik přistoupil pod tlakem vysokých nákladů, rostoucí čínské konkurence i amerických dovozních cel. K možnému propouštění se koncern, do kterého spadá i česká Škoda Auto, zatím nevyjádřil. Při lesním požáru na jihu Španělska zahynulo nejméně 12 lidí. Hořet začalo včera odpoledne v andalouské provincii Almeria. Požáry jsou i jinde v jižní Evropě, neobvykle už v první polovině července.
4: Požár v blízkosti obce Los Gallardos v noci hasilo asi 150 hasičů s 5 cisternovými vozy. Podle regionální vlády uhořely některé oběti v autech, ale i v osadě Bedar. Andaluský ministr zdravotnictví Antonio Sanz označil požár za nejničivější v historii Andalusie. Evakuovat se kvůli němu muselo asi 1000 obyvatel. S požáry hasiči bojují i na dalších místech Andaluzie, ale taky v Katalánsku, Portugalsku, severní Itálii i na Balkáně. Přes 10 000 lidí se muselo evakuovat před několika dny kvůli požáru ve francouzských Pyrenejích. Dominik Tesár, Radiožurnál.
1: Brněnský dopravní podnik začal skládat první tramvaje ze série Drak. Práce na jedné nové tramvaji zabere 4 až 5 měsíců. Pracuje na tom asi 30 zaměstnanců. Do roku 2033 by mělo mít Brno až 60 těchto vozů. Výhodou je, že se dají využít jak samostatně, tak ve dvojici. Pokračuje mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
5: Tramvaje Drak jsou nízkopodlažní, klimatizované vozy, vybavené moderním informačním systémem s LCD monitory i USB zásuvkami. V provozu postupně nahrazují starší tramvaje, a to z 60. a 80. let minulého století. Vypravujeme je především na tramvajové linky 1 a 4, ale do budoucna je rozšíříme i na další.
6: Sport. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková postoupily do finále Wimbledonské dvouhry a v sobotu odpoledne si zahrají o titul. Muchová vyřadila Američanku Coco Gauffovou 12-10 v rozhodujícím tiebreaku třetí sady. Nosková Martu Kostiukovou z Ukrajiny 2x6-4. Nosková tentokrát nemusela hrát tolik na vítězné míče, soupeřka ji totiž občas pomáhala chybami.
7: Marta je ten asi typ hráčky, u který člověk nikdy možná neví, jak přesně nastoupí na ten kurt. Pomohla rozhodně víc, než chtěla, bych řekla. Taky jako tohle malé množství winruje tím, že ona je fakt atleticky skvělá na tom, že ten winner jí dát je opravdu těžký. Někdy si prostě člověk musí pomoct trpělivostí anebo servisem.
6: Prvními semifinalisty mistrovství světa ve fotbale jsou Francouzi, kteří porazili Maroko 2-0. Večer se utká Španělsko s Belgií.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na D1 překážka za Měřínem a kolony před Brnem. Na dálnici D1 cestou z Brna na Prahu obezřetně za exitem Měřín na kilometru 126,5 stojí tam vpravo na konci stoupacího pruhu porouchané osobní auto.
9: Odstavená nějaká Tesla má defekt na levým zadním kole. Pán tam ještě nemá ani průhelník, je za svodidlama, pobíhá tam s telefonem.
8: Na D1 před Brnem směrem z Prahy za sjezdem na Domašov se kamiony v pravém pruhu štosují hned za exitem na kilometru 168. Potom u sjezdu 182 popůvky začíná fronta i v levém pruhu, jde se až do zastavení a pak se jede různě pomalu až k Brnu. Na D7 Chomutov Praha kolony obousměrně mezi Panenským Týncem a Třebízí. V místě stavby se po vážné havárii osobního a nákladního auta jezdí Kyvadlově, zdržení obousměrně až půl hodiny, provoz zesílil. Pak na D7 před Prahou směrem z Chomutova vzniká kolona od sjezdu 3 Kněževes, je to na 10 minut do zúžení u odbočky na letiště. A následně další kolona na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 od sjezdu na Karlovy Vary z 27. kilometru, je to asi na 10 minut na 26. Tam se po nehodě jezdí jenom pravým pruhem. Další zdržení je potom na příjezdu do Prahy D6 směrem z Varů od exitu 2 Hostivice, se to sune dál do Karlovarské nad Klokočku. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno, na severu až oblačno a teploty většinou 25 až 29 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Je pátek, 6 minut po 7 hodině, tak snad stíháte všechno podle vašich představ. My se za chvíli vydáme na slavný Wimbledon, totiž určitě vyhraje česká tenistka. To už víme, která to bude, zatím nevíme. Ve finále jsou dvě.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: 10 minut posledné tenisky Karolína Muchová a Lina Nosková postoupily do finále Wimbledonu a zítra odpoledne si zahrají o titul v ženském singlu. Muchová vyřadila Američanku Goffovou 12-10, Nosková Kostuchovou z Ukrajiny 2x6-4. Poprvé od rozdělení Československa bude mít Česko oba finalisty grandslamové dvouhry.
1: Je to neuvěřitelné. Já když jsem viděla čtvrtfinále, jsem říkala, je to možný, ale asi nepravděpodobný, ale je to neuvěřitelný úspěch.
2: Martina Navrátilová, držitelka 18 grandslamových titulů z ženské dvouhry a mnoha dalších rekordů, byla součástí výjimečné éry. Tehdy už po emigraci nějakou dobu reprezentovala Spojené státy americké, ale okamžitě si teď vybavuje finále Australian Open z roku 1989, kdy proti sobě bojovali Ivan Lendl a Miloslav Mečíř, oba s tehdejší československou vlaječkou u svého jména.
1: To bylo Lendl s Mečířem, což byl Slovák.
2: Teď je to tedy poprvé, kdy se utkají dvě české tenistky ve finále Grand Slamu a Linda Nosková z toho má obrovskou radost.
3: Pyšná na nás obě, myslím, že i Česko je na nás pyšný. Wimbledon je jeden z největších, ne-li největší turnaj na světě, takže jsem strašně ráda, že jsme to obě dokázali. Myslím, že to dopadlo asi nejlíp, jak mělo.
2: Vyprávěla Linda Nosková, která šla na kurt půl hodiny po postupu Karolíny Muchové a ještě tak získala čas na to napínavý duel dokoukat. Karolína Muchová to měla obráceně. Se závěrečným míčkem Lindy Noskové jí začaly ve Wimbledonu mediální povinnosti a taky ona mohla úspěch krajanky okomentovat.
3: S Lindou trénujeme normálně i skoro na každém turnaji, takže to pro mě bylo takový jako fajn a popřáli jsme si hodně štěstí, dobře jsme se rozehráli. Vyšlo vám to oběma a jsem za ně ráda, že jí to vyšlo.
2: Finále začne v sobotu po 17. hodině i v přímém přenosu na této stanici. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: máme Radiožurnál ve 4:15. Sněmovna dnes bude vracet své zasedání k novele stavebního zákona. Vládní předloha má centralizovat stavební řízení, zjednodušit administrativu i zrychlit povolovací proces. Poslanci k ní připojili 130 pozměňovacích návrhů. Podle opozice totiž příliš vychází vstříc developerům. Ve středu poslanci jednání nedokončili ani po 4 hodinách. Letošní úroda ovoce bude zřejmě o polovinu nižší než obvykle. Vyplývá to z odhadů ministerstva zemědělství. Podle předsedy Ovocnářské unie Martina Ludvíka největší újmu na ovoci způsobily 2 vlny jarních mrazů. Jablek letos bude oproti průměru asi polovina. U meruněk klesne úroda asi o třetinu.
1: Překážka na D1 u Měřína a nehoda na D7 u Týnce. Na D1 z Brna do Prahy za exitem Měřína na kilometru 126,5 nepřehledněte stojící auto vpravo ve stoupacím pruhu. Na D1 před Brnem z Prahy první část kolony kamionů za Velkou Bíteší na kilometru 167 v pravém pruhu. Od exitu 182 Popůvky se jede pomalu i levým pruhem až do Brna. Na D7 z Chomutova na Prahu kolona od Panenského Týnce kolem 20 minut k nehodě za koncem dálničního úseku. Provoz tam řídí Kyvadlově. O něco kratší fronta je i směrem na Chomutov. Na pražském okruhu z letiště na D1 řeší nehodu u exitu 26 Karlovarská. Kolona na okruhu do 10 minut z 27. kilometru. Delší zdržení z dálnice D6 od exitu 2 Hostivice sune se to až do Karlovarské k Drnovské. A na 35 se na průtahu Libercem směrem z Děčína na Prahu zdržení kolem 10 minut kvůli omezení za tunelem. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: S vámi Radiožurnál. Francie má za sebou plnou oslav. Tak taková byla noční oslava. Národní fotbalový tým porazil Maroko 2-0 a postoupil do semifinále mistrovství světa. Oslavy sledoval v ulicích také náš zpravodaj Martin Balucha v Paříži. Dobré ráno.
1: Také zdravím, hezké ráno.
0: Minister vnitra označil tento zápas za rizikový, tak jak to nakonec dopadlo v ulicích? Obešly se oslavy bez výtržností?
1: My ještě čekáme na finální zhodnocení ze strany ministra vnitra Lorana Nuneze, ale vypadá to skutečně, že ty oslavy se obešly bez větších výtržností. Rozhodně se to nedá srovnávat s tím, co jsme tady viděli po finále Ligy mistrů, zapalování aut. Bylo to poklidnější. Hodně se tentokrát slavilo například kolem náměstí Svornosti v centru Paříže, taky v oblasti Grand Boulevard. Já jsem ten zápas sledoval na předměstí a musím říct, že když kapitán Kylian Mbappé neproměnil tu penaltu, tak měli Maročané velkou radost, ale nakonec i oni slavili vítězství Francie, protože mnoho z nich žije v rozpůlených nebo obojetných marocko-francouzských rodinách.
2: Jsem tady za Novou Francii, mám dvojí národnost. Po tátovi jsem Francouz, po mámě Maročan. Nemohl jsem si vybrat jen jeden dres. Francie vyhrála, mám radost. Budeme je podporovat až do konce.
1: Tohle byl tedy Sofian, který v Paříži slavil s francouzskou a nakonec i marockou vlajkou na ten zápas tady v Paříži, ale obecně ve Francii dohlíželi tisícovky policistů, taky drony. V centru Paříže byly zavřené některé stanice metra. I tahle opatření zřejmě tedy pomohla k tomu, že ty oslavy byly poklidnější.
0: Ještě nám řekni, jak francouzská média hodnotí výkon fotbalistů.
1: Francouzský deník Le Figaro doslova píše, že modří sežrali Maroko, vyzdvihují výkon kapitána Kyliana Mbappého, který sice neproměnil tu zmíněnou penaltu v první půli, ale pak vstřelil ten rozhodující nebo ten důležitý první gól. Francouzi měli obavy z jeho zraněného kotníku, ale nakonec to vypadá, že by měl nastoupit v tom dalším utkání, buď tedy proti Španělsku nebo Belgii.
0: Tolik Martin Balucha o tom, že Francouzi po třetí v řadě postoupili do semifinále fotbalového mistrovství světa a jak se slavilo v Paříži, jsme se dozvěděli právě teď z Paříže. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Radiožurnál půl osmé. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Hasiči v noci lokalizovali požár výškové budovy v továrním areálu ve Zlíně. Oheň už mají pod kontrolou a dál se nešíří. Zároveň snížili stupeň poplachu z nejvyššího na třetí. Informoval o tom mluvčí krajských hasičů ve Zlíně Pavel Řezníček. Jednotky v noci místo monitorovaly pomocí dronů a dnes ještě i k dohašení používají vrtulníky. Příčina požáru není jasná. A s majitelem firmy Vasky, která v areálu sídlila, budeme mluvit v ranním interview Radiožurnálu za 20 minut. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele stoupl na 3900, oznámila to tamní vláda. Venezuelské úřady ale neuvádějí počet pohřešovaných. OSN odhaduje, že jich může být až 50 tisíc. Ničivé otřesy zasáhly Venezuelu na konci června. V zemi pomáhali záchranáři z několika zemí, včetně českého USAR týmu. Díla 12 italských fotografů ode dneška vystavuje Italský kulturní institut v Praze. V barokní kapli na Malé Straně návštěvníci uvidí průřez italskou fotografií od poválečného období až po současnost. Snímky zachycují proměny italské krajiny i společnosti. Sport. O titul v ženské dvouhře ve Wimbledonu se utkají dvě Češky, Karolína Muchová s Lindou Noskovou. Muchová zdolala Američanku Goffovou 2-1 na sety. Nosková porazila ve dvou sadách Ukrajinku Kostukovou. Finále se bude hrát zítra v 17 hodin českého času v přímém přenosu Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. A fotbalisté Francie porazili Maroko 2-0 a na mistrovství světa postoupili do semifinále. Utkají se s vítězi večerního duelu mezi Španělskem a Belgií.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážky na D3 za Budějicemi i na D1 za Měřínem. Na D3 za Českými Budějovicemi směrem na Prahu pozor za sjezdem na Třeboně. Na kilometru 128 má policie hlášený nějaký předmět v jízdním pruhu. Vybočuje se. Na D1 ve směru z Brna na Prahu za sjezdem na Měřín na kilometru 126,5 stojí vpravo ve stoupacím pruhu nepojízdné osobní auto. Dejte pozor. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy se tvoří dlouhá fronta kamionů v pravém pruhu. První část už za Velkou Bíteš na kilometru 165. Za Ostrovačicemi potom na 180. se zastavuje i v levém pruhu a sune se to pomalu za Popůvky zhruba na 185. asi čtvrt hodiny. Na D7 Chomutov Praha mezi Panenským Týncem a Třebízí vznikají kolony obousměrně až na půl hodiny. V místě stavby se po vážné nehodě jezdí kyvadlově. Na D7 před Prahou ze Slaného kolona od exitu 3 Kněževez do omezení u letiště na 10 minut. Vázne tam provoz už i opačně na výjezdu z Prahy a potom na pražském okruhu z letiště na D1 u exitu 26 Karlovy Vary odklidili následky po nehodě, jede se bez omezení, rozjíždí se ještě zbytek kolony z Varské D6 v pravém pruhu od exitu 2 Hostivice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Od západu k nám zasahuje výběžek vyššího tlaku vzduchu, který na našem území způsobí slunečné počasí bez srážek. Teploty budou stoupat až k tropické 30 a slunečný charakter počasí s vysokými teplotami se na našem území udrží ještě i příští týden. To už se ale pravděpodobně objeví i dešťové přehánky. Aktuálně už je nad Českem jasno nebo polojasno, ale na severovýchodě až oblačno. Teploty jsou docela nízké, většinou kolem 15 stupňů. Nejtepleji je na severu Olomouckého kraje právě kvůli zvětšené oblačnosti. Tam neklesla teplota například v Javorníku pod 16 stupňů. Naopak nejchladněji bylo na Šumavských pláních, kde teplota poklesla až na minus 2 stupně. Přes den už by mělo být ale krásně slunečno téměř na celém našem území. Místy hlavně na severu a severovýchodě zůstane oblačno. A tam také bude o trochu chladněji od 21 do 24 stupňů. Jinde 25 až 29 stupňů Celsia, na horách kolem 19, na Šumavě až 22. Tolik zpráv. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, už jste si stihli zvyknout, že krom dopravních policistů a jiných policistů můžou stav vašeho auta kontrolovat také inspektoři silniční dopravy. Zvyknout byste si měli rychle a dát také do pořádku stav vašeho auta, protože právě na stav aut, nákladňáků, autobusů se speciálně v létě zaměřují inspektoři silniční dopravy spolu s policisty a my k tomu za chvíli povíme víc.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Radiožurnál teď za letním provozem. Inspektoři silniční dopravy spolu s dopravními policisty spustí letní kontroly zaměřené právě na autobusy a nákladní auta. Už dnes začne první z nich. No a podrobnosti, tak na ty se zeptáme ředitele kontrolní sekce Inspekce silniční dopravy Pavla Bergmana. Dobrý den.
1: Krásný dobrý den i vám.
0: A proč se chcete soustředit hlavně na autobusy a kamiony?
1: Tak soustředíme se na autobusy a kamiony právě proto, že, jak jste o tom hovořil, začaly nám letní měsíce. Letní měsíce dlouhodobě se vyznačují zaprvé tím, že silnice jsou přeplněné řidiči amatéry a za další je tady obrovský nárůst, zejména příležitostné autobusové dopravy. A ta příležitostná autobusová doprava oproti linkové dopravě je trošku problém a vyskytují si tam často značné nedostatky. Já můžu říct, že z kontrolní činnosti, kterou vlastně provádíme k dnešnímu dni rok a 10 dní, tak bohužel zjišťujeme takové 4 základní parametry, se kterými se potýkáme i normálně a v tomto období se s nimi budeme potýkat víc. A to je zkracování ze strany řidičů, zkracování doby povinného odpočinku, zkracování doby bezpečnostních přestávek, podvody z tachografie a jízda na cizí kartu a v neposlední řadě přetěžování nákladních vozidel. Když si k tomu vezmete ty podmínky, které v létě vládnou, to znamená, že mnohdy dochází ještě k enormní zátěži, co se týče počasí, čili ta teplota, to je další prvek, který zvyšuje potenciálně únavu toho řidiče a hrozí tady prostě značné škody a problémy.
0: Můžete prosím říct nějaký konkrétní příklad těch závažných přestupků, které jste v poslední době odhalili?
1: Tak bohužel musím třeba na adresu autobusu nebo řidičů autobusu dát takový odstrašující případ, že jsme kontrolovali autobus, kde řidič vykazoval 11 hodin dobu řízení a měl v tom 20-minutovou přestávku, což je naprosto šílené. Dalším takovým odstrašujícím případem je kamion, a bavíme se ne o přetížení 500 kg nebo 800 kg, ale bavíme se o tom, že tohoto řidiče už jsme během posledních 2 měsíců odlapili po páté a jeho překročení tonáže bylo nejméně 7,5 tuny a maximálně 22,5 tuny, což je vidět, že prostě ten řidič i ta firma nepoučitelní.
0: Můžete říct, jak se třeba budou lišit ty kontroly napříč Českem? Bude jich víc u hlavních tahů, kudy směřují právě zájezdy k moři, nebo to bude jinde?
1: Takhle, my můžeme pochopitelně tu kontrolní činnost provádět sami, ale úmyslně jsme iniciovali a jsem rád, že policie to vyslyšela. V podstatě půjdeme do těch kontrol s policií právě proto, abychom navýšili kapacitu a můžu našim posluchačům říct, že v podstatě nás budete potkávat na území celé republiky. Ano, co se týče autobusů, tak tam to bude otázka především Jižní Moravy a Severní Moravy, ale co se týče nákladních vozidel, tak tam nás prostě potkáte na území celé republiky. Jasně, že si budeme vybírat zajímavé lokality, ale ty nebudu prozrazovat do eteru.
0: Inspekce silniční dopravy loni vznikla mimo jiné právě proto, aby mohla působit v terénu samostatně bez přítomnosti policie. Teď se s policií znovu spojujete. Jak vás vnímají vaši činnost řidiči? Zvykli si už na to, že jste v terénu a máte pravomoce, které máte?
1: Já bych řekl, že řidiči si zvykli na to, že na území České republiky působí Inspekce silniční dopravy, jako je tomu standardně i v okolních státech. To není žádná novinka nebo žádná specifika České republiky. A já bych chtěl jenom zdůraznit, že nejenom, že s pomocí nebo se spoluúčastí policie posílíme tu kontrolní kapacitu, ale ta inspekce je v podstatě tým specialistů na problematiku silniční dopravy. My pro svoji kontrolní činnost máme dostatek pravomocí, neříkám, že ne, ale rozhodně pravomoce, které

0: stránku. Požár, který začal včera ráno v baťovském areálu ve Zlíně, zničil 12 podlažní budovu číslo 34. Oheň mimo jiné zasáhl sklad společnosti Vasky s desítkami tisíc bot. Téma pro ranní interview už za pár minut. Radiožurnál je 7:45. Vládní strany si odpoledne budou vysvětlovat finanční příspěvek Ukrajině. Peníze do programu PRL na pomoc napadené zemi přesměroval ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů sobě. Nesouhlasí s ním ale zástupci SPD. Koaliční partneři krok podle nich předem neprojednali. Šéf diplomacie Macinka se koaliční rady ale kvůli zahraniční cestě nemůže zúčastnit. Poslancům SPD ale chce celou situaci vysvětlit. Do grandslamového finále poprvé v historii postoupily dvě české tenistky. O titul ve Wimbledonu si proti sobě zahrají Karolína Muchová s Lindou Noskovou. Wimbledonské finále začne zítra v 17 hodin českého času. V přímém přenosu ho nabídnou Radiožurnál i náš digitální speciál Radiožurnál Sport.
1: Překážka na D1 za Měřínem a nehoda na D7 u Týnce. Na D1 z Brna do Prahy za Měřínem na kilometru 126,5 už vpravo ve stoupacím pruhu před porouchaným autem stojí policejní hlídka. Na D1 před Brnem z Prahy za Velkou Bíteší na kilometru 165 pozor na první část kolony kamionů v pravém pruhu. Od exitu 182 Popůvky se potom zpomaluje i v levém pruhu. Na D7 Chomutov Praha v místě stavby mezi Panenským Týncem a Třebízí dokončují úklid po vážné nehodě, kolony se postupně rozjíždí, zdržení už jen kratší. Pak ale na D7 před Prahou směrem z Chomutova se tvoří kolona před omezením u letiště, v ní na druhém kilometru stojí porouchaný kamion a tak se fronta natahuje už skoro k exitu Středokluky, to je 5. kilometr. A na silnici 35 na průtahu Libercem z Děčína na Prahu zdržení kolem 10 minut kvůli omezení za tunelem, projíždí se tam jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: Ranní teploty dnes byly docela nízké, klesly místy až k 8 stupňům. Na šumavských pláních dokonce slabě mrzlo, tam byly téměř 2 stupně pod nulou. Naopak nejtepleji zůstalo v Olomouckém kraji, například Osoblaha nebo Javorník hlásili po ránu kolem 16 stupňů. Přes den ukážou teploměry nejčastěji hodnoty mezi 25 a 29 stupni, na severu a severovýchodě bude chladněji od 21 do 24 stupňů a tam také bude oblačné nebe, jinde slunečno, jasno až polojasno a foukat k tomu bude zpočátku slabý proměnlivý, postupně mírný severozápadní až severní vítr. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: S vámi Radiožurnál v 7 hodin 50 minut. Po obřím požáru, který se rozhořel včera ráno v baťovském areálu nedaleko centra Zlína, už zbyly jenom trosky 12-patrové budovy. Hřet začalo v 9. patře. Právě tam byl sklad obuvnické firmy Vasky, zhruba z 75 tisíci páry bot. Z nich se nepodařilo zachránit vůbec nic. Ve vysílání se mnou teď majitel společnosti Vasky Václav Staněk. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím.
0: Hřet začalo po 8 hodině ráno v patře, kde tedy máte nebo kde jste měli sklad. Co vaši zaměstnanci, jsou v pořádku?
1: Všichni jsou naštěstí v pořádku, okamžitě evakuovali prostor a následně i celá budova. Jsem rád, že se nikomu nic nestalo.
0: Kolik lidí tam asi bylo tou dobou?
1: U nás mohlo být kolem 6-7 lidí, kteří okamžitě tady evakuovali prostor.
0: Tušíte, co se ráno v tom skladu stalo? Jak začalo hořet? Podle svědků se z místa požáru ozývaly výbuchy. Je to pravda?
1: Netušíme. Hasiči tam byli okamžitě. Ani oni zatím nedokázali říci, jaký byl ten prapůvod, proč to vlastně začalo hořet.
0: Umíte nám nějak přiblížit, aspoň pro představu, škody, které vám ten požár způsobil? Vy jste tam měli 10 000 bot, mluvíme o tom, že jich bylo asi 75 tisíc párů.
1: Je to tak, jednalo se o náš centrální sklad, kde bylo tedy uskladěno našich 75 tisíc párů bot, nicméně nechci, aby se mluvilo o nás, protože ten požár byl takového rozsahu a poškodil mnoho dalších firm, včetně té budovy, která i pro Zlín byla ikonická.
0: Také mimo jiné sklad společnosti Alpinepro, která obléká i olympioniky. Jak podstatné jsou to zásoby pro fungování firmy? Máte už nějakou představu, jak je nahradit? Zdali to tedy jde nějak nahradit?
1: Tak pro nás jsou to téměř všechny boty, které my jsme měli. Máme naštěstí tady prodejny, které naskladněné jsou, ale pro představu na prodejnách můžeme mít okolo 15-20 tisíc párů, takže opravdu těch 75 tisíc párů je množství, které jen tak nedoženeme. Naše měsíční produkce je asi kolem 12 tisíc párů, takže se bavíme o nějaké 7měsíční produkci.
0: Dojde k výpadku zásobování prodejen, předpokládám.
1: A je to vysoce pravděpodobné. Budeme dělat všechno, aby jsme vyráběli na maximum, ale samozřejmě tohle je rána, na kterou se nejde připravit.
0: Vy šijete boty jednak ve Zlíně, ale také na Slovensku, je to tak?
1: Je to tak. Šijeme jak v České republice, tak na Slovensku konkrétně, třeba v Partizánském, kde kdysi vyráběl boty právě Tomáš Baťa.
0: Měli jste zboží ve skladu alespoň nějak pojištěné? Je nějaká šance tu náhradu získat alespoň z pojistky?
1: Pojistku máme, samozřejmě doufáme, že ten průběh bude v pořádku, nemáme s tím žádné zkušenosti, takže vůbec nevíme, jak dlouho celý proces může trvat a samozřejmě jsme ani nikdy nežádali o nějakou takovou větší pojistku, takže máme z toho obavy, ale doufám a věřím, nic jiného mi nezbývá, že všechno dopadne dobře.
0: Prověřovali jste třeba zpětně protipožární opatření v tom skladu a v té budově? No, vlastně možná to teď ještě úplně možné není.
1: Jo, je to opravdu strašně moc čerstvé, já věřím, že všechno bylo v pořádku, nicméně je to první den potom.
0: Pane Staňku, jak dlouhá je vlastně tradice firmy Vasky, tedy vašeho podnikatelského dítěte, které vrátilo baťovskou slávu opět do Zlína?
1: Já jsem Vasky zakládal, když mi bylo 18 let a letos jsme slavili 10 let, tak máme takovou radost po 10 letech.
0: Po 10 letech vy jste poměrně době nedávné přijal do portfolia Vasky také další legendární českou značku Botas. Co vás tomu přivedlo?
1: Tak já jsem začínal s představou, vizí, že bych byl rád, kdyby se v Česku, na Slovensku i nadále vyráběly boty. A přece jen značka Botas je jednou z nejvíce ikonických. Předloni letos jsme oslavili 77 let a právě v roce 2023, když bylo oznámeno, že jde značka, nebo když jde firma do likvidace, tak jsme měli jsme tu myšlenku, že by bylo hezké, kdyby jsme mohli navázat právě na tuhle značku, což se stalo, co jsem moc rád.
0: Ještě jedna otázka. Vy jste mimo jiné prosluli tím, že jste začali chrlit spoustu zajímavých unikátních limitek, to znamená, že Vasky a Botasky se staly svým způsobem také sběratelským artiklem.
1: Jo, je to pro mě těžké teďka se bavit o těch hezkých věcech v těchto momentech, ale děkuju, že to říkáte.
0: Vy jste asi neměl vždycky tu cestu k ideálu obuvnické firmy snadnou, asi jste se potýkal s velkou spoustou potíží, ta největší přišla teď, tak vám přejeme, abyste i tohle to zvládnul a Vasky i Botasky opět vyšlápli do světa a dařilo se jim. Díky a naslyšenou.
1: Děkuji moc. Naschledanou.
0: Majitel společnosti Vasky Václav Staněk.

0: S vámi Radiožurnál I na cestách. Opět naši dopravní zpravodajové v akci. Voláte nám z D7 na příjezdu do Prahy. Kolony jedna kvůli dopravnímu omezení a také drobné nehodě, ke které došlo u Kněžovsi. Šťastnou cestu.
1: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu Moravia Steel. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
0: Radiožurnál 8 hodin. Zprávy Tereza Tomášková.
2: Poslanci znovu projednají sporný návrh stavebního zákona. K Tajvanu se blíží v krátké době už druhý silný tajfun. Ve finále Wimbledonu se utkají dvě Češky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Po nehodě je kolona na dálnici D7 před Prahou u Kněžovsi a bude slunečno, na severu až oblačno a teploty do 29 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Poslanci ve třetím čtení znovu projednají návrh stavebního zákona, který má zjednodušit a urychlit stavby v Česku. Podle části opozice jde ale na ruku velkým developerům a usnadní výstavbu velkých bytových projektů. S tím nesouhlasí vládní zmocněnkyně pro stavební zákon Hana Landová. Řekla to ve 20 minutách Radiožurnálu.
4: Naopak jde právě na ruku i těm, kdo si chtějí povolovat buď malé bytové domy třeba o 4, o 5 bytových jednotkách nebo rodinné domy. Jde na ruku úplně každému, kdo chce něco stavět.
2: Zákon má platit od roku 2028. Podle kritiků ale na změny nejsou připravené ani počítačové systémy úřadů, ani kybernetická ochrana. Požár výškové budovy v továrním areálu ve Zlíně je lokalizovaný. Hasiči už ho mají pod kontrolou a dál se nešíří. V noci jednotky místo monitorovaly pomocí dronů a dnes ještě k dohašení používají vrtulníky. Hořet začalo včera ráno. Příčina požáru není jasná. Škody budou ve stovkách milionů korun. Už za chvíli se v ranním Radiožurnálu spojíme s naší reportérkou, která je na místě. Tajvanu se blíží tajfun Báví. Meteorologové ho označují za největší za posledních 10 let. Během jednoho týdne jde už o druhou bouři, která oblast vážně ohrožuje. Klimatologové to přičítají mimořádně silnému jevu El Niño.
5: Typhoon Bavi, it's huge. Over the past 10 years.
6: Lodě v přístavech pevně přivázané do formací v ulicích pytle s pískem proti vodě a pohotovost pro bezmála 40 000 vojáků, od kterých stát očekává okamžitou pomoc při záchranných pracích. Tak se připravuje Tchajvan. Meteorologové předpovídají, že v horských oblastech může napršet až metr vody, takže kromě záplav hrozí i masivní sesuvy půdy. Zatímco na druhé straně průlivu v čínské provincii Fujian ještě neskončily záchranné práce po tajfunu Majsak, který začátkem týdne zabil skoro 40 lidí. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
2: Silničáři od zítřka omezí provoz na Hlávkově mostě v Praze. Musí zpevnit železobetonové desky ve středu konstrukce. Ve směru z centra do Holešovic bude most průjezdný pouze jedním pruhem, upozorňuje mluvčí technické správy komunikací hlavního města Barbora Lišková.
7: Opačný směr bude plně průjezdný, tedy ve dvou jízdních pruzích, tak jak jsou řidiči zvyklí. Samotná oprava se dotkne i tramvajové dopravy, kdy vyloučíme dopravu mezi Vltavskou a Těšnovem.
2: Tramvaje na lince 12 budou jezdit přes sousední Štefáníkův most. Omezení potrvá do konce srpna.
3: Sport.
8: Finále wimbledonské dvouhry žen bude poprvé ryze české. O titul se utkají Karolína Muchová s Lindou Noskovou. Muchová zdolala v tiebreaku třetího setu Američanku Coco Gauffovou. V závěru zápasu se Češka často držela za bok po utkání v rozhovoru na kurtu, ale řekla, že nešlo o nic vážného.
9: Jsem v pořádku, snažila jsem se jen chytit dech. Byla to velká bitva, horská dráha, mečboly na obou stranách. Nebyl čas přemýšlet, bylo to nervy drásající. Ani nevím, co říkám, celá se třesu. Atmosféra byla nepopsatelná.
8: Linda Nosková pak postoupila do finále po výhře ve dvou setech nad Ukrajinkou Martou Kostukovou. Fotbalisté Francie postoupili do semifinále mistrovství světa. Góly Mbappého a Dembeleho porazili Maroko 2-0. Večer se Španělsko utká s Belgií.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D1 za Měřínem, kolony na D7 v Praze před letištěm. Na D1 z Brna na Prahu za exitem Měřína na kilometru 126,5 stále stojí v stoupacím pruhu porouchané osobní auto, už je označené i tak opatrně. Na D1 před Brnem směrem z Prahy po pojíždí místy roztrhaná fronta kamionů je dlouhá, první část už za Velkou Bíteší na kilometru 166 v pravém pruhu. Za exitem 182 Popůvky potom jedou pomaleji i osobní auta v levém pruhu. D7 Chomutov Praha za Panenským Týncem už je průjezdná plynule, následky vážné nehody v úseku stavby odklidily. Potom na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova za sjezdem na Středokluky kolona vzniká ze 4. kilometru zhruba na 10 minut. Jednak v ní za Kněževsí na 2. kilometru chvíli stála po lehké kolizi nabouraná auta, před momentem odjela, zůstává ale omezení u sjezdu na letiště. Před ním pak vzniká fronta i opačně na výjezdu z Prahy od připojení z Evropské kolem 20 minut. A v Liberci na průtahu 35 z Děčína na Prahu kolona od sjezdu na Františkov na 10 až 15 minut k opravám výtluků za tunelem. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude většinou slunečno, na severu až oblačno a teploty 25 až 29 stupňů. Na severu a severovýchodě jen mezi 21 a 24. Na horách 19, na Šumavě 22 stupňů. Foukat má slabý proměnlivý vítr, postupně pak mírný severozápadní. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno přejeme, my se opět vrátíme do Zlína, už víme, že žádný zraněný, ale odhadem 100 milionové materiální škody zůstaly po nejrozsáhlejším požáru budovy ve zlínské tovární hale v novodobých dějinách. Hasiči ještě včera večer požár lokalizovali a snížili stupeň poplachu z nejvyššího na třetí stupeň. Už jsme před chvílí mluvili s majitelem firmy Vasky, která zde měla uskladněno několik desítek tisíc párů bot, o které přišla, a za chvíli budeme mluvit také s naší reportérkou, která je přímo na místě.
3: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: S vámi Radiožurnál, krátce po 8. Hasiči ve Zlíně dál zasahují u požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Požár se jim po 10. hodině večer povedlo lokalizovat a před půlnocí snížili stupeň poplachu z nejvyššího na třetí. Velká část budovy se už včera zřítila. Firmy, které tam mají sklady, odhadují zatím škodu na stovky milionů korun. Na místě reportérka Michála Kočendová. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno. Nad místem požáru dnes ráno znovu létají vrtulníky z bambivaky. Z mého místa je vidět nezřícená část budovy, ze které se už jen silně dýmí. Plameny vidět nejsou. Poslední stojící stěna je na mnoha místech ohořelá až černá. Zůstal na ní viset velkoformátový plakát, připomínající 150 let od narození obuvníka Tomáše Bati. Oheň ho zničil jen částečně. Zůstala na něm Baťova tvář, která teď zhlíží na místo požáru.
0: Jak se od včerejška změnil život ve městě?
1: Přestože od vypuknutí požáru za necelých 20 minut uplyne přesně 24 hodin, jeho následky jsou ve Zlíně patrné. Například zápach kouře se od včerejška rozšířil i do okrajových částí města, kde ho lidé ještě včera necítili. Dnes zůstávají uzavřené také všechny instituce v bezprostředním okolí požáru. Týká se to například Krajského úřadu, Muzea jihovýchodní Moravy nebo Krajské knihovny Františka Bartoše. Největší dopady má požár ale na firmy, které budovu využívali jako sklad. Majiteli značky Vasky Václavu Staňkovi zhořela přibližně 75 párů bot v hodnotě okolo 150 milionů korun. Společnost Alpinepro odhaduje škodu až na 500 000 000. Nadace Tomáše Bati přišla zhruba o 30 tisíc uskladněných knih v hodnotě asi 5 milionů korun. V objektu měla sklad také zásilkovna nebo prodejce karbonových kol. Na závěr zmíním, že o dalším postupu ohledně zásahu podle mluvčího hasičů Pavla Řezníčka rozhodne ranní porada všech zasahujících složek.
0: Tolik ze Zlína naše reportérka Michála Kočendová. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Radiožurnál ve 8:45. Volby do poslanecké sněmovny by v červnu vyhrálo hnutí ANO. Získalo by 34% hlasů. Vyplývá to z volebního modelu společnosti Median. Na druhém místě skončila ODS se 13%, no a těsně třetí je hnutí STAN s podporou 12,5%. V dolní parlamentní komoře by usedli ještě Piráti, SPD a těsně na 5% hranici také Motoristé sobě. Ostatní uskupení by zůstala mimo poslaneckou sněmovnu. Při lesním požáru na jihu Španělska zahynulo nejméně 12 lidí. V andaluské provincii Almeria se rozšířili včera odpoledne. Za jediný den tak počet obětí převýšil bilanci přírodních požárů ve Španělsku za celý loňský rok.
1: Zdržení na D1 před Brnem i na průtahu Libercem. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy teď s první částí roztrhané kolony kamionů počítejte za velkou bíteší kolem kilometru 167 v pravém pruhu. U exitu 182 Popůvky brzdí až do zastavení i osobní auta v levém pruhu, potom kolem 184. se zase rozjíždí, zdrží se kolem čtvrt hodiny. Na průtahu Libercem po 35 se z Děčína na Turnov a Prahu za tunelem opravují výtluky, kolona před omezením od sjezdu na Františkov asi na 15 minut. A k Praze na výpadovce z hlavního města na Chomutovskou dálnici D7 očekávejte kolonu až na 20 minut od sjezdu na Evropskou po ucpanou odbočku na letiště. Kvůli tomu omezení se tvoří fronta taky na příjezdu po D7 do Prahy od exitu 3 Kněževes. Zdržení tam se pohybuje kolem 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Ode dneška až do příštího týdne nás čeká příjemné letní počasí. Většinou bude slunečno, místy dnes například hlavně na severu a severovýchodě našeho území se objeví trochu víc oblačnosti, nikde ale nebude pršet. Teploty v těchto místech lehce nad 20, jinde se budou držet mezi 25 a 29 stupni. A vlastně stejné počasí bude zítra i o víkendu. Teploty ale porostou v sobotu ke 30, v neděli už ji mohou místy i přesáhnout. Severovýchod bude stále o trochu chladnější. A velmi podobné počasí očekáváme i v příštím týdnu. V noci a po ránu teploty kolem 15 stupňů, přes den budou dosahovat ke 30. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 8.20. Představitele hnutí ANO, SPD a motoristů dnes čeká jednání koaliční rady. Sice pravidelné, ale nakonec s jiným programem. Mají si vysvětlovat situaci ohledně příspěvku Česka do programu PURL, díky kterému můžou spojenci z NATO přispívat na americké zbraně pro Ukrajinu. Což rozlítilo především SPD. A my jsme ve spojení s kolegyní Danielou Brichtovou, která se tématu věnuje. Dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: A jak velký problém mezi koaličními partnery se jedná?
1: Vlnu nevole to vyvolalo právě u SPD. Předseda hnutí a také sněmovny Tomio Okamura řekl, že s tím zásadně nesouhlasí, že to nebylo dopředu v koalici projednáno a že jde o porušení programového prohlášení vlády.
2: My nesouhlasíme se zasíláním zbraní na Ukrajinu z peněz českých daňových poplatníků a v programu prohlášení vlády napsáno, že budeme podporovat diplomatické úsilí k urovnání konfliktu na Ukrajině. O zasílání zbraní tam není ani slovo.
1: Celou věc je připravený vysvětlit poslaneckému klubu také Petr Macinka. Ten podle svých slov krokem programové prohlášení nějak nenarušuje.
3: Já nerespektuji a vážím si koaličních partnerů, tak vím, že by byl určitě velký problém, kdyby zjistili, že z ministerstva zahraničních věcí odešly peníze na nějaké předem neurčité účely přímo na Ukrajinu. Také jsme se rozhodli, že tyto prostředky přesměrujeme, aby šly do amerického fondu na přesně daný účel.
1: Součástí poslaneckého klubu SPD je také strana Trikolora, která ve svém vyjádření také požaduje vysvětlení, proč k takovému kroku přistoupil. Nicméně sám Macinka se koaliční rady dnes nezúčastní, protože bude na pracovním jednání v Itálii. Podle svých slov je ale připraven to koaličním partnerům i tak vysvětlit.
0: A co dalšího mají koaliční strany a hnutí řešit?
1: Dá se očekávat, že nakonec pomoc Ukrajině bude tím hlavním tématem, protože třeba Jaroslav Foldyna z SPD mluvil i o tom, že neví, jestli je hnutí i nadále součástí koalice. Kromě toho se dále očekávat, že se partneři dotknou i posledních dnů ve sněmovně a jaké zákony je potřeba ještě schválit. Poslanci by totiž příští týden měli do lavic v dolní komoře parlamentu zasednout naposledy před letní pauzou. V prvním čtení mají například schvalování zmrazení ceny dálniční známky. Finálně chtějí také hlasovat o znovu zavedení EET. To by chtěli dokončit ve středu a tím poslat návrh do Senátu.
0: Odpoledne tedy zasedá koaliční rada. Ten program poznamenal koaliční spor ohledně pomoci Ukrajině. Co dalšího bude na programu, tak to jsme se teď dozvěděli od naší reportérky Daniely Brichtové. Díky za to a naslyšenou.
1: Hezký den.
0: Radiožurnál za 7 minut, 8:30.

Dlouhé bloudění na cestě domů z trojské války, vyhrané díky Odysseovu nápadu s trojským koněm. Film Odysseus s Mattem Damonem můžete shlédnout a sice na projekci Radiožurnálu už příští čtvrtek od 20 hodin v pražském kině Atlas. A vstupenky, tak o ty si právě teď napište e-mailem s předmětem Chci do kina. Pošlete ho na adresu vstupenky@rozhlas.cz. Vstupenek je 50 pro 25 z vás a tak jako vždycky i teď 25. e-maily v pořadí vyhrávají. Tak pište a pojďte s námi do kina.

0: tonight.
1: Moby se vrací po 17 letech do České republiky. Vystoupí na Colors of Ostrava 17. července v Dolních Vítkovicích. U toho nesmíte chybět. Více na colors.cz.
2: Hodin 30 minut. Aktuální zprávy a Tereza Tomášková.
3: Požár výškové budovy v továrním areálu ve Zlíně už je pod kontrolou a dál se nešíří. Ještě dnes ale místo dohašují vrtulníky z bambivaky. Příčina požáru není jasná. Škody jsou ve stovkách milionů korun. Budova byla postavena na přelomu 40. a 50. let minulého století jako centrální sklad obuvi. Vznikla na místě, které bylo za druhé světové války zasažené bombardováním. Severní Korea přijme podle státní agentury KCNA opatření k posílení svých jaderných sil, oznámil to vůdce Kim Jong-un na zasedání ústřední vojenské komise vládnoucí komunistické strany. Podle něj se dá bezpečnost KLDR a mír zaručit pouze vybudováním silné armády. Dalším tématem jednání bylo taky zlepšení průzkumných a zpravodajských schopností severokorejské vojenské rozvědky. Brněnská zoo má dvě nová mláďata sovice sněžné. Odchov tohoto severského druhu přitom není snadný. Vysoké letní teploty totiž můžou být pro mláďata nebezpečné. Chovatelé proto sovice ve vedrech chladili ledem.
4: Sport.
3: Dvouhra žen na tenisovém Wimbledonu bude mít po třetí za poslední 4 roky českou vítězku. Do finále se dostala Karolína Muchová po výhře nad Američankou Goffovou a Linda Nosková, která porazila Kostukovou z Ukrajiny. Finále se bude hrát zítra od 17 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Fotbalisté Francie postoupili do semifinále mistrovství světa. Maroko porazili 2-0. Jejich dalším soupeřem bude vítěz večerního duelu Španělska s Belgií.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na D1 zdržení před Brnem a nové omezení u Beranova. Na D1 před Brnem směrem z Prahy očekávejte páteční dlouhou kolonu kamionů v pravém pruhu. První část už za Velkou Bíteší kolem kilometru 166. Osobní auta v levém pruhu brzdí potom za Ostrovačicemi na 180. Kousek za exitem 182 popůvky se zase rozjíždějí. Zdrží se kolem 10 minut. Na D1 z Brna na Prahu u exitu 119 Velký Beranov začalo nové omezení v levém pruhu. Zatím je tam jenom kratší kolona, opatrně dojíždějte. Za Prahou se kvůli omezení v Aviatické ucpává příjezd k letišti Václava Havla. Kolony jak z okruhu od exitu 28 od Evropské asi na 20 minut, tak i na příjezdu do Prahy D7 z Chomutova od exitu 3 Kněževes. Tam je to zhruba na 10 minut, plus potom další čas v samotné Aviatické. A na silnici 35 na průtahu Libercem z Děčína směrem na Turnov a Prahu se po pojíždí od sjezdu na Františkov. Je to asi na 15 minut za tunel. Opravují tam výtluky. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, jen na severu a severovýchodě mraku o trochu víc. Pršet z nich ale nebude. Teploty po ránu klesly místy až k 8 stupňům.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Prvním semifinalistou fotbalového mistrovství světa je národní tým Francie. Nad Marokem zvítězil 2-0 a o postup do finále bude hrát proti lepšímu z dvojice Španělsko-Belgie. Světový šampionát, téma následujících minut ve vysílání Radiožurnálu s fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Pavle, vítej, dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Kapitán Francie Kylian Mbappé v první půli neproměnil penaltu. I tak zvládl skórovat v tom druhém poločase a jeho branka byla nakonec vítězná. Čím to je, že se mu na šampionátu tak daří a neproměněný pokutový kop ho nijak nerozhodil?
2: No, tak já si myslím, že Francouzi dobře věděli, že mají převahu, že další šance přijdou. Samozřejmě ta penalta, byť ten střelec se tváří, že určitě se s ním nic neděje, tak vnitřně je to nepříjemný, je to takový ten pocit, trošku se stydíte, trošku takový jako trapas, ale samozřejmě tyhle ty hráči na té nejvyšší úrovni si s tím umějí poradit, tam Mbappé to včera předved.
1: Celá francouzská reprezentace působí kompaktně a organizovaně. Je klíčová osobnost trenéra Deschamps v tomhletom všem důležitá? Kouč sám mluvil o tom, že třeba neproměněná penalta ani šance s týmem nějak nezamávaly a Francouzi věděli, pro co si jdou a zápas s Marokem stejně vyhráli.
2: No, zase dobrá strategie. Myslím si, že dobře věděli, jak ten zápas bude vypadat. Deschamps prostě je na čtvrtý mistrovství světa, není to náhoda. To jsou prostě obrovské zkušenosti a určitě věděli, jak ten zápas bude vypadat a tou trpělivou hrou, samozřejmě s výbornýma výkonama některých hráčů, prostě se prosadili a dopadlo to pro ně dobře.
1: Je teď Francie hlavním favoritem na titul?
2: No, tak už byla, včera mě přesvědčili, já jsem čekal, že ten zápas pro ně bude daleko, daleko těžší, protože Maroko prostě je nepříjemný soupeř, ale vlastně to, že vidíme jenom tu ofenzivu, nebo koukáme na tu ofenzivu Francie, je výborná, prostě fantastický hráči, ale hlavně dozadu ještě prostě nedostali gól, což je velká devíza, dává to šanci tomu ústu, že ten zápas další zvládnou.
1: Kylian Mbappé dal svůj 8. gól na letošní mistrovství světa a tím vyrovnal Argentince Lionela Messiho v tabulce střelců. Norland má 7 branek, Angličan Kane 6. Tak který střelec nakonec vyhraje?
2: No, tak asi to vypadá Mbappé, Messi, nevím, samozřejmě bude záležet taky, jestli ty mužstva dojdou dál, protože může se stát, že ještě Norové vypadnou. Je to prostě otevřený, tam si myslím, že někdo může dát dokonce hat-trick v těch zápasech, když pak to bude otevřený, jsou to takový hladoví vlčáci, všechno. Já si myslím, že to bude někdo s dvojicem Mbappé Messi.
1: Říká Pavel Horvát, náš fotbalový expert. Pavle, díky, naslyšenou.
2: Hezký den.

0: měli jsme 4 meruňky.
1: Většinu úrody paní Evě zničily jarní mrazy. Ovocnář Leoš Buzrla, od kterého si teď meruňky koupila, část sadu před mrazy uchránil zatápěním z propanbutanových lahví. Jdeme se tam teď podívat.
2: Abych jsem to uchránil, tuhle odrůdu, a hlavně odolnější, tak se to až tak zachránilo do plné plodnosti. No.
3: Je to vidět i na těch stromech, že jsou laicky řečeno docela obsypané těmi meruňkami, ale ne všechny ty odrůdy měly takové štěstí.
2: No ty vypadly na 50%, ty vypadaly horší. Jako.
1: Jarní mrazy vystřídalo sucho, škodu napáchala i nedávná vedra.
2: Když jsou ty velké horka, ty meruňky zase nenarůstají do té velikosti, která by byla potřeba. Spíš se vaří.
1: Možnosti, jak ovoce před extrémním počasím chránit, jsou omezené. V horku je to dostatečná závlaha, to je ale v období sucha problém, vysvětluje bioklimatolog Miroslav Trnka.
4: Ty ovocné dřeviny, pokud mají dostatek vody, tak jsou schopné ustát vyšší teploty než v případě sucha. Ale současně se potýkáme i s tím, že v oblastech, kde bychom potřebovali zavlažovat, tak nám chybí dostatečné zdroje vody.
1: Zavést systém závlah, podobně jako je tomu na jihu Evropy, je nákladné. Podle Trnky ale do budoucna nejspíš nevyhnutelné.
4: Do nedávna jsme měli výhodu v tom, že jsme měli více srážek zadarmo, nemuseli jsme zavlažovat, to se ze změnou klimatu bohužel mění a mění to i ekonomiku pěstování těch plodin.
1: Na rozdíl od jihu Evropy se tuzemští zemědělci budou i v příštích letech dál potýkat s jarními mrazy, které u nás kvůli dřívějšímu nástupu jara představují větší riziko právě pro ovocné květy. Šimon Franz, Radiožurnál.
5: Tady je Radiožurnál ve 8:45. A my dál sledujeme situaci v baťovském areálu nedaleko centra Zlína. U požáru 11-patrové výškové budovy i dnes pomáhají hasičům vrtulníky. Oheň, který vypukl už včera ráno, lokalizovali v průběhu noci a dál se nešíří. Firmy, které mají v areálu sklady, odhadují škody ve stovkách milionů korun. Naše reportérka se z místa přihlásí opět do zpráv v 9 hodin. V Londýně vypukly dnes v noci nepokoje mezi policií a fotbalovými fanoušky po skončení zápasu Francie s Marokem. Jeden z policistů je zraněný a 4 fanoušci byli poté zatčeni. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na londýnskou policii. Někteří z fanoušků házeli na zasahující policisty petardy a také lahve.
6: Kolony na D1 před Brnem, taky na průtahu Liberce na Turnov. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy obvyklá páteční situace, tedy dlouhá kolona kamionů v pravém pruhu už za Velkou Bíteší z kilometru 165. V okolí exitu 182 popůvky potom krátce brzdí i osobní auta v levém pruhu, naberou kolem 5 minut navíc. Na D1 z Brna na Prahu opatrně u Velkého Beranova těsně před exitem 119 se dojíždí do zatím kratší kolony, hned za sjezdem na Beranov začínají s opravami vozovky v levém pruhu, zdržení zatím drobné. Vázne průjezd Libercem po 35C směrem Děčína na Turnov a Prahu kvůli pracím za tunelem v pravém pruhu se popojíždí od odbočky na Františkov až 15:45. A v Praze kolony, hlavně na příjezdu k letišti Václava Havla kvůli omezení v Aviatické, z okruhu od Evropské je to zhruba na 20 minut, z druhé strany z Chomutovské D7 od exitu 3 Kněževe ze zhruba 10 minut jen ke sjezdu na letiště. Další zelená vlna za 15:45.
7: O víkendu se do Česka vrátí vysoké teploty, budou lehce přesahovat tropickou 30. Předcházet tomu ale budou chladné noci. Už dnes na některých místech klesla teplota k 8 stupňům a ani další noci se nebudou počítat mezi ty tropické. Většinou se bude teplota držet mezi 10 a 15 stupni. Přes den ale teploty směle porostou a také čekáme převážně slunečné počasí. To se u nás udrží minimálně do poloviny příštího týdne. Víc oblačnosti bude jen v severovýchodní polovině našeho území, kde bude také o trochu chladněji. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásný pátek.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I o prázdninách.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Bleskové varování na D1 k Velkému Beranovu, respektive k Velkému Meziříčí. Ve směru z Brna na Prahu dejte pozor, na kilometru 146 je čerstvá nehoda v levém pruhu. Osobní auto narazilo do šipky silničářů a začíná vznikat kolona D1 z Brna na Prahu. Velké Meziříčí, kilometr 146. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Na filmovém festivalu v Karlových Varech se promítal po 30 letech kultovní český film Šeptej. Snímek z 90. let je nově restaurovaný a přišli ho představit jeho tehdejší protagonisté, třeba Taťána Diková nebo Jan P. Muchov, který k filmu složil také hudbu. K překvapení některých herců, ale hlavně diváků, se na prvním balkoně objevil i prezident Petr Pavel s manželkou Evou.
3: Herci se fotografují před divadlem, shromáždili se na malém červeném koberečku, obklopeni zástupy lidí.
4: Jsou i na prvním balkoně, jo? No. Takže nahoru.
3: Tady ve druhém patře se zase něco děje, tak tady se herci vítají s manželkou prezidenta Evou Pavlovou. A řekl bych, že se čeká na prezidenta Petra Pavla.
5: Dámy a pánové, prosím, zakončte svá místa na hlediště.
6: Dobrý den, já bych teda ještě jednou chtěl pozdravit první dáma pana prezidenta a dělal jsem takovou sondu v našem štábu a musím říct, že všichni stojíme při vás.
7: Režisér David Ondříček prý film od jeho vzniku neviděl ani jednou, takže i pro něj je to svým způsobem premiéra.
6: Já se budu dívat s vámi, kdybych utekl, tak to znamená, že jsem stydím opravdu za ten film. Tím pádem můžete odejít taky v tu chvíli.
7: Na pódiu se objevila kapela Color Factory, která filmu Šeptej nahrála hudbu a v kině si to zopakovala naživo.
8: To, že vlastně jsme tady takhle velká delegace, je znak toho, že ten film máme rádi a že nějak navzájem jsme se chtěli všichni vidět.
7: Herečka Taťána Diková, před 30 lety Wilhelmová.
8: To byl pro mě naprosto průlomný období, protože já jsem vlastně jako mimoň byla i doopravdy, stejně jako ta postava. A díky téhle partě, tak jsem se jako nějak celkově žít, ale hlavně jsem prokouzla do toho filmového světa.
6: Taťána Diková.
9: Jako je to asi kliše, ale prostě ve finále mě to vlastně něčím bavilo víc než samotáře. Jako nežil jsem v té době, ale nějaký prostě nějaká ta kvintesence té doby. Minimálně to všichni vystihujou, že jo, i ty prostě barvy, ta hudba.
3: Studenti ve věku 22, 23 let to viděli poprvé a hledali 90. léta.
10: Pro nás vlastně to je jako okno do něčeho, co jsme jako nezažili, ale co má svoje kouzlo a na plátně to funguje.
11: Příjemně pozitivně překvapená. No trošku jsem se bála, že to bude 90-ková divočina, ale bylo to krásné.
3: Že Anna viděla Šeptej poprvé.
11: Přesně tak.
12: Viděla jsem ho mnohokrát a v 16 asi teda bych řekla poprvé, no, když to měl premiéru. Tehdy to byl docela kultovní film.
3: Tak Jana je příjemně překvapena.
12: Tak je to jiný samozřejmě, v té době mi to přišlo normálnější, dneska už ten svět je jiný, takže ta doba určitě jiný svět, no. Mě bylo 16, takže já jsem tu dobu zažila, myslím, v takovém docela tom vibe jako toho dorůstání a myslím si, že to odpovídá.
7: Z Karlových Varů Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
1: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
0: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
1: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
0: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
1: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
0: Radiožurnál ve Varech.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Je 9 hodin. Radiožurnál přináší zprávy.
3: Požár ve Zlíně už je pod kontrolou, hasičům znovu pomáhají i vrtulníky. Ukrajina by měla brzy dostat od Spojených států chybějící rakety do systému Patriot. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková budou hrát v finále dvouhry ve Wimbledonu. Po nehodě je kolona na dálnici D1 z Brna do Prahy u Velkého Meziříčí a bude slunečno, na severu až oblačno a teploty do 29 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Hasiči ve Zlíně dál zasahují u požáru výškové budovy v baťovském továrním areálu. Požár lokalizovali večer a před půlnocí snížili stupeň poplachu z nejvyššího na třetí. Část budovy se zřítila. Firmy, které tam mají sklady, odhadují zatím škodu na stovky milionů korun. Na místě je reportérka Michaela Kočendová.
4: V tuto chvíli nad místem přestali létat vrtulníky z Bambivaky. Odletěli dotankovat palivo a hasiči mezi tím společně se statikem řeší další postup zásahu i to, jestli vrtulníky nasadí znovu. Po jejich dočasném stažení budovu znovu zahalil hustý černý kouř. Ten se i kvůli větru drží při zemi a směřuje nad město. Jeho zápach je od dnešního rána cítit už i v okrajových částech Zlína, kde ho lidé ještě včera necítili. Nadále proto platí doporučení co nejméně vycházet ven a pokud možno nevětrat. Řada lidí také už po městě začala nosit roušky nebo respirátory. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.
3: Spojené státy podle Kyjeva brzy dodají Ukrajině další střely do amerických systémů protivzdušné obrany Patriot. Jsou prakticky jedinou zbraní proti ruským balistickým raketám a ukrajinské zásoby Patriotů se už téměř vyčerpaly.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v průběhu online briefingu s novináři uvedl, že Ukrajina v nejbližších dnech dostane od Spojených států balík střel PAK-3 do systému Patriot. Další rakety mají dodat evropští partneři, ale konkrétní data ještě nejsou dojednaná, uvedl Zelenský.
6: Ukrajina vyznaná Amerikou.
5: Dodal, že Spojené státy uznaly Ukrajinu jako jednu ze tří zemí na světě, které mohou rakety PAK vyrábět. Kyjev proto usiluje o získání licence a americký prezident Donald Trump naznačil, že není proti. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Tenistky Karolína, americký herec Jeffrey Wright v Karlových Varech znovu uvede film Masked. Právě s ním navštívil filmový festival už v 90. letech.
7: Životopisné drama o americkém malíři a jednom z průkopníků graffiti bylo pro Wrighta první velkou filmovou příležitostí. Později stvárnil třeba agenta CIA ve třech bondovkách po boku Daniela Craiga. Jeffrey Wright je taky jedním z kmenových herců režiséra Wesse Andersona. Hraje v jeho filmech jako francouzská Depeche Liberty, Kansas Evening Sun nebo Asteroid City. Wright za svou kariéru získal Tony, Emmy nebo Zlatý Globus. V Karlových Varech převezme cenu prezidenta. Lucie Pávová, Radiožurnál.
8: Sport. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková postoupily do finále wimbledonské dvouhry. Muchová porazila Američanku Goffovou 2-1 na sety a Nosková zvítězila 2-0 nad Ukrajinkou Kostukovou. O titul si Češky zahrají v sobotu v 17 hodin. Fotbalisté Francie porazili Maroko 2-0 a jsou prvními semifinalisty mistrovství světa. Kapitán vítězného týmu Kylian Mbappé v prvním poločase neproměnil penaltu. Trenér Didier Deschamps ale zmínil, že to mentální nastavení týmu neovlivnilo.
9: Potvrzujeme naši formu. Ano, v první půli nám chyběla větší efektivita. Golman chytil penaltu a do toho jsme neproměnili další tři velké šance. Ale nerozhodilo nás to. A Kyliana už vůbec ne.
8: Mbappé dal pak 8. gól na turnaji a s Argentincem Messim vede tabulku střelců. Francie bude o postup do finále hrát s vítězem večerního utkání mezi Španělskem a Belgií.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Na D1 nehoda u Meziříčí a kolony před Brnem. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy zpozorněte hned za exitem Velké Meziříčí východ. Brzdí se tam před kolonou, ta se potom sune zatím asi 5 minut na kilometr 145,5. Silničáři tam čistili kanalizaci a do vozu se světelnou šipkou narazilo osobní auto.
12: Nějaký bavrák tady srazil šipku silničářů. Je to v levým pruhu.
11: Na D1 před Brnem směrem z Prahy teď první část kolony kamionů v pravém pruhu čekejte od exitu 168 do Mašov. Za Ostrovačicemi se pak brzdí i v levém pruhu na 180. kilometru. Kolona za exit 182 Popůvky je pro osobní auta asi na 10 minut. V Liberci se popojíždí na silnici 35 ve směru z Děčína na Turnov a Prahu od sjezdu na Františkov asi 15 minut do omezení za tunelem. A Praha. Na příjezdu po D8 z Ústí čekejte kolonu od exitu z Diby, hlavně kamiony, je to do Zužené k Belské. A v té frontě teď navíc v připojovacím pruhu od Čakovic stojí kamion a osobní auto po kolizi. A před ucpaným příjezdem k letišti kvůli omezení čekejte kolony na okruhu od Evropské na 15:15 a taky z D7 od Kněževsi asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude slunečno, na severu až oblačno a teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě mezi 21 a 24. Tolik zprávy. A teď už pokračujeme z filmového festivalu v Karlových Varech. Slovo má Jan Pokorný.
13: 9 hodin a 6 minut, dobrý den. Jestli Karlovarskému festivalu letos něco vyšlo, tak je to počasí. Klidně by si to uživilo třeba 5 letních kin. I sem na Sadovou kolonádu teď dopadají dopolední sluneční paprsky. Město, jeho ulice a kolonády jsou po nočním ruchu znovu jako vymydlené. Lidé dnes ale nedebatují jenom o filmech. Důležitým tématem je i tenis a slavný Wimbledon. Ano, neuvěřitelné se stalo skutkem. Dvě české hráčky jsou ve finále. To stojí za zmínku. Tak za chvíli.
10: Dopolední radiožurnál s Janem Pokorným.

0: Posloucháte Radiožurnál. V sobotu v 17 hodin začne v Londýně finále tenisového Wimbledonu. O titul budou hrát poprvé v historii proti sobě dvě Češky. Úspěšná semifinále Karolíny Muchové a Lindy Noskové sledoval v Londýně reportér Radiožurnálu Jaroslav Plašil. Dobrý den, Jaroslave.
1: Hezký den.
0: Když se zaměříme čistě na tu sportovní stránku, díky čemu došly Češky do finále a kdo měl tu cestu těžší?
1: No, už podle těch výsledků by se asi mělo říct i, nemohlo, ale mělo, že Karolína Muchová, protože ona, myslím si, že šla hodně jako za svou hranu běžných normálních zápasů, dohrávala s bolestí, nehrála třeba, některé momenty nebyly třeba úplně ideální z jejího pohledu, už si myslím, že hrála třeba i lepší zápasy, ale vyzdvihl bych ohromně bojovnost. Ona zkrátka ukázala velkou vůli, chtěla ten zápas urvat za každou cenu a nakonec se to přiklonilo na její stranu. A u Lindy Noskové tam bych vyzdvihl ohromný klid, protože v tom jejím zápase zase rozhodoval velký klid.
0: Obě dvě hráčky mají k sobě dobrý vztah. Kde se zrodil a jak by se mohl eventuálně promítnout v tom finále?
1: Zrodil se asi, nebo ne, možná úplně zrodil, ale hodně se posílil na olympijských hrách, kde trošičku náhodou v Paříži 2024 k sobě najednou patřili, protože vytvořili deblový pár, protože tehdy, jak známo, se zranila Markéta Vondroušová, která měla být na olympiádě, takže vznikla nová dvojice a vzniklo i celkem silné pouto, obě dvě spolu dost rády trénují, i na turnajích běžně, teď si zahráli na centrálním dvorci před svými semifinálovými zápasy, protože oni neměli to prostředí předtím možnost poznat, na rozdíl od soupeře, které už si tam zahráli, takže měli i společnou rozehrávku, takže se krásně rozehráli i na ten zápas, jak pak říkala Karolína Muchová. Občas něco domluví, občas něco nevíde. Jak se to promítne do toho sobotního finále, tak si myslím, že nevím, opravdu, protože to může být opravdu i velký, i třeba naopak velmi nervózní teď zápas, byť jsou to, myslím si, troufám si říct, že jsou to kamarádky nebo minimálně hráčky, které spolu velmi dobře vychází, což taky není úplně obvyklé ve světě tenisu.
0: No a za poslední 4 roky bude mít Česko 3 vítězky a bude to zase nové jméno. Čím jsou české tenistky ve světě tak úspěšné, že se jich mezi těmi nejlepšími točí tolik?
1: No, asi pořád se bavíme o té české tenisové škole, za kterou stojí hlavně obětaví rodiče, jsou dost často, že dost dlouhou kariéru, nebo část kariéry, ti největší sponzoři, taxikáři, než ty šikovné děti, šikovné tenistky v tomto případě převezmou nějaká centra, takže rodiče, ohromný talent taky a asi máme v sobě jako národ nějakou šikovnost, něco, co se nedá úplně naučit, jak třeba říkal slavný trenér Nick Bolletieri, mimochodem, kdysi na pardubické juniorce byl zrovna v ročníku, kdy tam vyhrála Karolína Muchová a on už tehdy říkal, jak úžasně pestře hraje, že to je něco neuvěřitelného, že ta holka, on tenkrát říkal, má před sebou úžasnou budoucnost, ono se to ukazuje teď tedy tak, že by to mohlo být až na ten úplně největší titul, ale samozřejmě stejné ambice teď má i Linda Nosková, takže v tomhle bych nechtěl teď stranit nebo vyzdvihovat jednu z těch dvou hráček, ale zkrátka je toho víc, asi o tom mluvíme pořád, hodně se na to často ptají zahraniční reportéři českých hráček, ono se to pořád opakuje, je to úžasná reklama, když třeba Boris Becker, slavný hráč minulosti, trenér Novaka Djokovic nějakou dobu, tak třeba napíše dlouhý seznam těch českých úspěchů, vyjmenuje to, dá si s tím práci, to vyzdvihnout, jako, tak to jsou úžasné věci, je to fantastická reklama pro Česko.
0: No a tak se těšíme na sobotních 17 hodin na ten zážitek, který nám i v přímém přenosu Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport zprostředkuje reportér Radiožurnálu Jaroslav Plašil, tedy české finále tenisového ženského Wimbledonu. Jaroslave, měj se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
3: Na žustu.

Posloucháte Radiožurnál. I dnes, ještě v předposlední den 60. Mezinárodního filmového festivalu, vysíláme ze Sadové kolonády v Karlových Varech, kde také po 10. hodině moderátor Libor Bouček přivítá svého hosta, bude to režisérka Helena Třeštíková. Jižní Evropu trápí lesní požáry, to je taky jedno z témat, které probereme. Desítky jich hoří ve Španělsku, Portugalsku, Francii, Itálii i na Balkáně. Jeden jediný požár v jižním Španělsku ale včera a dnes nepřežilo nejméně 12 lidí. To je víc, než požáry ve Španělsku zabili za celý minulý rok. Tak to bude další téma vysílání dopoledního Radiožurnálu už za pár minut.

0: Posloucháte Radiožurnál. Požár v jeho španělské provincii Almeria se rozhořel teprve včera, ale už teď má potvrzených víc obětí, než kvůli požárům zemřelo v celém Španělsku za celý loňský rok. O tragédii v době, kdy lesní požáry začaly zužovat celou jižní Evropu, si teď řekneme víc s Dominikem Tesárem ze zahraniční redakce. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Dominiku, co se tedy na jihovýchodě Španělska vlastně stalo?
1: Zemřelo nejméně 12 lidí, někteří uhořeli v autech a taky v osadě Bedar, jak informovali záchranáři. Dále píše španělský deník El País o dvou lidech, kteří museli být kvůli popáleninám nebo kvůli otravě kouřem převezeni do nemocnice. Další čtyři záchranáři ošetřili na místě kvůli dýchacím potížím nebo drobným popáleninám. Regionální andaluská vláda kvůli požáru evakuovala přibližně 1000 lidí. Vše se to stalo v blízkosti obce Los Gallardos, která je severovýchodně od města Almeria, takže přibližně 300 kilometrů východně od Malagy.
0: A víme, jak požár mohl vzniknout?
1: Úřady to ještě nevyšetřili, zatím zřejmě požár ani není uhašený. Podle posledních informací z plameny stále bojuje 150 hasičů. Podle El Paísu ale včera odpoledne svědci tísňovou linku upozorňovali na zřícené elektrické vedení, od kterého zřejmě mohl chytit nedaleký les. Zároveň podmínky příhodné pro požáry, vysušenou krajinu v jižní Evropě vytvořily nedávné rekordní vlny veder, které podle vědců jednoznačně výrazně posílila lidmi způsobovaná klimatická změna. Nakonec proto hasiči bojují s požáry i na mnoha dalších místech.
0: Kde všude? Před několika dny měli významný požár třeba na jihu Francie, je to tak?
1: Ano, v podhůří francouzských Pyrenejí, tedy blízko hranic taky se Španělskem, úřady museli zakázat fanouškům i účast na etapě Tour de France a evakuovali více než 10 000 lidí. Ale jen v té jihošpanělské Andaluzii zuří několik požárů, stejně jako v Katalánsku. O evropskou pomoc taky žádalo třeba Portugalsko kvůli velkému požáru nedaleko Porta. V posledních dnech hořelo taky ale i v Řecku, v Albánii nebo v Chorvatsku.
0: U mikrofonu byl Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Dominiku, díky za to, naslyšeno.
1: Hezké dopoledne.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Posloucháte dopolední radiožurnál. Ruská protivzdušná obrana v noci na dnešek zachytila a zneškodnila 376 ukrajinských dronů nad 12 ruskými regiony, anektovaným poloostrovem Krym a Azovským mořem. Vyplývá to z hlášení ruského ministerstva obrany, o němž informuje státní agentura TAS. Regionální úřady podle serveru Meduza informovaly o požáru v rafinerii Ilsky v Krasnodarském kraji nebo také ve skladech ropy v rostovské oblasti. V ropné rafinerii Ilsky vypukl požár poté, co tam dopadly trosky ukrajinských dronů, které zaútočily na region, uvádí to regionální operační štáb. Posloucháte radiožurnál, to byla aktuální zpráva, která popisuje momentální stav ruské agrese vůči Ukrajině. My si další informace necháváme na půl desátou, což bude za půl minuty.
1: Letní autoškola radiožurnálu.
2: V čem za volantem nejvíce tápeme?
1: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
2: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
1: Jedna minuta denně?
2: Jedna otázka?
1: Jasná odpověď.
2: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
0: Je půl desáté. Radiožurnál vysílá zprávy.
3: Poslanci ve třetím čtení znovu projednají návrh stavebního zákona, který má zjednodušit a urychlit stavby v Česku. Podle části opozice jde ale na ruku velkým developerům a usnadní výstavbu velkých bytových projektů. To předkladatelé odmítají. Zákon má platit od roku 2028. Podle kritiků ale na změny nejsou připravené ani počítačové systémy úřadu, ani kybernetická ochrana. Řidiče kamionů a autobusů čekají v létě častější kontroly. Policie i inspektoři silničního provozu se zaměří na nejčastější přestupky, jako je nedostatečný odpočinek nebo podvody s tachografy. Časté je taky třeba překročení povolené hmotnosti vozidla. Německý automobilový koncern Volkswagen schválil drastické omezení výroby. Oznámil to po zasedání dozorčí rady. Počet modelů by se měl postupně snížit na polovinu. Na čtvrtinu se sníží počet variant výbavy. Ke změnám podnik přistoupil pod tlakem vysokých nákladů, rostoucí čínské konkurence i amerických dovozních cel. K možnému propouštění se koncern, do kterého spadá i Škoda Auto, zatím nevyjádřil. V Boskovicích pokračuje festival pro židovskou čtvrť. Až do neděle nabízí koncerty různých žánrů, divadelní představení i promítání filmů. Pořadatelé se snaží propojit současné umění s historií. V programu jsou i prohlídky města a prezentuje se i projekt Paměti národa – příběhy 20. století.
1: Sport.
3: Tenistky Karolínu Muchovou a Lindu Noskovou čeká souboj ve finále Wimbledonu. Muchová vyřadila Američanku Golfovou a Nosková Kostiukovovou z Ukrajiny. V ženském deblu skončila ve čtvrtfinále Kateřina Siňáková. Ve dvojici s Američankou Townsendovou podlehli čínsko-francouzskému páru Kul Mladenovičová ve dvou sadách.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 před Brnem, uzavřená 38 za Kolínem. Na D1 před Brnem směrem z Prahy kolona kamionů v pravém pruhu teď začíná za Velkou Bíteší na 166. kilometru. Osobní auta v levém pruhu tvoří frontu mezi exity 178 Ostrovačice a 182 Popůvky. Je to až na 20 minut. Na D1 z Brna do Prahy za exitem Velké Meziříčí východ vzniká kratší fronta na kilometru 145,5, řeší nehodu v levém pruhu zdržení ani ne 5 minut. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy opatrně za sjezdem na Studenku na kilometru 339 po srážce dvou osobních aut zabraný levý pruh, je to bez kolony, ale vybočuje se prudce. Silnice 38 Poděbrady Čáslav je za Kolínem neprůjezdná v obou směrech. Po střetu dvou osobních aut u odbočky na Libenice přistál vrtulník záchranné služby. Kolony stojí ta na Čáslav od Šťáralky hned za Kolínem směrem na Poděbrady od Hlízova. Nejezděte přes Starý Kolín, silnice do Kolína je tam dlouhodobě uzavřená. Řidiči to berou přes červené pečky. A na průtahu Libercem 35 z Děčína na Prahu za sjezdem k aréně opravují výtluky v pravém pruhu. Kolona od odbočky na Františkova vás drží 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude slunečno, na severu až oblačno, teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě mezi 21 a 24. Tolik zprávy. A pokračuje dopolední radiožurnál z filmového festivalu v Karlových Varech a s Janem Pokorným.
0: Dobré dopoledne, sledujeme i jiná, nikoliv pouze filmová témata, například světový šampionát ve fotbale. Jak víte, i z našeho zpravodajství Francie porazila Maroko, jenže na severu Francie zemřela, teď přišla ta zpráva, 17-letá dívka, která při oslavách vítězství nad Marokem ve čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale spadla z automobilu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

Tady je Radiožurnál. Politici EET 2.0 ještě neschválili, pokladní systémy už jsou ale připravené a naprostá většina podnikatelů nebude kvůli spuštění elektronické evidence tržeb téměř nic řešit. Víc si řekneme ve vysílání Radiožurnálu za pár minut.

0: No.
1: Ano, tady je Radiožurnál. O návratu elektronické evidence tržeb ještě není definitivně rozhodnuto. Tento týden o ní teprve ve druhém čtení jednala poslanecká sněmovna a opozice chce do zákona prosadit řadu změn. Harmonogram ministerstva financí ale napevno počítá se spuštěním pilotního režimu od 1. ledna 2027 a o měsíc později už ostrý provoz. Vývojáři tak od začátku července testují software pokladních systémů.
2: Účtenka v rámci nového EET musí obsahovat vlastně samozřejmě všechny zákonem dané údaje, ale co tam je výhoda oproti té minulé verzi, je ta, že už nemusí obsahovat nutně ty fiskalizační údaje. To znamená, ten zákazník vlastně ten doklad uvidí i po spuštění nového EET ve stejné variantě, jako ho viděl doposud.
3: Vysvětluje Viktor Fiškandl ze společnosti Dotykačka, která vyvíjí pokladní systémy. Povinnost tisknout účtenky patřila k nejkritizovanějším prvkům předchozí verze elektronické evidence tržeb. Nové EET, od něhož si ministerstvo financí slibuje, že do napjatého státního rozpočtu přinese 14,5 miliardy korun ročně navíc, už tisk účtenek nevyžaduje, říká mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
4: Porovnání s původní verzí EET je navržen jednodušší, efektivnější, méně administrativně náročný, modernější a uživatelsky přívětivější systém evidence tržeb.
3: V podstatě jediné, co budou muset podnikatelé udělat, je stáhnout si svůj unikátní pokladní certifikát pro evidenci tržeb z portálu Finanční správy Moje daně. Ten si následně nahrají do svého pokladního systému. Větší podnikatelé a hlavně restauratéři nebudou muset řešit téměř nic, říká Petr Indra, generální manažer společnosti Storios, která poskytuje pokladní řešení pro gastronomické provozy.
5: Pro zákazníky Storios bude přechod co nejjednodušší a z jejich pohledu by měl proběhnout převážně automaticky. Klienty včas informujeme, pokud bude potřeba doplnit některé údaje nebo provést jednoduché nastavení, ale neočekáváme složité zásahy do provozu.
3: A zvýšené náklady na pořízení techniky, což byl další z problémů při zavádění původního EET před 10 lety, už by tentokrát neměli pocítit ani menší živnostníci, říká obchodní ředitel Dotykačky Jonáš Menclík.
6: Úplně teoreticky si

0: Žádný zraněný, odhadem 100 milionové materiální škody a zničená jedna z dominant Zlína. Takové jsou zatím důsledky rozsáhlého požáru budovy ve zlínském továrním areálu. Hasiči ještě včera večer požár lokalizovali a snížili stupeň poplachu z nejvyššího na třetí. Více dozvíme od reportérky Radiožurnálu už za pár minut.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Požár ve Zlíně už je od večera lokalizovaný. Jednotky hasičů ale na místě dál zasahují. Hoří tam výšková budova v někdejším baťovském továrním areálu a její velká část už se včera zřítila. V 11-patrovém domě mělo sklady a další prostory několik firem, které zatím škodu odhadují ve stovkách milionů korun. Na místě je reportérka Radiožurnálu Michaela Kočendová. Dobré dopoledne.
1: Pěkné dopoledne. V tuto chvíli nad místem přestal létat vrtulník s bambivakem, který tady byl ještě v ranních hodinách vidět i slyšet. Odletěl dotankovat palivo a hasiči mezi tím společně se statikem řeší další postup zásahu i to, jestli vrtulník nasadí znovu. Po jeho dočasném stažení budovu znovu zahalil hustý černý kouř. Ten se i kvůli větru drží při zemi a směřuje nad město. Jeho zápach je od dnešního rána cítit už i v okrajových částech Zlína, kde ho lidé ještě včera necítili. Nadále proto platí doporučení co nejméně vycházet ven a pokud možno nevětrat. Řada lidí už také po městě začala nosit roušky nebo respirátory. Také můžu zmínit, že jsem na místě od nějaké 6:30 ráno a od té doby stihlo tím kouřem nasáknout i mé oblečení. Podle mluvčího hasičů Pavla Řezníčka zůstává na místě 15 jednotek dobrovolných i profesionálních hasičů, kteří se z bezpečnostního perimetru 70 metrů snaží tu budovu ochlazovat.
0: A co zbylo z té budovy, která od včerejška pořád hoří?
1: Tak zůstalo pouze jedna z těch čtyř obvodových stěn, ty zbylé se zřítily. Z mého místa vidím tu nezřícenou stěnu budovy, která je z části ohořelá až černá. Na té také zůstal viset velkoformátový plakát ke 150 letům od narození obuvníka Tomáše Bati, který zhořel jenom částečně. Zůstala na něm, když to popíšu, pouze hlava podnikatele, která na to místo požáru zhlíží.
0: Tolik reportérka Radiožurnálu Michaela Kočendová přímo ze Zlína, kde stále hoří výšková budova. Michalo, děkujeme za informace, hezký den.
1: Naslyšenou.
0: Tady je Radiožurnál, ještě 6,5 minuty a bude 10 hodin.

Posloucháte Radiožurnál, po 10. hodině bude hostem tady na Sadové kolonádě Helena Třeštíková. Ptát se bude moderátor Libor Bouček. Stane se za 4 minuty.

0: this time.
1: Jsou stále na začátku svých basketbalových kariér. Už teď ale mají o něco blíže k hvězdnému nebi budoucnosti. Je jim 17 let a reprezentují svoji zemi na mistrovství světa. Světové elitě se postaví i české reprezentantky, které budou spoléhat i na vaši podporu. Máte jedinečnou možnost je vidět v Brně ve Stares aréně Vodova od 11. do 19. července. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
2: Radiožurnál je 10 hodin. Jsou tu čerstvé zprávy a s nimi Tereza Tomášková.
3: Koaliční rada projedná spory v koalici, které se týkají příspěvku do programu pomoci Ukrajině. Při lesním požáru v Andaluzii zahynulo nejméně 12 lidí, dalších 19 je pohřešovaných. Ve finále dvouhry na tenisovém Wimbledonu jsou dvě Češky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Po vážné nehodě je uzavřená silnice 38 Poděbrady Čáslav za Kolínem a bude slunečno, na severu až oblačno a teploty do 29 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Koaliční partneři by si dnes měli vysvětlit situaci, která se týká příspěvku Česka do programu pomoci Ukrajině. Ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů na iniciativu, díky které můžou spojenci z NATO přispívat na americké zbraně pro Kyjev, přesměroval část peněz ze svého rezortu. Hnutí SPD je proti. Jeho šéf Tomio Okamura mluvil dokonce o porušení programového prohlášení vlády. To ministr Macinka odmítá.
5: Rozumím politické pozici a politickému postoji SPD a taky chápu emoce, které se s tím mohou pojit po té, co si řada lidí přečetla články, že vláda otáčí a rozhodla se, že bude financovat zbraně pro Ukrajince. To prosím, samozřejmě není vůbec pravda. Nic takového se nestalo. Tady šlo pouze o nějakou technickou operaci.
3: Sám Macinka na dnešní koaliční radu nedorazí kvůli zahraniční cestě. Nejméně 12 lidí zahynulo při lesním požáru ve španělské Andaluzii. Požár vypukl včera odpoledne v provincii Almeria. Přes noc s ním bojovalo asi 150 hasičů. Podle úřadu část obětí našli v turistické chatě, další uhořeli v autech. Úřady taky ohlásily 19 pohřešovaných. Proč začalo hořet, zatím není jasné. Jednou z variant je, že oheň způsobil pád elektrického vedení na suchou vegetaci, která začala hořet. Letošní úroda ovoce bude zřejmě o polovinu nižší než obvykle. Vyplývá to z odhadů Ministerstva zemědělství. Podle předsedy Ovocnářské unie Martina Ludvíka největší škody způsobily dvě vlny jarních mrazů. Jablek bude oproti průměru letos asi 53%. O něco lépe na tom jsou meruňky. Jejich úroda bude asi dvoutřetinová. Kromě mrazů ovoce poškodila i nedávná vlna veder, vysvětluje Martin Ludvík.
6: U některých ovocných druhů došlo i k popálení té dozrávající úrody, ať to je třeba u rybízu, u malin, ale i třeba u meruněk. A také samozřejmě ty stromy v tak vysokých teplotách v podstatě přestávají růst a ty plody se nějak dál vyvíjet, takže někde to může mít vliv na to, že ty plody jsou o něco menší.
7: Sport. Finále Wimbledonu si proti sobě poprvé v historii zahrají dvě české tenistky. Karolína Muchová v semifinále nejprve porazila Američanku Goffovou a Linda Nosková pak Kostiukovou z Ukrajiny. Mezi zápasy byla půlhodinová přestávka a tak mohla Linda Nosková zápas své krajanky sledovat až do konce.
8: Koukala se mnou, my jsme to měli na všech obrazovkách vlastně v tělocvičně a musím říct, že moc se nedívám na zápasy ostatních hráček, takže tohle bylo trošku i jako nervóznější pro mě a samozřejmě jsem KF fandila, aby aspoň ta jedna Češka byla ve finále.
7: Zápas o titul mezi Muchovou a Noskovou se ve Wimbledonu bude hrát v sobotu od 17 hodin. Radiožurnál a Radiožurnál Sport odvysílají přímý přenos. O postup do finále se odpoledne utkají muži, Brit Ferry s Němcem Zverevem a Ital Sinner proti Djokovičovi ze Srbska.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na D1 zdržení před Brnem a nehody za Rohlenkou i u Meziříčí. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy za Velkou Bíteší počítejte s kolonou kamionů v pravém pruhu ze 166. kilometru. Osobní auta v levém pruhu se zdrží zhruba 10 minut v koloně kolem exitu Popůvky mezi 180. a 183. kilometrem. Na D1 za Brnem směr Vyškov se teď tvoří kolona od Rohlenky z 206. kilometru, je to asi na 10 minut na 207,5. Tam se v levém pruhu srazila tři auta. Na D1 ve směru z Brna do Prahy vzniká kolona od exitu Velké Meziříčí východ. Kousek za ním na 145. a pultem došetřují nehodu v levém pruhu, zdržení kolem 5 minut. Silnice 38 Poděbrady Čáslav je za Kolínem u odbočky na Libenice uzavřená v obou směrech. Havarovala tam 2 osobní auta. Vrtulník záchranné služby už odletěl, ale zatím provoz nepustili. Kolony stojí od Kolína od sjezdu na centrum. Z druhé strany je to už kousek za sjezdem na Kutnou horu, kde se brzdí do zastavení. Vyhnout se dá v osobním autě přes Červené pečky. Nejezděte severně mezi Starým Kolínem a Kolínem, je dlouhodobá uzavírka. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude slunečno, na severu až oblačno a teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě mezi 21 a 24. Tolik zprávy. A teď už je tu festivalovýho stradiožurnálu z Karlových Varů, s Liborem Boučkem.
2: Její manželské etýdy se řadí mezi evropskou dokumentaristickou klasiku. Její pohled zažil Miloš Forman, Katka, René či celá řada osobností v rámci série Gen. Její poslední dílo mělo svoji premiéru na letošním festivalu a k dnešnímu dni stále vede v diváckém hlasování. Film se jmenuje prostě a logicky Bára Basiková a propojení těchto dvou dam je jeden z nejkrásnějších okamžiků letošního mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Helena Třeštíková je hostem Radiožurnálu. Přeji hezké dopoledne.
0: Dobrý den.
2: Troufám si tvrdit, milé posluchačky a posluchači, že ten potlesk, který zní odsud z prostranství před naším airstreamem, je zcela symbolický, protože to první uvedení Báry Basikové snímku zažilo dokonce 6-minutový potlesk. A myslím si, že dnes zde před airstreamem sedí ti, kteří ten dokument viděli a myslím si, že sdílí tu obrovskou energii. Dokument, který je do jisté míry manifestace ženské síly, dá se to i třeba takhle popsat?
0: No tak... To samozřejmě ráda přijímám, i když, víte, když člověk točí takovou dlouhou dobu s někým, tak vlastně si jako neříká přesně nějaký, jaksi slogany, dejme tomu, ale točí to, co je, co život přináší a moje zásada je být co nejpravdivější, aby to bylo co nejautentičtější. No a zajímavé je, že to s tou Bárou právě šlo úžasně, protože ona taková je, ona se nestylizuje před tou kamerou, nedělá se někým jiným, nedělá se něčím lepším, přizná i věci vlastně neúplně pozitivní a potom, když to ve střížně vidí, tak to přijme, ať to tam zůstane, takový je život. Ona už několikrát říkala, no, asi bych z toho filmu něco mohla vystříhnout, ale z toho života už to vystříhnout nejde, tak to tam nechme. A jestli to bude působit na ženy, tak budu jenom velmi ráda.
2: I o tom přístupu Báry Basikové k Heleně Třeštíkové si budeme povídat. Nicméně já jsem rád, že se potkáváme v Karlových Varech. A ta první otázka je logická. Jak moc pro vás osobně je důležitý ten festival? Jestli si to dobře pamatuju, my jsme spolu naposledy mluvili před pár lety, když jste tady měla Forman versus Forman.
0: Ano, ano.
2: Tak jenom, jak je pro vás ten festival důležitý? A co pro vás znamená být tady a potkávat se s faninkami a fanoušky?
0: Tak já jsem jezdím už někdy od 80. let každoročně, pokud festival je a není zrovna covid. A tak to je vždycky taková strašně intenzivní doba, protože člověk vlastně si tady, když se potkává s lidmi, kteří ty filmy vidí a nějak na to reagují, nějak ověřuje, jako jestli funguje to, co si myslí osaměle ve střižně. Je to zpětná vazba, to je strašně důležitý a já jsem tady hrozně šťastná a spokojená, akorát je to takový intenzivní, že úplně tak už chrchlám trošku, takže...
2: Festival končí zítra, myslím si, že to je akorát ta délka v rámci toho chrchlání, sdílím ho s vámi, musím říct. Jedna věc ještě mě zajímá, než se dostaneme k Báře. Jak si udržet tu náladu pospolitosti, radosti a částečně i národní hrdosti, kterou tady v Karlových Varech máme od toho pátku do soboty. Jak si to jako udržet potom dál, těch zbývajících 51 týdnů?
0: No, Já teda mám teďka takový samozřejmě zásadní téma, který jsem taky otevřela před projekcí, že jsem zneklidněná vztahem tedy vládnoucích lidí k veřejnoprávním médiím a strašně bych si přála, aby se nic neměnilo, protože proč měnit systém, který funguje, a že to by mohlo být taková jako nějaká dobrá kapka dobré nálady, kdyby tohle to jsme se dozvěděli. Ale jinak no, člověk si musí pořád snažit připomínat v životě to dobrý a vždycky si vzpomenout na sluncem zalité Karlovy Vary a udělat si dobrou náladu.
2: No a možná, když člověk bude opouštět tohle malebné krajské město, tak třeba když bude míjet tu ceduli s přeškrtnutým nápisem Karlovy Vary, tak zavřít oči a žít v té iluzi, že v těch Varech ještě dál je.
0: Ano, anebo když náhodou se vám nepodaří zavřít ty oči, tak věřit, že zase příští rok pojedete v opačným směrem a uvidíte tu ceduli nepřeškrtnutou.
2: To je pravda. I tento optimismus vložit. Říká Helena Třeštíková, to doporučení pochopitelně neplatí pro řidiče, ale výhradně pro spolujezdce. Helena Třeštíková je hostem Radiožurnálu.
4: Festivalový host Libora Boučka.

0: Píseň je souměrná, která patří do repertoáru Báry Basikové, ne náhodou zní dnes na Radiožurnálu, protože hostem je Helena Třeštíková, která na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech uvedla svůj dokument Bára Basiková. Ten dokument nikoli v shodou okolností, ale myslím si, že ti, co ho viděli, tak dle očekávání vede divácké hlasování v rámci divácké ceny deníku Právo. Na druhém místě další dokument Bílý ďábel o kameramanovi Robertu Richardsonovi. Tak co pro vás znamená, paní Třeštíková, to první místo?
1: No, tak já jsem tím samozřejmě strašně dojatá. Čekám, jak to dopadne, tak ještě nás může někdo přeskočit, že jo?
0: No, tak. Percentuálně ta varianta samozřejmě existuje, ale řekl bych, že je nižší a nižší. No ale co podle vás znamená to, že na těch prvních dvou místech jsou dokumenty?
1: No, to je další úžasná věc, protože tak já dělám dokumenty a nedělám je jako nějak z nouze. Já jsem od začátku říkala, že chci dělat dokument a vždycky dokument, nikdy hraný filmy, protože mě prostě se zdá jako taková, nebo definovala jsem se, že chci zachycovat současnost tady a teď a případně, aby byla uchovaná i pro budoucnost jako obraz doby, ve který žijeme. A to by mělo, nebo je to vlastně taková charakteristika dokumentu a to, že dokument jako má takovýhle úspěch tady divácký, tak mě to hrozně dojímá. Opravdu hrozně, protože někdy ty dokumenty jsou takový jako trošku podceňovaný, že jo?
0: Někdy jsou to trošku popelky. No, nebál bych se toho označení, jestli vám nevadí.
1: Je to tak, je to tak. A tady dokonce byla zrušena kategorie soutěž dokumentárních filmů, že jo?
0: No. Tak. Myslím, že ale se možná vrátí, vzhledem možná, k tomu, že ty vrátí, dva dokumenty jsou na prvním místě. Když jste zmiňovala ten dokument, tak ten důvod, proč jste se vydala tímhle směrem, bylo to i to, že jste žila na Václavském náměstí a že jste vlastně z těch oken viděla to, co se děje a všechny ty dějné okamžiky silné pro naši zemi?
1: To je pravda, ale to víte, že v tu chvíli si to člověk takhle neuvědomuje. Já jsem původně dělala střední výtvarnou školu a myslela jsem, že budu návrhářka divadelních kostýmů, protože jsem byla hrozný fanda divadelní, jsem furt seděla někde na nějakých představeních, ale pak se to postupně změnilo. No a když jsem asi tak rok před maturitou tam řekla spolužákům, že bych se chtěla hlásit na FAMU, tak se na mě dívali, ježišmarja, taková, Heleno, ty jsi se zbláznila. Protože já jsem byla taková trošku nenápadná šedá myš. Tadle ta chce jít na FAMU, no jdi do háje. A rodiče byli taky šíleně naštvaný, protože mě viděli v té výtvarné dráze někde.
0: Díky mamince asi.
1: Ano, máma byla výtvarnice. No a ale tak jako zase byli velkorysí v tom, že mi to jako nezakázali.
0: No. To téma. Ten ústřední motiv, což ve vašem případě je člověk, podle čeho vy poznáte, že tohle je ten správný? Je tam nějaký ten dialog ještě s někým, s dramaturgem nebo s producentem, anebo je to vrozený instinkt, který máte vy?
1: No asi je to trošku instinkt, protože takový asi důležitý film nebo projekt můj manželské etídy, tak vznikl tak, že ti protagonisti byli vybrani úplnou náhodou. My jsme měli za zadání natočit 5 let života mladých manželských párů od momentu svatby. A tak jsme šli na matriku a tam jsme se domluvili s paní matrikářkou, že ještě zadání bylo, že těm mladým lidem bude mezi 18 a 24, tak když tam a žádná předchozí svatba děti, nic. Takže když tam někdo přijde s tímto datem narození, tak ona nás upozornila a my jsme se jich zeptali, no oni na to koukali tak jako trošku jako na zjevení. Oslovili jsme asi 20 párů, 10 z nich souhlasilo a z 10 jsme začali točit, ale bohužel potom se ukázalo, že to je finančně náročnější, než se předpokládalo, tak nám řekli, abychom to zredukovali na 6. A tam to je fakt, že jsme možná zvolili ty páry, který potom asi půl roce natáčení se nám zdali takový jaksi vstřícnější, nebo že se s nima líp komunikuje, ale já si myslím, že bych dokázala točit se všema 10, prostě naprostá náhoda. Hmm.
0: No, mě zajímá, jste jako dokumentaristka, když probíhá ten časozběr, jestli nemáte touhu, když se třeba najednou jakoby nic neděje. Já vím, že to nejde. Už ze samotné náplně té profese, ale jako to popostrčit, aby se začalo něco dít.
1: Jako nějak těm lidem
0: říkáte,
1: navrhnout.
0: Nic, já no.
1: Skoč do Vltavy, to bude legrace. Ne, jako, hlejte, tak jako můj styl, nebo já nevím, jak to říct, je to, či to, co se děje. Takže i když se nic neděje, tak by člověk měl přemýšlet, jak tuto dobu, jako, já nevím, prázdnoty a nečinění, nebo tak, jak to zachytit, jakým způsobem zachytit tohle, to je taky přece zajímavý téma.
0: Jednoznačně.
1: Nic se neděje.
0: Ale kde se něco děje, tak to je rozhodně život Báry Basikové a za chvíli se k dokumentu, který měl premiéru na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, dostaneme. Posloucháte Radiožurnál.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Znovu jeden z nejsilnějších hlasů české hudební scény, Bára Basiková. Přiznám se, drahá paní Třeštíková, že po shlédnutí toho dokumentu má ten hlas Báry Basikové ještě silnější rozměr, než předtím, než to člověk viděl. Elena Třeštíková je naším hostem. Bavíme se o snímku Bára Basiková, který de facto monitoruje těch 30 let života Báry Basikové, ale díky těm archivním záběrům se díváme i o 50 let dozadu.
1: No, je to dohromady 50 let jejího života.
0: Myslím si, že to je skutečně velmi komplexní. Jak jste se pro ní rozhodla? Kde byl ten start? Proč zrovna ona vás zaujala?
1: No, já jsem někdy v roce 95 se mi podařilo prosadit v České televizi takový projekt, který jsem nazvala Ženy na přelomu tisíciletí, a měl to být 10 časozběrných filmů, 5 let natáčených o nejrůznějších ženách, nejrůznějších profesí, zaměření a tak. No a zrovna v době, kdy jsem to dávala dohromady, jsem četla takový rozhovor s Bárou v Mladé frontě Dnes, kde ona říkala, že má 4letý dvojčata a o rodinu a děti se komplet stará její muž a je vlastně mužem v domácnosti a ona komplet vydělává a živí celou rodinu. A tak jsem si říkala, to je takový neobvyklý model, tak zkusíme to nějak zachytit. Takže jsem se s Bárou přes tu paní, která dělala ten rozhovor, jak si setkala, domluvili jsme se, Bára kývla, že 5 let, no a začali jsme točit.
0: Takže kývla hned. Já si totiž neumím představit tu reakci, že přijdete vy a vlastně jako...
1: Ona viděla Manželský etýd, ale my jsme se dohodli, že já jí to řeknu a za týden si zavoláme. Mm-hmm. No a ona za týden řekla, že ano. A jenomže tady vlastně na tomhletom příkladu se dá dobře demonstrovat, jak to časozběrné natáčení je ošidný systém, protože to téma opačného modelu muž a žena v rodině se velmi brzy zhroutilo. My jsme točili asi, já nevím, 3/4 roku. No a Bára, v Bářině životě se objevil nový muž a toho muže v domácnosti svého opustila a všecko bylo jinak.
0: No ale na druhou stranu potom se zase do tohoto modelu
1: no
0: vrátila,
1: pak ten model se vlastně ona živila i toho druhého, i toho třetího. A takže ten model se opakoval,
0: tak ale... Tak zaplať pámu, že vám to dramaturgicky nerozhodilo.
1: No jistě, ale ten druhý muž, který přišel, ten jako se netvářil, jako že by přišel muž, který bude v domácnosti. To byl naopak takový světák. Když jsme ho viděli, tak jako ještě s kolegyní mojí, která tam byla, tak jsme byli úplně nadšený. Ježiš, ten vypadl, to je úžasný, charismatický chlápek. A kameraman nám říkal, já bych mu nevěřil ani slovo. A my, no jo, mužský, no, když ženský chválí nějakého mužského, tak vy hned se musíte jako proti tomu vymezit, že ono měl pravdu, no, to se ukázalo.
0: Jestli měl pravdu, na to vyražte do kina v polovině září, ale je to tedy skutečně nesmírně silný moment. Jak velký ten štáb je? To je tedy kameraman, vy?
1: A zvukař.
0: A zvukař, takže skutečně...
1: Teď se snažíme být přesně v tomhletom nejmenším modelu. A tak oni, některý lidi se to i sami točejí, takže tak jako 3 lidi, to už je vlastně dost, někdo se
0: kolik
1: točí.
0: Vlastně zbylo v tom současném díle v Báře Basikové z toho původního Bára B Live?
1: No, tak samozřejmě se to zhustilo, takže já nevím, tak něco přes polovinu. Méně než polovina. No, protože my jsme takhle... Zadání tady tohodle toho projektu bylo, že to má mít celý hodinu a půl. Teď jsme tam měli ty archivy Precedens, Stromboli, zpívá celá rodina, že jo? Pak ten můj a pak ty dotáčky, no, čili možná i míň.
0: Říká Helena Třeštíková, budeme se bavit i dál pochopitelně o Báře Basikové, protože, jak jsem zmiňoval a jak dokazuje i aktuální hlasování diváků na Karlovarském festivalu, je to senzace letošního ročníku.
1: Senzace.

0: Radiožurnál, bylo 10:30. Jsou tu další zprávy a s nimi Jana Utendorfská.
1: Hasiči pokračují v hašení požáru výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Oheň už mají pod kontrolou. I dnes k hašení využívají vrtulníky. Hořet začalo včera ráno a část budovy se už na dvou místech zřítila. Příčinu požáru ani škodu zatím hasiči neznají. Firmy, které v budově měly sklady, odhadují hodnotu zničeného zboží na stovky milionů korun. Shořelo taky zhruba 30 tisíc knih nadace Tomáše Bati. Růst spotřebitelských cen v Česku v červnu meziročně zpomalil na 1,5%. Byl tak o 0,6% bodu nižší než v květnu, potvrdil to Český statistický úřad. Podle něj ke zmírnění inflace významně přispěl pokles cen pohonných hmot po březnovém prudkém zdražení. Červnová inflace je zatím jedna z nejnižších v první polovině tohoto roku. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele stoupl na 3900, oznámila to tamní vláda. Venezuelské úřady ale neuvádějí počet pohřešovaných. OSN odhaduje, že jich může být až 50 tisíc. Ničivé otřesy zasáhly Venezuelu na konci června. V zemi pomáhali záchranáři z několika zemí, včetně českého USAR týmu. A silničáři od zítřka omezí provoz na Hlávkově mostě v Praze. Musí zpevnit železobetonové desky ve středu konstrukce. Ve směru z centra do Holešovic bude most průjezdný pouze jedním směrem. Omezení se dotkne i tramvají. Nebudou jezdit mezi Vltavskou a Těšnovem. Linku číslo 12 povede dopravní podnik přes sousední Štefánikův most. Omezení potrvá do konce srpna. Sport. Fotbalisté Francie porazili Maroko 2-0 a postoupili do semifinále mistrovství světa. Svůj 8. gól na šampionátu v Severní Americe dal Kylian Mbappé a vyrovnal nejlepšího střelce Lionela Messiho z Argentiny. Francouzi se v semifinále utkají s vítězem večerního zápasu mezi Španělskem a Belgií, který v přímém přenosu odvysílá Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu nabídneme reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 kolony před Brnem, nehody za Roholenkou i u Meziříčí. Na D1 před Brnem směrem z Prahy čekejte kolony, kamiony v pravém pruhu za Velkou Výteší ze 165. kilometru, osobní auta zpomalují mezi sjezdy 178 Ostrovačice a 182 Popůvky, už to není na dlouho. Ovšem potom na dálnici D1 hned za Brnem směrem na Ostravu pozor na kolonu u nájezdu z Ostravské z kilometru 203 popojíždí se přibližně 25 minut za Rohlenku na 208. kilometr. Po kolizi tří aut je tam blokovaný levý pruh. Na D1 ve směru z Brna do Prahy se tvoří kolona od sjezdu Velké Meziříčí východ. Hned za ním na 145. a pultem uklízejí po nehodě v levém pruhu. Zdržení je tam kolem 10 minut. A pak dál na D1 směr Praha ještě dvě kratší zdržení. Kus Zaměřínem jsou tam dvě omezení na kilometru 122 a u exitu 119 Velký Beranov znovu. A silnice 38 Poděbrady Čáslav zůstává za Kolínem u odbočky na Libenice uzavřená v obou směrech. Havarovala tam dvě osobní auta, kolony od Kolína z druhé strany už před Hlízovem. Dá se sjet na Kutnou horu a vzít to v osobních autech přes Červené pečky, respektive opačně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, během dne hlavně na severovýchodě území až oblačno a výjimečně přehánky. Teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů, na severovýchodě bude jen kolem 23. Tolik zprávy. Dále s vámi Libor Bouček a festivalový host Radiožurnálu.
0: Je to přesně tak, tím festivalovým hostem je dnes Helena Třeštíková, vysíláme živě ze Sadové kolonády a před rozhlasovým airstreamem se sešla, a to vám také musím přiznat, paní Třeštíková, největší návštěva, co jsme tady měli, tedy co jsem tady já. Jo. To jen tak na okraj, že snímek Bára Basiková, o kterém si povídáme, opravdu velmi silně rezonuje a já z toho mám obrovskou radost. A myslím si, to je jedno z těch poslání festivalu, že člověk sdílí tu emoci, sdílí tu radost a že ti lidé to mají úplně stejně, že viděli těch několik desítek minut věnovaných Báře. Když se člověk podívá na vaše díla, tak tady tohle asi je dokument, kde hudební složka hrála největší roli. Jak moc byla důležitá a jak moc jste si hrála s tím, kam kterou píseň vložit.
4: No, to je takový zajímavý moment. Na to jsem přišla až v průběhu vlastně toho stříhání, že v mnoha, protože my jsme vždycky toho materiálu je výrazně víc, samozřejmě pak se to zhušťuje a najednou si člověk uvědomuje, že třeba některé ty texty nějak souzní s tím, co se právě děje v Bářině životě. A tak jsme se snažili s tím pracovat. On to samozřejmě není jako tak, jako kdyby to napsal scénárista, tak by to bylo možná přesnější. Ale tady tak, jak to píše život, tak tam jako některé ty momenty opravdu fungovaly a takže jsme se snažili i tu hudbu používat jako určitý komentář možná k tomu Bářinu životu.
0: No a z toho paradoxně velmi vysokoční píseň Markétka, se kterou ona byla právě v tom televizním pořadu. Ano. A závěrem se znovu objevuje, nebudu říkat, jaké souvislosti, ale je to ten paradox, že to vlastně není její píseň, i když tak trochu je.
4: Ano, a to, že v závěru se objevuje, tak to byla náhoda taky. To nebylo to, že se bude ta píseň někde zpívat, nebylo náma vyprovokováno, ale byla to náhoda. Prostě život se skládá z různých náhod a dokumentaristi to chytají a občas se někdy povede jako to chytit bezvadně a spousta zajímavých věcí bohužel zároveň uteče. No,
0: je mi jasné, že směrem k Báře musíte být objektivní, ale tím, že ji znáte jako málo kdo, v jakém žánru anebo u jakého hudebního druhu se ona cítí nejlépe, protože v tom dokumentu logicky vidíme muzikál, vidíme její koketování třeba s popem až taneční hudbou, vidíme pochopitelně precedens Stromboli, ale kde jste jí vy viděla nejšťastnější a nejpřirozenější?
4: No, ona sama říká, že je nezařaditelná, že vlastně zpívá tolik různých žánrů a poloh a tak. A já osobně si myslím, že by hrozně jí pomohlo, kdyby našla nějakého spřízněného skladatele plus textaře, který by vystihl její osobnost a psal přímo pro ní, protože mám pocit, že ona vlastně interpretuje a že tak jako se vždycky v tom, v čem je, do toho se položí a v tom je úplně plně. A pak zase přejde někam úplně jinam. A že vlastně ona sama to neví. To si myslím. A kdyby někdo se našel, jako já nevím, kdy si třeba psali pro Hanu Hegerovou textař a skladatel písně, který byly přesně jí na tělo a vlastně jí definovali. Že kdyby Hana Hegerová zpívala tak jako Bára různý tvary, tak to zdaleka nebude Hana Hegerová.
0: No, ale to se klidně může stát ještě. A to je to taková výzva pro producenty, právě, které vysíláte.
4: To je právě, a ona Bára říkala, no, že ona tady ty vary hrozně silně prožívá. Trošku jinak, než já přijetu poprvé v jiné roli, než ve který jako je zvyklá být jako zpěvačka. A říká, no pro mě je to výzva, to je úplně novej kus života, se tady nějak otvírá, no já to... A je prostě taková z toho celá pryč a většinou to skončí pláčem.
0: A byla jste se podívat na ten její koncert, který proběhl?
4: No jo, byla, no, ale to bylo docela silný, protože ona chvíli říkala, že se jí udělalo blbě a sedla si a zpívala v sedě a úplně my jsme tam posílali nějak jako nějakýho člověka s nějakýma lékama a podobně, protože to vypadalo, že možná to s ní bouchne.
0: No ale ještě předtím mám pocit, že to byl opět jako jeden z nesmírně silných okamžiků a ta radost, která z ní jde a ta sdílená radost je opět to, co prostě přišlo. No,
4: ale
0: podařilo
4: to je
0: se.
4: Zcela autentický, ona je prostě autentická.
0: Jednoznačně. I to, co říkala, to, co adresovala směrem k těm, kteří komentují různé věci na internetu, bylo naprosto přesné. Helena Třeštíková je dnes hostem Radiožurnálu, no a kdo jiný by teď měl zpívat, než právě Bára Basiková.

0: Veni Domine, jedna z mála věcí zpívaná v latinském jazyce a Bára Basiková zněla. Helena Třeštíková je dnes hostem Radiožurnálu. Kdybychom měli charakterizovat ten snímek pro ty, kteří třeba neviděli a nedostanou se do Karlových Varů, tak dobrá zpráva, musí počkat do poloviny září, kdy Bára Basiková půjde do kin, tak já myslím, že i pro muže to poselství, a přemýšlím tou správnou formulací, protože když člověk řekne ženský film, tak tím bychom škrtli ty muže.
1: No, ale ono to bych nerada.
0: No právě, a já bych řekl, že to je jako opačně, že i ti muži tam v lecčems ty ženy pochopí, ale ten ženský film určitě z hlediska tvůrců, tak to označení je správné, protože tam jste vy, Bára Basiková, Kateřina Černá jako producentka a Adéla Špaldová jako střihačka. A to byl záměr.
1: Ne, já jsem teď v poslední době většinou stříhala s Jakubem Hejnou, ale on bohužel zrovna tady v tu dobu, kdy jsme potřebovali začít Báru, tak měl nějaký zdravotní problém a na to následovala nějaká ještě práce, kterou musel dodělat. Takže on sám mi doporučil Adélu, kterou já jsem do té doby neznala. A s tou jsme se velmi dobře shodli a myslím, že do toho vnesla takový ženský pohled. A že tomu asi, že možná se do toho ponořila víc než Jakub Hejna, ale samozřejmě on je taky výborný. No takže jsme si to hezky užili jako takový babský sedánky.
0: No, vy to natočíte a potom to odevzdáte a vybírá to ta Adéla? Mě zajímá fakt
1: Ne, ježiš, to ne, to já udělám.
0: Aspoň takovou na chvíli, jestli tam nějaký moment, kdy i vy kdy se jako od toho odpojíte, aspoň na chvíli.
1: No tak minimálně. Je to tak, že já dělám takovou přípravu do té střižny. Já už mám za léta propracovaný takový systém, protože jinak bych se v tom samozřejmě při těch časozběrů jako jede několik většinou paralelně, že jo. Za dobu, co jsem točila Báru, jsem dělala dalších x různých filmů časozběrných. A, takže já po každém natáčecím dní si udělám, nechám udělat

0: tím, co se do toho výsledného střihu nedostane.
1: No, tak ono
0: to je tady asi nejnáročnější, protože
1: To je samozřejmě nejnáročnější a mnohdy to jsou dobrý věci, ale prostě v tom tvaru nefungují. Ale on ještě vznikne, nebo vznikl už, takový cyklus pro Českou televizi 3hodinových dílů, ve kterých bude teda jednak to, co je ve filmu, možná někde rozšířenější, ale zároveň i nějaký jiný situace a jiný scény,
0: to znamená,
1: který se do filmu nedostaly.
0: Ještě přijde v podobě toho zpracování pro Českou televizi.
1: Ano, ano.
0: V jednom rozhovoru Bára Basiková, a myslím si, že jste tam u toho byla též, připustila pokračování, protože i to, co jste před chvílí říkala, to, jakým způsobem je přijímána, to, že sama říká, že teď je tady vlastně najednou nová vlna, nová šance, nová etapa, tak to pokračování připouštíte i vy?
1: Ale já připouštím jenom, že abych to mohla realizovat, tak potřebuju mít nějaký finance, potřebuju mít jako za sebou producenty, kteří tohle produkovali, by do toho asi šli, ale asi i nějakou instituci, no a nejsem si jistá, jestli teď Česká televize půjde do nějakého nového projektu, zatím jsem slyšela, že všechno totálně je zabrzděný.
0: Proč je Česká televize důležitá v souvislosti s dokumentem, tak o tom se s Helenou Třeštíkovou budeme bavit za chvíli, teď další dávka Báry Basikové na Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
4: Se snaží déšť s tmou.

0: Radiožurnál vysílá živě ze Sadové kolonády. Naším hostem je Helena Třeštíková, která na filmovém festivalu v Karlových Varech uvedla dokument Bára Basiková, ten vede divácké hlasování, zároveň potom uvedení skutečně. A potom, co jste říkala o vašem vztahu k médiím veřejné služby, tak proběhl 6-minutový potlesk, zcela zasloužený, ale mě napadá, když se o tom bavíme, o tom diváckém hlasování, o tom, že opravdu se o tom snímku bude hodně mluvit, je to, nebojím se říct, senzace Karlových Varů, tak tam člověk už může cítit ten komerční potenciál, tak skutečně ten postoj těch komerčních vysílatelů není takový, aby nahradili Českou televizi?
1: Já si myslím, že ne, protože tak tady vidíte jako nějaký výsledek. Ale na začátku ta televize jde do projektu, který je nejistý, prostě časozběrný natáčení je nejistý. A myslím si, že to vyžaduje instituci, která má nějakou stabilitu a předvídatelnost financování a nějaký jako ve výhledu jistotu. A teď právě se obávám, že o to trošku může přijít, tak to mě trápí jako osobně a speciálně to, co já dělám, si myslím, že nemůže dělat žádná jiná televize.
0: Jak vysoká je ta úspěšnost, že ten projekt skutečně dojde do konce? Zažila jste vy nějaký časozběr, který nakonec nevznikl?
1: No naštěstí ne, teda to tady ťukám, naštěstí ne, ale tak jako jak moc to potom funguje a je intenzivní, no tak vždycky se to nějak dokončilo. Ale sázka na nejistotu.
0: Jak moc je důležitý pro vás producent, ten silný, jako je v tomto případě negativ a Kateřina?
1: No, tak já jsem vlastně ta první část, teda ten film, co jsem točila 95 až 2001, tak to jsem dělala jenom pro Českou televizi, vlastně jsem to všechno organizovala sama. Bylo to takový trošku složitý, protože jsme měli jako jasně definovaný počet natáčecích dnů a počet ve střižně. My jsme tam museli to střihnout za 10 dní od 9 do 17 hodin do 5.
0: A ani minuta navíc.
1: A tak to bylo opravdu takový trošku tísnivý a potom když přišli producenti, my jsme se setkali, oni totiž dcera Kateřiny Černý viděla na základní škole film Katka, ne Katka, ale taková zase první část příběhu Katky a to se jmenovala V pasti a mluvila o tom před mámou, ta říkala, no to by bylo zajímavé, v tom bychom mohli pokračovat, setkali jsme se a já, jakože bychom pokračovali v Katce, no tak já bezvadný, ale já bych těch projektů měla víc, tak jsem jim vytáhla takovou tašku ještě v té době s VHS-kama. Oni úplně se vyděsili, jako padli do mdlop, ježišmara, co to po nás všechno chce, když se máme dohodnout o jednom filmu Katka. Ale výsledkem bylo, že jsme od té doby těch filmů dělali, já nevím, asi 20.
0: A je to vždycky událost. Vy jste zmiňovala, že vždy paralelně těch projektů je několik. Tak myslím, že to je otázka, která je naprosto jasná, očekávaná. Tak co je to další téma, kterým teď hoříte?
1: No, já dodělávám 4. část manželských etíd. To jest, že už je to 46 let od začátku natáčení. No, tak šest příběhů běží, různě se to tam mění, jeden z našich protagonistů umřel, takže život píše pořád dál.
0: Jak moc se ta dokumentaristika mění i díky tomu vývoji, díky tomu, že když se podíváte na sociální sítě, tak si každý dělá ten svůj vlastní sběrný dokument?
1: No ježišmarja, samozřejmě, ohromně se to mění a teďka ten film, kdyby se holuby proměnily ve zlato, Pepilu Bojacké, tak to je z velké části točený na mobil. Točila to ona, to je vlastně takový částečně home video převedený do filmového tvaru. Jako strašně se to mění. Já když si vzpomenu na naše začátky, kdy jsme točili na film a měli jsme, já nevím, 1:3 jako materiálu výsledný tvar plus 3x tolik materiálu. No to je strašně málo samozřejmě.
0: Na druhou stranu, ale tím množstvím a tou kvantitou tak mám pocit, že ten váš přístup a ten přístup umělecký a řemeslné zdatnosti tak vynikne daleko víc.
1: No tak samozřejmě.
0: Že to je strašně dobře.
1: Samozřejmě ta moje předchozí etapa, kdy jsem opravdu všechno musela hlídat strašně kvůli tomu filmovému materiálu, být úsporná a o všem jako přemýšlet, promýšlet si to a ne tak jako točit, co jde a tak to samozřejmě jako hraje roli, to je myslím ve prospěch věci, no, že natočím, nenatočím takový množství materiálu, jako třeba některý naše studenti na daleko kratší tvar.
0: Bára Basiková jde v polovině září do českých kin. Troufám si tvrdit, že vážně stojí za to si to datum zapsat do diáře, protože kromě toho, že to je život jedné zpěvačky, tak je to ta jedna etapa vlastně našich životů, protože tam člověk vidí jak 90. léta, tak milénium, tak tu žhavou současnost. Vám přeju, ať jste zde i zítra večer.
1: No, děkuju.
0: Tak nemyslím jako obecně na tomto světě, ale v Karlových Varech, protože večer je odevzdávání a troufám si tvrdit, že když zde budete, tak se může něco stát.
1: No teda, tak já vám moc děkuju, tady všem vám děkuju za zájem a když tak to rozhlašujte mezi lidma, protože to se taky pomáhá tak snad do lidi chodit.
0: Helena Třeštíková byla naším hostem, děkujeme mnohokrát. Bára Basiková v kinech od 17. září a 14. bude hostem Radiožurnálu, tak i to si můžete zapsat za chvíli už dopolední Radiožurnál a Jan Pokorný. Hezké dopoledne.

0: Tady je radiožurnál. Meteorologové rozšířili výstrahu před zvýšeným rizikem vzniku požárů. Nově platí kromě Jihomoravského kraje i pro okolní regiony.
1: Vinohradská 12.
2: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
3: Odsouzená, ale kandidující Marine Le Penová může být příští francouzskou prezidentkou. Jaké má šance? A za co jí vlastně soud potrestal?
2: Taková je dnešní Vinohradská 12.
1: V předpremiéře v 15:30 ráno.
2: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
1: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
2: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Léto patří otáčivému hledišti v Českém Krumlově. Přijďte si užít jedinečné divadelní večery pod čirým nebem. V programu nechybí ani festival Jižní sféráz 2026, který přinese českou premiéru hudebního hitu Malý princ od oscarové skladatelky Rachel Portman. Oblíbený příběh známý po celém světě nabídne velkolepou podívanou pro celou rodinu. Vyberte si svůj letní večer na otáčivém hledišti. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
0: Jedenáct hodin. Tady je Radiožurnál, tady jsou zprávy.
5: Hasiči pokračují v hašení požáru ve Zlíně, od večera už ho mají pod kontrolou. Sněmovna obnovila schvalování sporné stavební novely. Tenistky Muchová s Nockovou se v českém finále utkají o titul ve Wimbledonu. Po vážné nehodě je uzavřená silnice 38 Poděbrady Čáslav za Kolínem. A bude převážně slunečno, teploty až 29 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Hasiči ve Zlíně stále zasahují u požáru výškové budovy v továrním areálu. Oheň už mají pod kontrolou. K hašení momentálně nevyužívají hasicí vrtulníky. Místo chladí ze vzdálenosti 70 metrů kvůli riziku zřícení dalších částí budovy. Na místě je naše reportérka Michála Kočendová.
6: Kolem mě stojí za červeno-bílou policejní páskou několik přihlížejících osob, které se dívají na tu vyhořelou a zřícenou tovární budovu s číslem 34. Tu znovu halí tmavě šedý dým, který se i kvůli větru drží při zemi a směřuje nad město. Jeho zápach je od rána cítit už i v okrajových částech Zlína, kde ho lidé včera ještě necítili. Nadále proto platí doporučení co nejméně vycházet ven a pokud možno nevětrat. Řada lidí už také po městě začala nosit roušky nebo respirátory. Podle mluvčí hasičů Pavla Řezníčka zůstává na místě 15 jednotek dobrovolných i profesionálních hasičů, kteří by na místě měli zůstat minimálně ještě celý víkend. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.
5: Sněmovna po třetí obnovila závěrečné schvalování sporné koaliční stavební novely. Očekává se, že poslanci dnes budou o její podobě i hlasovat. Vládní koalice si od změn stavebního zákona slibuje zrychlení a zjednodušení povolování staveb. Kritici tvrdí, že předloha je napsaná pro velké developery a ohrozí ochranu veřejných zájmů i životního prostředí. Volby do sněmovny by v červnu vyhrálo hnutí ANO, získalo by 34% hlasů. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Median. Na druhém místě skončila s odstupem ODS se 13%. Těsně třetí je hnutí STAN s podporou 12,5% voličů. V dolní parlamentní komoře by usedli ještě Piráti, SPD a motoristé. Ti by dosáhli přesně na 5% hranici. Průzkumu v červnu odpovídalo na 1000 respondentů. V londýnské čtvrti Edgware Road v noci vypukly po zápase Francie s Marokem nepokoje mezi policií a fotbalovými fanoušky. Jeden policista je zraněný, 4 fanoušci jsou ve vazbě. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na londýnskou policii. Po zápase na místo dorazila pořádková policie, na kterou DAF zareagoval skandováním a někteří z fanoušků na policisty začali házet petardy, světlice a lahve. Po 3 letech se Rolling Stones vracejí s novou hudbou. Dnes vydávají své 25. studiové album Foreign Tongues.
7: Na tiskové konferenci se novináři Micka Jaggera, který 26. července oslaví 83. narozeniny, ptali nejen na nové album, ale i na to, odkud po tolika letech bere energii.
8: Je to hlavně o kondici, na té musíte pracovat v každém věku.
7: A na otázku, jestli nové album vezmou na turné, odpověděl.
8: To bych si moc přál, opravdu bych chtěl s tímhle albem vyrazit na turné a doufám, že se to podaří co nejdřív.
7: ani tentokrát nechybí výrazní hosté. Paul McCartney, Robert Smith The Cure nebo Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
9: Sport. O titul na Grand Slamu se poprvé v historii utkají dvě české tenistky. Do finále Wimbledonu postoupily Karolína Muchová a Linda Nosková. Muchová zdolala Američanku Goffovou ve třech setech, Nosková porazila Ukrajinku Kostěkovou 2-0 na sety. O vztahu s krajankou a finálovou soupeřkou mluví Karolína Muchová.
10: Známe se, asi bych řekla, jako tenisově samozřejmě, ale vídáme se prostě každý skoro týden, každý druhý týden na těch turnajích. Domluváme se tréninky, protože je to fajn. Linda je takový pohodář, já taky. Myslím, že jsme se nejvíc asi zblížili při té olympiádě a máme hezký vztah.
9: Finále tenisového Wimbledonu mezi Češkami Muchovou a Noskovou začne zítra v 17 hodin našeho času a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílají v přímém přenosu. Fotbalista Václav Černý ukončil v 28 letech kariéru v české reprezentaci. Křídelní hráč Bešiktaše Istanbul to řekl v rozhovoru s tureckou televizí TRT Sport.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Na D1 kolony před Brnem a nehoda za Rohlenkou. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy nejdřív první část kolony kolem exitu 162 Velká Bíteš, brzdí tam na pár minut i osobní auta v levém pruhu, pak se to rozjede a následuje kolona kamionů v pravém pruhu od exitu 168 do Mašov až do Brna. Osobní auta v levém pruhu tvoří frontu mezi sjezdy 178 Ostrovačice a 182 Popůvky asi na 10 minut. Na D1 na výjezdu z Brna směr z Ostrava popojíždí kolona. Od exitu 201 Slatina zabere to až půl hodiny za Rohlenku. Na kilometru 208 vyšetřují nehodu v levém pruhu. Na D1 z Brna do Prahy tři relativně kratší kolony čekejte. Nejdřív kolem exitu 146 Velké Meziříčí východ, hned za ním uklízejí po nehodě v levém pruhu a je to tak na 5 minut. Pak za Měřínem fronta do 5 minut kvůli omezení na 122. kilometru a hlavně v zápětí další zúžení u exitu 119 Velký Baranov, před ním se zdržíte až 10 minut. A silnice 38 Poděbrady Čáslav byla za Kolínem u odbočky na Libinice uzavřená. Po 9. hodině se tam čelně střetla dvě osobní auta. Teď je to pár minut, čerstvá aktualizace od policie už pouští provoz kyvadlově. Ovšem kolony od Kolína a Hlízova se budou nějakou dobu rozjíždět. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude jasno až polojasno, během dne hlavně na severovýchodě až oblačno a výjimečně přehánky. Teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě jen kolem 23. Tolik zprávy. Posloucháte dopolední Radiožurnál, co se děje se světem. Slovo má Jan Pokorný.
0: Dobré dopoledne. Tento týden jsme sledovali summit členských zemí NATO v turecké Ankaře. Pohled před kulisy, stisky rukou, úsměvy, konverzace, vystoupení představitelů NATO, dlouhá, obsažná, ale i stručná, zkoumání řeči těla, jednání za zavřenými dveřmi, hodnocení a odlet. Vedle toho útoky Spojených států na iránské cíle, tamní gardy hlásí odvetná opatření, pokračuje válka na Ukrajině. U mikrofonu Radiožurnálu v našem mobilním studiu zvaném Airstream na Sadové kolonádě v Karlových Varech, kam se částečně přesunul Radiožurnál, je Vlastislav Bříza, bezpečnostní expert z Univerzity Karlovy. Dobrý den.
12: Dobrý den i vám.
1: Co se děje se světem?
0: Ten summit nabídl ještě jednu možnost k zasypání příkopů mezi českou vládou a českým prezidentem. Mohli oba po summitu společně vystoupit, zhodnotit, říct další kroky do budoucna. Svatá prostoto, říkáte si nad takovou otázkou?
12: Máte pravdu, že tu příležitost nabídl, ale z mého úhlu pohledu ji bohužel nenaplnil. Já si myslím, že signifikantní je ona fotografie, kterou jistě všichni viděli, jak na tom výčtu těch státníků, kteří stojí vedle sebe, není prezident a premiér České republiky pospolu, ale právě naopak. Jeden je úplně na levé straně, druhý na pravé straně. Ono to vypadá, jako by jsme byli dominantní silou toho summitu, ale bohužel tak tomu asi nebylo.
0: Pojďme k jeho obsahu, když se podíváme na deklaraci, která vzešla z toho summitu, tak v jejím začátku stojí, cituju, my hlavy států a vlád Severoatlantické aliance jsme se shromáždili v Ankaře, abychom znovu potvrdili náš pevný závazek ke kolektivní obraně podle článku 5 Washingtonské smlouvy a k transatlantické vazbě. Útok na jednoho je útokem na všechny. Je to nejdůležitější z toho summitu, že se potvrdilo to, co je všeobecně známé?
12: nanevší pochybnost, ale vy říkáte, že se potvrdilo to, co je všeobecně známé. Já bych byl opatrnější. Vzpomeňte, že po té, co nastoupil prezident Trump do své funkce před rokem a půl, tak první půlrok až rok jeho mandátu někteří zpochybňovali závazek Spojených států. Prezident Donald Trump sám občas pochyboval, nicméně nikdy explicitně neřekl, že by článek 5 neplatil. A poslední půlrok vidím, vnímám a jasně se ukazuje, že ten článek z úst americké administrativy zpochybňován není. Takže opravdu je to potřeba nepodceňovat, naopak je to vyjádření jednoty, která v tuto chvíli je absolutně nutná, protože čelíme velkým bezpečnostním rizikům, ať už je to Ukrajina nebo Perský záliv, a to, že toto sice zní jako prázdná fráze, tak to tak vůbec není, protože opravdu ta jednota v dnešní době, kdy my musíme ukázat sílu z hlediska našeho odstrašení, je absolutně zásadní. Takže ano, není to konkrétní věc, ale je to zásadní.
0: Takže bych si mohl troufnout položit otázku, zda vás ten summit něčím překvapil?
12: Překvapil mě tím, že americká administrativa na konec toho summitu nebyla tak zásadně ostrá, jako na jeho začátku. To jsme si ostatně říkali, čekali jsme to. Také tomu tak bylo. Když americká administrativa přiletěla, tak nenechala nic suchou na některých spojencích, s kterými má minimálně od toho 28. února letošního roku, rozumějte, zahájení útoku proti Iránu problém, to znamená Španělsko, v menší míře Itálie, ale vyslechli jsme si proti Pedro Sánchezovi opět jeden z tradičních již výpadů americké administrativy, který na konci byl obroušen, nicméně přesto ta poznámka padla, jestli jste si všiml, tak americký prezident konstatoval, že sice atmosféra byla mírumirovná, všichni se měli rádi, ale že existuje pořád jeden člen, který není úplně tak adekvátně loajální, jak by měl být, ale že Donald Trump je přesvědčen, že se to do budoucna zlepší. Tím samozřejmě narážel na Španělsko.
0: On taky říkal, že ten člen, o kterém mluvíte, to Španělsko, je hrozné, což je adjektivum, které se občas objevuje i v české politice.
12: Ano, to máte pravdu.
0: Také mluvil o tom, že by bylo dobré zastavit obchod se Španělskem. Jsou to jenom planá slova nebo vážně míněná výhruška?
12: Já si myslím, že to je ona frustrace z toho, že Španělsko se nepostavilo na stranu Spojených států tak, jak administrativa prezidenta Trumpa doufala. Tím pověstným vrcholem toho ledovce bylo zřejmě ten zákaz přeletů na španělském území amerických vojenských letadel, tak to již bylo pro Donalda Trumpa opravdu moc. No, jak to dopadne? Já si myslím, ale ve finále ve Španělsku budou za rok volby. To znamená, je to věc, kdy Donald Trump určitě přežije administrativu premiéra Sancheze. Samozřejmě nevíme, jak dopadnou. Ty by měly být zhruba opravdu do roka. Pedro Sanchez tuto chvíli vypadá, že nemá žádnou zásadní podporu uvnitř Španělska. Na druhou stranu tyto ataky stmelují Španělsko. No je to vlastně podobné, jako když někdy míříte ostrými výpady proti státu, který je rozštěpený, tak paradoxně tyto ostré vnější výpady vás smelují. Tím naráží například na Irán. Španělsko je dalším příkladem. Vlastně Pedro Sanchezovi paradoxně to může pomoct, než ho oslabit. Na druhou stranu lidovci jsou velmi silní v tuto chvíli, ale Pedro Sanchez již v minulosti ukázal, že je schopen manévrovat zajímavým způsobem a k sobě si přivolá regionální strany, typu baskická, typu katalánská. Takže nevíme, jak to dopadne, ale je pravda, že nás čeká teď rok ještě s Pedrem Sanchezem.
0: A propos, Donald Trump se verbálně s Iránem, řečeno slangově, vůbec nemazal. Ty dostali co proto. A to ve dnech, kdy vlastně jsme sledovali pohřební akce ajatoláha Chamenejího, které skončily ve čtvrtek pohřbem tohoto duchovního vůdce, který byl i z části rodiny zabit hned na začátku té operace Iránu a Izraele proti Iránu. Spojených států a Izraele.
12: Máte pravdu, hned první den, já nevím, jestli jste si všiml paralelu, vy jste pamětník, na rozdíl ode mě, k těm obrovským státním pohřbům během Sovětského svazu, kdy postupně v 80. letech, teď jsem na vás opravdu nemyslel pohřeb Stalina, ale myslel jsem pohřby Černěnka, Andropova.
0: Jenom doufám, že z toho vybruslíte, pojďte dál.
12: A ty několika denní trizny, někdy až opravdu spektakulárního charakteru, nad rakví desítky tisíc truchlících, v továrnách se přestalo pracovat, tak ta paralela je vidět, jak ty diktatury jdou podobnou cestou, protože my se musíme na ten pohřeb dívat trochu jinou optikou než běžně. V islámském světě je běžné pohřbívat velice rychle. Podívejte se, jak dlouho to trvá a hlavně i ta perioda, vy jste to sám zmínil, ten pohřeb skončil ve čtvrtek, začal v sobotu. To znamená šestidenní permanentní trizna, které se účastnili ne statisíce, ale miliony, respektive dokonce se odhaduje až ke 20 milionům lidí Iránu. Irán, teokratická diktatura, to využila k upevnění své moci. A krásně se na tom ukazuje, jak vlastně, ne že by došlo k přechodu moci mezi oficiálnímu přechodu moci mezi jednotlivými frakcemi Iránu, ale jednoznačně dominují iránské revoluční gardy. Proto říkám, pořád mluvíme o iránské teokratické diktatuře, ale ona postupně se mění na iránskou vojenskou diktaturu. Byť samozřejmě iránské revoluční gardy se stále zaštiťují a o to více do budoucna budou pořád tou teokracií. Všimněte si, že není týden, aby z nějakého výstupu nevyplynulo, že to schválil nejvyšší duchovní vůdce Mojtaba Chamenei. No, nikdo ho neviděl. Nevíme, v jakém stavu se nachází, fyzickém, psychickém, přesto iránské revoluční gardy se jim zaštiťují, ale je vidět, že oni jsou tou hybnou silou a de facto pořádají ten pohřeb. Mimochodem, když Donald Trump na právě ukončeném summitu v Ankaře mluvil o tom, že vlastně zdevastoval iránskou armádu, on má pravdu. Jenže on tím dopomohl iránským revolučním gardám k moci, protože vedle klasické iránské armády, jejíž opravdu 159 lodí leží na dně oceánu, tak vedle toho ale existuje iránská revoluční gardy, které mají vlastní složky. Pozemní, letectvo i námořní a ty teď dominují, protože armáda opravdu de facto přestala existovat.
0: Vraťme se z Iránu do dalšího ohniska světového nebezpečí a to je oblast Ukrajiny a Ruska. Co přinesl ten summit Ukrajině? Příslib, že budou moct v licenci vyrábět nějaké komponenty k Patriotům?
12: Velmi pozitivní signál. My, když jsme začali tím, že nejdůležitější výstup summitu byla proklamace pevného fundamentu ve vazbě na článek 5, o tom není co řešit, ale ten výstup společný k Ukrajině podle mého názoru byl optimističtější, než jsme si mohli domyslet. Na druhou stranu, ta trajektorie a tendence americké administrativy k podpoře Ukrajiny je znatelná již poslední měsíc. Na summitu G7 prezident Donald Trump spolupodepsal jasnou závěrečnou deklaraci těchto států, kde konstatovali, že Rusko je agresor, je potřeba pomáhat Ukrajině a pokud možno docílit rozumného stavu tak, aby Ukrajina neprohrála. To se propsalo i do summitu Severoatlantické aliance, byly a budou vyčleněny obrovské zdroje na to, aby Ukrajina se dokázala udržet. Je vidět, že ony útoky, kdy Ukrajina dokázala přenést tu aktivitu i na ruské území, sklízí svoje plody. Donald Trump je tím příkladem, protože on má rád ty, kteří vyhrávají. A musím říct, že Volodymyr Zelenský byl mimořádně vtipný a trefný. Když já už jsem viděl, jak se usmíváte, přesně jsem viděl, jak se usmíváte, když se Donald Trump, pojďme jenom posluchačům osvěžit, zeptal Volodymyra Zelenského, jestli je ochoten jít do Moskvy, tím myslel jednat s prezidentem Putinem, tak on se zamyslel a konstatoval, že to je složitá otázka, protože nad Moskvou operuje až mnoho ukrajinských dronů a ta situace nemusí být v Moskvě úplně bezpečná. Takže opravdu musím říct, že velmi trefně a na Donalda Trumpa to působí. A to, co jsme nezmínili, já se omlouvám, a to je ještě zásadní podstatný technický detail, ale on je více než technickým detailem. Spojené státy ústy Donalda Trumpa konstatovaly, že udělí licenci na výrobu interceptorů, rozumějte protiraket, té verze PAC nebo PAC-3, do systému protiraketové obrany Patriot. Nejenom protiraketové, protivzdušné, ale pojďme si říct, ty Patrioty jsou zásadní na Ukrajině proti balistickým raketám Ruské federace. Poslední týdny jsme viděli, že opravdu ta penetrační schopnost těch ruských balistických raket a hypersonických je zásadní. Více než 80-90% je schopno proniknout. No protože Ukrajině se nedostává těch protiraket do systému Patriot. A proč je to podstatné? Protože tu licenci nemá jen tak někdo. Dnes se antirakety do systému Patriot vyrábí zásadně ve Spojených státech, Japonsku, které má licenci. A tím prakticky končíme, protože Německo ano, Německo rovněž spolu vyrábí, nicméně tu starší verzi PAC 2 teď jedná o rozšíření licence k výrobě té nové verze. Takže se bavíme o tom, že Ukrajina bude třetím státem, která bude licenčně tyto sofistikované protivzdušné systémy vyrábět. Takže to je zásadní pokrok. To je z mého úhlu pohledu ještě před půl rokem nemyslitelná věc.
0: Pokud se něco takového stane, tak to ale, pardon, pak to ale nebude hned.
12: Máte pravdu, je to otázka samozřejmě vyšších jednotek měsíců, nechci říct let, ale budou to vyšší jednotky měsíců, to je pravda, ale tam jde o ten signál, že něco takového je, to, že Amerika je na straně Ukrajiny víc, než jsme si mohli myslet a že ta spolupráce se bude i nadále prohlubovat. Ostatně nezapomeň zmínit ještě a v tomhle případě pochválit českou delegaci, kdy minister zahraničí přesměroval část financí do toho programu PURL, což je program, který spolufinancuje, respektive financuje zbraňové systémy, které jsou ze Spojených států nakupovány pro Ukrajinu. Ono to má i politický rozměr. Nedívejme se na to jenom fakticky. Ano, výsledek je jasný. Pošleme nějaké peníze do programu, který financuje americké zbraně, které jdou jednoznačně na ochranu Ukrajiny. Ale tím, že on to přednesl v den zahájení summitu, respektive v předvečer zahájení summitu, tak on tím chtěl vyslat signál Spojeným státům a NATO, že my nejsme ti na tom chvostu, my vlastně se snažíme, pracujeme a i do tohoto fondu, který právě je stěžení pro americký obranný sektor, ty peníze posíláme. Takže ona to byla i příprava politická.
0: A teď bude muset ale vyslat signál jednomu koaličnímu partnerovi, ale to už necháme na koaliční vládě, myslím SPD, která není úplně.
12: Rozumím.
0: Já jsem zase na chvíli v České republice. Vrátím se tam, kde je vaše doména, a to je oblast mezinárodních vztahů a bezpečnostních otázek. Donald Trump zase mluvil o Grónsku. O co mu jde?
12: Máte pravdu.
0: Pořád o to tež.
12: To je věc, která se tahne jako červená nit jeho mandátem. No, on prostě chce hrát v současnosti i do budoucna zásadní roli jako vůdce západní hemisféry. Grónsko považuje za klíčový ostrov, který bude sloužit a slouží již dnes jako systém včasné výstrahy proti mezikontinentálním balistickým raketám, jako i do budoucna při změně klimatu, jako území, kde budou ve větší míře vojenské rejdy, jak bychom to řekli terminologií nedávno minulou. Prostě význam Grónska bude stoupat. Na druhou stranu, všimněte si, je potřeba ocenit i reakci Dánska, podobně něco jako Volodymyr Zelenský, tak dánská delegace na to reagovala, že očekává, že kdyby něco takového mělo nastat, tak bude fungovat kolektivní obrana a Dánsko nebude samo na tento problém, ale já se přiznám, že to nevnímám jako vážnou hrozbu. Já se domnívám, že to je spíše již kolorit. Ostatně ty kroky k tomu, aby americká vojenská přítomnost v Grónsku byly posíleny, již nastaly a nemyslím si, že by to měla být do budoucna zásadní hrozba, která by měla rozklížit NATO.
0: Aby to nebylo úplně jednoduché, myslíte si, že Evropané budou schopni odstranit ty všechny dosavadní deficity a být opravdu, aspoň do jisté míry, nezávislí na Spojených státech v obraně?
12: Já budu v tomto realisticky optimistický a řeknu, že ano. Jsme na dobré cestě, trajektorii jsme zvolili, investujeme do prostředků, které jsou pro nás nezbytně nutné, tak, aby jsme se osamostatnili. Ale jenom, pane Pokorný, jedna věta. Pořád se bavíme o konvenční oblasti. Vůbec není realistické, možné, ani žádoucí osamostatnit se v jaderné oblasti. To znamená, ten americký jaderný deštník nad Evropou zůstat musí, protože já to zopakuji, my jsme to říkali v minulosti, kdyby jsme se chtěli osamostatnit i v této oblasti, nebo jsme byli donuceni, ale to není téma, nikdo to nikdy nevyslovil, tak by to znamenalo navýšení našich obranných výdajů minimálně na příští dekádu na nějakých 10% HDP. To je číslo, které je absolutně neúměrné, nemožné a v Evropě neprosaditelné. Takže to není téma. Ale konvenční oblast téma je. Domnívám se, že je to ale pro Evropu i dobře. Víte, my se na to občas díváme tou optikou, že Američané nás tady nechávají ve štychu, odcházejí, ale podívejte se na to i optikou Spojených států. 80 let nám vlastně platili bezpečnost. Teď mluvím o Evropě jako takové. Zajišťovali, garantovali bezpečnost svou přítomností, samozřejmě jadernou i konvenční. V tuto chvíli ta geopolitika se změnila. Indo-Pacifik je úplně jinde. Čína je jedinou hrozbou Spojených států, aby se stala supervelmocí. My prostě potřebujeme, aby jsme Spojeným státům odlehčili. Proto ta konvenční oblast. Na té cestě jsme ostatně i v Ankaře, pojďme zmínit ještě důležité téma, bylo setkání velkých zbrojařských firem a politiků, vojáků, kde se uzavíraly kontrakty. Ty kontrakty jsou absolutně bezprecedentní. A co se týče evropského křídla NATO, tak my jdeme cestou v osamostatnění a posílení NATO jako takového. NATO již dnes disponuje kapacitou transportních letadel. speciálně určených jenom pro NATO. Těch je 10, budou se kupovat další, jsou to evropské Airbusy, tankovacích letadel, to znamená letadel pro tankování za letu, opět budou ve vlastnictví NATO. Teď k tomu přibydou systémy včasné výstrahy, které nakonec koupíme od Američanů, ale bude to švédský Saab, který dodá zase několik systémů včasné výstrahy. To jsou tři složky, které budou pod patronací NATO a my se na nich podílíme. Já řeknu příklad na Českou republiku, když se tady řešilo, jestli vzpomínáte předminulý týden, to obrovské neštěstí v Venezuele a zemětřesení. Naše vládní letka nebyla schopna přepravit veškeré vybavení a kvantitu našich záchranářů do Venezuely.
0: Tým USAR čekal na další letadla, ta nakonec byla odkloněna na komerční bázi a muselo pomoct letadlo Severoatlantické aliance.
12: A teď jsme u toho. Nemuselo pomoct. My na něm, to je přesně to, kam musíme jít. My na něm participujeme. My ten program spoluplatíme. To znamená pro nás, to bylo vlastně jenom vyčlenění té kapacity, které v rámci těchto transportních letadel, o kterých hovořím, máme. Takže pro nás to je vlastně nejlevnější, nejefektivnější řešení. Ostatně jsem si všiml, že tuším jedna nebo dvě delegace přiletěly i na sami do Ankary tímto letadlem. Takže my si tam ty hodiny platíme, my je máme. U nás ta komerční báze vlastně je kontraproduktivní. Čili je vidět, že už i touto cestou to na to šlo, a teď vůbec nehovořím o těch státech střední východní Evropy, jako je Pobaltí, Polsko a severský státech, které jednoznačně tu trajektorii nastoupily již loni předloni, přidalo se Německo a opravdu do roku 2030 jsem pevně přesvědčen, že naše konvenční kapacity budou stačit k tomu, aby jsme byli velmi efektivní.
0: A obloukem se poslední otázkou vracím k Ukrajině. Ona není součástí toho závěrečného komuniké v tom smyslu, že by jí tam bylo jakoliv přislíbeno členství v NATO.
12: To máte pravdu, ale všimněte si i, jak je odvážnější ta ukrajinská delegace kamkoliv přijede. A ono to má logiku. Ona sama si vlastně tu svoji nezávislost autarkii, to, že je odvážná, vydobila. Protože většina zbraňových systémů dnes již se, ať už licenčně, nebo na bázi vlastního ukrajinského vývoje, vyrábí na Ukrajině. Ukrajina do jisté míry je soběstačná. Ano, neřešme systémy protivzdušné obrany. Jednoznačně zpravodajské informace, satelitní informace, systémy řízení palby. To všechno pořád my musíme doplňovat. Stejně tak munici do jisté míry. Ale Ukrajina sama se zasluhuje o to, aby byla brána vážněji. A to je ta paralela, kterou jsem nedokončil na to, že vlastně pro nás jako Evropu je dobře se osamostatnit v konvenční oblasti. Protože v době mezinárodních vztahů, co my tady opakujeme, kdy jsme v mezivládí, dominuje jim síla, tak u toho stolu pro dospělé sedí jenom státy nebo kontinenty, které mají tu sílu a jsou schopní projektovat. Dnes již prostě, bohužel, můžeme si o tom myslet, co chceme, není módní jenom mluvit o hodnotách, ale si je umět i vynutit. A tam musíme nastoupit na tu loď, ale na tu naší loď, na tu naší letadlovou loď, která je schopna si je vynucovat. Teprve potom budeme bránit vážně.
0: U mikrofonu Radiožurnálu výjimečně na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech byl expert na obranu a bezpečnostní otázky a také na mezinárodní vztahy z Univerzity Karlovy Vlastislav Bříza. Díky, nashledanou.
12: Moc díky, krásný víkend všem a summit dopadl dobře.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Miroslav Žbirka ve vysílání dopoledního radiožurnálu. Herečka Juliette Binochová tady na 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech uvedla film Tři barvy, modrá, a zítra převezme křišťálový glóbus za celoživotní přínos světové kinematografii. Radiožurnál je 11:30. Zprávy a Jana Utendorská.
1: Armáda dnes na základně v Přáslavicích na Olomoucku převzala poslední z 42 tanků Leopard 2A4. V letech 2028 až 30 pak pořídí dalších 44 tanků Leopard, to už ale v nejnovější verzi. Německé tanky ve výzbroji české armády nahradily letité stroje sovětské výroby T-72. Ministerstvo obrany teď chystá návrh, jak s nimi naložit. V Přáslavicích to dnes řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Meteorologové rozšířili výstrahu před zvýšeným rizikem vzniku požárů. Nově platí až do odvolání kromě Jihomoravského kraje i v části okolních regionů. Konkrétně jde o východní okraj Vysočiny a Pardubického kraje, jižní polovinu Olomouckého kraje a východ Zlínského kraje. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu. Důvodem je dlouhotrvající sucho. Elektrárna Opatovice získala pravomocné stavební povolení na výstavbu spalovny pro energetické využití odpadu. Má být v katastru obce Čeperka. Většinu podaných odvolání úřady zamítly. Čeperka proti stavbě dlouhodobě vystupuje. Lidé ji odmítli i v referendu. A v čínském městě Changchou se kvůli tropické bouři Majsak pohybuje asi 900 mnohdy jedovatých hadů. Píše o tom webstanice CNN. Plazy proplouvají vodou, pohybují se i kolem nábytku v zatopených domech. Lovci hadů je teď odchytávají a vrací do volné přírody. Čínské úřady obyvatele zhruba milionového města varují, aby se od plazů drželi dál. Zároveň navyšují zásoby protilátek a připravují zdravotnický personál na možný nárůst případů uštnutí. Jedna žena už zemřela. Sport. Českou atletku Lourdes Glorie Manuele čeká další start v diamantové lize. Halová mistryně světa večer poběží v Monaku 400 metrů. V letošním ročníku diamantové ligy doběhla třikrát druhá. Z českých atletů se představí ještě výškař Jan Štefela.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 kolony před Brnem, před Rohlenkou a taky za Měřínem. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy dlouhé páteční kolony, poprvé se brzdí za Velkou Bíteší kolem kilometru 164, krátce i osobní auta v levém pruhu, dál se táhnou kamiony až do Brna, osobní auta v levém pruhu zase popojíždí pak mezi exity 178 Ostrovačice a 182 Popůvky asi čtvrt hodiny. Potom na D1 na výjezdu z Brna směr Ostrava se tvoří dlouhá kolona od sjezdu 201 Slatina, vleče se i přes půl hodiny za Rohlenku na 208 km po srážce dvou aut je tam zabraný levý pruh. Na D1 taky ve směru z Brna do Prahy za Měřínem se dojíždí do kolony na kilometru 126 a sune se to až půl hodiny přes jedno omezení na 122. kilometru do dalšího zúžení u exitu 119 Velký Beranov. A silnice 38 Poděbrady Čáslav byla za Kolínem po vážné havárii dvou aut u odbočky na Libenice skoro dvě hodiny uzavřená, teď už se zhruba půl hodiny projíždí Kyvadlově, ale kolony zůstávají od Kolína, taky od Hlízova, obousměrně zdržení pořád kolem 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, během dne hlavně na severovýchodě území až oblačno a výjimečně přehánky. Teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě jen kolem 23, na horách 18, na Šumově až 22 stupňů. Tolik zprávy. Dopolední radiožurnál se vrací do Karlových Varů, kde je Jan Pokorný.
0: Dobrý den, přejeme pěkné dopoledne ze Sadové kolonády na 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu tady v Karlových Varech. Hodiny ukazují 11:30 a 4 minuty.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Tohle je taky zajímavé téma. Více se radikalizují, jsou fascinovaní násilím na internetu, ale mají velkou motivaci se změnit a pracovat na sobě. Tak mluví odborníci o nedospělých pachatelích. Má smysl tedy uvažovat o snížení věkové hranice trestní odpovědnosti? Víc k tomu za chvíli.

0: Krádeže, loupeže, ale i kyberzločiny nebo sexuální násilí. Čím dál víc násilných trestných činů se dopouštějí mladší pachatelé. Vyplývá to z dat nejvyššího státního zastupitelství za loňský rok. Děti do 15 let spáchali loni přes 1600 trestných činů. Dvě třetiny z nich měly na svědomí 13 a 14-letí.
1: U těch dětských jsou to často loupežní přepadení nebo nějaký krádeže nebo ublížení na zdraví, výtržnictví. A o mladistvích třeba nebezpečné vyhrožování nebo radikalizace, extremismus. Tak je tam více sexuálních deliktů, jak se změnil zákon.
2: Říká Zuzana Mokrá, vedoucí Centra prevence a resocializace spolku Ratolest, která s mladými pachateli pracuje přes 15 let. Dříve řešili hlavně loupeže, výtržnictví nebo ublížení na zdraví. To se ale v posledních zhruba dvou letech mění.
1: Teď se ta plejada rozšiřuje a těch sexuálních deliktů je popravdě více, ale taky je to více různých činů.
2: Státní zástupci v roce 2025 objasnili přes 3800 případů, kterých se dopustili děti a mladiství. Právě data nejvyššího státního zastupitelství ukazují, že radikalizace a fyzické násilí u nich stoupá, říká mluvčí Petr Malý.
3: Lze poukázat na obecný nárůst agrese, nevyrovnanosti a impulzivity dětí a mladistvích. V důsledku toho převažuje jeho situační charakter, který často vychází z malicherných sporů, případně je násilí ovlivněno konzumací alkoholu.
2: Zpráva navíc doporučuje uvažovat o posunutí věkové hranice odpovědnosti ne na 14, ale 13 let, řekla ve 20 minutách Radiožurnálu na začátku července nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová.
4: Protože mezi tyto dvě věkové kategorie je násilná trestná činnost rozprostřena po 30%.
2: Snížení věkové hranice prosazuje taky ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Rezort teď připravuje analýzu. Zpráva nejvyššího státního zastupitelství navíc doporučuje vznik zařízení pro ty děti, které páchají násilí opakovaně a jsou nebezpečné, říká mluvčí Petr Malý.
3: Řešením by byl zajišťovací ústav s psychologickou, psychiatrickou, terapeutickou i sociální péčí, který však současně umožní přijetí nezbytných opatření k ochraně personálu i společnosti.
2: S většinou dětí se ale dá pracovat, a to po spáchání prvního činu jako prevence dalšího podobného jednání. Podle Zuzany Mokré ze spolku Ratolest vede shodně děti a mladistvé ke spáchání činů nestabilní rodinné zázemí, kyberprostor, včetně sociálních sítí nebo i parta.
1: Často uvádějí, že je to poprvé, co se nad věcma můžou zamyslet, protože v partě se musí tvářit, že jsou jako drsní, doma si o tom úplně nepopovídají s rodiči.
2: Podle Mokré si děti i mladiství dokážou svou chybu uvědomit, jen k tomu potřebují prostor. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.

0: A o čem budeme na Radiožurnálu mluvit za chvíli? O složité dostupnosti amerických stadionů uslyšíte v dalším zápisníku ze světového šampionátu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Zápisník Jana Kaliby.
1: Pohled do zákulisí mistrovství světa ve fotbale.
2: Tak se tam podíváme. Fotbalisté Francie vyřadili v prvním čtvrtfinále mistrovství světa Maroko. Ve hře už zbývá tedy jen 7 týmů a 6 stadionů, na kterých se bude ještě hrát. Ty americké často stojí daleko za městem a není snadné ani levné se k ním dopravit. K nejhůře dostupným během letošního šampionátu patří právě stadion za Bostonem, kde Francie a Maroko v noci na dnešek hráli. Kvůli dopravnímu kolapsu v okolí stadionu se tisíce fanoušků nedostali na tribuny včas. Přitom taky v Americe to jde i jinak.
3: Široko daleko kolem stadionu v Bostonu se tvoří obrovské zácpy. Z centra města je to víc než hodina cesty,

0: A kdo se vydal autem, má velké starosti s parkováním, ale zase majitelé zdejších pozemků na tom docela dost vydělávají. Tady na soukromém pozemku mezi domy a zahrádkami stojí dnes parkování $100 a kdo neměl rezervaci předem, tak má smůlu. Romeo s manželkou zaparkovali s velkými potížemi o značníku zdál, říkají mi ve špalíru lidí, se kterými mířím podél silnice ke stadionu. Stálo je to i tak $50, tedy přes 1000 korun, a stejně musí šlapat skoro 3 kilometry pěšky. Rádi by jeli třeba vlakem jako v jiných městech, ale tady podle Romea neexistuje pohodlný způsob dopravy. Spěchají, protože je jasné, že do výkopu utkání to stejně jako tisíce dalších na tribunu už nestihnou. Ovšem ne na všech amerických stadionech je situace s dopravou tak složitá jako tady v Bostonu. Třeba v Seattlu se hrálo přímo v centru města a ti, kdo tam bydlí, mohou chodit na stadion doslova v papučích. Johna jsem tam potkal, jak venčil psa, opravdu jenom v žabkách.
1: Bydlím kousek jižním směrem od stadionu a je to paráda mít stadion takhle po ruce. Jiná americká města tohle nemají. Obvykle je stadion za městem a kolem je to samé parkoviště. Nemá to ducha. Za to tady lidi žijí. Ty domy okolo jsou bytovky. Takže jsem věděl, že Seattle během šampionátu zazáří, protože stadion je tu v centru města tak dobře dostupný.
0: V Seattlu už se ale žádné zbývající zápasy hrát nebudou, za to ve hře ještě zůstávají některé hůře dostupné stadiony, jako ten v Kansas City, nebo New Yorkský stadion, který ve skutečnosti leží až za řekou Hudson v New Jersey, tedy v úplně jiném státě. Steven se tam na jeden zápas vypravil z Manhattanu vlakem a kroutí hlavou, že za zpáteční jízdenku, která běžně stojí $13, musel dát skoro 100. A to cenu dotují soukromé firmy, jinak by ji dopravce nastavil ještě vyšší. I tak zřejmě vykáže mnoha milionové ztráty a místní politici se dohadují s FIFA, kdo situaci způsobil. Steven taky připomíná, že v den zápasu tuto frekventovanou trať mají na mnoho hodin i ve špičce vyblokovanou pouze fanoušci a spousta místních, kteří denně pendlují z New Jersey do New Yorku kvůli práci, má zkrátka smůlu. Právě v New Jersey se příští týden v neděli bude hrát finále šampionátu. Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Tady je Radiožurnál. Témata rozhovorů po 12. hodině nám teď nabídne moderátor Tomáš Pancíř. Dobrý den.
1: Dobrý den. Začneme požárem budovy v bývalé Baťově továrně ve Zlíně. Hasičům se ho v noci podařilo lokalizovat, ale 11-patrová budova se už z poloviny zřítila. Jak byla cena, jestli by bylo rozumné uvažovat o stavbě její repliky a čím to je, že v minulosti právě areál Baťovy továrny postihlo víc velkých požárů, tak na to všechno se zeptám ředitele státního okresního archivu ve Zlíně Davida Valůška. Automobilka Volkswagen chce ukončit výrobu poloviny svých modelů, o 3/4 chce seškrtat počet možných variant výbavy svých aut. Po jednání dozorčí rady přitom neupřesnila, kolik pracovních míst zruší a které továrny čeká uzavření. Jestli takováto opatření mají v historii automobilového průmyslu obdoby a jestli mohou mít vliv i na automobilku Škoda, která je samozřejmě součástí koncernu, to proberu s Vladimírem Rybeckým, šéfredaktorem serveru Autovík.cz. A lesní požár ve španělské Andaluzii si vyžádal nejméně 12 lidských životů, to je víc, než byl celkový počet obětí lesních požárů ve Španělsku za celý loňský rok. A víc nám o tom řekne naše spolupracovnice ve Španělsku, Lubica Zlochová.
0: Děkujeme a těšíme se na tyto tři rozhovory v podání Tomáše Pancíře. Začnou pár minut po 12. hodině. Zatím naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: je 12 hodin. Radiožurnál, hlavní zprávy.
1: Část výškové budovy v Baťovském areálu ve Zlíně dál stojí a hoří, zbytek už se zřítil.
2: U nás je to velmi významná budova, která je ikonou Zlína a dominantou, takže jako v podstatě nenahraditelná.
1: Poslanci znovu řeší koaliční novelu stavebního zákona, opozice ji kritizuje.
3: Ten zákon jako celek bohužel přináší dramatické ohrožení vydávání stavebních povolení.
1: Tenistky Muchová a Nosková postoupily do finále Wimbledonské dvouhry. Dvě Češky se v něm utkají vůbec poprvé. Na nehodu pozor na dálnici D1 z Prahy na Brno na kilometru 55 a bude převážně slunečno, teploty až 29 stupňů. Dobré poledne, je pátek 10. července. U hlavních zpráv vás vítá Jana Utendorfská.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Hasiči dál zasahují u požáru výškové budovy v bývalém továrním areálu Baťovských závodů v centru Zlína. Požár, který vypukl včera ráno, se jim podařilo dostat pod kontrolu a stupeň požárního poplachu snížili ze zvláštního na třetí. Na místě dál zůstává 15 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. Zásah sleduje reportérka Michála Kočendová.
5: I když je požár pod kontrolou, z budovy stále stoupá tmavě šedý dým. Kvůli větru se drží nízko nad zemí a dál se šíří nejen továrním areálem, ale vytrhované také nad město. Jeho zápach je tak cítit už i v okrajových částech Zlína i okolních obcích, kde ho lidé včera ještě necítili. Hasiči proto dál doporučují co nejméně vycházet ven, nevětrat a při pobytu venku zvážit použití respirátoru nebo roušky. Na místě je v tuto chvíli také statik, který posuzuje stav budovy a společně s hasiči rozhoduje o dalším postupu. Hasební práce by měly trvat do pondělí. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.
1: V bývalém baťovském areálu skladovalo zboží několik firem. Požár zničil mimo jiné desítky tisíc párů bot, oblečení nebo třeba knihy. Škody podle prvních odhadů půjdou do stovek milionů korun.
6: Firma Alpinepro měla v budově centrální sklad se zbožím za zhruba 500 000 korun, a to jak ze starší kolekce, tak i z nové na podzim a zimu, říká majitel firmy Václav Hrbek.
7: To je asi v tuhletu chvíli jakoby ta největší ztráta, protože tuhletu novou kolekci my bytostně potřebujeme.
6: Firma proto zatím zastavila online prodej. Společnost Vasky měla podle majitele Václava Staňka v budově sklad se zbožím až za 180 milionů korun, hlavně asi 75 tisíc párů bot.
8: Máme naštěstí tady prodejny, které naskladněné jsou, ale pro představu, na prodejnách můžeme mít okolo 15-20 tisíc párů.
6: V budově schořilo taky 30 tisíc knih nadace Tomáše Bati a společnost Zásilkovna měla v budově depo. Jeho provoz přesměrovala do okolních poboček a řeší náhradu škod za zasažené zásilky. Vít Andrle, Radiožurnál.
1: Výšková budova v baťovském stylu byla postavená na přelomu 40. a 50. let minulého století jako centrální sklad obuvy. Vznikla v místech zničených bombardováním za druhé světové války. Poslanci znovu jednají o novele stavebního zákona. Jde o návrh koaličních poslanců, který má podle nich zjednodušit povolování staveb. Sněmovna by se měla dostat k závěrečnému hlasování. Novelu dlouhodobě kritizuje opozice. Podrobnosti má reportérka Jana Čermáková.
9: Celé dopoledne se u řečnického pultu střídali právě opoziční poslanci. Opakovali své argumenty. Podle místopředsedy poslanců TOP 09 Michala Kučery novela stavební řízení nezrychlí.
10: Tento zákon nepřinese rychlou výstavbu bez zbytečného papírování, ale chaos, zmatek a průtahy.
9: Opoziční kritiku znovu odmítla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO.
11: Naším cílem je, aby se v Česku stavělo rychle, jednoduše, při dostatečné a relevantní ochraně všech veřejných zájmů.
9: V hlasování se poslanci budou muset vypořádat se 120 pozměňovacími návrhy. Právě hlasují. Mají na to ještě 2 hodiny. Z poslanecké sněmovny Jana Čermáková, Radiožurnál.
1: Vládní koalice by odpoledne měla řešit spor ohledně pomoci Ukrajině. Hnutí SPD se nelíbí, že ministr zahraničí Petr Maciňka z motoristů dal peníze na program PURL. Přes něj členské státy na to přispívají na americké zbraně pro Ukrajinu. A pokračuje reportérka Daniela Brichtová.
12: Macinka o příspěvku do takzvaného programu PURL informoval krátce před odletem na summit Severoatlantické aliance. Podle šéfa SPD Tomia Okamury to ale nebylo dopředu v koalici projednané a může jít o porušení programového prohlášení vlády. To Macinka odmítá. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO v reakci na výhrady SPD odkázal na dnešní jednání koaliční rady. Podle něj si tam koaliční partneři věc vyříkají. Šéf diplomacie se ale schůzky nezúčastní, má pracovní program v Itálii. S Okamurou už si ale podle svých slov telefonoval. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
13: Víme, co se děje u vás.
1: Lesní požár v jeho španělské Andaluzii má nejméně 11 obětí. Téměř 20 lidí úřady pohřešují. Oheň vypukl minulou noc a v místech stále hoří.
14: Obeťami požiaru, ktorý vypukol v noci v obci Los Gallardos v provincii Almeria, sú prevažne cudzinci, najmä britskí a belgickí občania. Plamene ich zachytili v autách pri úniku pred ohňom. Viacerých ľudí s vážnymi popáleninami previezli do nemocníc. Požiar už pohltil viac ako 3000 hektárov lesnej pôdy a stále nie je pod kontrolou. Nasadených je 12 hasiacich lietadiel. Na zemi bojuje s plameňmi do 500 hasičov a aj armáda. Stovky ľudí museli evakuovať. V histórii regionu Andalúzia je požiar čo do počtu obetí najhorším v histórii. Zo Španielska Ľubica Zlochová, Rádiožurnál.
1: Německý koncern Volkswagen oznámil zásadní omezení výroby. Po zasedání dozorčí rady ve Wolfsburgu se ale automobilový gigant nevyjádřil k propouštění zaměstnanců. Ke změnám společnost přistupuje kvůli vysokým nákladům čínské konkurenci i americkým clům.
15: Šéf Volkswagenu Oliver Blume prohlásil, že prvotřídní technická expertíza a těsné provázání výzkumu, vývoje a produkce už ve světové konkurenci nestačí.
16: Vyšší náklady můžeme kompenzovat jen vyšší produktivitou, efektivností a inovativní silou.
15: Cílem představeného plánu je prý, aby byl Volkswagen rychlejší, robustnější a konkurenceschopnější. Společnost uvedla, že modelovou řadu zmenší na polovinu a počet možných variant výbavy má klesnout o 3/4. Podle zdrojů agentury Reuters koncern zvažuje zavřít závody v Hanoveru, Emdenu, Cvikově a závod Audi v Neckarsulmu a propustit až 100 000 zaměstnanců. Už před zasedáním dozorčí rady proti tomu ve Wolfsburgu zaměstnanci hlasitě protestovali. Dominik Tesár, Radiožurnál.
1: Český snímek Folklor usiluje o studentského Oscara. Film režisérky Viktorie Štěpánové je mezi 7 finalisty v kategorii experimentů. Snímek uvedl ve světové premiéře Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech.
17: Tak, tady v tom videjku se divneme do světa předků a tradic.
18: Ve filmu Folklor sledujeme fiktivní influencerku Bibi, která v průběhu roku provází diváky sezónními lidovými zvyky. Ty jsou často součástí módních trendů, reklamních kampaní nebo sociálních sítí.
17: Protože folklor is the new way.
18: Film je natočený v moravském nářečí, které autorka prokládá anglicizmy, anglickými titulky a kombinuje také hned několik žánrů. Jestli získá folklor režisérky Viktorie Štěpánové studentského Oscara, se dozvíme až v září. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
19: Sport. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková postoupily do zítřejšího finále wimbledonské dvouhry. Dvě Češky proti sobě se o titul na Grand Slamu utkají poprvé v historii. Kapitánka českého týmu v poháru Billie Jean Kingové Barbora Strýcová pro Radiožurnál Sport řekla, že formu na travnatém povrchu Češky potvrdili ziskem titulů na turnajích před Wimbledonem.
20: Na té trávě si věří a Linda říkala před pár lety, že prostě trávu zatím úplně nemá moc ráda. Je vidět, jak se na ní naučila hrát hejbace a jak ta tráva jí sedí na tu její hru a Kája ta prostě má takovou hru, která je všem hrozně nepříjemná, takže si myslím, že to bude nádherný finále, na který se můžeme všichni hrozně moc těšit.
19: Wimbledonské finále mezi Muchovou a Noskovou se bude hrát zítra od 17 hodin v přímém přenosu na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Fotbalisté Španělska se utkají s Belgií o postup do semifinále mistrovství světa. Zápas začne ve 21 hodin. Radiožurnál Sport odvysílá utkání živě. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Na D1 nehoda u Soutic a kolony před Brnem i za Měřínem. Na D1 z Brna do Prahy za exitem Měřín vzniká kolona z kilometru 125,5, je to i navíc jak půl hodiny přes omezení na 122. do dalšího zúžení u exitu 119 Velký Beranov. Na D1 z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Vlašim na kilometru 54 se dojíždí do kolony, na 55. čerstvě nabouraná auta blokují levý pruh, zdržení zatím 10 minut, pak se moc nerozjíždějte, hned o kousek dál na 58. je omezení v levém pruhu, i tam se tvoří fronta. A na D1 před Brnem směrem z Prahy roztrhaná kolona do omezení u D2 na první část pozor za velkou výtoší kolem 165. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě až oblačno a výjimečně přehánky. Teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě jen kolem 23. Tolik hlavní zprávy. Teď už má slovo Tomáš Pancíř, začíná polední publicistika.
0: Jak vážné škody způsobil požár ve zlínském továrním areálu z pohledu kulturního dědictví někdejší baťovské metropole? Jak mimořádné jsou škrty, které chystá automobilový koncern Volkswagen ve svých modelových řadách? A nakolik se daří hasičům likvidovat lesní ohně, které si v jeho španělské Andaluzii vyžádali nejméně 11 obětí na životech? Hasiči v noci lokalizovali rozsáhlý požár výškové budovy v továrním areálu ve Zlíně. Dále se tedy už požár nešíří a mají ho pod kontrolou. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího, tedy čtvrtého, který vyhlašují jen při mimořádných událostech, na třetí. Podle mluvčího zlínských hasičů Pavla Řezníčka se při požáru nikdo nezranil. Příčina zatím není známá, stejně jako výše způsobených škod. Budova číslo 34 s 11 nadzemními podlažími v někdejším baťovském továrním areálu začala ve čtvrtek ráno. Postupně se na dvou místech zřítila, zůstává stát její necelá polovina. Naším hostem je David Valůšek, ředitel státního okresního archivu ve Zlíně a místopředseda České archivní společnosti. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Byl jste se dopoledne podívat alespoň z dálky, jak vypadá torzo té budovy?
2: No, vzhledem k tomu, že mám výhled na tu budovu, respektive na celý baťovský areál z balkonu bytu, ve kterém bydlím, tak jsem měl možnost i včera i dnes sledovat celý průběh požárního zásahu.
0: Jak vážné škody z vašeho pohledu, z pohledu kulturního dědictví, ten požár způsobil?
2: Myslím si, že ty škody jsou zásadní pro Zlín a pro jeho architekturu. Jestliže můžeme nazvat baťovský mrakodrap 21. budovu za mozek toho areálu, dnes tam sídlí krajský úřad a finanční úřad, tak bych si dovolil říct, že centrální sklad byl jakýmsi srdcem toho areálu. A to jednak svojí velikostí, ta budova měla rozměry 78 na 72 metrů, tak významem, který měla v době, kdy byla postavena.
0: Z hlediska architektury byla to také mimořádná stavba, protože už včera se objevila srovnávání podobná, tak jak jste vy předtím říkal, s baťovským nebo baťovým mrakodrapem, tedy s budovou číslo 21. V čem tedy v pohledu nebo z pohledu architektury byla mimořádnost té budovy 34, která hořela a hoří?
2: Mimořádná byla v tom, že v době své výstavby v letech 1947 až 1955 šlo o nejmodernější skladovací budovu v tehdejším Československu, která byla vybavena technologiemi, které do té doby nebyly využívány pro skladování. A výjimečná byla také z hlediska urbanismu celého toho prostoru. Vladimír Kubečka, architekt, který navrhl tuto stavbu, byl skvělý urbanista, stál třeba za dalšími projekty výškových budov ve Zlíně, takže on velmi dobře uměl pracovat s prostorem. A když navštívíte baťovský areál, tak nebo když jste navštívili například krajskou knihovnu nebo muzeum galerii, které jsou v sousedství, tak ta budova vás vždycky musela zaujmout svou monumentalitou. Byl to obrovský blok, který ale zároveň působil monumentálně, nepůsobil nějak přetíženě. Takže ta ztráta je zásadní, si myslím.
0: Podle hasičů se bude muset i zbytek budovy zbourat. Bylo by podle vás rozumné uvažovat o tom, že by se postavila replika?
2: Já jsem historik archivář, nejsem kunsthistorik ani památkář, ale myslím si, že to úplně nedává smysl. Ta budova postavená v těch 40. letech měla nějaký svůj konkrétní účel. Ten plnila i v posledních letech. Ostatně ve zprávách zaznělo, že tam byly velké sklady některých firem. Ale nevím, jestli by dávalo smysl replikovat něco, co technologicky ve své době bylo špičkové, ale dnes je zcela jistě, pokud jde o skladování materiálu, překonané.
0: Připomeňte, kde se vlastně vzal ten typický styl, ve kterém byla postavena řada budov ve Zlíně, včetně té, o které mluvíme. Co bylo inspirací?
2: To se dostáváme do 20. let 20. století, kdy Tomáš Baťa jako v mnohem dalším se inspiroval ve Spojených státech amerických, odkud přivezl tento technologický typ budov. Začali je testovat a od 20. let se vlastně staly pro baťovskou výstavbu továrních budov standardem. Jsou to železobetonové sloupy s čtvercovým půdorysem 6x15x6x15. On se samozřejmě různě inovoval. Ta kubečková stavba 34. budovy vycházela pořád z těchto principů, ale byly modernizované. A hlavně se ukázalo už v těch 20. letech, že tenhle systém výstavby je velmi efektivní, finančně nenákladný a velmi variabilní, takže se dal použít pro různé typy náplní těch budov, což je ostatně vidět i na centrálním skladu.
0: Ten aktuální požár zdaleka není prvním velkým požárem, který zasáhl areál bývalé Baťovy továrny ve Zlíně. Čím to je, že těch velkých požárů tam v minulosti bylo víc?
2: No, je to samozřejmě dáno charakterem výroby, který v tom areálu byl. Používá se oheň, že pracuje se tam s plasty, potom od 30. let hodně s gumou, takže máme zaznamenán třeba požár v roce 37 skladu pneumatik. Takže ty požáry nebyly opravdu až tak výjimečné. Jeden z těch velkých nastal třeba v roce 1919, čili těsně po vzniku Československé republiky. A poslední velký požár v areálu máme zaznamenaný v roce 1973, kdy hořelo v těsném sousedství skladu v další řadě, v 40. řadě, kde zhořelo několik budov.
0: Mysleli architekti jednotlivých budov v tom areálu, včetně budovy 34, tedy toho skladu, který od včerejška hoří, dostatečně na protipožární zabezpečení?
2: Samozřejmě ano, v rámci možností, které jim nabízela daná doba. Takže vždycky se bavíme o nějaké realitě, ve které vzniká nová stavba, která samozřejmě reaguje na tehdejší stav poznání, možností materiálových a v rámci těchto standardů se snaží fungovat. Takže ano, ve své době v pořádku, ale samozřejmě pro dnešní standardy už jsme zase posunutí někam jinam.
0: Ve Zlíně se letos připomíná 150. výročí narození slavného podnikatele Tomáše Bati. Ovlivní nebo může ovlivnit ten požár nějak oslavy a další připomínky tohoto výročí?
2: To si nemyslím, ty samotné oslavy to asi nijak neovlivní, ale myslím si, že v tuhle chvíli by měla začít dost vážná diskuse nad tím, jak chránit baťovské, ale i to světovské dědictví tohoto průmyslového města a jakým způsobem se o ty památky starat.
0: Říká ředitel státního okresního archivu ve Zlíně David Valůšek. Díky za rozhovor, naslyšenou.
2: Díky taky, naslyšenou.
0: Německý automobilový koncern Volkswagen po zasedání dozorčí rady ohlásil drastické omezení výroby. K možnému propouštění se ale nevyjádřil. Modelová řada by měla být postupně zredukována až o 50% a počet možných variant výbavy by měl klesnout až o 75%. Uvedla to společnost v tiskové zprávě. K těmto opatřením automobilka přistupuje podle jejího vedení pod tlakem vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence a také amerických dovozních cel. Finanční ředitel koncernu uvedl, že dosavadní úsporná opatření nestačí a že firma musí zásadně přestavět obchodní model, mimo jiné snížením režijních nákladů, zvýšením efektivity závodu a zrychlením vývoje technologií. A víc teď rozebereme s Vladimírem Rybeckým, šéfredaktorem serveru Autovík.cz. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
0: Seškrtání modelů o polovinu, výbav o tři čtvrtiny. Má něco takového u zavedené automobilky v historii automobilového průmyslu obdoby?
3: No, když budu hodně zlý, tak řeknu, že něco podobného zavedl koncern General Motors krátce předtím, než zkrachoval. Takže ano, už to tady bylo a nejsem si úplně jistý, že je to ta správná cesta k tomu, aby se skutečně ozdravilo hospodaření celé společnosti.
0: Dá se odhadovat, kterých modelů se ty škrty dotknou? Podle čeho se bude vybírat, které modely dál vyrábět a které už se vyrábět nebudou?
3: Nechtěl bych být konkrétní, ale je to celkem jasné. Tam jde o to, že se budou vyrábět ty modely, které přinášejí dostatečnou míru zisku, a naopak ty, které nejsou dostatečně ziskové, tak ty z výrobního programu zmizí. Samozřejmě dá se předpokládat, že se to omezování výroby bude dotýkat především těch levnějších a menších modelů, ale nechtěl bych být v této chvíli konkrétní.
0: A tohle může fungovat?
3: Může to částečně fungovat, samozřejmě může to fungovat i s ohledem na to, že největším problémem koncernu Volkswagen při zavádění jakýchkoliv změn, tak je jejich postavení vůči odborům a vůči vládě Dolního Saska. Takže je to spíš takové první naznačení nějakých úsporných opatření, ale současně to ukazuje, že si dozorčí rada ani vedení koncernu netroufá jít do skutečně radikálních opatření, která by byla nutná.
0: Tím se už dostáváte k tomu, na co se samozřejmě také chci zeptat. To, co se hodně sleduje a to, co chybí v tom prohlášení ze včerejška, to je informace o tom, kolik zaměstnanců má přijít o práci a které továrny omezí nebo zastaví výrobu. Spekuluje se o 100 tisících zrušených pracovních míst. Spekuluje se také o 4 německých továrnách, které by mohly ukončit výrobu. Může takovýhle plán projít přes odbory a přes německé politiky?
3: To je přesně ten problém, před kterým vedení Volkswagenu stojí. Ono nejde o spekulace. Tato čísla, speciálně teda ten počet 100 tisíc z omezení počtu zaměstnanců o 100 tisíc, už naznačoval šéf koncernu Oliver Blume v podstatě před 1 až 2 měsíci, takže není to jen tak jako nějaká scestná úvaha. O tom se skutečně vážně, na tom se skutečně vážně pracuje, ale prosadit něco podobného vůči odborům, které jsou velmi silné a mají silné zastoupení v dozorčí radě, a současně prosadit něco takového v současné politické situaci v Německu nebude vůbec jednoduché. A jak jsem říkal, je vidět, že dozorčí rada si netroufá v současné době nějaké radikální řešení zatím dát úplně najevo veřejnosti a svým odborářům.
0: Jak na tom je Volkswagen v porovnání s dalšími velkými světovými automobilkami, pokud jde o výrobu, zájem zákazníků, marži a ekonomické výsledky?
3: To je strašně složitá a otázka na dlouhé povídání, ale v podstatě koncern Volkswagen je v současné době nebo dlouhodobě druhým největším výrobcem osobních automobilů na světě, hnedka za Toyotou. Drží si relativně vysoký počet vyráběných aut, někde mezi 9 až 10 miliony kusy ročně, i když před dobou covidu tak se dostával až někam ke 12 milionům. Takže ta výroba je vysoká, produkce sice mírně klesá, ale zdaleka ne nějak dramaticky, nicméně klesá především zisk koncernu a problémem je, že on v posledních letech obrovským způsobem investoval do elektromobility a do softwaru a ani jedna z těch věcí zatím nepřináší zpětnou vazbu v tom, že by přinášela peníze a vydělávala dostatek peněz. A navíc k tomu přicházejí problémy, o kterých jste se zmiňoval už na začátku, to znamená ztráta trhu v Číně, problémy ve Spojených státech, ale ona je to i sice v menší míře, ale i tak ztráta trhu v dalších regionech světa, v Latinské Americe, v Africe, v Indii. Takže ten pokles je v podstatě celosvětový a nedá se říct, že by koncern Volkswagen bojoval o přežití, nicméně je v situaci, kdyby měl začít řešit ty problémy, které nastaly a které jsou dlouhodobé, které nejsou nikterak nové.
0: Součástí koncernu Volkswagen je samozřejmě i Škoda Auto. Před malou chvílí mateřský Volkswagen oznámil, že celosvětový odbyt Škody Auto se v prvním pololetí meziročně zvýšil o 9% na 555 700 vozů. Vedení Škodovky opakovaně na otázky směřující k opatřením Volkswagenu říká, že Škodovky se to netýká. Na druhé straně řada věcí v koncernu je společná, od platform pro jednotlivé vozy přes software až po to, že některé modely různých značek se vyrábějí společně ve stejných továrnách. Nebudou mít ta chystaná opatření Volkswagenu na Škodu minimálně v tomto směru nějaký reálný vliv?
3: Samozřejmě se to dá očekávat. Škoda je součástí koncernu, takže jakékoliv problémy koncernu budou dopadat i Na škodu, pokud bude docházet k omezení výroby některých modelů, tak se samozřejmě změní profitabilita některých modelů i značky Škoda, takže ne všechny komponenty budou zřejmě dostupné, takže i to omezování modelové řady a některých variant se logicky bude muset dotknout i značky Škoda. Spíš bych řekl, že u Škodovka je v současné době jedním z klenotů celého koncernu a bylo by možná užitečné, kdyby vedení koncernu začalo analyzovat, proč se Škodovce daří i v rámci její modelové nabídky a v rámci celého hospodaření a spíš a snažit se aplikovat některé poznatky z Mladé Boleslavy i v rámci koncernu.
0: Říká šéfredaktor serveru Autovík.cz Vladimír Rybecký. Díky moc, naslyšenou.
3: Děkuji za pozvání a přeji hezký den.
0: Lesní požár, který vypukl ve čtvrtek pozdě odpoledne v provincii Almeria v jeho španělské Andaluzii, si vyžádal nejméně 11 obětí na životech. 19 lidí bylo ještě v dopoledních hodinách pohřešováno. Andaluzský ministr zdravotnictví označil živelní pohromu za bezprecedentní tragédii a uvedl, že jde o lesní požár s nejhoršími následky v historii této autonomní oblasti. Už nyní představuje počet obětí lesního požáru u města Los Gallardos nejtragičtější podobné neštěstí ve Španělsku za více než 20 let od roku 2005, kdy ohně ve středošpanělské provincii Guadalajara připravili o život 11 hasičů. Víc už doplní naše spolupracovnice ve Španělsku Ljubica Zlochová. Dobrý den.
5: Příjemný dobrý den, prajem.
0: Ten požár vypukl v blízkosti obce Los Gallardos, asi 300 kilometrů východně od Malagy. Jak pádné jsou indicie, že ti, kdo živelní pohromu v této provincii zaplatili životem, byli většinou turisté, kteří nevyslyšeli výzvy úřadů, aby neopouštili budovy, ve kterých se nacházeli?
5: Tak podľa informácií, ktorými disponujem ja, z tých 11 mŕtvych boli 9 cudzinci, najmä britskí a belgickí občania, ktorí v tejto oblasti Los Gallardos a aj v susednom Bédare, to je celé asi 15 minút autom od pobrežia, od pláži, od mora, mali kúpené alebo prenajaté domy, lepšie povedané také haciendy alebo také usadlosti roztrúsené smerom do vnútrozemia a boli to ľudia v dôchodkovom veku nad 65 rokov podľa údajov tunajších úradov a napríklad to auto, v ktorom sa našli 4 zhorené tela, tak malo volant na pravej strane, čo teda by bola tiež indícia, smerom k, akože to boli britskí občania. V druhom aute išlo 9 ľudí, zachránili sa z neho len dvaja. Že sú to cudzinci, to sa vie aj zo svedectiev miestnych obyvateľov, ktorí poznajú, komu tie domy patrili a okolo ktorých vlastne horelo a musím povedať, že aj stále horí, pretože toto sú menšie lokality, ľudia sa tam poznajú a to, že títo ľudia opustili tie svoje domy a že sa snažili utiecť, tak to vlastne miestnych ani neprekvapuje, pretože ten oheň sa brutálne rýchlo šíril, takže zrejme tieto obete takisto vyhodnotili, že bude lepšie z tej oblasti čím skôr utiecť. Žiaľ, malo to teda tieto fatálne následky.
0: Ví sa nieco víc o té zhruba 20 pohřešovaných?
5: No, o tých sa nič bližšie s istotou nevie, aj keď takisto miestni ľudia hovoria, že tí nezvestní, ktorí neprežili, teoreticky teda môžu byť uviaznutí v roklinách, ktorých je v tejto oblasti viacero. Ten terén je taký veľmi rôznorodý, že sú tam také tie priepasti, potom sú tam také kopčeky a že tam mohli spadnúť pri tých pokusoch uniknúť ešte v priebehu noci. Čo sa nezmenilo, je to číslo 19, že ich je teda týchto nezvestných a zatiaľ, ako vravím, miestne úrady neinformovali o tom, že by ich bolo viac, ani že by sa niekto z tých nezvestných našiel. Miestne ľudia tvrdia, že týchto ľudí nevideli od včerajška, od 9. hodiny večer.
0: Co sa ví nebo tuší o príčine tohoto požáru?
5: No, hovorí sa o tom, že to mohol spôsobiť spadnutý elektrický kábel, pretože záchranná služba 112 prijala už v noci viac než 150 telefonátov od občanov, ktorí teda hlásili, že vzniká tento požiar a vlastne hlásili aj to, že videli ten spadnutý elektrický kábel, ale oficiálne nie je potvrdené to, že skutočne to spôsobil tento elektrický kábel. Každopádne to, čo všetkému mu napomohlo, nech už to bola iskra z tohto spomínaného elektrického vedenia, alebo aj niečo iné, čo napomohlo, že sa to tak rýchlo tento oheň rozšíril, bol vietor, lebo ten vietor dosahoval v priebehu noci až 70 km za hodinu.
0: A to hašení tedy stále pokračuje?
5: Hasenie, pravda, že pokračuje. Už tam teraz je nasadených takmer 500 záchranárov, hasičov, 200 je len vojakov, armáda. Je tam už oveľa viac aj hasiacich lietadiel, vrtuľníky. V teréne pracuje takmer 100 aut, rôzna technika, ale tá situácia vôbec nie je pod kontrolou, práve naopak. Napríklad ministerka, španielská ministerka
0: obrany Margarita. Ja vás budu musieť prerušiť, blíži sa ďalší správy. Samozrejme to dál bude sledovať i Ľubica Zlochová, naše spolupracovnice ve Španělsku. Naslyšenou.
5: Pekný deň.
7: Radiožurnál je půl jedné. Zprávy s Janou Utendorskou.
1: Růst spotřebitelských cen v Česku v červnu meziročně zpomalil na 1,5%, byl tak o 0,6% bodu nižší než v květnu, potvrdil to Český statistický úřad. Podle něj ke zmírnění inflace významně přispěl pokles cen pohonných hmot po březnovém prudkém zdražení. Červnová inflace je zatím jedna z nejnižších v první polovině tohoto roku. Poslanec za motoristy a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek se neseznámil s utajovanými informacemi o chystaných sankcích Evropské unie vůči Rusku. Veřejně o nich mluvil letos v březnu, zjistil to server iRozhlas.cz. Turka kvůli jeho výrokům prověřoval Národní bezpečnostní úřad. Turek k takovým informacím nemá přístup, nevlastní totiž potřebnou bezpečnostní prověrku. Úterní bombové útoky u hotelu v Damašku spáchali podle syrských úřadů členové buňky napojené na Islámský stát. Stalo se to v době návštěvy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který v hotelu přespal. Během úderu byl ale na cestě na schůzku se svým syrským protějškem Ahmadem Sharou. Podle agentury AFP syrské úřady oznámily, že výbuch má jednu oběť a 26 zraněných. A v Ostravě začal naplno pracovat první český kvantový počítač. Je v areálu Národního superpočítačového centra a má za sebou několik měsíců testování. Kvantový počítač dokáže v krátkém čase řešit extrémně složité úlohy a hlásí se už první zájemci o využití. Poptávka je třeba v oblasti přenosu energií nebo vývoje nových materiálů.
7: Sport.
1: Fotbalista Václav Pilař po konci v Hradci Králové posílí pražské Bohemians. 37-letý křídelník a bývalý reprezentant za vršovickým týmem dorazil na soustředění v Polsku. Klub o tom informoval na sociálních sítích. Pilař na konci června skončil v Hradci Králové poté, co mu vypršela smlouva.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Neprůjezdná D5 před Rudnou a nehoda taky na D1 u Soutic. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy spozorněte za loděnicí. Kolem 9. kilometru se dojíždí do stojící kolony. V kopci před Rudnou na 7. kilometru se převrátila větší dodávka na bok. Provoz je úplně zablokovaný, dojíždějí další hasiči a záchranka. Udržujte uličku v koloně. Poslední možnost sjet je exitem 10 loděnice. Vzít to po silnici 605 na Rudnou. Na D1 ve směru z Brna do Prahy za sjezdem na Měřín se tvoří kolona ze 126. kilometru. Popojíždí se kolem 40 minut přes omezení na 122. do dalšího zúžení u exitu 119 Velký Baranov. Na D1 z Prahy do Brna nejdřív pomalu jedoucí fronta za sjezdem na Velké Popovice z 18. kilometru do omezení na 24. na Šmejkalce, to je zatím asi na 10 minut. A pak dál směrem na Brno za sjezdem na Vlašin čekejte kolonu z kilometru 53 na 55. Tam se v levém pruhu srazila 4 auta, zdržení 10 až 15 minut postupně narůstá. A potom na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy za Velkou Bíteší první část kolony na kilometru 164 brzdí tam i osobní auta v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
8: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, během dne hlavně na severovýchodě území až oblačno a výjimečně přehánky. Teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23. Takové byly zprávy. Teď už začíná odpolední radiožurnál s Jiřím Kumem.
6: Dobré páteční odpoledne je 10. července, tady je Radiožurnál, začínáme 4 minuty po půl jedné a začneme tradiční soutěží, protože před více než 60 lety, kdy se tito pánové začínali v londýnských klubech a dnes vydávají své v pořadí už 25. album a stále dokazují, že rock ještě rozhodně nepatří do muzea. Rolling Stones mají ode dneška venku novou desku a o ní bude odpolední soutěž Radiožurnálu za chvíli. Tak se těšme a hodně štěstí.
10: Radiožurnál.
22: Každý den s vámi.
10: I o prázdninách.

0: 25. studiové album, 4 slavní hosté a kapela, která odmítá zpomalit. Rolling Stones dnes vydávají novinku Foreign Tongues. Nahrávku znovu produkoval Andrew Watt, který stál už za jejich předchozím albem Hackney Diamonds z roku 2023.
1: První ochutnávku z nové desky nabídli Rolling Stones fanouškům už 5. května. Single In The Stars potvrdil, že po úspěchu zmíněného alba Hackney Diamonds kapela rozhodně nekončí. Na tiskové konferenci se novináři Micka Jaggera, který 26. července oslaví 83. narozeniny, ptali nejen na nové album, ale i na to, odkud po tolika letech bere energii.
2: That's just being fit, you know, and you have to work at that. Whatever age you are, and if you're my age, you have to really work at it.
3: Je to hlavně o kondici, na té musíte pracovat v každém věku. A když je vám tolik, co mě, tak o to víc. Bez disciplíny a spousty tvrdé práce by to prostě nešlo. Jasně, dneska už nedokážu všechno, co jsem zvládal v 21, ale zase umím jiné věci.
1: A na otázku, jestli nové album vezmou na turné, odpověděl.
3: To bych si moc přál, opravdu bych chtěl s tímhle albem vyrazit na turné a doufám, že se to podaří co nejdřív.
1: Na nové desce znovu spolupracovali s producentem Andrewem Wattem. Ten už na předchozím albu ukázal, že dokáže zachovat typický zvuk Stonesů a zároveň mu dodat současnou energii. Ani tentokrát nechybí výrazní hosté. Paul McCartney, Robert Smith The Cure nebo Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Silnou emocí na nové desce je také připomínka bubeníka Charlieho Watse. Na albu totiž zazní jeho dosud nevydaná studiová nahrávka, která vznikla ještě před jeho úmrtím v roce 2021. Pro fanoušky je to symbolické propojení minulosti se současností. Co se týče červeného obalu nové desky, ten je na první pohled trochu znepokojující. Nabízí výtvarně pojatý portrét, ve kterém se tváře Micka Jaggera, Keitha Richardse a Ronnieho Wooda prolínají do jediného obrazu, připomínajícího karikaturu. Výrazné jsou zpěvákovi velké rty, Richardsův typický šátek a Woodův křivý nos. Když se v roce 1962 dali v Londýně dohromady, nikdo netušil, že z nich vyroste jedna z nejúspěšnějších kapel hudební historie. Rolling Stones prodali odhadem přes 250 milionů desek, byli uvedeni do rock'n'rollové síně slávy a už více než 60 let patří k symbolům rock'n'rollu. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
0: Páteční soutěž je o Rolling Stones a hrajeme už za chvíli třeba o voucher do Špindlu anebo vstupenky na světový ženský tenis. Volejte 221 552 255. Právě teď.

0: Rolling Stones, novinka z nové desky, jmenovala se In The Stars, hráli jsme ji v odpoledním radiožurnálu a na Stony se budeme ptát i v dnešní odpolední soutěži. Ladislav ze Srubce z Jižních Čech nám telefonuje. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den, Ladislave, posluchače.
0: Poslouchal jste tu písničku?
1: Poslouchal jsem.
0: Taky si říkáte, jak to dělají, že pořád znějí tak dobře?
1: Jo, super.
0: No, když se ještě podíváte na videoklip téhleté písničce, tak byste si mohl říkat, jak to dělají, že vypadají tak dobře, ale tam odpověď máme, protože ten mladší vzhled zajistila umělá inteligence.

0: 6, což je tradiční ženský tenisový turnaj WTA od 18. do 26. července. Hraje se na centru legendární Štvanice a přidáme k tomu i set vitamínů a doplňků stravy od společnosti Prom In. Za jednu správnou odpověď cena útěchy jako překvapení od Radiožurnálu. Tolik k cenám. Můžeme začít?
1: Můžeme.
0: Tak tedy, první otázka z pěti, a máte pět vteřin na odpověď, zní, kolikáté studiové album Rolling Stones dnes vydali?
1: To je 25. album.
0: Ano, 25. album je správná odpověď, jmenuje se Foreign Tongues. Otázka druhá, ptám se, a zaznělo to i v té reportáži samozřejmě, který bývalý člen kapely The Beatles hostuje na novém albu?
1: Kdo hostuje?
0: Bývalý člen kapely Beatles.
1: Bubeník Charlie Watt.
0: Paul McCartney, přímo Paul McCartney hostuje na novém albu Foreign Tongues. A otázka poslední, kdy vznikly Rolling Stones? Který rok?
1: Rolling Stones vznikly v Londýně v roce 1962.
0: Správná odpověď a druhá správná v pořadí. Takže vstupenky na tenis může být?
1: Může.
0: Tak vás zdravím k Českým Budějovicím. Mějte se moc hezky, děkuju za účast a krásný víkend.
1: Taky díky.
0: Naschledanou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: A teď už zpátky do Varu. Na filmový festival se vrací další světový herec. Pro cenu prezidenta si z Ameriky přiletěl herec Jeffrey Wright. Toho známe třeba ze seriálu Westworld nebo z některých filmů Wes Andersona. Na festivalu uvede svůj průlomový film Basquiat z konce 90. let.
1: Životopisné drama o americké

Malíři a jednom z průkopníků graffiti bylo pro Wrighta první velkou filmovou příležitostí. Do té doby se věnoval hlavně divadlu. Film Basquiat před 28 lety představil mimo jiné právě i v Karlových Varech. Později hrál třeba v sérii filmu Hunger Games nebo v Bondovkách po boku Daniela Craiga, ve kterých stvárnil agenta CIA. Just one thing. If you pull it off, the CIA bring him in. And what about the winnings? Jeffrey Wright je taky jedním z kmenových herců režiséra Wesse Andersona. Hraje v jeho filmech Francouzská depeše, Liberty, Kansas Evening Sun a nebo Asteroid City. V posledních letech spolupracuje intenzivně taky se streamovacími platformami. Zahrál si třeba jednu z ústředních postav sci-fi seriálu Westworld, programátora Bernarda, která mu vynesla celkem 3 nominace na cenu Emmy. Nebo se objevil v druhé sezóně seriálu podle kultovní videohry The Last of Us. Wright za svou kariéru získal Tony, Emmy a nebo Zlatý glóbus. Do Karlových Varů se vrací, aby převzal cenu prezidenta festivalu. Lucie Pávová, Radiožurnál.

0: Jsme doběhli až ke 13. hodině se Celeste Buckingham. Posloucháte odpolední radiožurnál Zprávy online 24 hodin denně na irozhlas.cz. Ty nejčerstvější ve vysílání právě teď. Radiožurnál je 13 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská.
1: Požáru výškové budovy v bývalém továrním areálu v centru Zlína se vrátily vrtulníky z Bambivaky. Elektrárna Opatovice má pravomocné stavební povolení na stavbu spalovny odpadu. České volejbalistky nastoupí v Lize národů proti Bulharsku. Neprůjezdná zůstává dálnice D5 směrem z Plzně do Prahy před Rudnou. A bude převážně slunečno, teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Druhý den hasiče zasahují u požáru výškové budovy v bývalém továrním areálu baťovských závodů v centru Zlína. Požár se hasičům podařilo už večer dostat pod kontrolu a stupeň požárního poplachu snížili ze zvláštního na třetí. Na místě ale dál zůstává 15 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. Situaci na místě sleduje reportérka Michála Kočendová.
3: Z místa naproti poslední stojící stěně budovy číslo 34 vidím, jak se nad požářiště vrátili vrtulníky z Bambivaky. Znovu nabírají vodu a pomáhají s hašením i ochlazováním budovy. Z objektu ale dál stoupá tmavě šedý dým, který se kvůli větru drží nízko nad zemí a směřuje nad město. Obyvatelé okrajových částí Zlína a obcí například Luškovic nebo Lukova potvrzují, že zápach kouře dnes cítí i tam, kde ho ještě včera necítili. Hasiči proto dál doporučují nevětrat, co nejméně se zdržovat venku a při pobytu venku zvážit použití roušky nebo respirátoru. Hasební práce by měly trvat do pondělí. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.
1: Řidiče kamionů a autobusů budou v létě častěji kontrolovat policisté a inspektoři silniční dopravy. Zaměří se na nejčastější přestupky jako překročení povolené hmotnosti vozidla nebo podvody s tachografy. Častý je taky nedostatečný odpočinek řidičů, říká ředitel kontrolní sekce inspekce silniční dopravy Pavel Bergman.
4: Jsme kontrolovali autobus, kde řidič vykazoval 11 hodin dobu řízení a měl v tom 20-minutovou přestávku, což je naprosto šílené. Půjdeme do těch kontrol s policií právě proto, abychom navýšili kapacitu.
1: Elektrárna Opatovice získala pravomocné stavební povolení pro spalovnu komunálního odpadu. Vznikne na území obce Čeperka, a to i přes odpor místních obyvatel. Zařízení na energetické využívání odpadků by mělo stát asi 7 miliard a spalovat bude až 150 tisíc tun materiálu ročně. Elektrárna plánuje spustit provoz v roce 2030, říká mluvčí Hana Počtová.
5: Odvolací řízení ve věci společného územního a stavebního povolení pro projekt ZEV Opatovice bylo ukončeno rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu. MPO většinu podaných odvolání zamítlo a potvrdilo závěry rozhodnutí DESÚ, tedy dopravního a energetického stavebního úřadu.
1: Slavná tapisérie z Baye dorazila skoro po tisícovce let do Anglie. Francie zapůjčila britskému muzeu v Londýně. Skoro 70 metrů dlouhá tapisérie má nevyčíslitelnou hodnotu. Je z 11. století a vypráví příběh o dobytí Anglie Vilémem Dobyvatelem.
6: Britská BBC označila noční převoz tapisérie za historický okamžik. Televize Arteho přirovnávala k akčnímu snímku. Trasa byla dlouhá 560 kilometrů a trvala 11 hodin. Tapisérie cestovala v několika schránkách, které kontrolovaly vlhkost, teplotu a bránily otřesům. Přes všechna tato opatření někteří odborníci a umělci, jako třeba britský malíř David Hockney, převoz kritizovali. Už teď je v tapisérii přes 10 000 děr a 30 trhlin. Britské muzeum bude historický artefakt vystavovat od září do července příštího roku. První sadu vstupenek muzeum vyprodalo za zhruba 24 hodin. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
7: Sport. České volejbalistky nastoupí v Lize národů v Bělehradě proti Bulharsku. Oba týmy se střetnou taky v srpnu v Brně ve skupině mistrovství Evropy. Kapitánka Michaela Mlejnková připomíná i postavení českého týmu ve světovém žebříčku.
8: Tím, že oni jsou právě pod náma v tom žebříčku, tak to bude hodně důležitý, aby prostě jsme získali body, protože si myslím, že když prohrajeme, tak ztratíme hodně bodů. Tohle je hodně důležitý do toho rankingu a hlavně prostě sbírat ty zkušenosti z toho turnaje. Ta Evropa bude taky mega těžká, protože tam máme taky strašně moc zápasů v málo dnech, takže musíme do toho nastoupit agresivně.
7: Utkání Češek s Bulharskem začne v 16.30, nabídneme z něj vstupy. Na tenisovém Wimbledonu se bude bojovat o mužské finále. Brit Ferry nastoupí v půl třetí proti Němci Zverevovi. Druhé semifinále pak obstará Ital Sinner se Srbem Djokovicem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Neprůjezdná D5 před Rudnou, dlouhé zdržení na D1 za Měřínem. Dálnice D5 směrem z Plzně do Prahy před Rudnou na 7. kilometru po vážné nehodě zůstává uzavřená. Kolona začíná těsně za Loděnicí na 10. kilometru, exitem 10 se ještě dá sjíždět. Souběžná silnice 605 je zatím volně průjezdná, u Rudné na 5. kilometru se na dálnici vrátíte zpět. Na D1 z Brna do Prahy za Měřínem dlouhá až hodinová kolona z kilometru 126,5, vleče se k omezení na stém 22., pak i k druhému zúžení u exitu 119 Velký Beranov. Na D1 na trase z Prahy do Brna čekejte zdržení hned ve třech úsecích. Nejprve před Šmejkalkou zhruba z 18. kilometru, poté se brzdí na úrovni odpočívky Střechov na 52. kilometru a okolo 10 minut se popojíždí k nehodě na 55. Tam v levém pruhu odklízejí následky po srážce 4 vozidel. Do třetice tradiční nesouvislá fronta kamionů za devíti kříži zhruba z kilometru 165. Osobní auta zpomalují mezi Ostrovačicemi a Kývalkou. A D8 před Prahou směrem z Ústí plná od klíčanské odpočívky ze třetího kilometru. Jsou to hlavně nákladní soupravy směřující do Kbelské. U nájezdu od Zdib brzdí i osobní auta. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, během dne hlavně na severovýchodě území až oblačno, teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
0: 6,5 minuty po 13. hodině, dobré páteční odpoledne. Další téma bude zahraniční, jak zachránit křehké příměří mezi Spojenými státy a Íránem. To je otázka, na kterou se snaží najít odpověď i diplomaté z Pákistánu a Kataru. Daří se jim to? Mluvit o tom budeme v dalším vysílání radiožurnálu do 13:45. Teď přejeme dobré odpoledne a hezký začínající víkend.
2: Odpolední radiožurnál a Jiří Chum.

0: Křehké, ale zatím nejspíš nezhroucené. Tak by se dal popsat aktuální stav v příměří mezi Spojenými státy a Íránem. Nejnovější eskalace přinesla americké údery hlavně na íránské pobřeží. Teherán odpověděl útoky na americké základny v regionu. Sirény se kvůli tomu rozezněly třeba v Bahrajnu, Kuvajtu anebo Jordánsku. Útoky z posledních dvou dnů Spojené státy podle svého prezidenta Donalda Trumpa odpovídaly na íránské údery na tři lodě v Hormuzském průlivu. Dnes to ale vypadá, že by prostor mohla dostat opět diplomacie. A já to proberu s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Jano, dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Víme, že americký prezident Trump ve středu prohlásil, že to vyjednávání s Íránem je ztrátou času, byl poměrně nekompromisní. Jsou teď tedy Spojené státy a Írán v nějakém kontaktu?
1: Tak aktuální informace, která americká média získávají od zástupců tamní administrativy, naznačují, že nějaký kontakt mezi oběma stranami zůstává. Prezident Trump včera odpoledne o napětí s Íránem a také dalším postupu mluvil se svými spolupracovníky a agentura Reuters potom přinesla zprávu, že nejmenovaný americký představitel uvedl, že pokračují technická jednání mezi Spojenými státy a Íránem. No a americké televizi CNN taky jeden americký představitel řekl, že ta taktika s údery a jejich následným pozastavením je od Spojených států umyslná, aby se zabránilo eskalaci a udržoval se prostor právě pro diplomacii.
0: A co víme o postojích uvnitř íránského režimu?
1: Asi nepřekvapí, že jen velmi málo. Dnes ale třeba v médiích objevila i spekulace o variantě, že ty iránské útoky v Hormuzském průlivu mohly iniciovat lidé uvnitř iránského režimu, kterým se nelíbí to memorandum o porozumění a chtí ho nějak podkopat. To napětí mezi Tehránem a Washingtonem se snaží zmírnit hlavně Pákistán a Katar, tedy mediátoři i těch předchozích dohod o příměří. Do Washingtonu i do Tehránu podle zdrojů amerického serveru Axios ve středu volali právě katarští i pákistánští představitelé, ale telefony tam směřovaly taky od tureckých, egyptských a saudských zástupců, kteří se snažili situaci uklidnit.
0: Podle memoranda o příměří by obchodní plavidla měla teoreticky Hormuzským průlivem proplouvat bezpečně a taky bezplatně. Jak to vypadá ve skutečnosti?
1: Tak námořní data včera ukazovala, že se plavba ropných tankerů Hormuzským průlivem kvůli té eskalaci a novým úderům téměř zastavila. Ale v těch předchozích dnech přece jenom ta data naznačovala, že proplouvalo i zhruba 30 lodí denně. Před začátkem války to nicméně bývalo víc než 100 plavidel. No na příkladu lodí napojených na Japonsko vidíme, že třeba od úterý podle agentury Reuters proplulo 22 lodí, včetně 6 velkých tankerů na ropu. V zálivu teď zřejmě zůstávají už jen 4 japonská plavidla se zhruba 100 námořníků. Pro srovnání, na začátku války v Perském zálivu uvízlo 45 lodí napojených na Japonsko s přibližně 1100 členy posádky.
0: O aktuálním stavu příměří mezi Spojenými státy a Íránem mluvila v odpoledním radiožurnálu naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Jano, děkuji za ty informace a nashledanou.
1: Pěkný den, naslyšenou.
0: Minuta nás dělí od čtvrt na dvě, posloucháte páteční odpolední radiožurnál. Tom Grenen.

Ano, vysílání nás čeká další prázdninová autoškola Radiožurnálu, tentokrát o tom, jak je to s povinností oznámení nehody. Poslouchejte nás i do půl druhé. Do té doby pro vás Eric Clapton a Tears in Heaven, odpolední Radiožurnál.

0: Slíbená další rada pro řidiče z naší série Prázdninová autoškola Radiožurnálu. Jaké to s povinností oznámení nehody zjišťoval reportér Václav Drážek u zástupce ředitele dopravní policie Jana Straky.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Na silnici se může stát ledacos, od drobného ťuknutí až po situaci, která může člověka rozhodit. A právě tehdy často vyvstane jednoduchá, ale důležitá otázka. Kdy musím k dopravní nehodě volat policii? Teď to objasní plukovník Jan Straka.
3: Dopravní nehodu musím oznámit vždy, pokud dojde při té dopravní nehodě ke zranění nebo usmrcení osob a ke hmotné škodě na vozidle nebo přepravovaných věcech nad 200 000 korun.
2: A existují i jiné podmínky oznámení?
3: Ta povinnost přivolat policii platí i pakliže dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, a do toho se ale nepočítá vozidlo, jehož řidič je na místě, to znamená leasingovky a tak dále. Zároveň potom dojde k poškození nebo zničení součástí pozemní komunikace, když bych třeba narazil do semaforu a poškodil ho. Poslední podmínka je, že nejsem schopen sám bez vynaložení nepřiměřeného úsilí obnovit silniční provoz. To znamená, pokud je ta nehoda už velká, je tam, dejme tomu, olejové skvrny, ty střepy po té nehodě jsou rozházeny po celé komunikaci, pak bych určitě měl přivolat policii.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu T-Mobile. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál půl druhé. Zprávy a Jana Utendorská.
2: Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. Podle koalice má zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Stavební úřady budou nově fungovat pod státem. Na stavební povolení bude stačit jednorazítko. Předlohu teď posoudí Senát. Pro schválení novely hlasovalo 89 poslanců vládní koalice. Opozice novelu kritizuje. Policie prověřuje požár výškové budovy ve Zlíně jako možné obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až 5leté vězení. Informovala o tom krajská policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Celkovou škodu policisté zatím nevyčíslili. Budově číslo 34 v někdejším Baťově areálu začalo hořet včera ráno. Během dne se pak většina stavby postupně zřítila. Hasiči na místě stále zasahují. Tajfun Bávi, který meteorologové označují za největší za posledních 10 let, se blíží k Tchaj-wanu. Během jednoho týdne jde už o druhou bouři, která vážně ohrožuje tuto část světa. Klimatologové to připočítávají mimořádně silnému jevu El Niño. A pracovníci dílen brněnského dopravního podniku začali kompletovat další tramvaje ze série Drak. Těchto vozů by do roku 2033 mělo v Brně přibýt až 60. Výhodou je, že se dají využít jak samostatně, tak ve dvojici, která pak tvoří velkokapacitní soupravu.
3: Sport.
2: Nejlepším světovým hokejistou sezóny v anketě Mezinárodní hokejové federace se stal kanadský útočník McLean Celebrini. 20letý hráč byl v únoru s 5 góly v 6 zápasech nejlepším střelcem olympijského turnaje v Miláně. Na květnové mistrovství světa ve Švýcarsku pak vedl kanadský tým v roli kapitána a připsal si 14 bodů v 10 zápasech.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: D5 opět průjezdná před Rudnou na D1 dlouhé zdržení za Měřínem. D5 z Plzně do Prahy byla zhruba hodinu před Rudnou na 7. kilometru uzavřená. Národní dopravní informační centrum potvrzuje, že teď už se jede alespoň odstavným pruhem. Na místě stále několik vozidel záchranářů, v levém i pravém pruhu vše je označené světelnou šipkou. Na kamerách ale vidíme, že chvílemi provoz ještě dle potřeby zastavují. Kolona tak hodně dlouhá popojíždí přes 50 minut od Vráže s 13. kilometru. Pokud se jí chcete vyhnout, sjíždějte za Berounem a po souběžné dobře průjezdné silnici 605 pokračujte na Loděnici a Rudnou. D1 z Brna do Prahy ucpaná za Měřínem. Více než hodinová kolona se sune krokem ze stého 28. kilometru přes 2 omezení až k Velkému Beranovu na stý 19. I tam se dá celkem plynule objíždět po silnici 602 a to z exitu 134 Měřín na Velký Beranov. Na D1 z Prahy do Brna fronta z odpočívky na Střechov z 52. kilometru k nehodě na 55. Před sjezdem na Trhový Štěpánov je po střetu několika aut zabraný levý pruh. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, během dne hlavně na severovýchodě území až oblačno a výjimečně přehánky. Teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Dále s vámi odpolední Radiožurnál a Jiří Chum.
1: No a do kina vás zveme nejen v Karlových Varech, i teď, kdy pro vás mám bleskovou soutěž o 2 vstupenky na nový film Pramen s Aňou Geislerovou, který se promítá v pondělí v 18 hodin v pražském kině Bio Oko. Pokud chcete být hledišti, napište hned teď na e-mail vstupenky@rozhlas.cz, do předmětu napište chci do kina a odešlete. 25 nejrychlejších získá po 2 vstupenkách a obsadí tak dohromady 50 míst v sále. Výhercům samozřejmě odepíšeme zpátky.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Mustang jsme hráli 7 minut po půl druhé, tady je páteční odpolední radiožurnál, je 10. července, hned několik firem se vzpamatovává z toho včerejšího požáru továrního areálu ve Zlíně a sčítají škody, které jim způsobil. O své naskladněné zboží přišly značky jako Vasky, Botas, Alpine Pro a další. V biznesu dodáme detaily za chvíli.
1: Mám tajnou skříň a v ní fotky z našich výletů, když tě

Mráz mi běhá po zádech. Mám tajnou skříň a v ní pár opravdových dopisů. Voní jak ten krém, co míváš na rukou. Znám každou křivku z tvého podpisu. To ještě není zárukou, že už se není o co bát, že mi zase zmizíš.

víc než tisíc důvodů, proč už nehledám a proč zastavil jsem čas. Až půjdeš bílem se mnou v průvodu,

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A na D5 z Plzně do Prahy před Rudnou na 7. kilometru na chvíli opět zastavili provoz. Jelo se odstavným pruhem. Teď se chviličku stojí. Podle aktuálních policejních informací by uzavírka ale neměla dlouho trvat. Kolona ale narostla až k Vráži, je na bezmála hodinu. Pokud můžete, sjíždějte exitem 14 za Berounem a pokračujte po vcelku dobře průjezdné silnici 605 na Loděnici a Rudnou. Tam se na D5 opět vrátíte. A další zelená vlna nejpozději za 20 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Co všechno zničil požár skladu ve Zlíně? V 11-patrové budově schořelo třeba 75 tisíc párů bot, oblečení i doplňků od značek Vasky a Botas. Další uskladněné zboží patřilo zase společnosti Alpine Pro. A poškozených firem je víc. Redaktor Dominik Hron, dobré odpoledne.
3: Pěkný den.
2: Už jedna z těch společností, například Vasky, ví, jaké jí vznikly škody?
3: Policie je odhadla na 60 až 80 milionů korun. Podle majitele a zakladatele společnosti Vasky Václava Staňka v každém případě přišla společnost o naprostou většinu svých zásob.
4: Opravdu těch 75 tisíc párů je množství, které jen tak nedoženeme. Naše měsíční produkce je asi kolem 12 tisíc párů, takže se bavíme o nějaké 7měsíční produkci.
3: V budově využívaly skladovací prostory i další firmy, třeba značka oblečení Alpine Pro, která tradičně obléká taky české olympioniky, měla pronajatá 4 patra. Zásobovala odtamtud všechny české, slovenské i polské prodejny. Majitel firmy Václav Hrbek dodává.
5: Mě jsme vůbec nečekali, že by ta budova jako se zřítila. Jo. To samozřejmě byl pro nás velký šok. Děláme první kroky, aby jsme se s tím vyrovnali a firmu udrželi v chodu.
3: Internetový prodej je ale momentálně pozastavený. Požár zničil veškeré zásoby, včetně připravené podzimní a zimní kolekce, celkem asi za 500 000 000 korun.
2: Kdo další ty prostory využíval?
3: Nadace Tomáše Bati tam měla knihy. Schořelo přes 27 tisíc výtisků baťovské literatury, říká za nadaci ředitelka Gabriela Končitíková.
6: My nedržíme skladové zásoby ve vile tady, ale měli jsme to právě v té 34. budově.
3: Šlo o knihy určené do distribuce, které je možné sehnat v knihkupectví. Nejedná se o archiválie, ty jsou zdigitalizované. Další poškozenou firmou je výrobce kol Equator Cycling, ten o tom informoval na sociální síti X. A nakonec měla v přízemí budovy své depo ještě zásilkovna. Její vedení potvrdilo, že po závažném poškození budovy je přerušený provoz tamního depa, dotčené zákazníky budou informovat a náhradu škody vyřídí co nejrychleji. Schořilo přes 9 tisíc zásilek.
2: Jak teď budou poškozené firmy postupovat?
3: Hlavně by měly kontaktovat své pojišťovny. Na místo větší škody obvykle dorazí likvidátor nebo mobilní technik. Záleží ale na tom, jestli je to vůbec možné. V případě požáru o tom rozhoduje hasičský záchranný sbor. Když jsou budovy poškozené z větší části, což tady platí, tak se na místo posílá ještě statik. Mluvčí České asociace pojišťoven Tomáš Pavlík pak přibližuje, kdyby mohly firmy získat peníze.
7: Podstatný je rozsah škody a tedy i to, jak dlouho potrvá zjišťování příčiny požáru. Tedy opravdu nelze přesně určit časový úsek. Důležité je také to, co konkrétně a jakým způsobem bylo pojištěno.
3: Odhadem může jít spíš o několik měsíců.
2: No a my se na místo přímo podíváme v odpoledním radiožurnálu ve 14 hodin a 10 minut. Pro tuto chvíli to byl Biznis a Dominik Hron. Dominiku, díky, nashledanou.
3: Hezký den.
2: Tři čtvrtě na dvě, dobré odpoledne.

Fotbalisté Francie se dnes dozví soupeře pro semifinále mistrovství světa a bude to určitě evropský celek. Víc o tom čtvrtfinále mezi Belgií a Španělskem, které zatím na turnaji nedostalo gól, ještě uslyšíte.

0: Fotbalisté Belgie můžou být na letošním mistrovství světa prvním týmem, který dal gól Španělsku. Ve vzájemném utkání budou ve čtvrtfinále šampionátu hrát Belgičané i o to, aby Španěli porazili po 40 letech. Musí se taky poradit se 17-letým útočníkem Laminem Jamalem a pomoci tomu Belgii může brankář Thibaut Courtois.
1: Má obrovský talent v situacích jeden na jednoho. Je velmi rychlý, bitý a dokáže se během dvou kroků skvěle uvolnit. Je jedním z klíčových hráčů španělské mezihry. Věřím, že když u něj budeme stát blízko a budeme ho zdvojovat, podaří se nám ho omezit. Uděláme všechno pro to, abychom ho zastavili. Lamin je ale výjimečný hráč a bude opravdu těžké ho ubránit.
2: Právě dlouhou sérii bez porážky proti Belgii připomněli novináři také španělskému trenérovi Luisi de la Fuentemu. Ten ale podobné statistiky odmítá řešit. Podle něj nerozhodnou výsledky z minulosti, ale pouze dnešní výkon jeho týmu.
3: Ne, vůbec nepřemýšlíme nad ničím dalším. Teď nás čeká Belgie a to je jediné, na co se soustředíme. Statistiky ani žádné spekulace teď nehrají žádnou roli. Bude to velmi těžký zápas a dokud ho nezvládneme, nemá smysl řešit cokoliv dalšího. Teď chceme porazit Belgii, až se nám to podaří, pak si můžeme povědět.

0: Vídat třeba i o případném semifinále s Francií. Belgičané si postup mezi 8 nejlepších týmů světa zajistili jasnou výhrou 4-1 domácími Spojenými státy. Ještě víc než samotný výsledek, ale před utkáním rezonovala kauza kolem amerického útočníka Balogana. Ten měl po červené kartě z předchozího zápasu automaticky stát. Mezinárodní fotbalová federace FIFA ale jeho trest i po intervenci prezidenta Trumpa zrušila a umožnila mu proti Belgii nastoupit. Po zápase Balogan osobně přišel za belgickým trenérem a ten zdůraznil, že hráč za celou aféru nemohl. Na tiskové konferenci pak kouč Garcia odpovídal na otázku, jestli očekává ze strany Američanů v hledišti nepřátelskou atmosféru i v duelu se Španěly.
1: Právě jsme porazili Spojené státy a bylo jasné, že proti nám stálo celé americké publikum. Těžší atmosféru už asi nezažijeme. Po vyřazení USA jsme podle mě získali miliony nových fanoušků po celém světě. Stadion bude nejspíš znovu plný amerických příznivců, ale fanoušci góly nedávají. Výsledek záleží jen na nás a budeme se soustředit jen na to, co můžeme ovlivnit.
0: Kdo doplní Francii mezi nejlepší čtyřkou světového šampionátu, se dozvíme dnes večer. Utkání Španělsko-Belgie začne ve 21 hodin našeho času v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Lukáš Antoš, Radiožurnál.

0: právě teď na webu Déčka. Vydejte se s dětmi na letní dobrodružství s Déčkem. Tentokrát můžete společně s dětmi hledat písmena, která záhadně mizí...
1: Na kulte písmena, protože...
0: ...ze světa Déčka. Na cestách vám pomůže aplikace Léto s Déčkem, ve které najdete mapu soutěžních míst i další překvapení. Zapojte se do hry, sbírejte hesla a soutěžte o spoustu krásných cen. Více se dozvíte na operace abeceda.cz.
2: Radiožurnál 14 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská.
3: Požár budovy ve Zlíně prověřuje policie jako obecné ohrožení z nedbalosti. Sněmovna i přes kritiku opozice schválila novelu stavebního zákona. Tenistky Muchová a Nosková se ve Wimbledonu chystají na první české grandslamové finále v ženské dvouhře. Na dálnici D5 směrem z Plzně do Prahy popojíždí dlouhá kolona před nehodou u Rudné. A bude převážně slunečno, teploty až 29 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Rozsáhlý požár budovy 34 ve Zlíně policie prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Budova začala hořet včera ráno, větší část se už zřítila a požár stále hasí desítky hasičů. Pokračuje zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
5: Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Trestní zákoník v tomto případě stanoví až 5letý trest odnětí svobody. Celková škoda způsobená požárem prozatím nebyla vyčíslena.
3: O 9000 balíků přišla při požáru ve Zlíně doručovací firma Zásilkovna. Radiožurnál to řekl mluvčí společnosti Ondřej Luštinec. V zasažené budově 34 měla své regionální depo. Doručování dalších balíků do Zlína a okolí ale funguje dál.
6: Pro zákazníky a e-shopy je podstatné, že provoz jsme okamžitě přesměrovali přes okolní depa a doručování pokračuje bez problémů. Jsme v kontaktu se zákazníky, jejich zásilky byly v budově v době požáru. Náhradu škody samozřejmě vyřídíme co nejrychleji.
3: Škody sčítají i další firmy, které měly v budově sklady. Alpine Pro přišla o zásoby za více než 500 000 000. Celou škodu pojištění nepokryje. A 85 tisíc párů bot přišla společnost Vasky. Na místě zůstává naše reportérka. Živě se přihlásí krátce po zprávách. Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. Jde o návrh koaličních poslanců, který má podle nich zjednodušit a zrychlit povolování staveb. Stavební úřady by měly nově fungovat pod státem. Vzniknout by měl úřad rozvoje území a jeho krajské pobočky. Na ně se má přesunout část úředníků ze stávajících úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení, vedené jedním úřadem, zakončené jedním razítkem. Pokračuje ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
7: Naším cílem je, aby se v Česku stavělo rychle, jednoduše, při dostatečné a relevantní ochraně všech veřejných zájmů a abychom dohnali co nejdříve naše sousedy a celou Evropu.
3: Opozice koaliční novelu dlouhodobě kritizuje nejen proto, že podle ní stavební řízení nezrychlí, ale i proto, že jde o návrh poslanecký a ne vládní a neprošel tak řádným připomínkovým řízením. Vědci budou mapovat výskyt sinic na březích jihočeského Lipna, které můžou být nebezpečné pro psy a pomoci může i veřejnost, jak konkrétně popisuje hydrobiolog Petr Znachor.
8: Lidé nám mohou zasílat fotografie, polohu a stručný popis toho, co najdou prostřednictvím online formuláře, který se nalézá na stránkách sinicenabrehu.cz. Informace posoudíme a vybrané lokality dále budeme prověřovat.
9: Sport. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková se zítra utkají ve finále dvouhry ve Wimbledonu. O titul na londýnské trávě si tak proti sobě poprvé zahrají dvě Češky, které si navíc dobře rozumí. Hrály spolu i debl na olympijských hrách v Paříži. Kapitánka českého týmu v Billie Jean King Cupu Barbora Strýcová radiožurnálu Sport řekla, že přátelský vztah Češek podle ní utkání neovlivní.
10: Žádná, takhle si myslím, že nepřemýšlí, prostě na ten kurt jdou odehrát prostě ten zápas a těho obě dvě odehrát ze svý strany co nejlíp a porazit tu druhou a tak by to mělo být a pak si podají ruku a je konec toho a jede se dál. Myslím si, že to hlavě mají srovnaný dost, aby to takhle bylo všechno v pořádku.
9: Finále Wimbledonu mezi Češkami Muchovou a Noskovou začne zítra v 17 hodin. Radiožurnál a Radiožurnál Sport ho nabídnou v přímém přenosu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Situace na D5 před Rudnou, na D1 několik kolon na trase Praha-Brno. Na D5 z Plzně do Prahy trvají velké komplikace před Rudnou na 7. kilometru. Na místo kolize nákladního vozidla a dodávky dorazil i jeřáb. Provoz je tak nadále vedený pouze odstavným pruhem. 50-minutová kolona se posouvá od Vráže z 13. kilometru. Lepší je sjíždět exitami 14 a pokračovat po souběžné 605 až do Rudné. Plnější je zatím akorát na příjezdu do Loděnice od Vráže. D1 na trase Praha-Brno a první kolona zatím spíše nesouvislá před Šmejkalkou z 18. kilometru. Pak se krátce zpomaluje před nehodou na 55. do třetice i za 9. kříži na 73. Odtud se popojíždí v obou pruzích. Osobní auta se následně rozjíždí za Ostrovačicemi. Kamiony se nesouvisle sunou až do Brna k omezení u D2. D1 z Brna do Prahy zůstává totálně ucpaná za Měřínem. Až hodinová kolona se vleče ze stého 28. kilometru přes dvě omezení až k Velkému Beranovu na kilometr 119. A D8 před Prahou směrem z Ústí, ta je plná od Klíčanské odpočívky přibližně ze 3. kilometru. Tam jsou to hlavně kamiony jedoucí do Kbelské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, během dne hlavně na severovýchodě území až oblačno a výjimečně i přehánky. Teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů, na severovýchodě bude jen kolem 23. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál, je s vámi Jiří Chum.
2: A vyšetřování o tom, co se odehrálo a co bylo příčinou toho všeho ve Zlíně, se rozběhlo na plné obrátky. Policie prověřuje požár výškové budovy v centru města jako trestný čin obecného ohrožení z nedbalosti. Hasiči na místě zasahují už druhý den a zůstanou tam minimálně celý víkend. A zůstávají tam samozřejmě i naši reportéři. Michaela Košandová živě do 14:00.
4: Odpolední radiožurnál
0: a Jiří Chum.

0: Centru Zlína už druhý den hoří v bývalém Baťově areálu. 11-patrová budova sloužila pro sklady a kanceláře a je zničená. Policie požár prověřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti a viníkovi hrozí 5leté vězení. Aktuální pohled na požářiště popíše teď živě z místa reportérka Michaela Kočendová. Dobrý den.
1: Pěkné odpoledne. Nad hlavami přihlížejících lidí přímo naproti poslední stojící stěně budovy s číslem 34 v bývalém Baťově továrním areálu znovu létají vrtulníky z bambivaky. Ty měly krátkou přestávku, kdy si letěli dotankovat palivo a velitelé zásahu rozhodovali, jestli se do hasebních prací znovu zapojí. Na místě nadále zůstává nejméně 15 jednotek dobrovolných i profesionálních hasičů. Těm se už včera večer podařilo požár dostat pod kontrolu a následně také snížili stupeň požárního poplachu ze zvláštního na třetí.
0: Michaelo, dá se teď na místě dýchat? Platí nadále ta doporučení od hasičů, aby lidé nevětrali a venku byli jen po dobu nezbytně nutnou?
1: Ano, tato doporučení stále platí. Dokonce je tady krátce po 13. hodině také zopakoval místní rozhlas. Navíc z mého místa vidím, že z budovy stále stoupá takový tmavě šedý kouř, který se kvůli větru drží nízko nad zemí a směřuje nad město. Obyvatelé okrajových částí Zlína a okolních obcí, například Luškovic nebo Lukova, potvrzují, že zápach toho kouře dnes cítí i tam, kde ho včera ještě necítili. V těchto místech se také objevují ohořelé papíry s firem, které v budově měly své sklady. Například firma Vasky požárem přišla o 75 tisíc párů bot v celkové hodnotě asi 150 milionů korun. Alpine Pro vyčíslilo škodu na 500 000 000. Nadace Tomáše Bati přišla o 30 tisíc knih v hodnotě 5 milionů korun a třeba také zásilkovně uhořelo asi 9 tisíc balíků, protože v budově měla své regionální depo.
0: Na závěr ještě, jak a kdy požár vznikl?
1: Budova s číslem 34 s 11 nadzemními podlažími, kterou vlastní společnost Krým začala hořet včera ráno, postupně se na dvou místech zřítila, jedna její stěna ale zůstává stále stát. Hořet podle mluvčího společnosti Krým Group Marcela Schmidta začalo v 9. patře ve skladu obovy společnosti Vasky. Odtamtud se požár rozšířil i do dalších pater a na střechu. V tuto chvíli ale hasiči mají požár pod kontrolou, hasební práce však budou pokračovat do pondělí. Ještě připomenu, že na místě nebyl nikdo zraněný.
0: Reportérka Michaela Kočendová živě ze Zlína. Díky, zatím naschledanou.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Už ne mezinárodní letiště v Palm Beach, ale letiště Donalda Trumpa. To je nové jméno vzdušného přístavu vzdáleného jenom 8 kilometrů od soukromé rezidence amerického prezidenta na Floridě. O tom, co stálo za přejmenováním letiště a hlavně kolik to stálo, uslyšíte do půl třetí.
1: Rád bych si koupil cukrovou.

0: se podíváš.
1: Kam se podíváte? Americký prezident Donald Trump se dočkal. Je po něm pojmenované mezinárodní letiště. Sice ne to největší u Washingtonu, ale alespoň jedno menší, nedaleko jeho soukromého sídla Mar-a-Lago na Floridě. Mezinárodní letiště v aglomeraci Palm Beach nese jeho jméno. Jaká byla cesta k přejmenování letiště a co sebou nový název tohoto dopravního uzlu přinese? Zeptám se Pavla Nováka ze zahraniční redakce. Pavle, pěkné odpoledne.
2: Já odpovím, dobré odpoledne.
1: Doufám, jak snadno se může tak velká dopravní stavba, jako je mezinárodní letiště, přejmenovat a jak dlouho to trvá?
2: No, není to úplně tak snadné, není to tak jednoduché, jako přejmenovat třeba Americký institut míru nebo Kennedyho kulturní centrum na Trumpovo kulturní centrum. Na to stačilo přesvědčit správní radu a ta tady rozhodla o přejmenování té instituce. Zase se to přejmenovalo zpátky. O pojmenování mezinárodního letiště vždycky musí rozhodnout stát, v tomto případě, tedy v případě toho Trumpova letiště, to byl stát Florida. Tam tedy zákonodárný sbor Floridy, složený z sněmovny reprezentantů a ze senátu, musel o tom přijmout zákon a ten potom podepsal guvernér Ron DeSantis, to udělal 30. března. A jméno a nové kódové označení DJT, DJT, schválil potom i Federální úřad pro civilní letectví. A ten zlomový moment, který nastal ve čtvrtek, dnes už tady letadla v Palm Beach přistávají a startují z letiště Donalda J. Trumpa. Ten přechod na nové označení, nebo i změna toho kódového označení, bude trvat ale ještě víc než měsíc. Zatím se používají oba dva ty kódy, to znamená PBI, Palm Beach International a DJT od 18. srpna, tedy to bude už jenom DJT Donalda Trumpa mezinárodní letiště. Mimochodem, evropský Google stále ještě ukazuje letiště s názvem Palm Beach International a ne to Donalda Trumpa.
1: Kolik takové přejmenování letiště stojí, tedy jaké jsou náklady na takovou změnu?
2: No, celé to bude stát přes 5,5 milionu dolarů, alespoň tak se to píše na webu toho letiště samotného, protože se musí vyměnit veškeré informační tabule. Ve čtvrtek to byly jenom ty hlavní navigující k tomu letišti. Musí se změnit loga na propagačních materiálech, suvenýrech, na stejnokrojích těch lidí, kteří tam pracují. Polovinu toho všeho uhradí stát Florida a zbytek, který pokryje z rezerv letiště a okres Palm Beach, který je také majitelem letiště. Ten okres bude mít také právo zadarmo používat označení letiště na svých materiálech a pracovat s ním, což je docela velká výhoda, protože to jméno letiště, jeho zkratku, si nechala v únoru patentovat Trumpovic rodina a bude tedy pobírat tantiemy ze všech těch předmětů, kde se to logo nebo ta zkratka objeví. To letiště není tak úplně malé, ono odbaví ročně přes 8,5 milionu cestujících, což je přibližně polovina toho, co letiště Václava Havla v Praze. Tak se snad ta investice brzy vrátí. A mimochodem důsledkem toho, že už je pojmenované to letiště na Floridě po Donaldu Trumpovi, tak už se tak nemůže jmenovat žádné ani větší letiště někde ve Spojených státech.
1: Pavel Novák ze zahraniční redakce. Pavle, díky.
2: Hezké odpoledne.

0: Andrew Donalds, posloucháte páteční odpolední radiožurnál. Za minutu bude půl třetí, máme pro vás další čerstvé zprávy a zpravodajství i online na irozhlas.cz.
1: Atletické mistrovství České republiky se blíží. Sledujte s námi domácí atletické hvězdy na plzeňském stadionu s nově postavenou unikátní tribunou. Vychutnejte si boje o mistrovské tituly i o účast na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. O víkendu 25. a 26. července v Plzni. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou skupina ČES, Česká spořitelna a město Plzeň.
0: Jana Utendorská a zprávy.
2: Koaliční rada, na které chtěla SPD řešit zapojení Česka do americké iniciativy na zbraně pro Ukrajinu, dnes nakonec nebude. Radiožurnálu to potvrdil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Koaliční poslanci si příspěvek pro Ukrajinu podle něj už vysvětlili. Chystáme podrobnosti, poslouchejte už po zprávách. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot o víkendu znovu vzrostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Benzín budou moct čerpací stanice prodávat až za 1,40 korun a 86 haléřů za litr, tedy o 16 haléřů více než dnes. Litr nafty budou moct stát až 38 korun a 79 haléřů. Cena tak stoupne o 57 haléřů. Vláda prodloužila regulaci cen do 19. července. Evropská komise potvrdila, že se Maďarsko připojilo k úřadu evropského veřejného žalobce. Stává se tak 25. členem. Budapešť požádala o přistoupení k této instituci letos v květnu, poté co země získala novou vládu vedenou Péterem Maďarem. Předchozí premiér Viktor Orbán začlenění dlouhodobě odmítal. Úřad evropského veřejného žalobce je odpovědný za vyšetřování a stíhání trestných činů, které poškozují finanční zájmy Evropské unie. A včerejší otřes země nespůsobilo zemětřesení, ale běžný průmyslový odpal u Berouna ve velkolomu Čertovy schody. Uvedl to dnes Geofyzikální ústav Akademie věd. Původní zprávy ze zahraničí přitom hovořily o silném zemětřesení, o síle 5,5 stupně s epicentrem na Rokycansku. Informace vycházely z údajů německého seismologického centra Geofon v Postupimi. To záznamy evropských seismických stanic nesprávně identifikovalo jako silné zemětřesení.
3: Sport.
2: Fotbalista Václav Černý ukončil v 28 letech kariéru v reprezentaci. Hráč Bešiktaše Istanbul to řekl v rozhovoru s tureckou televizí TRT Sport. Černý nastoupil v národním týmu do 30 zápasů a dal 8 branek. Naposledy hrál v říjnu při porážce 1-2 ve světové kvalifikaci na Faerských ostrovech. Po nedávném vypadnutí ze světového šampionátu se s národním dresem rozloučili taky obránce Tomáš Holeš a útočník Patrik Šik.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D5 nehoda před Rudnou, na D1 velmi dlouhé zdržení za Měřínem. Na D5 z Plzně do Prahy před Rudnou na 7. kilometru intenzivně pracují na odklízení následků po větší nehodě nákladního vozidla a dodávky. Na místě zasahuje i těžká technika, stále se dá projet pouze odstavným pruhem. Na kamerách vidíme, že chvílemi provoz zastavují úplně. Kolona se tak zdaleka nekrátí, po pojíždí zhruba 50 minut od Vráže ze 14. kilometru. Souběžná silnice 605 už se zaplnila mezi Vráží a Loděnicí, stále se ale vyplácí exitem 14 sjíždět. Na D1 z Prahy do Brna se zpomaluje u Popovic okolo 15. kilometru, na Šmejkalku se jede okolo 20 minut. O kus dál směr Brno před sjezdem na Trhový Štěpánov na 55. kilometru došetřují v levém pruhu kolizi několika vozidel, tam zdržení krátké jen v řádech minut, o mnoho delší pak před Ostrovačicemi z kilometru 176, odtud se sunou nákladní soupravy až do zúžení u D2. Osobní auta v levém pruhu brzdí jen občasně. A D1 z Brna do Prahy a kolona za Měřínem z kilometru 128 vleče se bezmála hodinu přes dvě omezení až k exitu 119 Velký Beranov. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci se ochladí na 14 až 9 stupňů, zítra čekejte jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě jen kolem 23, na horách kolem 17, na Šumavě až 21 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi odpolední Radiožurnál a Jiří Chum.
0: A blíží se i dnešních 20 minut Radiožurnálu. Může být vláda po půl roce práce se svým výkonem spokojena? Jak vládní strana motoristé sobě hodnotí průběh summitu NATO v Ankaře? Ptát se budeme ministra pro sport, prevenci a zdraví a zároveň předsedy poslaneckého klubu motoristů Borise Šťastného. Vysíláme po zprávách v 17 hodin.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

7 minuty po půl třetí, pátek 10. července, odpolední radiožurnál. Představitelé koaličních stran a hnutí měli projednávat spor ohledně pomoci Ukrajině. Nic takového se ale dít nebude, koaliční rada se nakonec nesejde. Prý si koaliční politici už všechno vysvětlili a nemá smysl se kvůli tomu scházet. Z Poslanecké sněmovny živě, ještě za chvíli, dalším vysílání. Předtím zkamenělý dítě, Lucie.

0: to is that. Koaliční jednání dnes nebude. Vládní strany a hnutí přitom měly řešit spor o to, jestli má Česko přispívat Ukrajině na americké zbraně. Schůzka už ale prý není potřeba. Já teď o vysvětlení požádám do sněmovny kolegyni Danielu Brichtovou. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Ten argument jsme slyšeli, proč se koaliční rada nakonec nesejde. Můžeš to trochu rozvést?
1: Podle Karla Havlíčka z Hnutí ANO si už koaliční partneři operativně vše vysvětlili a není tedy potřeba se kvůli tomu scházet. Za něj je celý koaliční spor už zažehnán, což potvrdil i Tomáš Doležal, tedy poslanec SPD, který přišel okomentovat dnes schválený stavební zákon. Navíc se z jednání omluvil ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů sobě, šéfka státní kasy Alena Schillerová z Hnutí ANO a také šéf poslanců SPD Radim Fiala. Ještě dopoledne přitom se zasedání ním počítal jak šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD, tak předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný. Ten byl připraven se za ministra zahraničí postavit.
2: Věřím, že celá věc se uklidní. Jde skutečně o symbolickou záležitost přesměrování určitých prostředků v nevelké výši z rozpočtu ministerstva zahraničí, které byly určeny původně přímo Ukrajině, v tomto případě do fondu Spojených států amerických.
1: Během dneška ale byly tedy všechny krize podle vyjádření koaličních zástupců zažehnány.
0: No a může příspěvek Česka do toho programu Pural nějak ohrozit koalici?
1: Ještě včera to vypadalo, že právě to způsobí jakýsi spor, protože ohradil se proti tomu předseda SPD Tomio Okamura. Poslanec za SPD Jaroslav Foldyna dokonce mluvil o tom, že neví, jestli je SPD pořád součástí koalice. Nicméně po tom, co tady byla i zrušena koaliční rada, tak to vypadá, že se koaliční spor už nekoná.
0: Mělo jít dnes o jediné téma koaliční rady?
1: Ne, koaliční partneři měli na programu i další témata. Tohle mělo být ale po summitu v Ankaře jedno z těch nejdůležitějších. Podle Borise Šťastného se měli zabývat také situací například ohledně Kratomu. Karel Havlíček ale potvrdil, že se ale i další témata dojednali operativně.
0: Za sněmovny živě kolegyně Daniela Brichtová. Díky za to. Naschledanou.
1: Hezké odpoledne.

Historické nebo legendární, tak se mluví o finále ženského Wimbledonu, které přitom ještě ani nezačalo. Mluví se o něm v takových superlativech samozřejmě proto, že se do něj dostaly dvě české tenistky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Další téma pro odpolední radiožurnál ještě do 15. hodiny. Přejeme dobrý den.

0: Odpolední radiožurnál a s jistotou můžeme říct, že tenisový Wimbledon bude mít českou vítězku. Diváci v Londýně totiž budou na centrálním dvorci sledovat boj o titul mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou. První české grandslamové finále v samostatné historii.
1: Nosková jenom vyblokovala balonek zpátky, útočí Kostěková do autu, bude to české finále, bude.
2: A bude to po 9 letech, co se dvě tenistky z jedné země postaví proti sobě ve finále Grand Slamu. Nejenom pro český tenis je to velká událost.
3: Historická, legendární, neskutečná. Já ani nevím, jak to popsat. Neuvěřitelný unikát.
2: Hledala slova ve vysílání radiožurnálu Sport bývalá tenistka a naše expertka Andrea Sestiny Hlaváčková. To, že z českých tenistek září právě Muchová a Nosková, Hlaváčkovou nepřekvapilo.
3: Jsou to přesně ty, o kterých se poslední roky mluví, že by měly být následovnice všech těch grandslamových vítězek.
2: A konkrétně ve Wimbledonu bude mít Česko po Markétě Vondroušové a Barboře Krejčíkové třetí šampionku za poslední 4 roky. A tak se svět opět zajímá o český tenis. Nad úspěchy českého tenisu si lámal hlavu třeba i bývalý slavný americký tenista John McEnroe ve vysílání rádia BBC. Navíc se nepotkají jenom dvě Češky, ale taky dvě kamarádky, jak vysvětlila kapitánka českého týmu v poháru Billie Jean Kingové, Barbora Strýcová.
4: Obě dvě holky se na to těší, prostě se hrozně respektujou, i spolu trénovali na centráku před svýma semifinálema. Takže jo, je to pohádka taková.
2: A finále české wimbledonské pohádky začne v sobotu po 17. hodině, a to v přímém přenosu na této stanici. Dvojnásobná grandslamová vítězka v deblu Sestiny Hlaváčková jasnou favoritku nevidí.
3: Obě se tam dostaly jako totálně jako kvalitním tenisem. Je to neskutečné, že tam máme za poslední roky prostě Kvitová, Vondroušová, Krejčíková a teď tam bude prostě další česká ova.
2: A my si jen musíme počkat na to, jestli to bude Muchová nebo Nosková. Adam Procházka, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na D35 směrem z Olomouce do Ostravy před velkým újezdem na kilometru 288 teď vážná nehoda motorkáře. Podle našeho zpravodaje je teď dálnice neprůjezdná. Poslední volný sjezd na exitu 281 Přáslavice. D35 z Olomouce do Ostravy na kilometru 288 uzavřená. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
5: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Přijďte do kina na filmovou událost roku.
1: At the kingdom waiting for a king.
0: Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana.
2: Ithaca's king is coming back.
0: Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu.
3: No one could stand between my men and home.
0: Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd v kinech zazáří už 16. července. Hlavním mediálním partnerem filmu Odyssea je Radiožurnál.
4: Teddy Swims poprvé v Česku. Americký zpěvák s jedinečným hlasem zaspívá na Colors of Ostrava 18. července v Dolních Vítkovicích. U toho nesmíte chybět. Více na colors.cz.
5: Radiožurnál je 15 hodin. Jana Utendorská a aktuální zprávy.
6: Požár výškové budovy ve Zlíně policisté prověřují pro možné obecné ohrožení z nedbalosti. Soud odmítl žalobu z CIO školy kvůli kombinované výuce, podala kasační stížnost. Fotbalisté Španělska nastoupí proti Belgii do čtvrtfinále mistrovství světa. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy popojíždí dlouhá kolona za Berounem. A zítra bude slunečno, během dne přechodně více oblačnosti, teploty až 29 stupňů.
7: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
6: Kriminalisté prověřují požár budovy číslo 34 ve Zlíně jako obecné ohrožení z nedbalosti. Radiožurnálu to potvrdila krajská policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Firmy, které v budově měly své sklady, odhadují škody na stovky milionů korun. Na místě zůstává naše reportérka Michaela Kočendová.
8: Kriminalisté společně s hasiči zjišťují příčinu požáru. Pokud prokáží něčí zavinění, hrozí viníkovi až 5 let vězení. Hasiči mají požár od včerejšího večera pod kontrolou, na místě ale dál zasahuje nejméně 15 jednotek dobrovolných i profesionálních hasičů, kteří proudy vody pomáhají v ochlazování budovy. Z objektu stále stoupá tmavě šedý kouř, který vítr unáší nad město i okolní obce. Hasiči proto dál doporučují nevětrat a pobyt venku omezit na dobu nezbytně nutnou. Hasební práce by měly pokračovat do pondělí, kdyby hasiči měli požářiště předat majiteli budovy. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.
6: Městský soud v Praze odmítl žalobu expediční z CIO školy proti postupu ministerstva školství ve sporu o kombinovanou výuku. Ta umožňovala dětem učit se část týdne doma a část ve škole nebo při výjezdech. Ministerstvo ukončilo pokusné ověřování tohoto způsobu výuky ke konci června. Podle soudu je škola podřízenou složkou rezortu a proto zrušením testování nezasáhl do jejich práv. CIO škola s rozhodnutím nesouhlasí. Její vedení proto podalo kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, říká spolumajitel společnosti SCIO Jan Šotola.
9: Právní posouzení ministerstva považujeme za nesprávné a proto jsme v té věci podali kasační stížnost. Nicméně stále čekáme na odpověď ministerstva na náš otevřený dopis a věříme, že se nám podaří najít smírné řešení a následně celou žalobu stáhneme.
6: Podle ministerstva školství soud potvrdil, že z povahy pokusného ověřování je zřejmé, že má dočasný charakter a ukončení testování kombinované výuky bylo v souladu s pravomocemi úřadu. Počet obětí lesního požáru ve španělské Andaluzii vzrostl na 12. Úřady pohřešují 23 lidí. Oheň zatím zničil 3200 hektarů půdy. V oblasti zasahují stovky hasičů a 30 letadel. Španělští záchranáři uvedli, že většina obětí jsou zřejmě cizinci, kteří neuposlechli pokyny a pokusili se odjet ve svých autech. České ministerstvo zahraničí nemá informace o tom, že by mezi zasaženými byli i Češi. Letošní úroda ovoce bude zřejmě o polovinu nižší než obvykle, vyplývá to z odhadů ministerstva zemědělství. Podle předsedy Ovocnářské unie Martina Ludvíka největší újmu na ovoci způsobily dvě vlny jarních mrazů. Jablek bude oproti průměru letos asi polovina. O něco lépe jsou na tom meruňky. Úroda bude zhruba dvoutřetinová. Kromě mrazů ovoce poškodila podle Ludvíka i nedávná vlna veder.
10: U některých ovocných druhů došlo i k popálení té rozrávající úrody, jak to je třeba u rybízu, u malin, ale i třeba u meruněk. A také samozřejmě ty stromy v tak vysokých teplotách v podstatě přestávají růst a ty plody se nějak dál vyvíje, takže někde to může mít vliv na to, že ty plody jsou o něco menší.
7: Sport.
11: Na fotbalovém mistrovství světa se večer rozhodne o dalším semifinalistovi. Španělsko vyzve Belgii v přímém přenosu radiožurnálu Sport v 21 hodin. Španělé podlehli Belgičanům naposledy před 40 lety, ale podle trenéra úřadujících mistrů Evropy, Luise de la Fuenteho, podobné statistiky nehrají roli.
12: Ne, vůbec nepřemýšlíme nad ničím dalším. Teď nás čeká Belgie a to je jediné, na co se soustředíme. Statistiky ani žádné spekulace teď nehrají žádnou roli. Bude to velmi těžký zápas a dokud ho nezvládneme, nemá smysl řešit cokoliv dalšího. Teď chceme porazit Belgii, až se nám to podaří, pak si můžeme povídat třeba i o případném semifinále s Francií.
11: Bývalý český reprezentant Václav Pilař posílil fotbalisty Bohemians. 37-letý záložník přešel do pražského klubu po konci smlouvy v Hradci Králové.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Situace na D5 před Rudnou, uzavřená D35 u Velkého Újezdu. Na D5 směrem z Plzně do Prahy vjedete do kolony těsně za nájezdem od Vráže na 14. kilometru. Opatrně, prudce se brzdí za pravotočivou zatáčkou. Příčinou půlhodinového zdržení bylo odklízení následků po nehodě před Rudnou na 7. kilometru. Už jsou pryč, i silničáři už balí kužely. Brzy byste opět měli projíždět bez omezení. Dálnice D35 z Olomouce do Ostravy, kousek před sjezdem na Velký Újezd na kilometru 288, vážná nehoda motorkáře. Před okamžikem Národní dopravní informační centrum potvrdilo uzavírku komunikace. Sjíždějte exitem 281 Přáslavice a jeďte po souběžné silnici 437. Na exitu 290 se na dálnici vrátíte zpět. Na D1 z Prahy do Brna se zpomaluje na úrovni Popovic okolo 15. kilometru. Na Šmejkalku do omezení se jede 20 minut. O mnoho delší zdržení čekejte u Ostrovačice z kilometru 178. Odtud se sunou nákladní soupravy až do zúžení UD2. A D1 z Brna do Prahy kolona za Měřínem z kilometru 128 sune se bezmála hodinu přes dvě omezení až k Velkému Beranovu na kilometr 119. Další zelená vlna za 15 minut.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra bude podobně jako dnes, jasno až polojasno, postupně přechodně až oblačno, teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23. Tolik zprávy. Odpolední radiožurnál se vrací do Karlových Varů. Právě tam je Hanka Schánilová.
14: A přeji krásné odpoledne vám všem tady z Karlových Varů. Také dnes pro vás chystáme hosty. Ten první už sedí teď se mnou ve studiu. Je to režisér filmu v hlavní soutěži filmu Pramen, Ivan Ostrochovský. Tak poslouchejte a zůstaňte s námi.
7: Filmžurnál s Hankou Schánilovou.

0: V našem vysílacím studiu tady na Sadové kolonádě v Karlových Varech už vítám režiséra Ivana Ostrochovského. Přeji vám krásné odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Vy jste skoro symbolicky přivezli pramen do Karlových Varů, což by mělo znamenat, že se ve Varech asi cítíte jako doma, je to tak?
1: Tak v podstatě asi my na Slovensku vnímáme Vary jako aj náš festival, tak aj děťka našej společné minulosti a asi je, že ty naše filmy jsou tu asi nejzrozumitelnější tomu divákovi.
0: To máte pravdu. Mě by moc zajímalo, jak pramen vypadal na velkém plátně velkého sálu. A chtěla jsem se vás na to zeptat.
1: No, já jsem to bohužel na tom velkém plátně neviděl, lebo já už se nedokážu na ty filmy, čo jsem už viděl tisíckrát, teda ty moje...
0: To je nadsázka těch tisíckrát?
1: Ne, to bohužel ne.
0: To znamená, to je u vás takový rituál, že se nedíváte při premiérách?
1: Ne, já už si větě, když ten film vlastně dokončím, já už jsem s něho tak emocionálně vlastně vyždímaný, že vlastně jako keby už vlastně jako by nedokážem se na to, že já nevím, či by se rozplakal, by jsem prostě jedině. Vlastně se bojím ty moje reakce vlastně. No.
0: Ten film je natočený ve slovensko-česko-maďarské koprodukci. V těch třech zemích se zároveň i natáčel?
1: Jo, samozřejmě, většinou tak bývá, že keď ty koproducenti jsou na ovo spolužívate hercov, ale natočili jsme aj, teda v Prahe jsme, mimochodem na Karlových Varoch, a natačili jsme v nemocnici v Praze, a ježiš, teda mi to úplně vypadlo.
0: No už je to nějaký čas.
1: Najznámejšia psychiatria u vás v Bohnicích.
0: No. Mm-hmm. Vy máte na festivalu krom tedy pramenu ještě dva filmy, ve zvláštním uvedení film Igor a potom. A v soutěži Proxima jste jako producent filmu 33 kroků. Umíte se rozkrájet pro tři filmy, abyste všechno stihl?
1: No, vyzerá, že ano.
0: Připadáte si rozkrájený. Ivan Ostrochovský je mým hostem. Od 16. července by měl být pramen v kinech. Vy se na něj můžete jít podívat. Ten film si teď už žije vlastním životem, jak jste sám zmínil, viděl jste ho tisíckrát. Ale jak dlouho vás téma sterilizace romských žen trápilo v hlavě, než jste ho stvárnil ve filmu, než jste ho dostal na to plátno? Jak dlouho takové nápady zrají?
1: Tak mně to bohužel trvá dost dlouho. Většinou robíme filmy 4-5 rokov. Teraz to nebylo jinak. A my jsme vlastně ani moc nechceli tento film robiť, lebo my jsme, můj predošlý film o služebnici se tiež odohral v 80. rokoch počas socializmu, nechceli jsme vlastně urobiť hned druhý, který se tiež odohral v 80. rokoch, ale právě vlastně v tom čase, keď jsme rozmýšleli, čo ďalej, tak některé slovenské romské ženy se súdili na tých európskych súdoch a my jsme si povedali, že možno to je teraz dobrý čas tou témou výjsť, alebo že už o 10, o 20 rokov bude na to neskoro, keďže tie ženy už tiež je to príbeh starý už 40 rokov v podstate.
0: My si o tomhle tématu určitě budeme povídat. Vy jste si pro hlavní roli vybral dvě herečky, Aňu Geislerovou a Simonu Boledovičovou. Když jste psal spolu s Markem Leščákem scénář, tak ta Aňa, ta byla jasná, Ingrid, hned?
1: Úplně pri tých prvých verziách asi nie, ale už keď jsme dopisovali nějakou verziu scénára, kterou jsme věděli, že se podle něj bude točit už. A ta Aňa už byla akoby na palube, takže už jsme vlastně věděli, ale nemyslím, že bychom to byli ani nějak špeciálně museli měnit.
0: Víte, my jsme tu obě dvě herečky v hlavní roli měli tady v našem studiu vysílacím. No a tak nás napadlo zeptat se, jestli je s vámi na place zábava, tak si to pojďte poslechnout.
2: Tak Ivan je opravdu výjimečný a specifický člověk. Je s ním zábava, ale je pravda, že člověk možná chvilku jako váhá. Chvilku to trvá, než to pochopí, že to je zábava. Jo? To musíte si najít tu cestu, ale jakmile to jednou rozklíčujete, tak už se vždycky smějete. Je nesmírně vtipný, má takový až jako někdy štiplavý, sarkastický humor, někdy umí být velice úsporný, ale já zatím všim vždycky cítím jako velkou citlivost.
0: Mohli byste mi říct, co to znamená od Ani, že jste úsporný?
1: No to vlastně ani nevím. Ale tak je pravda, že asi já moc nemluvím, čo někdy může být problém, že kým ľudia sa na mě napojí, to trvá, preto asi robím filmy 5 rokov, aby to ty ľudia počas tých rokov nějak pochopili, že jak to myslím. Takže a tak vždycky je to problém, ako keby sa stretnete v živote pri tej práci, stretnete s novým človekom a vlastně trochu sa tak spoznávate, tak chvíľu to vždy trvá samozrejme.
0: Protože Aňa učí na FAMU mladé režiséry práci s hercem, tak vás dokonce taky oznámkovala. Tušíte, jakou známku vám mohla dát?
1: No tak doufám, že dobrou.
0: No, není to jenom dobře, poslechněte si to.
2: Ivan je prostě fakt jako buď to mimo kategorii, a nebo prostě jednička s hvězdičkou, no.
0: Takže hodně dobře. Hodně dobře.
1: V pořádku.
0: Dobře, prospěla a Simona Boledovičová si velmi chválila vaši trpělivost.
3: Ivan je veľmi starostlivý. Keď som potrebovala na pláci ten čas, tak on mi ho vždy dal. To proste naozaj si beriem ďalej, že naozaj aj niečo z toho, ako sa on správal ku nám, že tak by som sa chcela aj ja správať k ostatným ľuďom.
0: Je to tak, že na všechno máte ve filmu čas, když tvoříte a když režírujete?
1: Tak tým, že som sa menoval sam seba aj producentom, tak si ten čas môžem vyrobiť, inak by to možno bolo komplikovanejšie, takže že my už vlastne, veď nie je to náš prvý film, my vieme, že moc sa nejde ponáhľať, že ten čas väčšinou prospíva tým filmom. No.
0: Filmu Pramen dnes věnujeme čas v Radiožurnálu a myslím, že tohle téma si ten čas opravdu zaslouží.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: My si v Radiožurnálu, ve Filmžurnálu tady z Karlových Varů dnes povídáme s režisérem snímku, který je v hlavní soutěži, snímku Pramen, s Ivanem Ostrochovským. Pane režisére, státem řízená reprodukce, sterilizace romských žen, ten film sahá někam do poloviny 80. let. Snažila se vaše produkce, nebo možná dokonce vy sám, najít nějaké ženy, které tím prošly? Předpokládám, že ano. Ale zajímá mě, jestli chtěli mluvit.
1: No, moc nechtěli, samozřejmě, ale tak naštěstí už tu za 30 rokov všetky občanské združení, tak už je bolo napísané aj veľa štúdií, že vlastne vy viete, sú tie prípady popsané. My sme hovorili o lekármi z tej doby, ktorí tiež zase sem toto nehrnuli. A v podstate to nás vlastne akoby trochu primelo robiť ten film akoby cez postavu lekára, lebo väčšinou tie lekári akoby evidentne to mali zracionalizované a boli presvedčení o tom, že všetko v poriadku, lebo oni neporušovali akože oficiálne žiadny zákon. Veľakrát mali pocit, že vlastne tým romským ženám pomohli tým, že vlastne mali menej deti a teda akoby kvalitnejší život akože v úvodzovkách v tom, že mali viac peniaz na tie zvyšné deti, takže nám vlastne fascinovali, ako niekto to môže mať tak v hlave uložené a preto sme sa rozhodli vlastne robiť to ten film cez ňu a ako cez lekárku a ako vlastne postupne ten pohľad vďaka tomu priateľstvu mení.
0: Myslíte si, že ženy, ktoré si tým prošli, mají tohle téma v roce 2026 už nejak spracované nebo vyřešené, nebo je to proste doživotní 13. komnata?
1: To ja by som, zase nie som len psychológ, ale tak myslím, že tie ženy, ktoré už o tom hovorili a niekde som o tom čítali, tak asi to nejak spracovávajú, ale neviem, čo to znamená mať spracované. Takže musí to byť na celý život akoby vec, ktorá teda vám ten život ovplyvní akože poriadne.
0: Vy jste měl odbornou konzultantku filmu Elenu Gorolovou, která se věnuje protiprávním sterilizacím romských žen. To téma ona ale sama taky prožila. Ona vám vyprávěla svůj příběh?
1: Ale jo, ale myslím, že Elena už ten příběh rozprávala velakrát. Bolo to zverejnené, takže keby ste sa o tom porozprávali s Elenou.
0: To je pravda. Před interrupčními komisemi, ale stály tehdy tisíce, možná desetitisíce žen a dostávali velmi intimní, možná ty úplně nejintimnější otázky a často i odpovídali těm, které možná znali. Tyhle komise byly čisté zlo?
1: Tak tie interrupčné komisie vlastne, to je vždycky akoby ten problém, keď štát začne ako keby organizovať súkromný život ľudí, že ono v podstate na začiatku asi bola túžba, aby sa tých detí rodilo čo najviac, čo logicky každý štát chce. A myslím, že tí komisie budú pomáhať tým ženám, ktoré chcú ísť na interrupciu, že máte malý byt, tak a nemôžete mať v ňom 5 detí, takže vám dajú väčší byt. Len sa postupne zistilo, že teda oni byty nemajú, nemôžu tým ženám ako pomôcť, tak to vlastne skončilo ako taká byrokratická buzerácia a veľmi nepríjemný zážitok pre všetky ženy. A vlastne to, čo je akoby dôležité, aj komunisti vlastne v 86. to zrušili. Že ono to je akoby zaujímavý, akoby taký precedens, že keď niekto začína s týmto témou nejakže regulovať, alebo tie interrupcie nejak, akoby sa, že sa štát to má nejak organizovať, že vždycky pripomenúť, že už to tu bolo a že aj a sami komunisti pochopili, že to ničomu nepomáha.
0: U nás je stále ještě možné zažádat si o odškodnění za protiprávní sterilizaci mužů i žen. Je to tak v Česku i na Slovensku, anebo i v Maďarsku?
1: V Maďarsku nevím, na Slovensku bohužel situace je taká, že vlastně to odškodnění těch žen nebylo schválené a veď my právě proto jsme robili ten film, že doufáme teda, že aj ten film nám pomůže, že se tu debatu otvoriť.
0: To znamená, že jste časovali ten film tak, aby se to dalo stihnout třeba ještě do toho ledna 2027, kde je možnost podat?
1: Upřímně jsem skôr sledoval tu slovenskou situaci, kde prostě evidentně víme, že není chuť moc těch ženy odškodnit a tím pádom jsme se zamerali na to, aby ten film přišel a tu debatu otvoril.
0: Děkuju, že jste přišel. Hodně štěstí vašemu filmu v hlavní soutěži, pak taky v kinech, pochopitelně. Naším hostem byl režisér filmu Pramen Ivan Ostrochovský. Děkuji.
1: Děkujeme.

0: Radiožurnál je 15.30. Jana Utendorfská a aktuální zprávy.
1: Ve výzbroji české armády definitivně skončily sovětské tanky T-72. Nahrazují je moderní Leopardy 2A4. Poslední z flotily 42 obrněnců dopoledne převzali v posádce v Přáslavicích na Olomoucku. 28 tanků Česko získalo darem od Německa jako kompenzace za pomoc Ukrajině. Za 14 zbývajících zaplatilo bezmála 4 miliardy korun bez DPH. O oficiálním vyřazení T-72 z armádního arzenálu ale ještě musí definitivně rozhodnout vláda. Meteorologové rozšířili výstrahu před zvýšeným rizikem vzniku požárů. Nově platí až do odvolání kromě Jihomoravského kraje i v části okolních regionů. Konkrétně jde o východní okraj Vysočiny a Pardubického kraje, jižní polovinu Olomouckého kraje a východ Zlínského kraje. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu. Důvodem je dlouhotrvající sucho. Elektrárna Opatovice získala pravomocné stavební povolení na výstavbu spalovny pro energetické využití odpadu. Má být v katastru obce Čeperka. Většinu podaných odvolání úřady zamítly. Čeperka proti stavbě dlouhodobě vystupuje. Lidé ji odmítli i v referendu. A po skoro tisícovce let se na anglickou půdu vrátila slavná tapisérie z Baye. Dílo zapůjčené Francii převezli ve speciálním dvojitém kontejneru. Tapisérie z 11. století je zhruba 70 metrů dlouhá. Zachycuje dobytí Anglie vévodou Vilémem dobyvatelem v roce 1066. Britské muzeum v Londýně bude tapisérie vystavená od září. Sport. Tenisté Arthur Ferry a Alexander Zverev hrají o postup do finále Wimbledonu. Britsko-německý souboj sleduje Jaroslav Plašil.
2: Tiebreak teď rozhoduje první sadu, ve kterém je na tom výrazně lépe favorit. Turnajová dvojka Zverev vede totiž 5-0 ve zkrácené hře první sady na podání. Teď domácí Ferry, který startuje na volnou kartu a je už v semifinále. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: A fotbalový reprezentant do 21 let Lukáš Ambros přestoupil z Gorníku Zabře do Anderlechtu Brusel. V Belgii má smlouvu do roku 2030.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D5 před Prahou, také na D1 před Šmejkalkou. Na D5 z Plzně do Prahy už se rozjíždí poslední zbytky kolony před dřívější nehodou u Rudné. Přesunula se blíž k Praze. Silný provoz tak sledujeme z 5. kilometru. A hodně pomalu se pokračuje i okruhem směrem k D1 tradičně za Ořech na 19. kilometr. Dál na okruhu k D1 v celku plynulý provoz zpomalíte až na zmíněné dálnici směr Brno, a to za sjezdem na Velké Popovice okolo 16. kilometru. Do omezení na Šmejkalce je to na 20 minut. Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy trvá hustý provoz za Ostrovačicemi. V obou pruzích se brzdí až do zastavení na stém 79. kilometru. A D1 ještě jednou, teď výjezd z Brna směr Přerov. Nesouvislá fronta se sune od nájezdu z centra z kilometru 203 na úroveň Holubic na kilometr 210. D1 z Brna do Prahy a kolona za Měřínem z kilometru 128. Bezmála hodinu se popojíždí až k Velkému Beranovu k omezení na kilometr 119. A D35 z Olomouce do Ostravy před sjezdem na Velký Újezd na kilometru 288 byla uzavřená po vážné nehodě. Teď se jede alespoň jedním pruhem. A další zelená vlna za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Teploty v noci klesnou na 14 až 9 stupňů. Zítra čekejte jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno a teploty 25 až 29 stupňů. Na severovýchodě bude jen kolem 23. Takové byly zprávy. Odpolední Radiožurnál dál vysílá z Karlových Varů, kde je Hanka Schánilová.
5: Krásné odpoledne vám přeji z Karlových Varů. Ano, je to tak. My za chvíli přivítáme naši naději na studentského Oscara, režisérku Viktorii Štěpánovou, a dozvíte se od ní třeba i to, jak to ve filmové experimentální eseji vypadá, když se hanácké nářečí spojí s moderními anglicizmy.
3: Filmžurnál s Hankou Schánilovou.

0: Posloucháte nás živě tady z Karlových Varů z našeho mobilního vysílacího studia. Experimentální video esej Volklor režisérky Viktorie Štěpánové, absolventky pražské FAMU, byl vybrán mezi 7 finalistů 53. ročníku studentských Oscarů. Viktorie, k tomu se dá jenom říct blahopřeju. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji moc krát.
0: Píše se to SV a čte se to taky Volklor, anebo je to Folklor?
1: Já to čtu jako Volklor, ale jsem otevřená všem interpretacím.
0: A ten Folklor tam hraje jakou roli?
1: Folklor tam hraje velice signifikantní roli a řekla bych, že takovou zdvojenou, jelikož je to spojení jako tradičního folkloru, ale i digitálního folkloru.
0: Jak vypadá digitální folklor?
1: Digitální folklor, to je vlastně jako prostě sociální sítě, že to jsou vlastně jakoby ty principy, co se děly na vesnicích, akorát, že teďka v té naší jako hodně chronicly online době se dějou prostě na těch sociálních sítích, Instagramech a tak, no.
0: Víte, jméno vítěze se dozvíme až 14. září v Torontu, ale ta nominace sama o sobě, to už je obrovský úspěch. Ve vašem filmu je jediná postava. Je to fiktivní influencerka Vivi.
1: Ano.
0: Co nám, divákům, tedy jejich fiktivním followerům, chce říct?
1: Ona nám chce říct, jako ono to vizuálně vypadá, že hodně věcí, ale ve zkratce to jsou vlastně jenom tradice tradičního moravského roku a ona nás chce provést prostě celým tím svým folklorním rokem, ale protože prostě žije v té době, ve které žije a mluví, jak mluví, jako Gen Z holčina, tak to říká prostě místo tradičních pohádek, tak nám ty tradice vykládá jako reklamy, vykládá nám to jako vlogísky a prostě tak, jak by to říkal prostě Gen Z člověk, který by ale vyrůstal na Moravě, no.
0: No, tak to mi zkuste předvést. Absolutně si neumím představit, jak může mluvit někdo, kdo spojuje anglicizmy s moravským nářečím. Schválně, no. Co tam říká?
1: Tak tož děcka, teď tady bude nějaký slej, korsem, kortam, potom tam jsou, jako hodně tam říká různý názvy koru, takže kotičkor, normkor, vše možný věci, to je v pohodě, pokud tomu nerozumíte.
0: Začínám se rosit na zádech, vůbec netuším.
1: Tak, a hodně tam teda zmiňuje i děcka nebo high guys, protože samozřejmě musí oslovovat ty svoje fiktivní followery.
0: Chci se zeptat, budou tomu v Americe rozumět? Umíte do titulku přeložit něco takového?
1: Jako to, toho jsem se hodně bála, takže jsem moc ráda, že to jakoby i v zahraničí vlastně tomu rozuměli, ale já jsem jakoby celý ten interface přeložila do angličtiny, takže by tomu snad měli rozumět.
0: Je to vůbec dokument? Není to dokument, je to takzvaný mokument. To je co?
1: Je to jako vypadá to, jak kdybych něco dokumentovala, akorát, že to je vymyšlený, no. Takže to neexistuje.
0: Já vám chci jenom říct, že 14. září budeme všichni držet palce, že Viktorie Štěpánová je režisérkou filmu Volklor. A děkujeme, že jste přišla. Mějte se krásně.
2: Děkuju. Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Paris.
1: A filmový festival tady v Karlových Varech už přivítal hvězdy závěrečné části 60. ročníku a tak také o tom je 7. díl podcastu Elišky Zábrocké Festivalový vývar.
2: Festivalový vývar.
3: Podcast o tom nejzajímavějším na prestižní filmové přehlídce v Karlových Varech.
4: Juliette Binocheová, francouzská herečka a režisérka, držitelka Oscara za film Anglický pacient. Právě o ní bude dnešní díl podcastu Vývar. Vrátíme se ale taky o 30 let zpět za filmem Šeptej a prozradíme, jaký snímek vede divácké hlasování tady na festivalu. Hezký poslech přeje Eliška Zábrocká.
3: Festivalový vývar.
0: Hello everyone. So nice to be here.
4: V Karlových Varech je francouzská herečka Juliette Binocheová. Uvádí tady celkem 3 filmy. Věrná kopie, 3 barvy modrá a snímek V nás.
0: It's bringing me my limits, my fears.
4: Film pouští diváky do zákulisí představení z roku 2007, ve kterém Binocheová účinkuje s britským tanečníkem a choreografem Akramem Khanem. Držitelka Oscara za snímek Anglický pacient před promítáním vysvětlila, co má v divácích film vyvolat.
5: Představa je taková, že na konci filmu budou z vás všech tvůrci a budete chtít dělat, co jste ještě nikdy v životě nedělali. Věřím totiž, že my všichni jsme tvůrci.
4: Binocheová je známá taky díky filmu Čokoláda z přelomu tisíciletí, kde se zahrála s Johnnym Deppem.
0: Would you like to come in for some chocolate?
6: What about boycott immorality then?
4: Problémy při natáčení zažil asi každý herec. O jejich zvládání mluvila Juliette Binocheová v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál.
0: It's always like that.
5: Potíže jsou vždycky. Když chcete něčeho dosáhnout, čekají vás zádrhele. Nic nedostanete na zlatém podnose. Je to jako když lezete na nějakou horu. Někdy nevidíte vrchol, ztrácíte síly a nebo naději, že to zvládnete. Ale nesmíte ztratit ze zřetele to, proč to děláte, co je esencí celé té věci.
4: Juliette Binocheová převezme na slavnostním zakončení Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Výročí neslaví jen festival, ale i David Ondříček se svým debutovým filmem Šeptej. V Karlových Varech ho uvedl po 30 letech v Městském divadle. A od svého vzniku snímek prý sám neviděl.
7: Já se budu dívat s vámi. Kdybych utek, tak to znamená, že jsem stydím opravdu za ten film. A tím pádem můžete odejít taky v tom.
4: Na pódiu byla i kapela Color Factory, která filmu Šeptej nahrála hudbu.

0: Koníček teď navazuje. Dotočil film Kluci to vidí jinak než holky, ve kterém hraje i Denisa Barešová.
1: Co jsi jako myslel, že se dělá na Rozlučte se svobodou, kde se do cukrárny?
0: Nový snímek popsala v rozhovoru s Alešem Stuchlým.
2: 7 hlavních postav, více či méně rodině, vztahově propletený, současná Praha. Hysterie, emoce, temnota, láska, je tam všechno, bych řekla. A hlavně všechno. Humor. Máme,
3: bude i humor,
2: i, bude i humor, bude i humor.
3: A ty jsi kamarádka humoru docela.
2: Přátelíme se středně.
4: Posloucháte podcast Radiožurnálu Festivalový vývar.
5: No, vypadá to, že to bude holčička.
6: Je všechno v pořádku.
0: Film Tanec s medvědem už v českých kinech byl. I tak se ke snímku, který otevírá důležité a náročné téma, vrátila moderátorka Hanka Schánilová s hlavní představitelkou filmu Pavlou Gajdošíkovou.
7: Ten film, jenom abychom uvedli do obrazu, tak je to docela těžké téma, volba rodičů, jestli si nechat nebo nenechat dítě s postižením. Tak jaké byly ty reakce?
8: Reakce vlastně byly vesměs kladné, samozřejmě lidi se trošku jako bojí na některé témata jako jít a vlastně některé témata si jako oživovat. Nicméně ten film nedává ani tuhletu cestu. On dává spíš jenom otázky a jako otevřít oči. Neklaní se ani k jakémukoliv rozhodnutí, proto si myslím, že ten film je jako velice kvalitní od Jitky Rudolfové.
7: Ve filmu Tanec s medvědem s vámi hrají Krištof Hádek, Klára Melíšková, Vladimír Javorský, Zuzana Kronerová. Mít filmovou mámu Melíškovou a tchýni Kronerovou, to by asi v životě žádná velká výhra nebyla. Jaké jsou to herecké kolegyně?
8: Jsou to úžasné ženy, jsou strašně jako normální, nehrají si na žádné velké hvězdy.
0: Včera jsme vám dali tip na film Milovník, ne bojovník. Někteří diváci v Karlových Varech ho dokonce považují za to nejlepší, co na festivalu letos viděli. A shoduje se s nimi i část filmových kritiků. Natáčel o tom reportér Lubomír Smatana.
9: Bylo to strašně super. Mě to hrozně bavilo, bylo to strašně vtipný, takový svěží.
10: Mě dělalo jako vlastně radost, jestli to ty náctiletý doopravdy takhle mají, tak jako, že z nich mám radost, jestli to takhle jako funguje, jestli fakt ty vztahy jsou tak, jak to ukázal ten film, tak za mě dobrý.
11: Co by se vám povedala, že jako se mi robilo o mladých lidech, no robilo se mi to úplně super.
12: Režisérka Martina Buchylová, je jí 38.
11: A já si myslím, že ten film, že to je také pěkné, že se o tom hovorí, že jaké je to veselé a tak, ale myslím si, že tam je veľa tragédií a chcela jsem nájsť nejakú nádej pre tie postavy.
13: Ale ja nechcem spoznať nového chlapca. Asi hovoril, že ideme babke.
14: No však má tiež babku.
12: Milovník, ne bojovník, považuje filmová kritička Radiožurnálu Kristýna Roháčková za nejlepší film, který doposud v Karlových Varech viděla.
15: I když asi nejsem už cílovka, už jsem trošku starší než ti jeho hlavní hrdinové a to, co tam probírají, už je trošku za mnou naštěstí, ale je to jeden z těch filmů, který popisuje nějaká mladistvá dobrodružství, kdy si neříkám, já už jsem tak ráda, že už nejsem náctileta a to se mi dlouho nestalo.
0: Taky o dokumentu Bára Basiková jsme v podcastu Vývar už mluvili, ale musíme se k němu vrátit. Film totiž vede festivalové divácké hlasování. Dokument probral moderátor Libor Bouček s režisérkou Helenou Třeštíkovou.
16: Dokument, který je do jisté míry manifestace ženské síly, dá se to i třeba takhle popsat?
17: No tak to samozřejmě ráda přijímám, i když, víte, když člověk točí takovou dlouhou dobu s někým, tak vlastně si jako neříká přesně nějaký jaksi slogany, dejme tomu, ale točí to, co je. Moje zásada je být co nejpravdivější, aby to bylo co nejautentičtější. No a zajímavé je, že to s tou Bárou právě šlo úžasně, protože ona taková je, ona se nestylizuje před tou kamerou, nedělá se někým jiným, nedělá se něčím lepším. Ona už několikrát říkala, asi bych z toho filmu něco mohla vystříhnout, ale z toho života už to vystříhnout nejde, tak to tam nechme.
0: Novinkou Radiožurnálu je na letošním jubilejním ročníku Karlovarského festivalu minisérie o slavných filmových kauzách. Tentokrát se náš filmový kritik Pavel Sladký zaměřil na případy, kdy herečky žalovaly producenty nebo studia. A roli v dnešní době v tom hrají i streamovací platformy.
18: Jmenuji asi ten nejznámější případ, a to je Scarlett Johansson, která žalovala společnost Walt Disney, protože natočila Black Widow a v průběhu covidových komplikací ten film nebyl uveden v kinech tak, jak se předpokládalo, ale šel takřka paralelně rovnou na streaming, což pro ní, jako pro hvězdu, která měla procenta z

0: kino výsledků znamenalo jasný úbytek těch peněz, takže ona žalovala společnost Walt Disney o ty ušlé zisky a Walt Disney tenkrát celkem rychle reagoval a s herečkou se vyrovnali mimosoudně. Ani jedna ze stran neprozradila, o jak velké vyrovnání šlo nebo o kolik peněz, ale mluví se asi o 40 milionech dolarů, takže ne úplně nepodstatná částka.
1: Na festival a slavnostní zakončení přijíždí taky Jeffrey Wright. Nejen o něm uslyšíte v zítřejším posledním letošním díle podcastu Vývar.
2: Festivalový vývar.
3: To nejzajímavější z filmových varů najdete na webu Radiožurnálu nebo v aplikaci Můj rozhlas a na všech podcastových platformách.

0: právě teď na webu Déčka. Vydejte se s dětmi na letní dobrodružství s Déčkem. Tentokrát můžete společně s dětmi hledat písmena, která záhadně mizí...
1: Na kulte písmena, protože...
0: ...ze světa Déčka. Na cestách vám pomůže aplikace Léto s Déčkem, ve které najdete mapu soutěžních míst i další překvapení. Zapojte se do hry, sbírejte hesla a soutěžte o spoustu krásných cen. Více se dozvíte na operaceabeceda.cz.
2: Je 16 hodin. Zprávy má Kateřina Caucirisová.
3: Hasiči stále zasahují u požáru 11-patrové budovy v centru Zlína. Česko podle Okamury poslalo na americké zbraně pro Ukrajinu zhruba 140 milionů korun. SPD to kritizuje. Tenisté Sinéra Djokovic si zahrají o finále Wimbledonu. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna těsně před sjezdem na okruh. Na 9. kilometru je nehoda v levém pruhu. A zítra bude skoro jasno, během dne přechodně více oblačnosti a teploty až 29 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Kriminalisté prověřují rozsáhlý požár budovy číslo 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Řekla to krajská policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Budova hoří už od včerejšího rána a firmy, které v ní měly své sklady, odhadují škody na stovky milionů korun. Na místě reportérka Michaela Kočendová.
5: Nad hlavami přihlížejících lidí, se kterými stojím za červeno-bílou policejní páskou, před chvílí znovu proletěl vrtulník s bambivakem, který pomáhá s ochlazováním budovy. Společnosti, které v ní měly své sklady, přišly prakticky o všechno. Vasky například o 75 tisíc párů bot, Alpinepro odhaduje škodu na 500 000 korun, zásilkovně zhořilo 9 tisíc balíků a nadaci Tomáše Batí přes 30 tisíc knih. Kriminalisté společně s hasiči teď zjišťují příčinu požáru. Pokud prokáží něčí zavinění, hrozí viníkovi až 5 let vězení. Přestože se požár od včerejšího večera dál nešíří, z budovy stále stoupá tmavě šedý kouř, který teď prakticky zahalil celou oblohu. Hasiči proto dál doporučují nevětrat a pobyt venku omezit na dobu nezbytně nutnou. Hasební práce by měly pokračovat do pondělí. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.
3: Česko podle šéfa SPD Tomia Okamury poslalo na americké zbraně pro Ukrajinu 140 milionů korun. Krok je podle něj nevratný a SPD to kritizuje. Okamura o zapojení Česka do iniciativy, pomocí které evropské země a Kanada financují vojenské vybavení pro Kyjev, zhruba hodinu jednal s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Setkali se ve sněmovně na místo zrušené koaliční rady. Podle Okamury jsou taková rozhodnutí v rozporu s programem vlády a koalice by je měla probírat dopředu. Počet ublížení na zdraví a loupeží spáchaných dětmi do 15 let stoupl oproti roku 2015 o 40%. Mladiství a děti se dopouštějí častěji i dalších násilných činů. Vyplývá to ze zprávy Nejvyššího státního zastupitelství za loňský rok, pokračuje mluvčí Petr Malý.
6: Za dominantní bývají označovány vlivy sociálního a rodinného prostředí, skupinové dynamiky a působení kybernetického prostředí. Dětští a mladiství delikventi se primárně etablují ze sociálně znevýhodněného nebo nefunkčního rodinného prostředí.
3: Ve zprávě Nejvyšší státní zastupitelství doporučuje například vznik specializovaného úpravu s terapeutickou i sociální péčí.
4: Sport.
3: Tenisté Jannik Sinner a Novak Djokovic se utkají o finále Wimbledonu. Jejich zápas začne na centrálním kurtu v All England Clubu po duelu mezi Arturem Ferrym a Alexandrem Zverevem. Je u toho Jaroslav Plašil.
7: Duel se teď láme ve prospěch Alexandra Zvereva, který vyhrál první sadu až v tiebreaku, ten byl ale jasný a hladká je zatím také druhá sada, ve které Zverev vede 5-1 nad Ferrym. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Ženské finále zítra se hrají Karolína Muchová a Linda Nosková. V přímém přenosu ho po 17. hodině uslyšíte v přímém přenosu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 před okruhem zdržení před Šmejkalkou. Jedete-li D1 z Prahy do Brna, na první komplikaci se připravte těsně před sjezdem na okruh. Na 9,5 kilometru se v levém pruhu srazila dvě osobní auta. Na místo dorazili záchranáři i policie. Hasiči zablokovali i prostřední pruh. Jede se tak pouze pravým a odstavným. Kolona zatím od Čestlic z 8. kilometru, dá se ale očekávat, že bude narůstat. Za nehodou pak chvíli pojedete plynule a přibrzdíte zase až za sjezdem na Popovice na 17. kilometru. Odtud na Šmejkalku pojedete okolo 20 minut. A D1 na příjezdu do Brna z Prahy a kolona od Ostrovačic ze stého 79. kilometru zpomaluje se tam v obou pruzích. A D1 v opačném směru, tedy z Brna do Prahy a dvě výrazná omezení před Velkým Beranovem. Kolona na více než hodinu popojíždí za Měřínem ze stého 29. kilometru. A na dálnici D35 směrem z Olomouce do Lipníku narostla kolona až ke Kocourovci na kilometr 283. Přes půl hodiny zabere trasa k nehodě před velkým újezdem na 288. Tam k havárii motorkáře přiletěl i vrtulník letecké záchranné služby. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23, na horách naměříme většinou kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. Odpolední radiožurnál vysílá z Karlových Varů, u mikrofonu je Pavel Sladký.
0: Festivalová předpremiéra Pavla Sladkého.
2: Pavel Sladký vás vítá v další části Filmžurnálu, speciálního vysílání z Karlovarského filmového festivalu. Ve vysílání teď povedeme rozhovor s Devikou Girish, filmovou kritičkou, editorkou prestižního amerického časopisu Film Comment, dramaturgní debat New Yorkského filmového festivalu a porotkyní letošní sekce Proxima tady na Karlovarském filmovém festivalu. Dobré odpoledne. Hello, welcome. We are lucky and happy to have you.
9: Dobrý den, Pavel, and all the listeners.
10: Dobrý den, Pavle, a všem posluchačům. Je mi obrovskou ctí být tady dnes s vámi ve vysílání.
2: Devika Girish o sobě říká, že má mnoho domovů. Vyrůstla v Nagpuru v Indii, dospívala v Providence na Rhode Islandu a dnes žije v New Yorku. Můj stálý domov je ale před filmovým plátnem, říká. Tak jak to myslíte? Znamená to, že utíkáte do fikčních světů, nebo se tím jenom chce říct, že jste prostě v kině strašně často?
10: Já si myslím, že částečně tím chci říct, že ta hlavní vášeň, kterou si sebou nesu, a přinesla jsem si ho z Indie do Ameriky a nesu si ji sebou i do Evropy na festivaly, to je film. To je ta jedna konstanta v mém životě, ale do kina a na filmy nechodím proto, abych od něčeho utíkala. Naopak mi to pomáhá propojit se se světem. Mám pocit, že celý svět je můj domov. Já věřím, že filmy jsou nejlepší forma cestování. A takže takový je můj vztah k filmům.
2: Co nabízí karlovarská sekce Proxima, jejíž jste letos porotkyní?
10: To je zajímavá sekce, protože já tomu rozumím tak, že v minulosti vždycky byla různá témata. Je to sekce konkrétně pro filmy z východu, nejdříve tedy z východu Evropy, teď tedy celkově z východu světa. A je to sekce, která opravdu podporuje režiséry v první části kariéry, kteří natočili první nebo druhý film. Oficiálně je to sekce pro inovativní filmaře, a já si myslím, že tohle všechno vlastně platí. Už to není jenom sekce omezená na filmy z východu a je tady mimořádná řada filmů z celého světa. Většina z nich je natočená právě režiséři, kteří začínají. Takže jsou to nové filmařské hlasy, které experimentují s novými jazyky filmařskými a mně to připadá opravdu osvěžující. Na posledním festivalu jsem byla v Cannes, tam jsou ta velká jména, obrovské ambiciozní filmy a tady jsou nová jména, nové hlasy, čerstvé hlasy a velmi často jsou to velice intimní příběhy. Nebývají to příběhy tady obrovských událostí, válek a tak dále, ale vyprávějí příběhy konkrétních komunit, vztahů, společenské reality a to mi připadá osvěžující.
2: Určitě nemůžete hodnotit jednotlivé filmy, protože výsledky se dozvíme teprve zítra na slavnostním zakončení festivalu, ale byla jste s tou sekcí jako takovou, jako s celkem spokojená?
9: Well, I might tell you, depending on the price.
10: Možná bych vám mohla říct tady něco podle toho, co mi nabídnete. Nikdo mi za žádnou částku ještě nenabídl.
9: I was quite satisfied, like I said.
10: Ale byla jsem spokojená, jak jsem říkala. Za prvé mě opravdu zaujala ta různorodost těm filmům. Jak z hlediska stylu, tak z hlediska regionu. Máme tady filmy z Japonska, z Indie. Já jsem z Indie, takže jsem byla velice ráda, že tady máme také nový hlas z Indie. Byly tam filmy ze Slovenska, z různých částí světa, z Mexika, z Argentiny. Takže jsem měla pocit, že opravdu je to takový průzkum toho, co se děje nového právě na všech těch místech, odkud filmy přicházejí. A osobně pro mě bylo hezké tam vidět také slovenské filmy. To jsou filmy, které se na západní festivalu moc nedostávají, takže jsem viděla větší spektrum filmů i ze střední a východní Evropy v rámci té sekce. A jako v každém výběru máme dobré filmy, lepší filmy, méně dobré filmy, ale celkově mám pocit, že pro mě osobně jako kritičku a kurátorku to byla skvělá zkušenost.
2: Co stíháte nad rámec svých porodcovských projekcí a povinností? Stíháte ještě dál chodit na další filmy do kina nebo vůbec už?
10: Já jsem se maximálně snažila podívat i na jiné filmy, protože mě fascinuje celkově ten model, který se používá na festivalu ve Varech, protože i když to je obrovský festival, tak ty filmy jsou velice pečlivě vybrané. Na některých festivalech ani vlastně nevíte, jak se orientovat v programu, ale tady máme Proximu, hlavní soutěž, Horizonty, tam jsem také některé filmy viděla, které jsem nestihla v Cannes nebo v Berlíně. Je tady Imagina pro ty experimentálnější filmy, takže mě se opravdu jsem se snažila něco vybrat, moc času jsem na to neměla, ale Out of the Past, tady Návrat k pramenům, to je sekce, která mě fascinovala nejvíce. To je právě ta sekce, která se věnuje tomu dvojímu výročí Karlovarskému festivalu a opravdu jsem tam objevila zajímavé filmy z celé historie, třeba film Věry Chytilové a ten další film, který mě potěšil, film z roku 1978, The Outsiders od indického režiséra, kterého naprosto miluji a nikdy jsem ten film neviděla. Takže to opravdu byly skvělé zážitky, které jsem tady měla. A šla jsem také do sauny.
2: Co jste o Karlovarském festivalu vlastně věděla předem? Je to vaše první návštěva tady v Karlových Varech. Jak moc je ten festival známý v New Yorku?
10: It's my first trip to Czechia. Tohle je můj první výlet do Česka, takže vlastně se tady dozvídám na festivalu něco o České republice, což je vlastně skvělý způsob, jak se něco dozvědět o vaší zemi. A vlastně jsem o tom festivalu nevěděla moc, ale už dlouho jsem měla povědomí o tom, že je to jeden z nejstarších festivalů na světě. To je známá věc. I v New Yorku. Sledujeme, my kritici v New Yorku sledujeme vítěze jednotlivých soutěžních sekcí z Karlových Varů, zejména dramaturgové to dělají, protože to je vlastně způsob, jak zachytit i zajímavé filmy mimo ty největší festivaly, které většinou se věnují právě těm velkým jménům. Takže tam často objevíme filmy, zajímavé filmy z tohoto regionu, které se často nedostanou na ty jiné festivaly. Takže já vždycky se zaměřuji na vítěze z Karlových Varů, abych se podívala na to, kdo je nový, na koho bych se měla určitě zaměřit, na koho bych se měla podívat, když se objeví třeba na streamingu ve Spojených státech.
2: A kolik vlastně festivalů do roka zvládnete?
9: It depends.
10: To záleží na tom. 5 až 6 většinou. Jezdím na Sundance, do Berlína, do Cannes. Do Locarna, do Benátek a také pracuji na filmovém festivalu v New Yorku. Někdy mě pozvou i do poroty. Takže jsem opravdu taková provařená, řekněme, na těch festivalech.
2: V rozhovoru s Devikou Giriš budeme za malou chvíli pokračovat. Pokračuje celé vysílání Karlovarského speciálního radiožurnálu.

0: Vysíláním Radiožurnálu vás dál provází Pavel Sladký. Povídám si s Devikou Girish, filmovou kritičkou a porotkyní letošní sekce Proxima tady na Karlovarském filmovém festivalu, odkud dnes vysíláme. Když dostanete otázku, co je váš nejoblíbenější film všech dob, tak odpovídáte pořád stejnými tituly filmu nebo každý den nějakým jiným. Jak to máte?
1: I hate that question.
2: Já tuhle otázku nemám ráda. Já, protože celý ten koncept toho, že si máte nějaký film vybrat, to je spíš taková hra, než že by to opravdu znamenalo, že mám nějakou hierarchii. Filmů je spousta a v tuto chvíli nejoblíbenější film na světě je ten, který oceníme v naší soutěži, takže opravdu to záleží na tom, kde se nacházím. Ale pokud jde o film, který ráda jmenuji, když mě někdo zeptá, je Close Up Wes Kerastami. A když mi bylo 18 nebo 19, tak jsem nevěděla, že budu kritička. A viděla jsem tenhle film, pro ty z vás, kdo to neví, je to iránský film z roku 1999 a poprvé jsem tam pochopila, co vlastně dokáže film. A šlo to daleko za rámec toho, co jsem si do té doby myslela. Já možná o tom filmu řeknu pár slov pro ty z posluchačů, kteří ho neznají. Je to v podstatě založeno na skutečné události v Teheránu, v Iránu, kdy nějaký člověk přesvědčil nějakou rodinu, že je slavný režisér Mohsen Mahmoudov, protože vypadal jako on. Přestěhoval se k ním, přesvědčil je o tom, že s nimi bude natáčet film, nakonec ho zatkli a Wes Kerastami šel k soudu a filmoval na tom procesu a potom toho pachatele a ty oběti angažoval jako herce, aby sehráli znovu tu situaci pro film. Já jako Intka mám blízko k Iránu, vím tedy, jaký pocit to je mít rád filmy, co to je cinefilia, zejména tedy pokud je chudé lidi. Je to tedy takový únik z reality. A ten film to dobře zachycuje a zachycuje také to, že pravda je někdy složitě pochopitelná a u soudu se to často neukáže, ale ve filmu ano.
0: A kdy jste zjistila, že chcete být filmovou kritičkou?
2: Mohu říci, jaká byla moje první setkání s filmovou kritikou. Tehdy jsem se nerozhodla ještě, ale já jsem vyrostla v Indii, v malém městě a odebírali jsme spoustu časopisů a já jsem tehdy měla přístup pouze k filmu z Bollywoodu. A můj bratr a já jsme si mohli také předepsat jeden časopis mimo Indii, bratr si předepsal National, tedy odebíral National Geographic a já filmový časopis. A Richard Corliss byl tehdy filmový kritik v té sekci, kterou já jsem četla. A právě v jeho kritikách jsem si uvědomila, že se nejde jenom o to říkat, jestli film je dobrý nebo špatný, ale jde o to, jak se dívat na svět a porozumět mu. Že kultura vlastně utváří a odráží realitu. Pamatuji si, že on napsal kritiku filmu od Martina Scorseseho Vlk z Wall Street a tam velice dobře mluvil také o té morální stránce a já jsem se tam uvědomila, že to může být i způsob, jak chápat svět i z té morální stránky. A spoustu dalších let mi to ještě trvalo, než jsem si uvědomila, že tohle chci taky dělat. Ale to, že si řeknete, že chcete být kritikem filmovým, tak to neznamená, že se jim stanete, není to jednoduché. Ale jsem velice ráda, že jsem ve 24 letech začala pracovat pro Film Comment. Richard Corliss tehdy byl hlavním redaktorem, stal se jim také ve 24 letech a to pro mě bylo důležité.
0: Psala jste například o filmech od Marvelu, jako je Černý panter, psala jste o odzbrojujícím pitomci Boratovi, o argentinské filmařce Lucreci Martel a o dalších a dalších. O jakých filmech nebo žánrech nebo aspektech filmů píšete nejradši?
2: Já vždycky říkám, že ráda píšu o dobrých filmech. To je ten můj oblíbený žánr. A snažím se nezařazovat, nenálepkovat sama sebe jako někdo, kdo dává přednost něčemu konkrétnímu. Já si myslím, že žánry jsou vlastně takové konstrukce uměle vytvořené. A ráda tady mám široký záběr. Lhala bych, kdybych řekla, že se hrnu do kina na filmy od Marvelu. Pokud mi to někdo zadá, tak tam jdu, ale Nejde mi ani tak o to, jaký ten film je, ale jak o něm také píšete. A já se dívám na filmy stejně, ať už je to Marvel, nebo Borat, nebo film o Lucrecii Martel. Soustředím se na to, co ten film vypovídá o světě. A i ten nejtriviálnější film, nebo ten nejumělečtější film se nějak vyjadřují o světě, ať už je to dobré, špatné, hloupé, chytré. Každý něco vypovídá, takže na to se zaměřuji. Samozřejmě, že jsem ráda, když jsou filmy, které opravdu mají něco hezkého, co říct o světě, a proto mám tak ráda východoevropské filmy, sovětské filmy, postkoloniální filmy, protože tyhle filmy právě řeší situaci ve světě, ale v každém filmu si nějakou odpověď na tu otázku najdete.
0: Dokázala byste vybrat nějakého filmaře nebo filmařku, které byste ráda představila širšímu publiku, protože je to podle vás tvůrce skvělý, ale málo známý ve světě?
1: That's such a difficult
2: question. To je opravdu těžká otázka, protože má to být někdo, kdo teď je aktivní, anebo někdo z minulosti?
0: Ano, někdo současný.
2: Well, somebody from the present.
1: From the past.
0: Now, from the
1: present. Sorry, I misheard you. Can I go with someone whose film actually screened at Karlovy Vary?
2: Může to být někdo, kdo teď se promítá v Karlových Varech a ten film vyhrál také cenu v Cannes. Je to filmařka, která je dobře známá v některých kruzích, ale je to Valeska Grisbach. Je to německá filmařka a myslím si, že důvod, proč o ní lidé nevědí, je dvojí. Za prvé, natáčí málo filmů s dlouhými pauzami v mezidobí. The Dreamed Adventure byl její film v Cannes a předtím poslední film byl z roku 2017 a jmenoval se Western. Takže jí trvalo v podstatě 9 až 10 let, než natočila ten další. A ty filmy ona natáčí na základě velkého průzkumu, rešerší, do detailu propracované, pracuje s neprofesionály a je to vlastně, jsou to filmy, které pronikají mezi žánry. Western se odehrával na hranici mezi Německu a Bulharskem, zabýval se pracovníky z té oblasti, ale vlastně se celkově také dívali jak na western jako na žánr. A The Dreamed Adventure tam také se zaměřují na v podstatě mafiánský thriller, ale je to také hranice mezi Bulharskem, Tureckem, jedná se tam také o převaděčství, uprchlících. Takže to mně připadá kouzelné, protože já její filmy vždycky popisuji jako něco, co, jako když rozvinete koberec zavinutý. Takže se to vlastně celé rozvine. A je to takové automatické. Ten film v podstatě jakoby ani nebyl natočený, ale jako kdyby vznikl sám od sebe. Nevíme, kdy vznikne její další film, takže já doufám, že se na ní nezapomene, i kdyby její další film trval dalších 10 let.
0: Moc rád poslouchám, jak vášnivě mluvíte o Valesce Grisebach, protože je to tak 24 hodin, co jsem její dílo tady vyzdvihoval já sám. Ale teď by mě jako poslední otázka zajímalo, jak se podle vás proměnila láska k filmu, ta takzvaná cinefilie v posledních letech, především pod vlivem sociálních sítí a nových možností a nových generací přicházejících.
2: No, můžu mluvit jenom v rámci svého kontextu, jako někdo, kdo je z New Yorku. Já myslím, že láska k filmu se opravdu velmi rozšířila a zlepšila. Zcela jistě nemůžeme tady odepisovat sociální média, Letterboxd, streamingové služby. Letterboxd si myslím zejména, že má velký dopad na mladé lidi. A to nejenom v Americe, ale po celém světě, protože díky němu filmy vypadají, nebo jsou znovu cool. Lidé spolu soutěží, jestli viděli všechny filmy z nějakého seznamu, nebo jestli vidí film, který nikdo jiný ještě nezapsal. Také sledují veřejné osobnosti, filmové kritiky a učí se podle jejich kusu. Tohle jsme my dělali, když jsem byla mladá, podle časopisů, a tady je to daleko jednodušší a levnější. Takže já tady vidím pozitivní trend, že lidé se pouštějí do toho dobrodružství s filmy, což samozřejmě není úplně v souladu s tím, jaké filmy se teď financují, alespoň v Americe, protože nezávislé filmy je stále těžší natáčet. Ale přesto si myslím, že mladí lidé mají tu touhu najít si nekonvenční filmy, méně známé filmy. A já mám trošku obavy ohledně toho, do jaké míry školní děti se dívají na filmy. třeba 12, 13 leté děti a tam se mi zdá, že v podstatě nechodí do kina. V podstatě oni to vnímají asi tak, jako my jsme vnímali to, že si musíme přečíst knížku. Já si myslím, že celkově se mi ale líbí vývoj cinefilie po celém světě. A ještě, jestli dovolíte, bych řekla jednu věc. Já jsem vám říkala, že jsem velice ráda, že tady vidím ty outsidery. Tedy The Outsiders, film indický z roku 1978. Šla jsem do kina Husovka, přišla jsem na poslední chvíli a ten uvaděč mi říkal, máme plno, nevím, jestli vůbec najdeme volné místo. A nakonec mi ho našli, ale byla jsem strašně ráda, protože já jsem v Karlových Varech. Je to film z roku 1977, který jsem ještě ani já nikdy neviděla. Je velmi vzácný. A to kino bylo narvané. A když jsem se podívala dovnitř, tak myslím, že v publiku nebyl nikdo další z Indie. Takže to, že tam ti lidé přišli a chtěli objevit tenhle starý film, neznámý, tak tady opravdu mám pocit v Karlových Varech, že kinefilie, tedy láska k filmu, opravdu žije.
0: Říká Devika Giriš, kterou jsme přivítali v našem karlovarském speciálním festivalovém vysílání. Děkujeme. Thank you very much for coming.
3: Thank you so much again. The pleasure was all mine.
2: Moc děkuji. Byla to opravdu veliká čest a potěšení.

0: Radiožurnál je půl páté. A zprávy pro vás má Kateřina Causidisová. Policie prověřuje požár výškové budovy ve Zlíně jako možné obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až pětileté vězení, informovala o tom krajská policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Celkovou škodu policisté zatím nevyčíslili. V budově číslo 34 v někdejším Baťově areálu začalo hořet včera ráno. Během dne se pak většina stavby postupně zřítila. Hasiči na místě stále zasahují. Růst spotřebitelských cen v Česku v červnu meziročně zpomalil na 1,5%. Byl tak o 0,6% bodu nižší než v květnu. Potvrdil to Český statistický úřad. Podle něj ke zmírnění inflace významně přispěl pokles cen pohonných hmot po březnovém prudkém zdražení. Tajfun Baví, který meteorologové označují za největší za posledních 10 let, se blíží k Tchaj-wanu. Během jednoho týdne jde už o druhou bouři, která vážně ohrožuje tuto část světa. Klimatologové to přičítají mimořádně silnému jevu El Niño. V Ostravě začal naplno pracovat první český kvantový počítač. Je v areálu Národního superpočítačového centra a má za sebou několik měsíců testování. Kvantový počítač dokáže v krátkém čase řešit extrémně složité úlohy. Hlásí se už první zájemci o využití. Poptávka je třeba v oblasti přenosu energií anebo vývoje nových materiálů. Sport. Britský tenista Arthur Ferry hraje o postup do finále Wimbledonu s Němcem Alexandrem Zverevem. V All England Clubu je Jaroslav Plašil.
1: Při senzační jízdě to má dnes ale velmi složité Ferry, protože první set prohrál 6-7, tam to ještě bylo těsné, ale druhá sada už 2-6. Alexander Zverev ukazuje, že je tady ve velké formě a pohodě. 7-6, 6-2, teď 2-2 z pohledu favorita Alexandra Zvereva. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D5 před Prahou a na D1 před okruhem. Na D5 na příjezdu do Prahy směrem z Plzně po pojíždí kolona od Rudné ze 4. kilometru. Příčinu zdržení vysvětlí náš zpravodaj.
4: 2. kilometr pravým pruhu, kamion, dodávka a osobní auto.
3: A pomaleji se jede i dál za nehodou na okruh až k Ořechu na 19. kilometr. Na D1 z Prahy do Brna kousek před okruhem na 9.5. kilometru řeší v levém pruhu kolizi dvou osobních aut. Zdržení ale téměř zanedbá. Delší následně před Šmejkalkou. Od Popovic z 16. kilometru trasa do omezení zabere zhruba 25 minut. D1 zůstává hodně plná před Brnem směrem z Prahy. Kolona už se ale krátí, v obou pruzích se teď zpomaluje u Kývalky na 181. kilometru. D1 na trase z Brna do Prahy. Do kolony vjedete za Měřínem na 129. kilometru a více než hodinu se budete sunout přes dvě omezení k Velkému Beranovu na kilometr 119. V koloně navíc nehodí dá v levém pruhu.
5: Na 122. pulty do sebe pouklení dvou osobáky, možná zajímají náklad.
3: D35 z Olomouce do Lipníku, fronta za Přáslavicemi z kilometru 285. Další zelená vlna za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Večera v noci bude jasno až polojasno, zpočátku na severovýchodě až oblačno a v noci se ochladí na 14 až 9 stupňů. Tolik zprávy. Odpolední Radiožurnál vysílá z Karlových Varů a je tam Hanka Schánělová.
2: Filmžurnál s Hankou Schánělovou.
0: A našimi hosty tady v Karlových Varech budou dvě bardotky ze tří. Herečka Eva Holubová a herečka a modelka Pavlína Pořízková.
6: Děkujeme.
7: Děkujeme za krásné přivítání a dobré odpoledne.
0: My jsme tu, mé dámy, kvůli filmu Bardotky, který se chystá do kin už velmi brzy, 23. července. Za 4 dny máte oficiální premiéru. A když jsem se na vaši trojici dívala ve filmu, tak jste mi velmi připomněli moji oblíbenou komedii s Goldie Hawn, Bette Midler a Diane Keaton, Klub odložených žen. Nevím, jestli ho znáte.
7: Já to bohužel neznám, ale Diane Keaton miluju. Tak to
6: no,
7: asi...
6: já to znám ovšem, protože to je americký film. A na tým filmu to, co mě strašně líbilo, že to bylo od třech ženských, co byli starší a proto jako, protože to není filmu o nás a já si myslím, že v Česku opravdu potřebujete film nebo dva, jako o trochu starších žena.
0: A už jeden máme. Máme Bardotky.
6: Bardotky.
0: Paní Hlubová, vás to natáčení muselo obrovsky bavit, ne?
7: Nebo tak ne? Upřímně, nebo to, co by chtěla produkce, abych řekla.
0: Co chtějí diváci? Chtějí upřímnost.
6: No, pravdu.
7: Ono by mě bavilo, kdyby to nebylo tak, jak jsi dneska u filmu, tak strašně nacpaný a fyzicky náročný. To tak jakoby je. A samozřejmě tím, že se to točilo venku, tak jsme byli hodně závislí na počasí. Ale to je nejenom, jestli prší, ale jestli přijde mrak. Protože tady tu otázku jste dala ve slunci a nemůže vám vaše kolegyně odpovídat v mraku, jo? No. Takže se zase přetočit a takovýhle. To si teda pamatuju hodně, že to tam bylo, ale celkově to přebylo jednak autorky a producentka a režisérka Hanka a Pavlínka. A jednak tady moje kolegyně, přítelkyně, moje bohyně.
8: Ano, Pavlína Pořízková. A teď, paní Evo, kdyby to mělo být podle toho, co chce ta produkce, tak by to vypadalo jak, ta odpověď?
7: Já si myslím, že jsem to skloubila.
8: Jo.
7: Protože oni tamhle stojí, takže jako já jsem to tak jakoby dala i tak, jak to dělají dnešní politici, jo? Jo. Kus pravdy a kus takového blábolu.
8: Bardotky. Bardotky se chtějí bavit taky nás a chtějí ten život opravdu žít. Důkazem toho je, že Pavlínovi jste velmi v čerstvě vdaná, tak velmi gratulujeme.
6: Ano, děkuji. Je mě 61, jsou na to pyšná, protože jako, víš co, kdyby se, pardon, já musím týkat, protože já neumím týkat, vykat. Kdybys mě řekla před 10 rokama, kde si myslíš, že budu za 10 let, tak bych si absolutně v životě nemohla jako vymyslet toto, že jsou tady, že mám nový film v češtině, že jsou nejlepší kamarádka z Evou Holubovou.
7: Ty jsi miláček, ona je miláček.
6: A že mám úplně skvělýho manžela, jsou vzdaná týden a jako...
8: To je asi každý
6: skvělý. Takže ještě je furt skvělé, no. Ale jako to, víš, jako když mě bylo 50, tak já jsem si myslela, že jsou stará. Tak jak se stane hodně ženám, že když máme ve 40, 50 a myslíme si, že už jako nás někdo moc nechce, tak jako society nám říká, že už nás není...
8: Že o nás není zájem?
7: Zájem.
6: Ano, děkuji, že o nás není takové zájem. A to mě vždycky přišlo trochu divný, protože já si říkám, jako já v 50 jako sice nejsou tak jak hezká, jak jsem byla, když mě bylo 20, ale jsou tak daleka moc chytřejší a jako víc prýma žena a jsou jako lepší člověk. A jak to, že to je jenom o tím, jak vypadám a ne kdo jsou. A takže to jako nechtěla jsem se tomu podlat. Říká se to tak?
8: Podat,
7: ano.
6: Ano.
8: Ale skoro.
6: Jo, no tak skoro.
7: Co řekla oddat?
8: Podlat.
7: No, podlat, aha. Ale podlat je hezčí.
6: Nechtěla jsem se tomu podat.
8: Já si připadám, nebo vy si možná připadáte, že žijete hollywoodský film, protože váš manžel vás o ruku požádal před rokem tady, v Karlových Varech.
6: Tady, getové věži, to se tak říká,
7: že? Getová vyhlídka.
6: No, getová vyhlídka.
8: Já tady
6: no,
8: zůstala tlumočnice.
6: A on tam tak strašně spěchal, protože oni zavírají o 6, já jsem si myslela, že musel jít na záchod. Jako, já jsem ani nevěděla, co se děje.
7: To bylo překvapení, že tě požádal.
6: No, to bylo, a ten moment to bylo velký překvapení, no.
8: No to je vidět, že má smysl pro ideální timing, pro ideální načasování. To znamená, že je z filmového světa.
6: No, je z televizního světu. Ano, jako možná jste viděli některé ty jeho televizní produkce, což je Friends a Will and Grace a Desperátní Housewives, ne?
7: Zoufalé manželky.
6: Zoufalé manželky, aha. Vidíš, jo.
7: Já jsem výborná, vy si myslíte, že to umím anglicky, ne, ale já to vím,
8: máme tady
7: dělal.
8: Publikum, zaplať pánbu za to. Mimochodem, když se vrátím k Bardotkám, teď aspoň na chvilku, tak dovolila vám režisérka filmu Hana Hendrichová třeba trošku aspoň nějaké improvizace.
7: Ano.
8: Ona
7: totiž je pěkná potvora, mě to je jedno, že tamhle stojí, Žanko, já to vidím. A konečně to můžu říct, protože mě nemůžeš zarazit. Ona totiž, my jsme to odehráli podle toho scénáře a ona nedala stopku. A my jsme tak strašně disciplinované, všechny tři, že dokud neslyšíme stop, tak jenom jsme se koukali, co dělá, jestli tam neusnula nebo co. A prostě jsme improvizovali.
6: A jeli jsme dál, no, protože tak jsme s tím jeli tam, až nás zastavila, tak jsme jeli.
7: A když to bylo dobré, tak ona to tam nechala. Mm-hmm. A když to bylo blbé, no tak to prostě vystřihla. Ale my jsme jí vždycky se toužili, jsme jí rozesmát. Mm-hmm. Aby měla trošku radost ze života. Ne, ona jí má, ale... Ona jí má, ale... Aby jí to tak trošičku... Ježíš, tyhle šaty jsem si chtěla koupit, že jsou z kosu.
8: Paní Evo, pojďme se vrátit k těm bardotkám. Chápu, že improvizace je krásná věc a v tuhle chvíli říkám stop, improvizovat už nebudeme na téma značky šatů a podobně. Film má režisérku, dvě scénáristky, má taky producentku. Mm-hmm. Funguje to jenom po té ženské ose, nebo aspoň za kamerou byli muži?
7: Já jenom za kamerou byl muž. Já to normálně řeknu, manžel té režisérky.
8: Jo, tak.
6: No, protože jinak...
7: Ale ne, on je renomovaný kameraman. Tak ale jenom chci říct, že scénáristky byly dvě a producentka a režisérka byly taky dvě a přesto jsou to jenom dvě osoby. To znamená, že jedna byla scénáristka a producentka a jedna byla režisérka a scénáristka. Takže takhle jakoby.
6: A takže vlastně dohromady, jako ty hlavní ženy toho filmu, je nás pět a my jsme všechny ženy a ty muži tam byli, jakože nás vlastně podporovali.
7: Jo.
6: A to jsem ještě nezažila a to bylo tak prima.
7: Ano, a sloužili nám a tak jsme to...
6: No, dávali nám vodu.
7: A proto je ten film dobrý.
8: Dokázali jste rozesmát i toho kameramana? Já si říkám, že když se směje kameraman,
7: Lukáška.
8: Tak se hýbe kamera...
6: Když to dělala Eva, to, ty svoje věci, tak tam se chlámali všetci. To se všecko se takhle...
8: Kývalo.
6: No.
8: Třáslo.
6: No,
7: to si myslím, že ona je můj velký fanda a je to hrozně příjemný, když prostě...
6: Máš takovou velkou modelku, co je velké fany, ne?
7: Nemám tak velikou ženu, myslím, duchem. Nemyslete si, že když je ženská krásná, že musí být blbá. To je jako náš český takovej nás, těch sympatických, jako, že si říkáme, no, ona je pěkná, ale jako smysl pro humor. Ne, tohle to je důkaz, že se to dá i skloubit a je to tak silný a tím, že vám vyzařuje k vám lásku, tak ji to i odpustíte.
6: Ono to, a není to ale jenom v Česku, Evi.
7: Ne, je to všude.
6: Je to všude. To je tak strašně těžký být krásná.
8: Vážně.
7: Já tomu věřím.
6: Ne, já žertuju.
7: Ne, já tomu věřím, protože jsem četla tvoji knihu a není to vůbec vždycky jednoduchý.
8: Režisérka Hana Hendrichová říkala, že by byla ráda, kdyby na film přišli muži. Potom, jak jsme tady mluvili o tom, jak vám sloužili během toho filmu, vás jsem, paní Evo, slyšela říkat, že to je pouze na vlastní nebezpečí u mužů.
7: No, to říká moje dcera vždycky. My máme takovou talk show s Karolínou, dcera a matka roku, a ona vždycky říká, že ženy vítány, muži na vlastní nebezpečí. Jo. Ale v podstatě, jako, myslím si, že to je vlastně, se tam přijďte podívat, chlapi, na to, co se s vašema babama děje.
8: Je to výzva, pánové. Přijďte se podívat na bardotky.
7: To je jako my tam žádného chlapa negrilujeme. A ne. Máme tam úžasného Tuldu Brouska, který to je... A Pavla Kříže.
6: A Pavel Kříž je strašně roztomilé.
7: Ten by měl radost, kdyby si tohle tomu řekla. Jako,
6: já jsem mu to asi řekla, já nevím.
7: Ty seš to vlastně roztomilé, ale jo, od tebe veme všechno, každý chlap.
6: Ale jako já si myslím, že fakticky, když jsi chytrý muž, tak se půjdeš na to podívat. Protože,
7: tak.
6: Že?
7: Ty seš mazaná. A když jsi debil, tak zůstaneš doma.
6: Ano.
7: To říkám zase já.
8: A teď se produkce tetelí. Když nám tady chybí třetí bardotka. Chybí nám tady
7: ano,
8: Dagmar Havlová.
7: Ano.
8: Znali jste se před natáčením, nebo vás seznámili vážně až na place?
7: Já jsem se s ní znala hodně dlouho, no. S Dášou, ale pozor, přes jejího manžela, nikoliv, že jsme spolupracovali, nás seznámil Václav Havel, kterýho jsem znala ještě dávno, předtím ještě, když ho potkali, tak radši přecházeli na druhou ulici. A takže a pak jsme spolu točili film Václava Havla Odcházení. Takže tohle byla naše druhá pracovní zkušenost. Děvčata se neznala, myslím.
6: Ne, já jsem osobně nepotkala ani Dášu, jsem potkala jednou tady v hotelu Pupu, a na snídaní a ona měla takový velký sluneční brýle, tak akorát na mě kejvla a já jsem kejvla na zpátek, no a to bylo všecko. Ale tentokrát, protože jako máme, hrajeme vlastně tři nejlepší kamarádky a tak, když jsme začali, jak se to řekne, spíš practice, když jsme
7: zkoušet.
6: Když jsme začali zkoušet.
9: Jo, ježišmarja, tohle slovíčko mi vypadlo.
6: Já bych se z toho angličtina bych se neměla dívat na tebe, že?
7: to ne.
6: Tak zkoušky, když jsme začali zkoušky, tak jsme šli k Dáši první, aby jsme dělali scénu s ní, potom Evička přišla k nám a to byl jako okamžitě jsme se na sebe koukli a říkali, jo, my můžeme být kamarádky. Jo. Nejenom, že to budeme hrát, ale že budeme.
7: Jo, okamžitě jsme se zamilovali. Já od té doby nosím tyhle ty bambule a tohle to nosila Pavlínka, ale ona nenosila ty bambule, protože má víc vlasů a já by tam jakoby něco bylo a od té doby píšou, že jsem zase začala pít. Tak jako alkohol ne, ale bambule jo.
8: Podívejte se na webkamery každopádně, když nás posloucháte v Radiožurnálu kdekoliv po celé republice. Tady samozřejmě diváci vidí. Ještě když se dostanu k Dagmar Havlové, jako divák můžu říct, že způsob třeba, kterým leze Dagmar Havlová v baru na barovou stoličku, ale nádherně jí to nejde. To je jak z nějaké grotesky. Netušíte, jestli tohle bylo ve scénáři, nebo jí to prostě jenom nešlo a improvizovali jste?
7: To teda fakt nevím.
6: Ne, to ona dělala nás. Ona ale je, myslím, ona, že je to komedic, ona. Ona je komedická herečka. Jako ona je...
7: Komická.
8: Komička.
6: Co jsem řekla?
7: Komedická.
6: Aha. No jako já neslyším, že to je nějaký rozdíl. V každém případě... Já, protože jako já taková velká herečka nesu a já jsem se dívala na Dášu a i na Evu a to já jsem viděla jako, co to znamená být opravdu výborná herečka a jak oni si můžou vybrat, víš, já když hraju, tak já si nemůžu vybrat, já jenom su, ale když to dělá Eva nebo Dáša, tak oni mají jako celou paletu barev, které si můžou vybrat. A já jsem to sledovala jako úplně, jsem byla z toho na nic, jako je, aha, tak se to dělá. A tak hrát s něma byl tak pro mě tak lehký, protože všecko jsem musela dělat, se na ně podívat a pokoušit se jako vzpomenout češtinu. No.
8: Ale to jsem se právě chtěla zeptat na tu češtinu.
7: Ono je to trošku jinak, jako my bychom to v angličtině nedali, ale přece jenom, ale... Pavlínka je tak dobrá v té češtině, prostějovštině, že prostě nás nenapadlo, že když my začneme improvizovat, takže ona chudák je bez matku a nemůže reagovat tak rychle, ale během pár hodin, pár dnů nám naprosto stačila, protože Pavlína má v sobě to, že jak je otevřená a není, nebojí se... kdyby náhodou se strapnila nebo něco takového. Ona jde do těch věcí. Ona jde. Ona má velikou odvahu být svobodná.

0: Ja fakticky ja som čtla v češtine hodne dlho, po tým, co sme tady odsud odjeli. Moja nejoblíbenejší knižka byla Babička, Boženy Nemcové. To som čtla jako pořád asi 200 krát, protože mě tak se stiskalo, víš, po Babičce a po Česku, no, když jsem byla malá. A taky já jsem milovala jako Alojza Jiráska. Alojza Jiráska, no. A takový ty český sentimentální knihy, to nad tím jsem brečela. A tak jsem hodně dlouho čtla v češtině, takže furt číst umím. Akorát mě někdy ty slova tam nesou. Jako kdybyste mě slyšeli v angličtině, tak jsou opravdu srandovní, když chcou být srandovní.
1: Ty jsi geniální. Geniální. Jsou srandovní, když chcou být srandovní. To je hezký.
2: V Bardotkách hrajete bývalé spolužačky, které možná slaví 60, ale vyvádí, jako kdyby jim bylo 19, maximálně 20. Máte nějakou teorii na to, kdy člověk začne vážně stárnout?
0: Víš co, začneš stárnout, když se začne, když už tě tak život nebaví. A mě život baví čím dál tím víc, takže asi mládnu spíš než stárnout. A já si myslím, že tak to je pro nás všecké, když tě přestane bavit život a když se jako dáš do koleji a už se nedíváš ven a už tě věcí nebaví a nemáš, nesi zvědavá, tak budeš stárnout. A jako to já nesu ani vůbec nikde blízko.
1: Ale ono, my tady máme takovou mylnou představu, že se to stáří počítá přes leta. Já třeba osobně říkám, že mi je 77 místo 67. Protože říká, no na to vypadá dobře. To se drží, ta holubka, jo? Pak to má taky druhý důvod, že si říkám 77. Ne, mě o 10 míň, to je skvělý, jo? Takže prostě si s tím takhle pohrávat. Já si myslím, že stárnout začneme, když ztratíme víru v naději a ano. Lásku k životu a když prostě začneme být malověrní. To je vlastně to největší rouhání nebo největší vlastně hřích, být malověrný. Ne, věřte si, najděte si někoho, komu můžete věřit. Třeba psa, to je jedno. To je jedno, někoho živýho nebo Boha. To je úplně jedno, nebo obojí. To je úplně jedno. Manžela, psa, Boha.
0: A kamarádky. Když
2: a kamarádky.
0: Když
2: a jsme v Bardotkách.
0: Když máš dobrý kamarádky, který se na tebe
1: tamhle
0: podívají.
1: Tamhle jsou holky dobrý kamarádky. No,
0: a řekneš si, hele, víš co?
2: Věk je jenom číslo, říkají.
0: No tak já nesouhlasím, protože já jsem velice pyšná na to, že jsou tady na tým světě 61 let a jakože 61 let jsem se tvrdě pracuju vlastně, jo? Byla jsem maminka, byla jsem žena, měla jsem kariéru. Jako těch 60 letech záleží, a protože mě to udělalo víc moudrou. Takže je to lepší, jako já neráda říkám, jako já se ráda ptám lidí, jak jsou starý, protože já si myslím, že to je jako medaile, že čím jsi starší, tak tím máš vyšší medail.
2: To znamená, že se to máme v hlavě nastavit tak, že jsem rok co rok zajímavější a zajímavější.
0: Ano. Takže když se někoho zeptáš, jak jsi stará, tak já ráda odpovídám, já jsem tady na té zemi byla 61 let. Protože to je výkon.
2: To je pravda.
1: Ano. A my si můžeme říct, jakoby na adresu těch mladých, co jste vy, byli jsme i my. Co jsme my? Těžko říct, jestli budete vy. Je to krutý, ale je to tak.
2: A já jenom pro vysílání radiožurnálu předávám, že nás posloucháte ve Filmžurnálu z Karlových Varů, že našimi hosty jsou Pavlína Pořízková a Eva Holubová. My dámy žijeme v době, kdy si hravě můžeme vyhladit všechny vrásky, když budeme chtít. Ať už botoxovými injekcemi nebo nějakým filtrem na fotkách. Je to naivita nebo možná hloupost ze sebe smazat, vymazat věk?
1: Ale tam záleží, jestli dokážete těma vymazáním těch vrásek vymazat i ty vrásky v té mysli. Třeba všichni jakoby pomlouvali herečku Cher. No, jako tam měla vůbec ty plastické operace, když se o nich ani nevědělo, rozhodně ne teda v Čechách, jo. Ale ona prostě zůstala i mladá, pohybovala se mladá, to je věc každého.

0: Ať to každý mydlí, jak umí. A co mě je do toho?
1: Jako já s ním souhlasím, ale já pro mě, to teďka mluvím jenom sama pro sebe, jako jo, můžu si to jít vymazat jako modelka, což furt ještě jsou tu a tam, jako to je vlastně ode mě očekáno, že jako, že mám vypadat perfektně, že nemám stárnout, ale víš, jak to, kolik to stojí času a peněz?
0: Peněz, no právě.
1: A já mám zdaleka lepší věci dělat s těma penězama, s tím časem.
0: To je pravda.
1: Já jsem se zrovna zamilovala, já mám plno věcí, co dělat.
0: Říkám, tak je moudrá, no. Já si to normálně zapisuju, ale teď tady nechci zdržovat.
2: Já vám když tak půjčím tušku a papír. Kašleme na vrásky, ale jak nezestárnout v duši? Humor?
0: Humor určitě. Podle mě humor, víra, to už je jedno, jestli matku, přírodu nebo Boha Otce. Láska, nezištná láska, svobodná láska. Odpoutat se od toho, chtít někoho vlastnit a mít ho rád pro to, jaké je. Těch věcí je spousta. Mně pomáhají psi, moje dcera i syn, ale je to dobrý, když máte dobrý vztah s dětma. Jako toho je opravdu hodně.
2: Každopádně na nový český film Na bardotky jsme se právě teď nechali pozvat od Evy Holubové, Pavlíny Pořízkové. Díky, že jste přišli, ať se diváci baví u bardotek minimálně tak, jako ti lidi tady.
0: Ty jsem moc hodná.
2: Děkujeme.
0: Děkujeme. Vy jste taky bardotka.
2: Děkuju.

0: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Jsou stále na začátku svých basketbalových kariér. Už teď ale mají o něco blíže k hvězdnému nebi budoucnosti. Je jim 17 let a reprezentují svoji zemi na mistrovství světa. Světové elitě se postaví i české reprezentantky, které budou spoléhat i na vaši podporu. Máte jedinečnou možnost je vidět v Brně ve Stares aréně Vodova od 11. do 19. července. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
2: Radiožurnál 17 hodin. Zprávy a Kateřina Cousidisová.
3: Firmy počítají škody po požáru budovy ve Zlíně, měly v něm zboží za stovky milionů korun. Česko podle Okamury poslalo na americké zbraně pro Ukrajinu zhruba 140 milionů korun. Zverev postoupil do finále Wimbledonu. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy popojíždí dlouhá kolona za sjezdem na Měřín. A zítra bude skoro jasno, během dne přechodně více oblačnosti, teploty až 29 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Kriminalisté prověřují rozsáhlý požár budovy číslo 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Řekla to krajská policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Budova v centru Zlína hoří od včerejšího rána. Firmy, které v ní měly své sklady, odhadují škody ve stovkách milionů korun. Na místě vše sleduje reportérka Michaela Kočendová.
4: Nad hlavami přihlížejících lidí, se kterým stojí za červenou bílou páskou, policejní páskou, před chvílí znovu přiletěl vrtulník s bambivakem, který hasičům pomáhá s hašením. Ze svého místa naproti poslední stojící stěně budovy, na které také zůstal viset ohořelý plakát s portrétem Tomáše Bati, také vidím, že z budovy stále stoupá tmavě šedý kouř. Hasiči proto dál doporučují nevětrat a pobyt venku omezit na dobu nezbytně nutnou. Hasební práce by měly pokračovat minimálně do pondělí. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.
3: Zástupci vládní koalice uzavřeli spor ohledně pomoci pro Ukrajinu. Členové hnutí SPD kritizovali postup ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů sobě, který přesměroval do programu PURL peníze na americké zbraně pro Ukrajinu. Podle předsedy SPD Tomia Okamury si koaliční zástupci vše vyříkali.
5: Já jsem samozřejmě řekl, že by bylo dobré, aby když by kdokoliv z ministrů, že když by někdo měl pocit nebo by viděl, že nějaké rozhodnutí nebo nějaké téma by mohlo být hraniční při porovnání s programovým prohlášením vlády, tak abychom se včas předstihu informovali.
3: Koaliční partneři řešili například reformu vzdělávání, která by zrušila 9. třídu základní školy anebo podzimní harmonogram poslanecké sněmovny. Řetězci Lidl unikla některá osobní data zákazníků jeho internetového obchodu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí společnosti Iveta Barbášová. Hekři se podle ní dostali třeba ke jménům klientů, jejich telefonním číslům a nebo e-mailovým adresám. Naopak hesel, doručovacích adres a nebo platebních údajů by se únik týkat neměl. Lidl se podle Barbášové dozvěděl o útoku začátkem tohoto týdne.
6: V současné době nemáme žádné konkrétní důkazy o zneužití dat. Nicméně jsme zákazníky, kterých se situace týká, preventivně varovali před možnými pokusy o phishing nebo zneužití identity.
3: Data hekři ukradli jednomu z poskytovatelů IT služeb Lidlu. Řetězec se kvůli incidentu obrátil na Úřad pro ochranu osobních údajů. Zasažený poskytovatel IT služeb zároveň podal trestní oznámení.
7: Sport. Tenista Alexander Zverev postoupil do finále Wimbledonu. Ve třech setech porazil německý hráč domácího reprezentanta Artura Ferryho. Zverev tak může navázat na titul z nedávného Roland Garros a soupeře se dozví večer. Světová jednička Italian Sinner nastoupí proti grandslamovému rekordmanovi Srbu Novaku Djokovicovi. A tenistky Karolina Muchova a Linda Nosková se v ženském finále představí zítra po 17. hodině. V přímém přenosu u toho budou Radiožurnál a Radiožurnál Sport.
0: Zelená vlna.
8: známe lepší cestu.
9: Na D1 výrazné zdržení za Měřínem a nehoda za Čestlicemi. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Měřín popojíždí více než hodinová kolona ze stého 29. kilometru. Jede se přes dvě omezení, obě budou ukončená až tuto neděli. Vše se rozjíždí za exitem 119 Velký Beranov. Na D1 za Prahou směr Brno za Čestlicemi na 9,5 kilometru stojí v levém pruhu osobní auto po nehodě. Je označené světelnou šipkou, na místo před okamžikem dorazila i odtahovka, okolo se jede plynule. Zdržení na D1 čekejte o kus dál od Popovic z 16. kilometru. Pomalu jedoucí fronta ve všech třech pruzích do zúžení na Šmejkalce, je to zhruba na 20 minut. A v Praze na hlavní části okruhu ve směru z letiště k dálnici D1 se sune kolona od sjezdu na plzeňskou D5 z 23. kilometru až za Ořech na 19. kilometr. Na 22. navíc v levotočivé zatáčce překáží v levém pruhu porouchané osobní vozidlo. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V noci bude jasno až polojasno, zpočátku na severovýchodě až oblačno, ochladí se v noci na 14 až 9 stupňů. Zítra pak čekáme jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23, na horách většinou naměříme kolem 17, na Šumavě o něco tepleji, tam bude kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
7: Co vyplývá z hodnocení práce vlády po půl roce činnosti? Není to jen marketingový tah? A pomohl v něčem motoristům sobě spor s prezidentem o účast na summitu NATO v Ankaře? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ministr pro sport, prevenci a zdraví, také předseda poslaneckého klubu motoristů sobě Boris Šťastný. Dobrý den, zdravím vás do sněmovního studia Českého rozhlasu.
10: Hezký den, děkuji za pozvání.
7: Předesílám, že náš rozhovor předtáčíme před 11. hodinou, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Vláda v čele s premiérem včera prezentovala, co udělala za svůj první půl rok. Každý člen kabinetu se sešel s Andrejem Babišem, potom jste měli společnou tiskovou konferenci. Bylo cílem reálné hodnocení toho, co se udělalo, anebo to celé byl spíš marketingový tah a PR-ová akce?
10: Určitě cílem bylo reálné hodnocení. My jsme už předtím několik týdnů museli úřadu vlády a kabinetu pana premiéra odevzdat určité výstupy podle předem připravené struktury a potom vlastně poradci pana premiéra z toho získávali data, co skutečně v porovnání s programovým prohlášením vlády bylo splněno, co splněno nebylo, nebo dokonce co bylo promeškáno, a existuje z toho samozřejmě pro každého ministra jak písemná zpráva, tak i grafické a matematické vyhodnocení úspěšnosti.
7: Má smysl hodnotit plnění vládního programu po půl roce, když vezmeme v úvahu třeba rychlost nebo tedy spíše pomalost legislativního procesu?
10: Já si myslím, že smysl to má, protože skutečně ten rok je potom velmi dlouhá doba. V případě, že by bylo potřeba udělat něčem nějakou nápravu, tak by se to nemuselo potkat s tím s potřebností těch konkrétních opatření. Takže mě to vyhovuje, já jsem na to zvyklý. Já jsem dokonce, když jsem byl v managementu, vysokém managementu společností komerčních, tak jsme dělali vyhodnocení i po měsíci. Takže pro mě to je zcela běžnou věcí.
7: Premiér Andrej Babiš, předseda hnutí ANO, řekl, že vláda vyhodnocovala, jak se daří plnit 978 úkolů. Dodal, že ministři dokončili 195 úkolů, pracují na 774 a nezačali dosud z 9. Tak jak jste to před chvílí popisoval, chápu dobře, že tohle to propočítali poradci pana premiéra?
10: Ano, každý z ministrů připravoval seznam výstupů, paralelně to bylo kontrolováno s poradci pana premiéra, byly hodnoceny jednotlivé položky, například já v mém úřadu ministra pro sport, prevenci a zdraví jsem měl vyhodnocený 65 položek, 118, tedy 27,7% jsem splnil a 47, tedy 72,3% mám ještě v procesu a průběžném plnění a po termínu nebo nesplněných mám nula. Čili každý takto dostal vlastně vyhodnocení a také máme vyhodnocení vlastně po těch jednotlivých bodech programového prohlášení. Protože to programové prohlášení má svoje kapitoly a každý ten ministr má buď to v té své kapitole, někde se to i třeba prolíná nebo jsou sdílené některé úkoly, tak má jasný přehled o tom, co se mu podařilo zvládnout a co ne.
2: Říkáte, že vy máte splněno na 28%. Když se podíváme na vaší sekci v programovém prohlášení, když vynechám obecná konstatování, jakože pravidelný pohyb v každodenním životě je jedním z nejúčinnějších a zároveň nejdostupnějších nástrojů pro podporu zdraví, prevence nemocí, posílení psychické a fyzické odolnosti a půjdu k těm jednotlivým slibům, tak můžeme začít. Chceme, aby sport a pohybové aktivity byly skutečně dostupné všem občanům bez ohledu na věk, zdravotní stav či finanční možnosti. Tohle máte splněno?
10: Toto mám splněno a samozřejmě v tom budeme pokračovat i po zbytek volebního období.
2: Pardon, opravdu, tak jestli máte splněno, tak už v tom nejde pokračovat, ne?
10: Máme to splněno a bude se to opakovat ještě každý rok. Vysvětlím, dostupnost sportu a pohybu je naší základní prioritou a ty dotační výzvy, které my jsme nastavili v roce 2026, byly vyhodnoceny, probíhá jejich vyplácení a podpora míří do více malých regionálních projektů, školních a multifunkčních hřišť a veřejných sportovišť než v minulosti. Letos se díky této podpoře nově postaví nebo zrekonstruuje více než 200 sportovišť, zatímco třeba v minulém roce to bylo 62. Čili tato věc je splněna a bude se dále opakovat ve stejném systému každý rok.
2: To znamená, že už to nebudete navyšovat?
10: Samozřejmě, pokud budeme mít možnost to navyšovat, tak to budeme navyšovat, ale říkáme, že několikanásobně, téměř čtyřnásobně jsme zlepšili dostupnost sportovišť pro širokou veřejnost, pro děti a mládež a samozřejmě v tom budeme pokračovat a budu se snažit o to, aby těch peněz právě do těchto drobných projektů šlo co nejvíce.
2: Já mířím k tomu, jestli máme tedy počítat, pokud to máte odfajfkováno, máte splněno, že tedy jste s tímhletím spokojeni a už to nebudete dál zvyšovat ty další 3,5 roku, jestli spíš by tam mělo být plněno než splněno.
10: No, to je to, co jsem říkal tu minulou větu, tato věc je splněna a bude se opakovat každý rok, to znamená i příští rok. Vyhodnotíme, zda bylo naplněno to, co jsme slíbili, ale protože už v tuto chvíli ten program byl rozběhnut, daří se to, tak tato věc byla splněna, ale to neznamená, že příští rok přestaneme stavět sportoviště pro děti, mládež a na vesnicích a v městech. Tak to není, to vyhodnocení probíhá právě každý rok pro každý ten jednotlivý bod toho programu prohlášení. Některé věci samozřejmě zůstávají třeba rozpracované, to znamená, je zahájen nějaký proces a bude pokračovat. Typickým příkladem může být třeba Národní registr sportu nebo generál sportovní infrastruktury, kdy se připravuje evidence sportovišť, klubů, sportovců a tak dále. A to spuštění bude částečně v letošním roce, částečně v příštím a bude se ten projekt kultivovat.
2: Ne, já mířím k tomu, jak vlastně posuzujete a posuzoval pan premiér to, co je splněno a to, co ještě splněno není. Protože když čtu třeba tu vaší sekci, tak na mě většina nebo velká část těch bodů, ale troufám si říci, většina působí jako dlouhodobé záměry. Když budu pokračovat, zaměříme se na rozšiřování dostupnosti sportovních aktivit. Naším cílem je zvýšit pohybovou a zdravotní gramotnost populace, omezit výskyt civilizačních onemocnění, podporou pravidelného pohybu a sportovních aktivit chceme snížit nemocnost populace. Sportovní a pohybové aktivity se stanou běžnou součástí života občanů České republiky. Zavedeme dotační program pro rozvoj školních sportovních klubů, a tak dále. Tak mě zajímá, jestli tyhle ty věci tedy vy považujete už v tuto chvíli za splněné, anebo jestli by tam nemělo chybět to S na začátku, jestli to není věc, která je dlouhodobá a kterou budete plnit dál.
10: Museli bychom jít bod po bodu a rozpitvat velice detailně každý z nich. Některé projekty nebo některé části toho programového prohlášení, ať už v té mé kapitole, nebo v kapitole třeba některých dalších ministrů, si můžete odfajfkovat jako věc, která je hotová a už se k ní nebudete vracet. Typickým příkladem může být schválení nějakého zákona nebo přijetí pozměňující návrhu. Tím, že je to předloženo,
11: což
10: schváleno,
11: se nestalo zatím sněmovnou, tak ve je to vaší splněno. Kapitole.
10: Což se i v mém případě stalo, protože například v rámci legislativních změn zákona o podpoře sportu jsme přijali mnoho pozměňujících návrhů, které mění to prostředí, mohu je vyjmenovat, a v tom ohledu tato věc třeba splněna je a už se k ní vracet nebudeme, protože již byla takto vyhodnocena, splněna. A některé věci jsou tak, jak skutečně vy říkáte, ale ve chvíli, kdy vy nastavíte ten proces tak, že už v letošním roce dosáhnete toho konkrétního cíle, tak je také splněn a pak to musíte ale také opakovat další rok. Prostě neznamená to, že když řekneme, že jsme zvýšili dostupnost sportovišť tím, že jich postavíme 4x více letos, nebo podpoříme tu stavbu nebo rekonstrukci 4x více letos, než tomu bylo třeba loni, tak to přece neznamená, že příští rok už se žádná sportoviště stavět nebudou. Tím cílem musí být v tom pokračovat nejméně ve stejném duchu jako letos.
11: Já tím mířím k tomu, jestli se opravdu dá říci, že je splněno na 28 nebo 25 nebo 35%, jestli to programové prohlášení není naformulované tak, že vlastně to číslo je jenom marketingovým tahem, marketingovou věcí, ale že se to reálně spočítat nedá.
10: Tak někdo z kolegů, já ta čísla přesně neznám, plnil na 5%, někdo na 45%. Víte, to programové prohlášení vlády se netvořilo, když jsme ho dávali dohromady a já jsem byl u toho podle toho, abychom si ho připravili na nějaký marketing a potom nějaké číselné vypořádávání té věci. My jsme ho tvořili, to je politický dokument, to je politická schoda a je potřeba si uvědomit, že některé ty věci v programovém prohlášení se prostě splní letos a pak se opakují nebo trvají. Některé jsou jednorázové a některé jsou průběžné a možná na konci volební období budeme hodnotit tu progresi, jestli v některé věci se nám podařilo 100% nebo třeba jenom 80%.
11: Klíčové pro plnění programového prohlášení jsou samozřejmě peníze. Řešili jste při tom hodnocení s Andrejem Babišem, jak to bude vypadat s rozpočtem pro sport na příští rok? Máte nějaký příslib, jestli budete mít víc, případně o kolik budete mít víc?
10: Nikoli, my jsme narazili samozřejmě na letošní rozpočet, to znamená, nakolik dokáže já, respektive Národní sportovní agentura využít ty peníze, které jsou v rozpočtu. Konkrétně letos z Národní sportovní agentury poputuje do sportu 9,1 miliardy korun, což je vůbec nejvýše v historii. A hodnotili jsme, jestli ty peníze jsou čerpány v nějakém termínu, jestli třeba tam není prodlení, jestli nehrozí, že některé projekty spadnou pod stůl, protože třeba se nestihnou a tak dále. Toto jsme řešili a samozřejmě jsme si také řekli, že v průběhu následujících měsíců, protože u toho jednání byla i přítomná vicepremiérka Alena Schillerová, budeme jednat o rozpočtu pro příští rok. Ale konkrétní čísla jsme tam neřešili a nějaké konkrétní jednání tam o této věci nebylo. Nicméně budeme vycházet z letošního roku a samozřejmě i mým cílem, stejně jako cílem ostatních ministrů, je získat pro svůj rezort co nejvíce peněz pro další období.
11: Ministr pro sport, prevenci a zdraví, předseda poslaneckého klubu motoristů Sobě Boris Šťastný je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Zatímco vy máte splněno na 28%, váš motoristický kolega Ota Klempíř včera řekl, že ministerstvo kultury splnilo téměř polovinu svých úkolů z programového prohlášení. Není zvláštní, pokud některý z ministrů má pocit, že za půl roku splnil polovinu toho, co má dělat 4 roky?
10: Já nevím, jestli je to zvláštní nebo ne, tam je potřeba vzít to konkrétní hodnocení. Včera bylo řečeno na té tiskové konferenci, že ta hodnocení budou zveřejněna. Já si svoje zveřejním, protože mám k dispozici hodnocení ostatních kolegyň a kolegů. K dispozici nemám, to má pan předseda vlády, ale znova opakuji, bylo řečeno, že veřejnost bude mít možnost se seznámit s tím. Tam asi to vychází z toho, že řadu těch úkolů, které tam jsou, tak ministr Klempíř splnil. Skutečně asi není možné porovnávat mediální obraz či nějakou veřejnou polemiku nad televizními poplatky nebo rozhlasovými poplatky s tím, co konkrétně ten ministr kultury zprogramoval.
2: Pardon, že do toho skáču, já jsem se ani slovem teď nezmínil o rozhlasových nebo televizních poplatcích. Já se ptám principiálně, jestli vám přijde, nebyla, ujišťuji vás, že nebyla, ale říkám si, jestli to nepůsobí zvláštně, že ministr za půl roku splní polovinu toho, co má na 4 roky, jestli to neukazuje, že třeba byl příliš málo ambiciozní, nebo třeba, že tam není dostatečná sebereflexe, že má pocit, že toho splnil víc, než splnil?
10: Tak to hodnocení bylo nezávislé. Tam každý z těch ministrů a jeho tým připravoval konkrétní odpovědi na ty jednotlivé sekce. To znamená, tam bylo potřeba dokládat v takové velmi podrobné tabulce ke každému tomu jednotlivému bodu toho programového prohlášení dokládat způsob plnění a také tam dokládat dokumenty a odkazy na to plnění, tak aby tým pana premiéra mohl tuto věc řádně zkontrolovat. A já jsem dosáhl za půl roku necelých 30%. Pokud on, jak jsem slyšel včera, dosáhl o něco víc, tak mu blahopřeji. A máme 4 roky prostě. Já si myslím, že není důležité, jestli to je v tuto chvíli 28 nebo 45% nebo 5. Důležité je, aby i veřejnost viděla, co kdo děláme, jakým způsobem to děláme, aby ten konkrétní ministr také měl nějaké zrcadlo, protože já jsem vždy byl připraven na manažerské hodnocení, také jsem ho dělal vůči svým podřízeným a dělal jsem ho i vůči svým podřízeným teď v úřadu. To znamená, zase to hodnocení musí probíhat nejenom na hoře, ale musí jít směrem dolů a každý si musí nastavit to zrcadlo, jak v tom období pracoval. Takže to je za mě jako takto věc akademickou debatu bez čísel. Je potřeba vzít každý ten jednotlivý plán a podrobit ho nějaké veřejné kontrole.
2: V rámci motoristů sobě řešíte i vy nějaké hodnocení, protože zatím mluvíme o hodnocení ze strany premiéra a jeho poradců. Hodnotíte i v rámci motoristů sobě, jak si vedete vy, tedy motorističtí ministři?
10: Já se přiznám, že já jako předseda poslaneckého klubu motoristů dělám jednu věc a to je, že jsem hned z počátku vzal volební program motoristů a barevným schématem jsem si vyznačil, které věci se nám podařilo dostat do programového prohlášení zcela, které nikoliv a které částečně, a pak jsem si také vyznačil, které věci jsme třeba v programu neměli a v programovém prohlášení jsou. A dělám průběžně to, že ve chvíli, kdy my schválíme nějaký zákon v poslanecké sněmovně, tak já si zkontroluji a vyznačím si v tomto barevném dokumentu, je to politický dokument, co bylo schváleno a jakým způsobem postupujeme. Čili to mé hodnocení je spíše politického rázu než rázu manažerského.
2: Jste spokojen, jak všichni motorističtí ministři fungují?
10: To by měl hodnotit předseda vlády, ale já, pokud mám hovořit o svých ostatních kolezích, tak určitě spokojen jsem, všichni děláme maximum, držíme se programového prohlášení vlády, snažíme se chovat v duchu toho, za co byli motoristé, s čím byli motoristé zvoleni a já jsem v tomto ohledu spokojen.
2: Výrazným tématem toho uplynulého půl roku byla, slovy vašeho předsedy Petra Macinky, extrémní kohabitace vlády s prezidentem. V tomto týdnu skončil několikaměsíční příběh boje o to, zda pan prezident bude nebo nebude součástí delegace na summitu NATO v Ankaře. Díky nebo kvůli předběžnému opatření ústavního soudu pan prezident do Ankary letěl. Díky nebo kvůli tureckému prezidentovi se zúčastnil i té tolik diskutované neformální večeře lídrů. Stálo to podle vás vládě a motoristům za to?
10: Já bych tu odpověď otočil. Vláda se nějak rozhodla, my jsme široce prezentovali, proč ta delegace má být taková, jaká je, proč jí má věc podle nás předseda vlády.
2: Pardon, a právě proto se ptám, stálo vám to za to?
10: No tak nám to stalo určitě za to, protože my jsme od začátku říkali, že jde o důležité setkání, které jehož výsledky může naplňovat vláda. Proto jsme takto hlasovali, proto jsme takto rozhodli. Pak je otázka, jestli to stálo panu prezidentovi za to, protože to byl prezident republiky, který napadl to rozhodnutí nejprve veřejně a potom o ústavního soudu.
2: Ale předtím byla vláda, která rozhodla, že na rozdíl od minulých let nezařadí pana prezidenta do delegace.
10: Vláda se rozhodla, jak se rozhodla, my jsme k tomu měli důvody, ty jsme široce prezentovali a byl to prezident republiky, který se z nějakých důvodů, o kterých můžeme pouze spekulovat, rozhodl postupovat tímto způsobem. Čili to nebyl nějaký naschvál vůči prezidentu republiky. Dobře víte, že jsme schválili jeho účast na valném shromáždění OSN. Premiér jasně řekl, ať pan prezident se účastní toho příštího summitu a tak dále.
2: Pardon, mimochodem to stále platí, že počítáte s tím, že za rok summitu NATO se zúčastní pan prezident?
10: Bylo to veřejné prohlášení předsedy vlády, takže s tím samozřejmě počítáme. A skutečně toto nebyla nějaký naschvál vůči prezidentu republiky. My jsme vůbec tak neuvažovali, my jsme uvažovali zcela pragmaticky v souvislosti s tou agendou. Samozřejmě jsme brali v potaz nějaká předchozí vyjádření prezidenta republiky vůči Donaldu Trumpovi a měli jsme určité obavy z možných dopadů této věci na, řekl bych, kulární vstřícnost na tom summitu. A takto jsme se rozhodli a prezident republiky proto postupoval tak, jak postupoval. Já si myslím, že to bylo nešťastné. Já si nemyslím, že v tomto se má využívat ústavní soud.
2: Rozumím a omlouvám si, že do toho skočím, ale tohle vy už jste říkal, i vaše slova na toto téma jsme vysílali v minulých dnech. Vy jste říkal, že jste měli obavy. Naplnili se ty obavy? Stalo se něco hrozného tím, že pan prezident byl v Ankaře, že byl na té neformální večeři?
10: Z mého pohledu tím, že předseda vlády byl vedoucím té delegace a byl to předseda vlády, který se setkal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a vztahy Andreje Babiše s ním jsou velice vřelé a přátelské, tak se nic nestalo.
2: Máte pocit, že jste tím jako motorista něco získali?
10: My jsme nechtěli nic získat, to bylo kolektivní rozhodnutí vlády. Pan prezident zahájil kampaň, stal se lídrem opozice a je to politický střet, který z mého pohledu on vyprovokoval a využil tu situaci našeho rozhodnutí k nějaké politické hře. Já to respektuji. Prostě se to děje, asi se to bude dít až do jeho voleb nebo do prezidentských voleb a potřeba to takto vnímat, já v tom nevidím nic dalšího.
2: Vy říkáte, že pan prezident zahájil kampaň, tím spíš se vracím na začátku, jestli vám to stálo za to, neumožnili jste v tomto vidění světa vlastně vy panu prezidentovi, aby zahájil kampaň? Bylo to taktické?
10: A tak kdybychom měli postupovat takticky, tak přece bychom třeba postupovali tak, jak vy naznačujete a určitě by okolo toho potom nebyl takový mediální humbuk. Takže my jsme postupovali pragmaticky v zájmu České republiky. V tomto ohledu si myslím, že ta mise byla naplněna a není tomu asi co zvláštního dodat. Uvidíme, jak pan prezident a s ním zpřízněná opozice bude postupovat v dalších případech.
2: Změní se teď, když ten summit je minulostí, něco na vztazích mezi vládou a motoristy a prezidentem? Budete se snažit obrousit ty hrany, nebo naopak vám vyhovuje, že ty hrany tam jsou?
10: Já si nemyslím, že někomu má něco vyhovovat nebo naopak má dělat nějaké naschvály. Já si myslím, že to je přirozený politický střet, který vychází z toho, co už jsem říkal. Pan prezident má nějaké určité názory, přeje si Evropskou federaci, přeje si euro, má nějaký názor, který vyjadřoval veřejně, jako o ohavné bytosti se vyjadřoval k Donaldu Trumpovi. Prostě on má nějaké vidění světa, které se velmi blíží názoru opozice, a tak lze očekávat samozřejmě, že čas od času dojde k určité výměně názorů, ale to v demokracii je běžné a přispěla k tomu samozřejmě přímá volba prezidenta. Je iluzorní se domnívat, že prezident Petr Pavel by byl nějakým nadstranickým prezidentem. To se dít nebude a on je takto aktivním, v některých případech možná aktivistickým prezidentem, ale je potřeba to respektovat, probíhá to v rámci politické kultury, politického souboje, vizí, jsou to názorové střety a je to demokracie, na tom není nic špatného. I společnost bude mít na určité věci nějaké názory, v něčem bude souhlasit se naší vládní koalicí, v něčem bude souhlasit třeba s opozicí a panem prezidentem.
11: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, minister pro sport, prevenci a zdraví, předseda poslaneckého klubu motoristů Sobě Boris Šťastný. Díky moc za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
8: Radiožurnál.
12: Každý den s vámi.
8: I o prázdninách. Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
12: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
8: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
12: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
8: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
12: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
8: Radiožurnál ve Varech.
12: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
12: I o prázdninách.
11: Radiožurnál je 17:30. Jsou tu zprávy a Kateřina Cousidisová.
3: Obchodnímu řetězci Lidl unikla některá osobní data zákazníků jeho internetového obchodu. Šlo třeba o jména, příjmení, telefonní čísla, e-mailové adresy a nebo data narození. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí Lidlu Iveta Barbášová. O incidentu informovala řetězec své zákazníky přes mail. Varuje je hlavně před možnými pokusy o zneužití identity a nebo phishingovými útoky. Hesel, doručovacích adres a nebo platebních údajů se únik podle Lidlu netýká. Zrychlit a zjednodušit povolování staveb má novela stavebního zákona, kterou prosadili ve sněmovně poslanci vládní koalice. Stavební úřady by měly nově fungovat pod státem. Vzniknout by měl úřad rozvoje území a jeho krajské pobočky. Na ně se má přesunout část úředníků ze stávajících úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem, zakončené jedním razítkem. Opozice novelu dlouhodobě kritizuje. Německý spolkový sněm schválil úsporný balíček vládní koalice, který má snížit výdaje na zdravotní pojištění. Balíček počítá s úsporami v řádu miliard eur. Dotknou se ordinací, klinik, lékáren i farmaceutického průmyslu. Zároveň zahrnují vyšší doplatky a škrty pro pojištěnce. Opozice návrh zákona kritizuje, zemi vyvolal protesty. A díla 12 italských fotografů ode dneška vystavuje Italský kulturní institut v Praze. V prostorách barokní kaple na Malé Straně představuje průřez italskou fotografií od poválečného období až po současnost. Snímky zachycují proměny krajiny, měst i společnosti.
8: Sport.
3: Cyklista Tim Merlier vyhrál ve sportu 7. etapu Tour de France. Žlutý trikot lídra celkového pořadí má dál slovinský obhájce prvenství Tadej Pogačar. Nejlepším Čechem byl 11. Pavel Bittner.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Situace na D1 za Prahou, dlouhé zdržení za Měřínem. D1 na výjezdu z Prahy směr Brno a přetrvávající zdržení před omezením na Šmejkalce. Nesouvisle se popojíždí za Velkými Popovicemi ze 17. kilometru. Na trase ztratíte okolo 20 minut. Na D1 před Brnem směrem z Prahy už se kolona dala výrazně do pohybu. Provoz slábne, kamiony ještě chvílemi brzdí na úrovni Popůvek. Výrazněji pak už z jezdu na výstaviště na STEM 90. kilometru. Na D1 z Brna do Prahy Prahy trvají velké potíže za sjezdem na Měřín. Kolona ze stého 29. kilometru popojíždí více než hodinu přes dvě omezení až k velkému Beranovu na stý 19. Doporučujeme sjíždět exitem 134 Měřín a pokračovat po silnici 602 na Vysoké Studnice a Beranov. Na severu Prahy trvá hodně silný provoz na příjezdu Ústeckou D8. Převážně kamiony zastavují v Cínovecké u sjezdu na Březiněves a v pomalejším tempu pokračují až do opravované k Belské. Od Černého mostu se plní Novopatská od sjezdu na Satalice. A v metropoli potíže i na jižní spojce z Barandovského na Černý most před Průmyslovou, nehoda v levém pruhu. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
8: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23. Tolik zprávy. Dál posloucháte odpolední radiožurnál s Tomášem Pancířem.
11: A posloucháte nás přesně 3:30 po 17:30. Už za hodinu se opět přesuneme do našeho mobilního studia v Karlových Varech na Sadové kolonádě. Předtím v 18 hodin nabídneme hlavní zprávy a do té doby budeme mluvit třeba o tenise nebo o aféře Dieselgate, která se týká pěti velkých automobilek. Pokud nás posloucháte za volantem, tak samozřejmě i dál budeme sledovat situaci na silnicích. A vám, kteří právě teď za volantem jste, samozřejmě přejeme šťastnou cestu.
8: Radiožurnál.
12: Každý den s vámi.
8: I o prázdninách.

0: Vrchní soud v Londýně dal v kauze Dieselgate z velké části zapravdu pětici předních světových automobilek. Ty čelili žalobě kvůli údajnému podvádění s měřením emisí. Patří mezi ně mimo jiné Mercedes-Benz nebo Ford. V historicky největším skupinovém soudním sporu ve Velké Británii požadovalo po těchto automobilkách odškodnění více než 1,5 milionu poškozených. A podrobnosti teď probereme s naší zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak tedy zní verdikt?
1: Tak londýnský soud v první fázi té kauzy rozhodl převážně ve prospěch těch automobilek. On posuzoval konkrétně 20 reprezentativních aut od 5 automobilek a soudkyně Sara Cockerillová dnes odmítla většinu hlavních tvrzení žalobců, že ty zkoumané dieselové vozy obsahovaly zakázaná zařízení k obcházení emisních testů. Soudkyně ale zároveň dodala, že v některých bodech dospěla přeci jen k závěrům, které nejsou pro automobilky příznivé, a zakázané zařízení měl obsahovat i jeden z těch posuzovaných vozů, konkrétně od značky Citroen.
0: Když se řekne Dieselgate, většina lidí si vybaví společnost Volkswagen. Kterých automobilek se tedy týká ta britská větev kauzy?
1: Tak přesně tak, u Volkswagenu ta kauza Dieselgate v roce 2015 začala, nicméně postupně se to vyšetřování rozšířilo i na další výrobce. No a v této konkrétní britské žalobě jde o pětici automobilek, konkrétně Mercedes-Benz, Ford, Peugeot, Nissan a Citroen a Renault. Tyhle automobilky byly vybrány jako první, ale plán je, že ta žaloba by měla být v budoucnu rozšířená i na další firmy.
0: A kdo jsou lidé, kteří se rozhodli tu žalobu podat a proč se tak rozhodli?
1: Jsou to převážně majitelé aut, soukromé osoby, ale i firmy, které se cítí tímto jednáním těchto automobilek podvedeni. Zastupuje je víc než 20 advokátních kanceláří a ti žalobci neargumentují jenom tím, že jejich auta zkrátka více znečišťovala ovzduší. Ten jejich hlavní argument je spotřebitelský. To znamená, že oni si koupili vůz v domnění, že splňuje emisní normy euro, ale přitom tomu tak podle nich nebylo. Samotné znečištění prostředí nicméně v souvislosti s touto kauzou samozřejmě také velmi rezonuje, ale připomínám, soud nakonec těmto tvrzením žalobců nedal za pravdu.
0: O soudním verdiktu v kauze Dieselgate jsme mluvili s naší zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Díky.
1: Naslyšenou.

To byl Alvaro Soler v pátečním odpoledním radiožurnálu. Českému tenisu se daří. Na začátku června hrál Jakub Menšík grandslamové finále na Roland Garros. Teď se poprvé v historii potkají ve finále Wimbledonu dvě Češky. Karolína Muchová a Linda Nosková. Víc uslyšíte za chvíli.

0: Karolína Muchová nebo Linda Nosková. Jedna z těchto tenistek se zítra stane první českou vítězkou Wimbledonu za poslední 4 roky. A vůbec poprvé v historii si o singlový titul na prestižním turnaji zahrají proti sobě dvě české reprezentantky.
1: Nosková jenom vyblokovala balonek zpátky, útočí Kostěková do autu, bude to české finále!
2: Ještě před Noskovou postoupila do finále Wimbledonu přes Američanku Coco Gauffovou 29-letá Karolína Muchová. Ta si stejně jako mladší Nosková zahraje o první Grand Slamový titul v kariéře. Podle bývalého tenisty a kapitána národního Davis Cupového týmu Tomáše Berdycha jsou výkony Češek na letošním Wimbledonu obrovským úspěchem, ale zároveň trochu paradoxem.
3: Ty výsledky opravdu těch holek v tom Wimbledonu, tak si myslím, že jdou opravdu proti jako všemu, nebo co se aspoň třeba týče toho povrchu, protože když si vezmeme, že v Česku není jediný pořádný travnatý dvorec a ty výsledky, které ty holky tam předvádí, je naprosto neuvěřitelný. Já si myslím, že je to opravdu jenom tou všestranností, jak ty holky dokážou hrát na všech površích.
2: Naposledy se tenistky stejné národnosti potkali ve finále Wimbledonu v roce 2009. Tehdy se navíc jednalo o sestry. Serena Williamsová porazila starší Venus 2-0. V roce 1986 ještě získala titul v All England klubu Jana Navrátilová, když porazila Hanu Mandlíkovou z Československa.

0: Španělem Rafaelem Nadalem. Noskova s Muchovou v sobotu proti sobě nastoupí v Londýně v boji o premiérový Grand Slamový titul. Podle stříbrné olympijské medailistky Lucie Hradecké by ale to, že hrajete proti krajance, nemělo mít na zápas zas moc velký vliv.
1: Je to finále Wimbledonu a myslím si, že tam opravdu zapomenete, kdo tam na té druhé straně stojí, a s určitým respektem tam opravdu necháte všechno.
0: Finále Wimbledonu mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou uslyšíte v sobotu od 17 hodin v přímém přenosu. Štěpán Bém, Radiožurnál. Yes. Ready, girl? Come on. Let's do this gangsta.

6,5 minuty zbývá do 18. hodiny. I dnes ve vysílání Radiožurnálu nabídneme po 18. hodině hlavní zprávy a také jejich publicistickou část. V té budeme mluvit o novele stavebního zákona, kterou dnes schválili poslanci, co bude znamenat pro města a obce, jak bude vypadat reorganizace stavebních úřadů a jestli opravdu změny zákona urychlí stavební řízení v Česku, tak to nám řekne Daný Ránek ze Svazu města a obcí. S politologem Alešem Michalem rozebereme dnešní schůzku premiéra s předsedou sněmovny o české pomoci Ukrajině. S tou hnutí SPD nesouhlasí, ale podle předsedy

Tomia Okamury už jde o nevratnou záležitost a tématem budou také sociální sítě Instagram a Facebook. Evropská komise totiž předběžně došla k závěru, že návykový design aplikací Instagram a Facebook od americké společnosti Meta porušuje unijní nařízení o digitálních službách. Co z toho plyne, jestli se dá očekávat, že se změní podoba těchto sítí a jaký případně, pokud se nezmění, hrozí společnosti Meta trest, tak to všechno nám řekne šéfredaktor serveru Lupa.cz David Slížek. To vše uslyšíte po hlavních zprávách po 18. hodině. Do té doby je tady ještě Madonna.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Tak to vypadá, že máme případ.
2: To je první vražda, pokud se nemýlím.
3: Vypadá to náhodně nestandardní ráži. Něco mezi pistolí a dělem.
4: Podivné zločiny.
5: Někdy se v Mordpartě řeší věci, které rozhodí silného chlapa.
4: Složitá vyšetřování.
6: Podívej se na mě!
5: Sleduju tě.
1: Prosím?
5: Všechno je jinak.
7: Čím dřív to vyřešíte, tím pro nás.
4: Místo zločinu Ostrava. V pondělí večer na ČT1 a v iVysílání.
8: Je 18 hodin. Radiožurnál vysílá hlavní zprávy.
9: Špičky vládní koalice tvrdí, že si vyjasnili spor ohledně financování zbraní pro Ukrajinu.
10: Jakékoliv téma, které by mělo tedy být v rozporu s programovým prohlášením vlády, tak je předem potřeba to prodiskutovat.
9: Jeho španělskou Andaluzii sužují ničivé požáry, oheň se dál rychle šíří.
11: Bohužel víme o 12 obětech a 23 pohřešovaných.
9: Tenisté Djokovic a Sinner hrají o postup do finále Wimbledonu. V Praze na jižní spojce směrem z Barrandovského na Černý most je kolona od záběhlic k nehodě u Průmyslové. A zítra bude skoro jasno, během nepřechodně více oblačnosti, teploty až 29 stupňů. Je pátek 10. července. Posloucháte zprávy s Kateřinou Causidisovou.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
9: Koalice si údajně vyjasnila spory ohledně peněz pro Ukrajinu. SPD tento týden kritizovalo ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů, že poslal peníze na americké zbraně pro Ukrajinu. Šéf hnutí Tomio Okamura pak mluvil o porušení programového prohlášení vlády.
12: Ministr Macinka porušení programového prohlášení od začátku odmítá. Podle Okamury je potřeba podobná rozhodnutí v budoucnu konzultovat.
10: Důležité je, aby se ty věci neopakovaly a důležité je, aby kroky v takových záležitostech, tak aby předem byli koaliční partneři včas informováni.
12: Macinka se jednání kvůli pracovním povinnostem nezúčastnil. Zastoupil ho čestný prezident strany Filip Turek, který dohodu potvrdil.
13: Určitě to o tom, aby ty koaliční rady nebo aby ta setkání byla pravidelná.
12: Koaliční partneři jednali i o dalších tématech, například o podzim harmonogramu sněmovny. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
9: Hasiči ve španělské Andaluzii stále bojují s rozsáhlými požáry. Zatím mají 12 obětí, dalších 23 lidí pohřešují. Oheň se dál rychle šíří. Podle španělské veřejnoprávní televize během 2 hodin překonal v lesním porostu 15 kilometrů.
14: Andaluské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že většinu obětí nejspíš tvořili zahraniční turisté. Podle šéfa oblasti Juana Manuela Morena nerespektovali doporučení, nepočkali na případnou evakuaci a plamenům se pokusili uniknout v autech. Právě v kabině vozu hasiči našli i 4 oběti požáru. Úřady už z oblasti evakuovaly zhruba 1000 lidí. Požáry region sužují od čtvrtka. Podle andaluské vlády je asi způsobil spadlý kabel vysokého napětí. Elektrárenská společnost Endesa, která do oblasti dodává energii, ale uvedla, že kabel nebyl pod proudem a nejspíš byl součástí nepoužívaného vedení desítky let opuštěné restaurace. Matěj Kolář, Radiožurnál.
9: Soud v Británii odmítal většinu hlavních obvinění vznesených vůči 5 světovým automobilkám v rámci kauzy Dieselgate. Více než 1,5 milionu lidí a firem v procesu žádalo odškodnění kvůli údajnému podvádění při emisních testech. Jde například o společnosti Mercedes-Benz a nebo Ford.
15: Žalobě čelili také společnosti Nissan, Renault a skupina Stellantis, která vlastní značky Peugeot a Citroen. Podle obvinění automobilky měly do svých vozidel instalovat software, který umožňuje zmanipulovat měření emisí naftových aut. Reálně přitom měly vypouštět výrazně vyšší emise. Londýnský soud v procesu posuzoval 20 konkrétních reprezentativních aut a následně většinu hlavních tvrzení žaloby vznesených proti výrobcům odmítl. Soudkyně Sara Kokerilová ale dodala, že v některých bodech dospěla k závěrům, které nejsou pro automobilky příznivé. Zakázané zařízení měl obsahovat jeden posuzovaný vůz Citroen. Rozhodnutí soudu už uvítala ve svém prohlášení společnost Mercedes-Benz. Zdenka Trachtová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
16: Víme, co se děje u vás.
9: Zrychlit a zjednodušit povolování staveb má novela stavebního zákona, kterou prosadili ve sněmovně vládní poslanci. K povolení stavby má stačit jedno stavební řízení vedené jedním úřadem a zakončené jedním razítkem. Opozice byla proti, novelu dlouhodobě kritizuje.
17: Opoziční poslanci u řečnického pultu znovu opakovali své argumenty. Podle místopředsedy poslanců TOP 09 Michala Kučery novela stavební řízení nezrychlí.
18: Tento zákon nepřinese rychlou výstavbu bez zbytečného papírování, ale chaos, zmatek a průtahy.
17: Opoziční kritiku znovu odmítla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
19: Naším cílem je, aby se v Česku stavělo rychle, jednoduše, při dostatečné a relevantní ochraně všech veřejných zájmů.
17: Novelu stavebního zákona teď dostanou k posouzení senátoři. Jana Čermáková, Radiožurnál.
9: Hasiči už druhý den bojují s požárem 11-patrové budovy v centru Zlína. Hoří tam od včerejšího rána, objekt už je zničený. Policie požár prověřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti.
20: Z místa, odkud požár sleduju, vidím hasiče, kteří buď polehávají na trávě nebo ochlazují budovu několika proudy vody. Z celé 11-patrové stavby zůstala stát už jen jediná stěna. Visí na ní ohořelý plakát s portrétem Tomáše Bati. Přestože mají hasiči požár pod kontrolou, z objektu dál stoupá tmavě šedý dým. Lidem proto doporučují nevětrat a pobyt venku omezit na nezbytně nutnou dobu. V budově měly sklady desítky firem, které odhadují škody na stovky milionů korun. Kriminalisté společně s hasiči teď zjišťují příčiny požáru. Na místě budou podle velitele zásahu pracovat minimálně do pondělí. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.
9: Řetězci Lidl unikla osobní data zákazníků z internetového obchodu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí společnosti Iveta Barabášová. Hackři se podle ní dostali třeba ke jménům klientů, jejich telefonním číslům anebo e-mailovým adresám. Naopak hesel, doručovacích adres anebo platebních údajů by se únik týkat neměl. Lidl se podle Barabášové dozvěděl o útoku začátkem tohoto týdne.
21: V současné době nemáme žádné konkrétní důkazy o zneužití dat. Nicméně jsme zákazníky, kterých se situace týká, preventivně varovali před možnými pokusy o phishing nebo zneužití identity.
9: Data hackři ukradli jednomu z poskytovatelů IT služeb Lidlu. Řetězec se kvůli incidentu obrátil na Úřad pro ochranu osobních údajů. Zasažený poskytovatel IT služeb zároveň podal trestní oznámení. Americký herec Jeffrey Wright v Karlových Varech uvedl film Basquiat. V životopisném snímku před 30 lety stvárnil titulní roli malíře a graffiti umělce po boku známých herců jako Christopher Walken a nebo David Bowie.
22: Wow, it's really wonderful to be here.
23: Je nádherné být zpátky, řekl Wright před promítáním. V 90. letech totiž Basquiat uvedl i Karlovarský festival. Na letošní uvedení do hotelu Thermal přišlo dokonce i několik tehdejších diváků. Ale i mladí příznivci, kteří Wrighta znají třeba ze seriálu Westworld nebo některých jeho novějších filmů.
24: Ano, velké faninky. Americká fikce byl možná můj nejoblíbenější film celého roku 2023. On je tak talentovaný.
23: Na slavnostním zakončení Wright převezme cenu prezidenta festivalu. Z Karlových Varů Lucie Pávová, Radiožurnál.
25: Sport. Tenista Jannik Sinner a Novak Djokovic bojují o postup do finále Wimbledonu. Souboj mezi světovou jedničkou a rekordmanem v počtu grandslamových titulů vidí přímo v Londýně Jaroslav Plašil.
26: Novak Djokovic prohrál první set 4-6, teď zahájil servisem druhou sadu 40-30 ve prospěch Srba. Jannik Sinner tedy vede 1-0 na sety. Z Wimbledonu Jaroslav Pašil, Radiožurnál.
25: Do finále už postoupil Alexander Zverev, který porazil ve třech setech Artura Ferryho. Mužské finále se bude hrát v neděli, ženské už zítra, tedy v sobotu, a o titulu se v něm utkají Češky Linda Nosková a Karolína Muchová. Fotbalisté Španělska a Belgie budou hrát o postup do semifinále mistrovství světa. Zápas začne v 21 hodin českého času v Kalifornii. A cyklista Belgičan Tim Merlier vyhrál v hromadném sportu 7. etapu Tour de France. Čech Pavel Bittner finišoval 11. Ve žlutém trikotu celkového lídra zůstává Slovinec Tadej Pogačar.
27: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
28: D1 z Brna do Prahy. Hodinová kolona za Měřínem z kilometru 128. Krokem se sune přes dvě omezení až k Velkému Beranovu. Pomůžete si, pokud sjedete exitem 134 a pojedete po silnici 602 na Vysoké Studnice a Beranov. D1 z Prahy do Brna plnější před omezením na Šmejkalce. Ze 17. kilometru se jede zhruba čtvrt hodiny. V Praze velké komplikace ve Kbelské. Ve sjezdu do Novopatské řeší nehodu. Provoz chvílemi zastavují v obou směrech. Kolony z Cínovecké od sjezdu na Čakovice z druhé strany v Novopatské od Satelic. A v Praze potíže i na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most. Fronta na čtvrt hodiny se sune od Lanového mostu k nehodě před Průmyslovou. Zabraný je tam levý pruh. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
25: O
27: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: V noci bude jasno až polojasno, zpočátku na severovýchodě až oblačno a ochladí se v noci na 14 až 9 stupňů. Zítra čekáme jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23, na horách většinou kolem 17, na Šumově o něco tepleji, tam naměříme kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Tomášem Pancířem.
1: Jaký přínos nebo úskalí by mohla mít novela stavebního zákona z pohledu místních samospráv? Uzavřela dnešní schůzka koaličních partnerů spor kolem zapojení Česka do iniciativy na nákup vojenského materiálu pro Ukrajinu. A proč podle Evropské komise internetové aplikace společnosti Meta podněcují takzvané návykové chování uživatelů, včetně nezletilých a dalších zranitelných skupin? Poslanci dnes schválili novelu stavebního zákona. Ta byla jednou z priorit vládní koalice, která ji přitom předložila nikoliv jako vládní návrh, ale jako poslaneckou iniciativu. To znamenalo, že návrh neprošel plnohodnotným připomínkovým řízením. K povolení stavby má nově stačit jedno sloučené stavební řízení, vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem. Součástí novely je také reorganizace stavebních úřadů. Ty nově přejdou pod stát. Pokračuje ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
19: Naším cílem je, aby se v Česku stavělo rychle, jednoduše, při dostatečné a relevantní ochraně všech veřejných zájmů a abychom dohnali co nejdříve naše sousedy a celou Evropu.
1: Opozice novelu dlouhodobě kritizuje, stavební řízení podle ní nezrychlí a víc dodává místopředseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Petr Hladík.
2: Ten, kdo má silná ramena a hodně peněz v kapse, tak tomu jste to zjednodušili. A všem těm poctivým řádným žadatelům o stavební povolení jste teď řekli, nás to nezajímá.
1: Pro novelu stavebního zákona hlasovalo 89 poslanců, k přijetí bylo potřeba 86 hlasů. Naším hostem je Dan Jiránek, ředitel legislativní a právní sekce Svazu města obcí a také bývalý primátor Kladna z ODS. Dobrý den.
3: Dobrý večer.
1: Očekáváte, že novela stavebního zákona zrychlí a zjednoduší povolování staveb, jak o tom mluví politici z vládní koalice?
3: Zrychlit to může, ale podle našich zkušeností nejvíc zdržujou sousedský spory to, že není možný připojit na vodu nebo na elektřinu a to se nezmění.
1: Co ta novela přinese starostům a radním města obcím?
3: Na jedné straně je to zjednodušení územního plánování, kdy se ty procesy zrychlují a dostává se to plně do kompetence obcí. Na druhou stranu jsou tam hrozně krátké lhůty pro to, aby se obce mohly vyjádřit. Když si vezmete, že musí obec odpovědět do 5 dnů, ale přitom za tu dobu ani nestačí řádně svolat radu, tak tam bude kámen úrazu.
1: To znamená, že v praxi může dojít k tomu, že obce nebudou schopny v podstatě zareagovat tak, aby to dopadlo v zájmu obce, že to nestihnou?
3: Řada obcí to nestihne a musíme si uvědomit, že většina obcí nebo minimálně polovina má neuvolněné starosty, kteří to dělají vedle své práce. To znamená, on, když se do té datové schránky podívá jednou za 10 dní, tak zjistí, že před 5 dny se mohlo vyjádřit a už to nestačí.
1: Součástí novely stavebního zákona je také hodně diskutovaná reorganizace stavebních úřadů. Ty mají nově fungovat pod státem. Máte v rámci Svazu města obcí nějakou představu, jak velká část úředníků bude chtít přejít v rámci té reorganizace z města obcí na stát a jak velká část bude chtít odejít?
3: Tak podle toho, co víme z veřejných zdrojů, tak zhruba nějakých 20-30% se chystá přejít. Jsou to zejména ty zaměstnanci tedy v sídlech ORP a podobně. Obávám se ale teď, když MMR vydalo prohlášení, že jich bude stačit jenom polovina, takže to procento ještě klesne, protože jenom hlupák by čekal na poslední chvíli, jestli se ho vyberou nebo ne. Ty rozumnější si budou snažit najít si jinou práci už dříve. A samozřejmě s tím je spojené to, že už dneska se obcím špatně schání pracovníci na stavební úřady. Po těchto těch věcech, po schválení zákona se budou schánět ještě hůř.
1: Ta reorganizace stavebních úřadů má být účinná za rok a půl, tedy od začátku roku 2028. Během jednání ve sněmovně se ozývaly odhady opozičních poslanců, že to může vést ke kolapsu stavebních úřadů. Sdílíte tyhle ty obavy?
3: Ta obava vyplývá z toho, že když chcete sehnat člověka na místo, které není moc dobře placené a mění se mu ještě navíc ty prováděcí právní předpisy, tedy stavební zákon, tak to není jednoduché. A v okamžiku, kdy mu řeknete, nevím, jestli budete dál pracovat v našem městě, nevím, jestli budeš potřeba za rok a půl, tak zkuste někoho sehnat za mizerný plat.
1: To znamená, že ty problémy mohou být ještě během toho příštího roku, kdy to bude v gesci města obcí? Nebo městských a obecních úřadů?
3: Pokud rychle stát nezdělí, kolik lidí bude potřebovat, jaké lidi bude potřebovat, ve kterých místech budou pracovat, a tím rychle myslím do konce října nejpozději, tak to bude problém, protože vždycky je nějaká obměna, nějací lidé odejdou, nějací přijdou, ale oni přestanou přicházet.
1: Jsou a budou města a obce nápomocné při té reorganizaci?
3: Tak určitě budou. Naopak, ty obce, kterým hrozí, že tam stavební úřad skončí, tak jsou připraveny podobně jako u jiných agent nabízet třeba pronájmy za symbolickou cenu. To se bavíme tedy o těch takzvaných jedničkách a dvojkách, kterým hrozí, že tam ten stavební úřad vůbec nebude. Ty trojky, ty se budou snažit rozumně vyjednávat tak, aby ty podmínky byly přijatelné pro obě dvě strany.
1: Opoziční poslanci při jednání o novele stavebního zákona namítali, že ta novela jde na ruku velkým developerům, že neměří všem stejným metrem. Souhlasíte s tím a pokud ano, v čem?
3: Jsou tam zvýhodněny ty stavby, kde je převáha bytů a na 10 000 metrů čtverečních nám se za pomoci některých poslanců podařilo prosadit, aby to zdržení u těch malých bytových domů nebylo tak velké, a pokud to budou takzvané nesporné, čili budou souhlasit sousedi, obec, je tam všechno k dispozici, takže by se měli zrychlit i ty.
1: Poslanci dnes kromě toho samotného návrhu, tedy té samotné novely, schvalovali také přes stovku nebo rozhodovali o více než stovce pozměňovacích návrhů. Mimo jiné rozhodli o tom, že stavební zákon se nebude vztahovat na výdejní boxy zásilkových společností. Vítáte to?
3: Zase. Jsou obce, kde není žádný box, které by o něj stály. Ty to určitě uvítají. Pak jsou obce, kde potřebují regulovat, protože třeba tam někdo postavil box na nevhodné místo. A my netvrdíme, že to musí být nutně ve stavebním zákoně, ale například, aby obec mohla obecně závaznou vyhláškou vymezit, kde ty boxy mají být, kde nemají být, to potřebujeme i nadále.
1: To znamená, že se budete snažit, aby nějaká možnost regulace těch výdejních boxů přece jenom byla přijata, byť to nebude třeba ve stavebním zákonu.
3: Je to rozhodně potřeba. Jsou prostě místa, kde třeba klidná čtvrtrodinných domků s úzkými ulicemi, kde ten box znamená ne z hlediska provozu toho boxu nutně, ale z hlediska zastavování i v noci, otvírání dvířek, bouchání dveří a podobně, kde to je prostě problematické a tam potřebujeme, aby ta obec mohla říct ne. Většina, musím říct, těch, kteří ty boxy umisťují, už se s obcemi baví a umisťuje tam, kde ty obce s tím souhlasí, ale samozřejmě vždycky existují výjimky a ty potřebujeme nějakým způsobem regulovat.
1: Novela stavebního zákona, jak jsem říkal, prošla ve sněmovně těsně, teď míří do Senátu. Budete se snažit přesvědčovat senátory, aby tu novelu vrátili sněmovně, případně aby zkusili navrhnout nějaké změny, aby se ještě tímto způsobem ta novela upravila?
3: Tohle to je samozřejmě věc předsednictva svazu, to rozhodne, jestli se o to snažit budeme, ale zůstaly tam některé věci, jako například, když obec nesouhlasí se zněním plánovací smlouvy, tak její souhlas může nahradit soud, které jsou pro obce jako Červený hadr probíká, takže asi nějaká snaha tam proběhne.
1: Takže vy jako ředitel legislativní a právní sekce byste doporučil zkusit lobovat a zkusit ještě změnit novelu stavebního zákona?
3: Já to doporučovat budu, ale ono nezáleží na mém mínění, protože některé obce přes své senátory, a musíme si uvědomit, že na podzim jsou senátní volby, to zkusí nepochybně.
1: Říká ředitel legislativní a právní sekce Svazu měst a obcí, bývalý primátor Kladna za ODS Dan Jiránek. Díky za rozhovor, naslyšenou.
3: Děkuji a dobrý večer.
1: Česko poslalo do iniciativy, která zajišťuje vojenské vybavení pro Ukrajinu, zhruba 140 milionů korun. Po dnešním jednání s premiérem Andrejem Babišem, s předsedou hnutí ANO, to řekl předseda sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura. Dodal, že jde o nevratný krok, ale že SPD k němu má výhrady. S premiérem Andrejem Babišem podle svých slov Tomio Okamura probíral, že u podobných rozhodnutí jsou v budoucnu nutné předchozí konzultace.
4: Já jsem samozřejmě řekl, že by bylo dobré, aby když by kdokoliv z ministrů, že když by někdo měl pocit nebo by viděl, že nějaké rozhodnutí nebo nějaké téma by mohlo být hraniční při porovnání s programovým prohlášením vlády, tak abychom se včas v předstihu informovali.
1: O poskytnutí částky na vojenské vybavení pro Ukrajinu původně měla jednat koaliční rada. Premiér Andrej Babiš ale dopoledne řekl, že kvůli omluvám některých účastníků se koaliční rada nesejde a s Tomiem Okamurou jednal sám. O krátký komentář teď požádám Aleše Michala z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
5: Dobrý večer.
1: Jak tedy z vašeho pohledu vyznívá závěr té dnešní schůzky, když vyjdeme ze slov Tomia Okamury?
5: Tak to, co je ten jednoznačný závěr, tak to je zkrátka ten příspěvek, český příspěvek do toho systému PURL těmi 140 miliony. Jsou zkrátka politické otázky, kde není možné se sejít na nějakém kompromisu. Tady pro SPD určitě ta pozice byla složitá z toho důvodu, že se prostě buď jedná o pomoc Ukrajině, nebo se o ní nejedná, buď ta pomoc odejde, nebo neodejde. A v tomto případě je to tedy politická porážka pro SPD, tak je určitě potřeba to vnímat.
1: Naznačuje něco změna formátu, protože původně to měla být koaliční rada, nakonec to nebyla koaliční rada. Je to opravdu jenom, nebo myslíte si, že to je opravdu jenom proto, že se někteří účastníci omluvili, nebo to může mít nějaký hlubší důvod?
5: Tak z mého pohledu ten hlavní důvod je ta role, kterou, nebo vážnost, kterou ti ostatní koaliční partneři věnují těm debatám iniciovaným ze strany SPD. Já si myslím, že tu silnější pozici ve vládě má nejenom hnutí ANO celkem logicky kvůli síle svého poslaneckého klubu, ale i motoristé sobě, že SPD skutečně škodí ta situace, kdy nemá přímo své politiky zároveň jako ministry v té vládě. A to určitě potom plodí tyto situace, určitě je to toho důsledek, ale zase na druhou stranu, abychom byli spravedliví, například v případě Radima Fialy právě za SPD, to měly být zdravotní důvody, v případě Petra Macinky to měly být pracovní důvody kvůli jeho cestě do Říma, takže myslím si, že určitě je možné vnímat i ty objektivní důvody, proč k té koaliční radě nakonec nedošlo, ale je to určitě poměrně nepovedená komunikace ze strany těch vládních představitelů.
1: Dá se říci, že ta záležitost okolo 140 milionů pro vojenské vybavení nebo na vojenské vybavení pro Ukrajinu, že to je zatím nejostřejší střet mezi koalicí, mezi jednotlivými koaličními subjekty?
5: Asi se to tak dá říct, byť jsme viděli už nějaké spory právě, které se týkaly té pomoci Ukrajině, už z kraje fungování té nové Babišovy vlády. Tehdy to bylo ale na samém začátku, byly to vlastně spory, dá se říct uvnitř SPD, protože Jaromír Zuna, ministr obrany, je nominantem za toto hnutí. Takže dá se to vnímat jako asi zatím nejostřejší konflikt a pokud půjde o tu zahraniční a bezpečnostní politiku, tak takových konfliktů určitě bude přibývat. Myslím si, že je taky dobré upozornit na to, že Tomio Okamura je tady ve vlastním nesouladu, protože on na jednu stranu rozporuje tvrzení premiéra Babiše, že o té záležitosti nic nevěděl, respektive, že o tom nic neví, ale na druhou stranu tvrdí, že ten krok je nevratný a že tedy o něm věděl. To znamená, nevyvinul příliš politické energie pro to, aby tomu kroku té pomoci Ukrajině zabránil. Je to spíš záležitost komunikace než nějakého hlubšího sporu uvnitř vlády.
1: Dá se říci, že tou dnešní schůzkou a tím vyjádřením Tomia Okamury po ní je celá věc uzavřena?
5: Já si myslím, že tato konkrétní věc uzavřena spíše je, že tam skutečně během toho dnešního dne došlo k uklidnění. Slyšeli jsme hodně od politiků hnutí, ano, ale i motoristů, že zkrátka tu věc považují za uzavřenou, ale co z mého pohledu uzavřenou určitě není, tak budou do budoucna nějaké spory nebo nesoulady vevnitř vládní koalici v přístupu k té zahraniční a bezpečnostní politice SPD zkrátka a její voliči. Zkrátka mají úplně jiné zájmy než voliči hnutí ANO a nebo velká část voličů hnutí ANO a část voličů motoristů sobě a to určitě ty třecí plochy bude vytvářet.
1: Říká Aleš Michal z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Díky, naslyšenou.
5: Děkuji, hezký večer.
1: Šetření Evropské komise došlo k předběžnému závěru, že takzvaný návykový design aplikací Instagram a Facebook, které provozuje americká společnost Meta, porušuje unijní nařízení o digitálních službách. Podle Eurokomise Meta dostatečně neošetřila rizika, která její návykový design představuje pro fyzické a duševní zdraví uživatelů, a to včetně nezletilých a zranitelných dospělých. Podle vedení společnosti předběžné závěry Evropské komise neberou v úvahu opatření, která už Meta na ochranu nezletilých uživatelů podnikla. Meta teď může uplatnit právo na obhajobu, přezkoumat vyšetřovací spisy a také písemně odpovědět na předběžné zjištění. Pokud se závěry komise potvrdí, mohla by Metě uložit pokutu, a to až ve výši 6% z jejího celkového světového ročního obratu. A víc dodáme se šéfredaktorem serveru Lupa.cz Davidem Slíškem. Hezký podvečer.
6: Dobrý den.
1: Můžeme krátce nastínit, jaké nástroje nebo mechanismy podle Evropské komise obsahují ten takzvaný návykový design zmíněných aplikací?
6: Jde tady podle Evropské komise tedy o takové, dejme tomu, hlavní vlastně funkce těch sociálních sítí, ať už jde o Facebook nebo Instagram, jde o takzvané nekonečné scrollování například, tedy to, že ta sociální síť nabízí obsah uživateli vlastně neustále, jak postupuje v tom svém newsfeedu dolů a nabízí mu stále a nové příspěvky. Jde podle Evropské komise také o automatické přehrávání, to znamená, to je možnost, že se uživateli automaticky přehrávají například multimediální soubory, aniž by tedy klikl, ale prostě přehrají se automaticky sami. A jde také o vlastně doporučovací algoritmus, to znamená, to je ten způsob, jakým sociální sítě Facebook a Instagram na základě nějakých zkušeností s uživatelovým chováním a tím, co ho vlastně zajímá, tak jakým způsobem mu nabízejí další obsah, který je právě personalizován tak, aby ten uživatel na něj co nejvíce reagoval, to znamená klikal, sdílel a podobně.
1: Jak výrazně právě tyhle mechanismy, to znamená to nekonečné scrollování nebo to, že se videa automaticky pouštějí, aniž by člověk na něco klikl, tak jak výrazně právě to přispívá k závislosti na sociálních sítích, k tomu návykovému chování?
6: Podle Evropské komise velmi značně, a samozřejmě, když se nad tím člověk zamyslí, tak tohle jsou funkce, které opravdu udržují naši pozornost, které prodlužují čas, který vlastně na sociálních sítích trávíme a vlastně drží nás přilepené u té obrazovky. To neustálé nabízení nového a nového obsahu, který ještě je přizpůsoben tomu, co by nás mohlo zajímat, tak to je opravdu takové lepidlo, které sociální sítě používají. Je to opravdu jeden ze základů jejich fungování. Tedy aspoň toho dnešního, kdy ten algoritmický newsfeed, to znamená vlastně proud novinek a příspěvků, které nám nabízí ten algoritmus, tak převažuje před tím, jak fungovaly v sociální sítě dříve. To možná si ještě pamatujete, tak nám vlastně nabízely nejnovější příspěvky třeba našich známých kamarádů, rodiny a podobně. A nebylo to tolik jaksi řízeno tím algoritmem.
1: Nakolik obstojí námitky společnosti Meta, že už podnikla řadu opatření na ochranu nezletilých uživatelů?
6: No, komise vlastně na tohle to reaguje už v tom svém rozhodnutí, říká, že ta opatření nejsou dostatečná, že vlastně například různé mechanismy a nástroje, které by měly uživateli připomínat, že už třeba právě dlouho nebo příliš dlouho tu sociální síť, tu aplikaci používá, tak že se dají velmi jednoduše vypnout, že vlastně nevedou k žádné podstatné změně chování těch uživatelů, že je to vlastně všechno tak jako na oko. Komise také kritizuje různé nástroje právě rodičů kontroly, říká tam, že vlastně opravdu sice existují, ale na to, aby je člověk mohl nějak efektivně používat, tak musí mít poměrně velké znalosti toho, jak ty sociální sítě fungují, a nebo prostě věnovat poměrně hodně času tomu, aby si to nějakým způsobem nastudoval a aby s tím uměl zacházet, a to zase nepomáhá tomu, aby se vlastně tyhle ty nástroje používaly efektivně.
1: Co teď Evropská komise po společnosti Meta požaduje? To, o čem jsme mluvili, to znamená, aby skončil nekonečný feed, aby tam nebylo to, že se ta videa spouštějí samostatně, nebo ještě něco dalšího navíc?
6: Navrhuje právě tato opatření, aspoň zatím v rámci toho svého předběžného nějakého verdiktu nebo předběžného obvinění, navrhuje právě nějaké vypnutí nebo omezení těchto funkcí, které by mohly způsobovat nějaké návykové chování, a navrhuje také právě úpravu toho doporučovacího algoritmu, což si myslím, že bude jedna z největších asi sporných otázek, které se bude společnost Meta chtít bránit, protože vlastně opravdu všechny tyhle ty metody, které zvyšují zapojení uživatelů s tím obsahem, to znamená to, že na ně nějakým způsobem reaguje, tak zvyšují ten čas, který stráví na té sociální síti, zvyšuje tím pádem čas, který třeba konzumuje nějaké reklamní sdělení a tím pádem to samozřejmě vydělává té společnosti peníze. Tohle je opravdu jádro jejího business modelu a myslím si, že se bude velmi bránit tomu, aby do něj musela nějakým způsobem zasáhnout, protože tohle budou reálně peníze, které prostě v případě té změny by už nevydělala.
1: Nemůže tohle vést k tomu, že Instagram a Facebook v Evropské unii skončí?
6: Mohlo by to vést teoreticky až k tomu, a to ať ze strany Evropské komise, která vlastně v rámci toho nařízení o digitálních službách má i tu velmi krajní možnost tedy omezit třeba právě provoz nějakých služeb, které dlouhodobě nebudou s regulátory komunikovat.
1: A nebo i ze strany Mety, předpokládám.
6: A nebo i ze strany Mety, je to tak. Ale myslím, že je to až krajní řešení.
1: Šéfredaktor Svrdl, Hlupa.cz, David Slížek, díky, naslyšenou.
6: Naslyšenou.
1: A to už je z publicistické části večerních hlavních zpráv všechno. Hezký večer vám od mikrofonu přeje Tomáš Pancíř.
0: Hodin 30 minut. Zprávy a Kateřina Causidisová.
7: Policie prověřuje požár výškové budovy ve Zlíně jako možné obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až 5leté vězení. Informovala o tom krajská policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Celkovou škodu policisté zatím nevyčíslili. V budově číslo 34 v někdejším Baťově areálu začalo hořet včera ráno. Během dne se pak většina stavby postupně zřítila. Hasiči na místě stále zasahují. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot o víkendu znovu porostou. Informovalo o tom ministerstvo financí. Benzín můžou čerpací stanice prodávat za 1,40 korun a 86 haléřů za litr. O 16 haléřů více než dnes. Litr nafty bude stát až 38 korun a 79 haléřů. Cena pak stoupne o 57 haléřů. Evropská rada schválila Maďarsku nový plán na čerpání z dříve zmrazeného fondu obnovy. Umožní tak vyplatit Budapešti v přepočtu skoro 250 miliard korun. Ty Evropská unie Maďarsku zmrazila za vlády bývalého premiéra Viktora Orbána. A to kvůli nedostatkům v oblasti právního státu a omezení nezávislosti justice. 27 fondy Maďarsku uvolní, až nová maďarská vláda premiéra Petera Maďara předloží plán opatření v boji proti korupci anebo k posílení nezávislosti soudnictví. Pracovníci dílen brněnského dopravního podniku začali kompletovat další tramvaje ze série Drak. Těchto vozů by do roku 2033 mělo v Brně přibýt až 60. Výhodou je, že se dají využít samostatně i ve dvojici, která pak tvoří velkokapacitní soupravu.
0: Sport.
7: Tenisté Jannik Sinner a Novak Djokovic hrají o to, kdo doplní Alexandra Zvereva ve finále Wimbledonu. V Londýně je u toho Jaroslav Plašil.
8: Jannik Sinner z Itálie, turnajový hráč číslo 1, k tomu má zatím blíž, protože vede 1-0 na sety, teď ve druhé sadě podává Sinner za stavu 2-3, Djokovic před chvíličkou odvracel breakové šance soupeře, teď tedy 6-4, 2-3 z pohledu Itala Sinnera. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radio Žurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
28: Na D1 kolona za Měřínem, na D6 nehoda u Velké Dobré. D1 směrem z Brna do Prahy zůstává ucpaná za sjezdem na Měřín. Brzdí se na stém 27. kilometru a přes dvě omezení až k exitu 119 Velký Beranov se popojíždí hodně přes 50 minut. Výrazně si pomůžete, pokud u Měřína sjedete exitem 134 a k Beranovu pojedete po silnici 602. Ta je naprosto plynule průjezdná. Na D1 v okolí Brna už víceméně klid, podobně i na trase z Prahy do Brna před omezením na Šmejkalce. Na D6 z Varu do Prahy čekejte zdržení za sjezdem na Velkou Dobrou. Kolona z 16. kilometru se posouvá 5 až 10 minut k nehodě na 14. a pultém. U středových svodidel tam stojí nabourané osobní auto, havarovaná cisterna je v odstavném. A v Praze ve Kbelské ve sjezdu do Novopatské po nehodě dvou osobních aut opět obnovili provoz. Kolony se dávají do pohybu, stále se ale brzdí jak v Cínovecké, tak z druhé strany v Novopatské od Satalic. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Večera v noci bude jasno až polojasno, zpočátku na severovýchodě až oblačno a v noci se ochladí na 14 až 9 stupňů. Tolik zprávy. A vracíme slovo do Karlových Varů na filmový festival. Je tam Jan Pokorný.
0: Filmžurnál. Vše, co potřebujete vědět o světě filmu.
10: Dobrý podvečer, končí předposlední den Karlovarského filmového festivalu. Radiožurnál je stále na svém místě. Tím místem je sadová kolonáda tady v Karlových Varech. A propo, vytvořili jsme tu takové sporé pódium, na němž po 19. hodině přivítáme baviče, herce, komika, textaře, skladatele, učitele. Ano, ti všichni se sem vejdou. Jmenuje se Jiří Krhut. Bude hrát a vyprávět po 19. hodině v přímém přenosu Radiožurnálu. A co je před námi bezprostředně? V posledním čtvrtém díle ministerie o filmových soudních kauzách dnes probereme případy, které se týkají svobody projevu. Jaké spory vedly tvůrci kontroverzních filmů a jak formovali jejich svobodu uměleckého vyjádření? To jsou otázky, na které nabídne odpovědi Pavel Sladký, filmový kritik Radiožurnálu. Dobrý den, Pavle.
11: Hezký podvečer.
10: Na konci 40. let 20. století se ve světě promítal italský film Zázrak a padlo obvinění, že kazí morálku. Kina ho přestala promítat a došlo na soud. Jak to dopadlo?
11: Dopadlo to hodně zajímavě a v několika fázích taky hodně různě. Nejdřív přiblížím, že ten film Zázrak byl součástí projektu, který se potom dohromady jmenoval Láska a stojí za ním některá z úplně nejslavnějších men celých dějin italského filmu, protože to vzniklo podle scénáře Federica Felliniho a natáčel Roberto Rossellini, čili absolutní esa nejenom italské, ale vůbec světové kinematografie. A když ta druhá část toho společného projektu, čili ten Zázrak, přišel do kin v Itálii, tak katolické filmové centrum řeklo, že to je odporné zneuctění náboženských a mravních zásad, to konkrétně cituju z dobových dokumentů, navzdory tomu, že film byl s úspěchem uvedený na festivalu v Benátkách. V Paříži se proti tomu filmu protestovalo. Lidi údajně nosili transparenty, na kterých stálo něco v tom smyslu, že takový film je urážkou každé ženy a každé její matky. A ve Spojených státech nezůstalo u demonstrací a ostrých odsouzení toho filmu, ale šlo to rovnou k soudu. Soud v Ohio nejdřív uvádění toho filmu zakázal, pak se ta kauzla táhla a došlo to právě až k nejvyššímu soudu ve Spojených státech, který učinil průlomové rozhodnutí. Průlomové rozhodnutí pro dějiny cenzury, pro dějiny americké kinokultury a to, že ten film se promítat může a že jde o součást svobody projevu, že to nijak neomezuje ty věřící. A bylo to skutečně jedno z důležitých rozhodnutí, padlo v tom finálním provedení u nejvyššího soudu až v roce 1952 a mluví se o něm jako o zázračném rozhodnutí nebo rozhodnutí o zázraku.
10: Takže zázrak se konal.
11: Takže zázrak se konal a mohl se promítat.
10: Jednou to přijít muselo. Jsou nějaké opačné případy, ve kterých soudy naopak podpořily zabavení nebo stažení nějakého konkrétního filmu kvůli jeho společenské škodlivosti?
11: Ano, dokonce je, řekl bych, skoro totožný případ v opačném podání, a to navíc v Evropě, protože v roce 1986 vzniknul film Liebeskonzil, který podle římskokatolické církve, především v Rakousku, hanobil náboženství. On je to film, ve kterém Bůh Otec je zobrazený jako takový nemohoucí, neschopný stařík, Ježíš Kristus jako jeho mamánek a Panna Maria jako taková dost lehká žena bezzásadová, kteří se všichni spolčí s ďáblem, takže asi není úplně divu, že to nakrklo věřící v Innsbrucku a innsbruckský soud nařídil ten film úplně zabavit a ten případ se poté táhnul a když v 90. letech chtěl Filmový institut tenhle snímek znovu uvést, tak se ten případ dostal k Evropskému soudu pro lidská práva a ten rozhodl, že to stažení bylo v pořádku, že ten film urážel práva věřících nebo jejich práva a že to je vlastně hranice toho, té svobody uměleckého projevu.
10: Pak ale může nastat, respektive i nastala situace a řada případů v různých zemích, že k tomu uvedení filmu ani nedochází, protože to nedovolila cenzura, takže protesty a kauzy jednoduše nevznikají.
11: A cenzura pracuje v řadě zemí, kde se schvaluje uvádění filmu centrálním způsobem do kin a nejsou to jenom země jako třeba Saúdská Arábie, kam skutečně řada filmů to ani neskouší, protože ví, že by museli projít buď brutálními cenzorními zásahy nebo stejně nemají šanci. Stejně tak se neschvaluje jenom v Číně a v dalších zemích, kde třeba máme pochybnosti o fungování demokracie, ale i v řadě dalších států, kde film musí projít nějakým základním schválením, kterému můžeme říkat cenzura.
12: A ještě by bylo dobré říct, jak je to s žalováním filmů nebo filmových producentů pro urážku na cti jednotlivců. Jak často probíhají spory tohoto druhu?
11: Já bych s velmi malou nadsázkou řekl, že to je prakticky na každodenním pořádku, protože už letos bylo několik soudů, které mířily na filmy a byly urážkou na cti, nebo ty dotčení označovali ten film za urážlivý, nebo že o nich vypráví nepravdy, zjednodušeně řečeno. Například letošní příklad, ve kterém mimo jiné filmový producent Julio Halivis žaluje Amazon Studio, čili jedno z velkých současných amerických studií, a to konkrétně za dokumentární sérii, která ho vykreslila jako součást podvodníků, kteří ve Spojených státech okradli docela velké množství lidí, a byla to dokumentární série právě pro Amazon, ve kterém režisérka Rebecca Chaiklin se podle žalující strany dopustila řady nepravd, které právě žalujícímu ublížily na veřejné pověsti.
12: Některé filmové kauzy jsme ve vysílání Radiožurnálu probrali s filmovým kritikem Radiožurnálu Pavlem Sladkým. Pavle, díky, mějte se hezky.
11: Díky, bylo mi potěšením.

0: festivalový kvíz Radiožurnálu.
1: Dobrý podvečer, je 18 hodin 44 minut a začíná, ano, festivalový kvíz Radiožurnálu. Máme tu dvě soutěžící z řad diváků, které přišly sem do našeho studia, do našeho mobilního přenosového vozu, řečeného Airstream, na Sadové kolonádě v Karlových Varech. Šanci vyhrát digitální rádio a další dárky od Radiožurnálu tedy má Markéta, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A u druhého mikrofonu je Eva, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Jak dlouho jste tady ve Varech na festivalu, Markéto?
2: Už asi šestý den.
1: Šestý den, on tak dlouho trvá vlastně, takže můžeme říct, pokud budeme trochu investigativní novináři, že od začátku.
2: Ano.
1: A už se nám to začíná spojovat. A Eva?
3: Já jsem přijela ve čtvrtek.
1: Takže vy jste tady kratší dobu než Markéta.
3: Určitě.
1: Ano, a z toho plyne, že Markéta je tady déle než vy.
3: Ano.
1: Nicméně, všechny časové rozdíly jsou tímto smazány.
2: Ano.
1: Vy jste tady u dvou mikrofonů Radiožurnálu a budu vám střídavě pokládat tři otázky a máte vždycky 7 vteřin na odpověď.
2: Ano.
1: Rozumíte zatím pravidlům?
2: Ano.
3: Ano,
1: pokud nebudeme mít vítěze a budete mít stejný počet bodů, tak přijde takzvaný rozstřel. Jestli je všechno jasné,
2: ano.
3: Ano.
1: Tak můžeme začít. Soutěž začíná. První otázka na Markétu. Z jakého filmu je věta? To ti říkám, jestli si ten fotbal neprosadíš, tak si u mě mrtvej muž.
2: Hogo Fogo Homolka. Ekce Homolka.
1: Výborně, časové limitu 7 vteřin. Markéta úžasným výkonem, kde vyjmenovala téměř všechny filmy, v níž vystupuje takzvaná rodina Homolkových. Z bratry Formany v roli jejich synů, respektive vnuků, ano. Takže Ekce Homolka je správný název. Evo?
3: Ano.
1: Z jakého filmu je věta? Nepotěšil jste mě, ani já vás nepotěším.
3: Marečku,
1: podejte mi peron. Na první dobrou. Vy jste se hluboce zamyslela, než jste odpověděla, takže jste neviděla, že Markéta se hlásila o slovo. Takže jsem chtěl vykřiknout, plha se hlásí, abychom byli styloví. Nicméně pominul jsem to, nechal jsem to v seriózním zájmu a vážnosti, tak jak to sluší médiu veřejné služby. Ale zapomněl jsem si udělat u vás čárky, takže Markéta odpověděla správně a Eva odpověděla správně. Stav je nerozhodný. Pokračujeme dál. Markéta. První filmy dnešního Karlovarského festivalu se před 80 lety nepromítaly v Karlových Varech. V kterém městě to bylo?
2: Praze? Ne. Brně? Nevím.
1: Ne. Byly to také lázně, nikoli však Karlovy, ani Františkovy.
2: Tak Teplice. Mariánský, nevím.
1: Mariánské lázně, Mariánské lázně.
2: Takže nic.
1: Takže si u vás udělám nulu. Protože jste neodpověděla správně. Kdybych zapomněl, co to nula znamená, tak mě prosím potom korigujte, Markéto.
2: Ano.
1: Otázka...
2: To je 10, já už
1: to... Ne, to není 10, tolik otázek nemáme. Otázka pro Evu. Filmový festival v Karlových Varech je druhým nejstarším na světě. Který je ten úplně nejstarší?
3: V Cannes?
1: A-a.
3: Tak Benátky.
1: No, vidíte... Eva se tímto ujímá vedení 2-1. Jedná se samozřejmě o italské Benátky, ano. Legendární město a legendární festival, který tedy je o něco starší než Karlovy Vary, ale ty jsou také dostatečně staré, myslím, co do festivalu, ale i vůbec. Tak, a jsme u třetí otázky. Markéta připravena?
2: Ano, zajisté.
1: Cože?
2: Zajisté.
1: Dobře. Fandil Slavii v jedné z festivalových znělek i proto kouká na fotbal, jako kameraman natáčel s režiséry Vávrou i Formanem. Kdo to je? Markéta zavírá oči.
2: Brabec?
1: Ale to ne. Je to...
2: Nevím.
1: Ondříček. A. Je to Miroslav Ondříček, souputník Miloše Formana, vynikající kameraman. Tak pozor, Markéto.
2: No. Už je to jasné.
1: Já nechci působit jako nejlepší matematik u tohoto moderátorského mikrofonu, ale pro forma dám ještě třetí otázku Evě, abychom ten čas tady nějak strávili.

0: No, ne, jsem nervózní, restaurovaný bohužel, film Kopytem sem.
1: Kopytem tam, ano, já vím.
0: Křestní jméno je takové na písmeno, jakože končí A. Věra Chytilová, já jsem to z vás dostal, Evo. Blahopřejeme vám tímto k vítězství. Máte dva body, Markéta jeden bod. Markéto, bylo nám potěšením. A Evo, vy si prosím převezměte zde od našich hostek. Seďte ještě, nikam nechoďte. Od našich hostestek Digitální rádio a Pozornost Radiožurnálu, tu máme taky připravenou. Můžeme to předat? Pojďme na to. Potlesk, prosím, pro naše soutěžící.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
1: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
0: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
1: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
0: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
1: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
0: Radiožurnál ve Varech.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

Posloucháte Radiožurnál. Předchozí kvíz Radiožurnálu zaujal tolik žen a mužů, že se rozhodli, že zůstanou tady na Sadové kolonádě i na zlatý hřeb dnešního podvečera na rozhovor s Jiřím Krhutem, který nastane po 19. hodině.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Honzíka čekají přijímačky na střední školu a Josef s Hinkem jedou do Sovětského svazu. Seriál vyprávěj. ČT2. Z pátrání po slepé dívce se stává nebezpečná past. Alan Delon je sám proti gangstrům ve filmu Kdo nastaví kůži. A ČT Art uvádí koncert legendární slovenské rockové skupiny z pražské Lucerny. Elán. Páteční večer s Českou televizí.
0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu Moravia Steel. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
2: Je 19 hodin. Radiožurnál vysílá zprávy.
3: Hasiči dál likvidují následky rozsáhlého požáru v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Nahrávací zařízení, které se na začátku roku našlo v jednacím sále vlády, patřilo ministrovi Šťastnému. Tenisté Djokovic a Sinner se utkali v semifinále Wimbledonu. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy popojíždí dlouhá kolona k omezení u Velkého Beranova. A zítra bude skoro jasno, během dne přechodně oblačno, teploty až 29 stupňů.
4: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Hasiči už druhý den zasahují u požáru 11-patrové budovy v centru Zlína. Policie požár prověřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Firmy, které v něm měly své sklady, odhadují škody ve stovkách milionů korun. Na místě je reportérka Michála Kočendová.
5: Z místa, odkud požár sleduju, vidím hasiče, kteří buď odpočívají na trávě, nebo ochlazují trosky proudy vody. Z celé 11-patrové budovy zůstala stát už jen jediná stěna. Visí na ní ohořelý plakát s portrétem Tomáše Bati. Přestože mají hasiči požár pod kontrolou, na místě platí třetí stupeň poplachu. Z objektu také dál stoupá tmavě šedý dým. Lidem proto hasiči doporučují nevětrat a pobyt venku omezit na dobu nezbytně nutnou. Kriminalisté společně s hasiči teď zjišťují příčiny požáru. Na místě budou pracovat minimálně do pondělí. Poté by měli místo předat majiteli. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.
3: Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů přiznal, že záznamové zařízení nalezené na úřadu vlády bylo jeho. Na případ upozornil server Seznam zprávy. Podle něj diktafon našli zaměstnanci úřadu vlády začátkem roku ve střežené místnosti, kde zasedají ministři a probírají tam i tajné informace. Policii ani tajným službám to ale nikdo neohlásil. Šťastný dnes v reakci na článek řekl, že zařízení ve Strakově akademii v lednu ztratil. Jde o záznamník, který mu přepisuje projevy a poznámky do textové podoby. Bezpečnost to podle něj ohrozit nemohlo.
6: To zařízení musíte pustit a následně je spárované přímo s mým osobním účtem nebo osobním účtem toho člověka, komu patří. A když se pak spáruje, tak se přenese ten záznam do mobilního telefonu, kde se z něj vytvoří text. Takže v tom ohledu lze zcela vyloučit nějaké zneužití.
3: Slavná tapisérie z Baye dorazila skoro po tisícovce let do Anglie. Francie ji zapůjčila britskému muzeu v Londýně. Skoro 70 metrů dlouhá tapisérie je z 11. století a vypráví příběh o dobytí Anglie Vilémem dobyvatelem.
7: Britská BBC označila noční převoz tapisérie za historický okamžik. Televize Arteho přirovnávala k akčnímu snímku. Trasa byla dlouhá 560 kilometrů a trvala 11 hodin. Tapisérie cestovala v několika schránkách, které kontrolovaly vlhkost, teplotu a bránily otřesům. Přes všechna tato opatření někteří odborníci a umělci, jako třeba britský malíř David Hockney, převoz kritizovali. Už teď je v tapisérii přes 10 000 děr a 30 trhlin. Britské muzeum bude historický artefakt vystavovat od září do července příštího roku. První sadu vstupenek muzeum vyprodalo za zhruba 24 hodin. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
8: Sport. Italský tenista Jannik Sinner a Srb Novak Djokovic se utkali v semifinále Wimbledonu. Z Londýna přidává informace Jaroslav Plašil.
9: Jannik Sinner je už celkem blízko od postupu do finále, protože vede 2-0 na sety, 1-0 na začátku třetí sady s breakem, který teď může potvrdit 1-0, 40-15 ve prospěch Itala. Novak Djokovic tedy prohrává 0-2 na sety a teď 0-1 a 15-40 při servisu italského soupeře. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
8: Do finále už postoupil Němec Alexander Zverev, který porazil ve třech setech domácího Artura Ferryho. A fotbalisté Slávie neodehrají první dva domácí ligové zápasy nové sezóny před prázdnými tribunami. Pražský klub si sice musí odpikat druhou část disciplinárního trestu za nedohrané derby se Spartou ze závěru minulého ročníku. Díky úpravě v řádech ale může stadion v Edenu zaplnit dětmi do 12 let, a to v doprovodu dospělého. Úřadující český šampion o tom informoval na svém webu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zdržení na D1 za Měřínem, v Praze nehoda na jižní spojce. Dálnice D1 na cestě z Brna do Prahy zůstává značně ucpaná za sjezdem na Měřín. Je to kvůli dvěma omezením. V obou případech je uzavřený pravý pruh, potrvají až do této neděle. Aktuálně se brzdí na stém 27. kilometru a k Velkému Beranovu na stý 19. se jede stále bezmála hodinu. Doporučujeme náhradní trasu po silnici 602 z exitu 134 Měřín přes Vysoké Studnice a Beranov. Jinak už na všech ostatních českých dálnicích klid, všemi projíždíte bez výraznějších komplikací. V Praze na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most popojíždí kolona od sjezdu do průběžné. 15 minut ztratíte na trase k Průmyslové. Kousek přední v levém pruhu odklízejí následky nehody, projíždí se pouze pravým pruhem. A ve Kbelské ve sjezdu do Novopatské už nabouraná vozidla odstranili, kolony v obou směrech se rozjely. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě naměříme kolem 23. Tolik zprávy. A vracíme slovo do Karlových Varů na filmový festival. Je tam Jan Pokorný.
0: Filmžurnál s Janem Pokorným.
11: Dobrý podvečer vám přejeme ze sadové kolonády na 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Díváme se do tváří natěšených dam, mužů, dětí, možná i zvířátek, které jsou mezi vámi, respektive která jsou mezi vámi. To bylo první, co jste řekl, Jirko, první, co řeknete médiu veřejné služby, je ty vole.
12: Ne, já jsem řekl ty voe.
11: Jo, vy tohle máte
12: to vždycky... My to pouštíme v Ostravě úplně. Není čas, že?
11: Dámy a pánové, dovolte, abych vám představil Jiřího Krhuta, kterého jsem pozdravil.
12: Dobrý večer.
11: Herec, textař, skladatel, komik, někdejší učitel, angličtinář, polovina Dua.
12: Krhut Kozub, no.
11: Já mám to říkat?
12: Klidně, ale...
11: Ale oni prý si vás pletou, to přece pletou... To mi neříkejte, že si vás pletou s Kozubem.
12: To ne, ale ta jména...
11: Aha, takže ne s Kozubem.
12: Počkejte, ty jste mi úplně poplet, Honzo. Ta jména jsou tak podobná, Krhut, Kozub, a ještě k tomu jako takhle. My jsme se Štěpánem o 20 let, jo. Mu je 30, mě je pade, jo. On vypadá starší, že? Trošku.
11: A mnohem,
12: jo,
11: mnohem.
12: Jako nemyslím, že vypadá starší než je, ale vypadá starší než já, že? Ale stalo se mi v Ostravě, že jsem šel přes náměstí a zastavila mě babička a říká: ne, počkejte, zůstaňte chvilku, že, no, vy jste ti dva, ne? A teď se říkám, tak dobře, tak jsem schizoidní, nebo co se děje, vy jste ti dva, tak říkám, a povídejte mi o tom něco. Ona: ne, počkejte, jste ten Kozub, nebo jste ten blondiak?
11: Tady bych měl rozhlasovým posluchačům říct, že při slovech nebo ten blondiák, Jiří Krhut sundal čapku se štítkem, kterou má na hlavě, a ukázalo se, že není ten blondiák.
12: Ano, nemám, nejsem.
11: Tak 50 vám je, jo?
12: Bylo mi 50, mě už je 51, no.
11: Už takhle? Mm. Takhle jste zestárnul. Když jste tady byli se Štěpánem, tak to vám ještě
12: taky nebylo. Vám to sluší, Honzo. Jako musím... Já si vás pamatuju, že jste neměl takové tmavé vlasy.
11: Milý Jiří, tomu se říká mizející šediny.
12: Tak, mizející.
11: A je to dobré, když tady sedíte v našem mobilním přenosovém voze a teď procházejí tady naši milí posluchači, kteří se tady mění v diváky a divačky, a teď takhle zaostří a říkají: je to pan Pokorný, že jo? S takovou nejistou intonací. A já říkám: ano, no jo, nikdo nemládne, no, to se vám to potom tady moderuje.
13: najednou je vám zase 20. Vám musím říct, milí přátelé, že Jiří Kruhut mi dnes odpoledne telefonoval, což se stává málo kdy. Stalo se to jenom jednou, když jsme tady měli kdysi vystoupení, které ovšem moderoval raději Vladimír Kroc, mě k tomu ještě tenkrát nepustili.
12: To si vzpomínám. A vy jste to sledoval takhle spouzdálí?
13: Já jsem to sledoval spouzdálí a učil jsem se to. A on mi říkal, já toho mám ještě hrozně moc, já končím tady v termálu v WIFu na kvízu, asi v 18 hodin 50 minut pak rychle přiběhnu. Já říkám, Jiří, ale začíná to v 19. On říkal, ano, ptejte se mě, na co chcete, vůbec nebudu říkat témata, mě je to úplně jedno.
12: No, ať se nebavíme jenom o té kariéře nebo o něčem, klidně osobní věci. A já říkám, Honzo, klidně osobní věci, jo? A on říká, dobře, tak první otázka bude váš první sex. A já říkám, no Honzo, pojďme se spíš bavit o tom druhém.
13: A já jsem si do toho scénáře napsal a posledním ještě.
12: Ty vole. Jaký máte body count? No to je jedno, dobrý.
13: Co, jaký máme body
12: count? Body count, znáte to? Víte, co to je výraz body count? Zvedněte ruku, kdo ví, co to znamená, jaký je váš body count. No, kolik jste měl jako těch...
13: V pase?
12: Kolik jste měl v pase? Tak, Honzo, jste
13: mnohem
12: boomer.
13: Mín.
12: Jste už boomer, no.
13: Mnohem mín.
12: Ne, to je jako, kolik jste měl těch sexuálních partnerů. Mm-hmm. V vašem případě partnerek, teda.
13: Co vy víte?
12: No tak já mám třeba, teď se o to bavíme, já mám takovou hyperkorektní terapii lesba šokem a bude ti gej, že jo? Takže prostě...
13: Já se dívám na hodinky, ten čas neuvěřitelně běží, už jsme po 22. hodině, aniž bychom to věděli.
12: Honzo, neřekli jsme nic prostě.
13: Ne, rozhodně ne.
12: Já jsem
13: ne,
12: řekl
13: rozhodně
12: lesba
13: ne.
12: Šokem a bude ti gej. To je
13: všechno
12: prostě...
13: je umělecká licence.
12: Přesně tak a já na to mám právo.
13: Jiří, jaký je váš největší hit?
12: Jo, tak víte co, to je ale dobrá otázka, Honzo.
13: Jednou já to totiž... přijít muselo.
12: Přesně tak. Přátelé, žijete jako nějaký muzikant nebo umělec, snažíte se dělat umění, pak uděláte jenom z legrace jednu blbost a to, že uděláte si legraci z italské písně Felicita a uděláte píseň Nenačita, jo? A teďka děláte všechny ty alba svoje s Kozubem, pro divadlo jsem dělal Vinohradské, celý muzikál, jo? A potká vás na té podpisovce...
13: Textoval jste pro Moravskoslezské divadlo.
12: Pro Moravskoslezské divadlo, pro Národní, pro Vinohradské. A prostě máte za sebou takové věci, za kterými si jako umělecky více stojíte, než za nějakou Nenačita. A pak máte podpisovku a přijde paní, pane Kruhut, já vám řeknu jednu věc, v Ostravě, pane Kruhuta, vy jste taky umělec perfektní, to Nenačita, to je bomba. To je stejné, když už se bavím o tom kolegovi Štěpánovi, tak taky geniální herec, že jo, filmy jako Spolu a tak dále. A prostě u té podpisovky, pane Kozub, ty reklamy, ty jsou super. Takže, to je, jako nezavděčíte se jako vlastně, no.
13: Je to nevděčná práce, to vaše povolání nebo několikero povolání, které máte. Jestliže jste říkal, že vaším hitem se stala cover verze, tedy Ricky Poveri.
12: Ano.
13: Byly to Ricky Poveri,
12: ne? To bylo Albano...
13: Albano a Romina
12: ano,
13: Power.
12: Ano.
13: Albano a Romina Power. Tak druhá otázka, abychom vyvážili, musí znít, co se vám nejméně povedlo v muzice?
12: Nejméně jsem... To tak bude hrát pořád, že? Tam ta kapela. To já tady asi nebudu zpívat dneska, že?
13: Já neslyším žádnou kapelu.
12: To je dobrý. Tak. Co
13: já
12: se mi povedlo?
13: Horko těžko slyším vás.
12: Ne, to je šílené. Ne, nevadí. Co se mi nejméně povedlo, jsou ty písně, které jsou vlastně v šuplíku. Já si myslím, že nevypustím ven. Samozřejmě mohl bych to dát do nějakého žebříčku, jo, ale mě to, co pouštím, co zpívám, co zpíváme se Štěpánem, to, co zpívám sám, tak to mě vlastně musí bavit, jinak bych se zapíral. Jo? Já když jdu na pódium, já to říkám takhle. Když jde člověk na pódium nebo umělec, měl by přijít na pódium a měl by se bavit tím, co dělá sám sebe, jinak to ti lidi nesežerou, nebo jinak se to těm lidem nelíbí. Jakmile budu dělat to, co se líbí lidem, tak budu dělat komerci. Když budu dělat to, co se líbí mně, budu dělat umění. Nejlepší je, jak se to umění sejde s tou komercí. Ale když budu dělat jenom tak, jako co jsou za trendy a jaké slovo by chtěli ti lidi slyšet a jakou větu by chtěli lidi slyšet, tak to je komerce. A vlastně takové, to jsem kolikrát zkoušel, když jsem textoval pro jiné kapely. Byl jsem osloven vlastně áčkovými kapely tady v Česku. A když mi potom při té spolupráci říkali, hele, ale takovou větu bych si ráno, když půjdu ve 3 ráno, to by si jako mladí nespívali, víš? A říkám, tak nechtěj po mě text, jako já nechci cpát lidem do uší to, co by chtěli slyšet oni, jako jo. Takže otázka, Honzo, vaše byla, co se mi povedlo nejméně, písničky, které se mi nepovedly, mám v šuplíku. a prodávám je. Ne, dobré, to dělám.
13: A čekají na svůj okamžik, až budete mít pocit, že se vám
12: ale
13: povedli.
12: Ale někdy se stane.
13: Někdy se stane, jasně.
12: Ano, vytáhnete.
13: Dvojí novost faktu se tomu říká.
12: Ano.
13: Povídáme si s Jiřím Zubem na Sadové kolonádě v Karlových.
12: Já si pokud... Já si pokud...
13: A vidíte,
12: já bych chtěl Honzovi Krocovi poděkovat za...
13: Jan Výborná, děkuje.
12: Jana...
13: Jakou to dá práci natrénovat takzvaný chtěný přeřek?
12: Přesně tak.
13: Tak, aby tady byla trochu zábava.
12: Jo, ne? Tak to nebylo improvizované.
13: To nebylo rozhodně, ne?
12: To bylo perfektní, ne?
13: Já to mám všechno napsané, tady mám čtecí v mobilu. My jsme teď zvědaví, protože v Karlových Varech touhle dobou už bývá rušno. Ty večery jsou tady docela hlasité, podle mých zkušeností to končívá tak ve 3, 3:30, to se tady rozhostí trochu klid. Teď tady někdo hraje někde v sousedství, nějaká kapela, jakoby soulová možná, nebo...
12: Soulová,
13: jestli detekujete ten žánr. A mě by zajímalo, jestli Jiří Krhut je dokáže přetlačit. Teď nemyslím fyzicky, ale s kytarou.
12: Hele, Honzo, můžu se o to pokusit. Já jsem teda velice citlivý na různé věmy. Hlavně, myslím si, že jsem lehce neurotický. Teď se mi nedávno stalo to, že jsem spal v jednom hotelu, ve kterém už vlastně spávám tak 3 roky. A přišel jsem na tu snídani a slyšel jsem v tom hotelu takové... Nikdo to tam neslyšel, jo, to je 5hvězdičkový hotel a přijdu na tu snídaní, říkám, zas to tu je, tak jsem potom šel, zkoumám, co to je a to byl takový toustovač, který, když se tam točila ta jezdící ta, tak to dělalo. Tak já jsem šel před hotel, zavřeli se, říkám, neslyším, vejdu do hotelu, tak úplně mi piclo v té hlavě a jdu za tím provozním a říkám, prosím vás, pojďte sem. A teď jsem si už začal připadat divně, ale říkal jsem si, už to musím dohrát, ne? Říkám, 3 roky tu jezdím a pokaždé ráno, když přijdu na tu snídaní, tak tady to dělá. A říkám, já nic neslyším. A říkám, tak jsem normální. A teď to zpozoroval. Za 10 minut přišel za mnou a říká, tak vám teda pěkně děkuju, já už tu nemůžu pracovat, ne? To slyším furt. Takže Honzo, byla to pobídka k tomu, abych zahrál nějakou písničku?
13: Správně kladete slova, milý Jiří, tak to pojďme zkusit.
12: Jo, já dám písničku, kterou jsem složil. Můžu přepnout na tenhle ten mikrofon?
13: Ano, ano, tenhle si vezmu, nechávám ho tady připravený, abyste pokračoval.
12: Jakož jsem měl, nemůžeš mi dávat toto odposlechu tolik tady, toho hlasu. Tak, já vám zaspívám písničku, kterou jsem složil v roce 2016 a už tehdy jsem zpíval o rouškách. Bojím se o té doby, co složím. Nechceš být plodný, tak nos slipy. Když chceš umřít v bouřce, stoj u velké lípy. A když chceš zranit hodnou ženskou, tak ji zahni. A pak to všechno přiznej, seber se a táhni. Chceš romantiku, tak si upeč busta. Když chceš dělat problém v knajpě, no tak kus tam. A když nechceš dostat AIDS, tak nespí s každým. Být dneska pozitivní, to je problém vážný. Pojďte se mnou. Dělej si, co chceš, hop. Dvakrát měř a jednou řeš. Zkuste teďka vy, možná vás uslyší v rádiu. Přitlač, Vary, přitlač. Dělej si, co chceš. Je to slyšet v rádiu? Je to super. Dvakrát měř a jednou řeš. Tak jo. Když chceš, ať tě klepne, sleduj zprávy. Když chceš dostat schýzu z hulse, třeba z trávy. A když chceš poznat celý vesmír, dej si hašiš. A snad ti dojde, proč tu si a proč tu strašíš. Chceš být frajer, kup si třeba džisku. A když chceš zbalit hezkou holku, no tak riskuj. Když chceš napsat o ní báseň, nebuď líný. A hlavně dělej, než jí zbalí někdo jiný. Pojďte, děcka, hop! Dělej si, co chceš.
13: Jo, co chceš.
12: Je. Dvakrát měř a jednou řeš. A teď Honzovi sám.
13: Neřeš.
12: Honza dostal strach. Si, co chceš. Hop. Dvakrát měř a jednou řeš. Tak jo. Chceš mít pevné kosti, tak pij mlíko. Když chceš nadělat si dluhy, šňupej piko. A když se bojíš venku dýchat, tak no z roušku.
14: A my to chápem u nás na ostravském vzdoušku, jo. Chceš mít svaly, tak dělej kliky. Když nechceš skončit v lochu, běž do politiky. A když chceš sehnat velké prachy, postav hnízda. Áno, áno, někdy život to je jízda. Je, je, je. Pojďte všichni, hop. Yeah. Dělej si, co chceš. Jiří Krhut featuring Young Pokorný. Je, je, je.
13: Jo.
14: Dvakrát měs a jednou řeš. A naposledy všichni ale tlak. Je, je, je. Hop. Dělej si, co chceš. Je, je, je. Pozor, bude změna. Jen si duši nepořeš. Hop.
11: Jiří Krhout a spousta lidí na Sadové kolonádě oživilo 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu tímto snadno zapamatovatelným a proto geniálně složeným songem.
12: Honzo, já musím říct,
11: dělej si, co chceš.
12: Děkuju, že to měl úspěch jenom proto, že jsi se do toho svým zpěvem, neboli rapem, spíš řečeno, vložil.
13: Rapem.
12: Rapem.
13: Milý Jiří, vy jste říkal Jiří Krhout a Mičurin, nebo co jste, ne, Fičury.
12: Mičurin. Ale to by se mohlo u nás bumru takhle přezdívat, jakože Jiří Krhout, Mičurink, Jan Pokorný. Featuring, no, featu, že jo, to se... To
13: vy
12: se
13: jste píše... angličtinář.
12: Ano, já jsem angličtinář. Když někdo pozve do svého projektu prostě někoho jiného zpěváka, tak se to píše FT, znamená to featuring, že mu tam dělá...
13: Jiného zpěváka, že jo, tady to ne...
12: Tak i rap je zpěv, když se...
13: Ale to
12: nebyl
13: ani...
12: Když se zavřou uši, jsem chtěl zjist.
13: Bacha, to nebyl ani rap?
12: No, to bylo také... Já jsem chtěl už volat dýpku, nebo jako nějakou záchranku, jestli se... Jestli nedostáváte záchvat.
13: Ne, ne, ne, ne, v pořádku, tady jsme v lázních, tady je to všechno pod kontrolou. Tady není problém.
12: Honza mi prozradil jednu věc, Honzo, můžu do toho vstoupit. Já jsem říkal, jak tady trávíte ty večery? On říkal, já si dám malinkého panáčka a jdu se tady projít po těch kopcích. To je ale milé, protože všichni skončí někde ve VIPkách, že? Tam se střískají. Ne vy, samozřejmě to, jako ani tady štáb radiožurnálu, ale...
13: My nemáme lístky do těch VIPů, no.
12: Jo, ne. Zdravím ředitele radiožurnálu, ano.
13: Ten je jediný má.
12: Ten je jediný má.
13: Ne, my nechceme na tohle chodit. My jsme tady na práci a nás to tady baví sedět v našem Airstreamu a povídat si s hosty. A propo, víte, kdo byl tím hostem, který s naším mladým nadějným kolegou Liborem Boučkem zahajoval sérii rozhovorů tady letos ve Varech?
12: Kdo byl Bočkovým?
13: Ne, Bočkov. Bouček.
12: Levo Bouček? Libor Levo Bouček je dobré. Tomu musím nás...
13: Ne, tak Libor sám říká, že v dismanšatech, jejichž byl hrdým členem, mu přezdívali Libouček.
12: Libouček, lebo, a... to je dobré, to je dobré. A koho měl za hosta?
13: Ano, jako prvního, v sobotu.
12: Nebyl tady Štěpán?
13: Ne, toho bychom nezvali, když máme vás.
12: Přesně tak, přesně
13: proč
12: tak.
13: Proč zvát Kovaříčka?
12: A byl to když... Ostravák?
13: Byla.
12: Byla to Ostravačka?
13: Ne.
12: Barbara Kanizová, ne. Vůbec.
13: Jak vůbec?
12: Nebo byla to ona?
13: Ne, ne.
12: Byla
13: ne.
12: To Lada Bělášková? Ne.
13: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.
12: Tak Ostravačka, Marie Rotrová?
13: Ano.
12: Yeah! Fakt?
13: Ano.
12: Ty jo. Pozor, já jsem teďka napsal Marie Rotrové písničku pro mě a pro Štěpána a zpívala to vlastně, máme to na YouTube, jmenuje se to Kolovrátek, viděl to někdo? A my tam jako dva, já se Štěpánem, tu Marii balíme, jako. My ob těch 20 let a Marie zase ob těch, jako. A...
13: No počkejte, v součtu?
12: A v součtu máme...
13: V součtu vašich věků?
12: 50, 132, 135.
13: Ne, s Marií.
12: Jo, vy, tak.
13: Vy dva.
12: A ještě s váma máme 190.
13: No to je... Ne. V kohoutku.
12: V kohoutku. Tak to je zábava na radiožurnálu dneska večer. Tam se směje už i jako technik, jako vzadu. Je to zvukař, je to režie?
13: To je zvukař, to je mistr zvuku.
12: No, jo.
13: Mistr zvuku.
12: Já znám jediný...
13: Ale z brněnského divadla.
12: Já znám jediný zvukařský fór, můžu říct zvukařský fór? Zvukař jde na stříle takové ty keramické holuby, jo? Tak vyletí mu první keramický holub. Pšš, nic. Druhý mu vyletí. Pšš, nic. Třetí. Pšš, nic. Tak udělal tak, říká, ty, já to nechápu, tak ode mě to jde.
13: Škoda, že ta pointa nebyla slyšet.
12: Ne, no, zasmál se, je to dobrý. Ale ta Marie, takže zpívali jsme to, myslím, v sedmi páry Honzi Dětka a bylo to super, no, takže s Maruškou máme, a už jsem jí předtím napsal jednu písničku, takže já jsem tak hrdý na to, že ta Marie je z Ostravy. Fakt.
13: Tam se urodilo totiž tam v té Ostravě.
12: Zagorka, Rotrovka a Špinarka. Jo. A tam ten Borec ještě. Já si myslím, že Ostrava může být 100% hrdá už jenom proč tam... No.
13: Ale čím to, že zrovna takovéhle interpretky, jako tam je nějaká dobrá voda, nebo rádio, ne, tam hodně rádio pomáhalo. Jo?
12: Tam byla doba, kdy musel fakt dobře zpívat, aby se jako uživil. A nebo vlastně pracovat. Tak obecně si myslím, že kraje s industriální jako historií, anebo s zázemím, s takovým tuším trošku jako práce nebylo, tak to vytváří takovou zajímavou kulturu, takovou, nechci říct pravdivější, ale surovější. Jako. A to si myslím, že je pravda. Z Ostravy jsou třeba i Buty, že jo, nebo kdo tam všecko? Krištof, pojďme se bavit o hudbě. Tak. Já zdravím Richarda. Ne, já ho mám rád. Jako kluka ho mám rád.
13: Gensra?
12: Ne, Richarda Krajča.
13: Krajča.
12: Ne, dobrý. Tak, no, tak
13: Eva Farná to má taky nedaleko.
12: A Eva je pozor od nás tam z toho severu, ale je kousek dál, ona je vlastně z Vendrině. Hmm. A to stoje, tam už se mluví po našimu, ale ona je Polka a po našimu je taková napůl polština a napůl jako vlastně čeština. Oni si myslí, že jsou Poláci, ale Poláci o nich ví, že nejsou Poláci, takže... Ale Eva mluví teda čistě polsky. No takže, a vlastně i Tomáš Klus je jako, no, Richard.
13: A Miraj Navrátil, to je Frýdek
12: Místek. A Miraj je Frýdek Místek, no. On už vypadá, že je z Frýdku, že jo?
13: Jako... Ano.
12: Prosím, ty jste jeho maminka? Vy jste z Frýdku, no.
13: Jo, vy jste se jí ptali, jestli to není Mirajová maminka.
12: No. Ne. Ale Mirajová maminka je Japonka, že jo?
13: Nebo tatínek?
12: Ne, tatínek je Čech.
13: To bude ten pan Navrátil.
12: Tak, protože představte si, kdyby se v Japonsku narodila paní Navrátilová.
13: Noa?
12: No a to
13: v Japonsku
12: vlastně
13: se narodilo lidí.
12: Noé, to je ta křesťanská televize, že? Noé? Ano. Noa je, no a? Ne, je ano, nekřesťanská televize.
13: Ne, tak to je přece Verich s Horníčkem a jejich Forbína, že?
12: Ano.
13: Ne-e.
12: Noa. Noa. Přesně no tak. To je taková naše Forbína tady, Honzo.
13: Přesně. A my bychom se s nimi neměli srovnávat, Jiří. Ale s Verichem a Horníčkem.
12: Oni už jsou,
13: já vím, nejsou, ale...
12: To je jak na ose, na ochranném svazu autorském. Co je 70 let, to už se nepočítá.
13: A to je pravda. Ostatně Miroslav Horníček rád jezdil, co jste to teď udělal?
12: Udělal na pana Skorku tady jako režisér.
13: A pan Skorka, dobrý den, vítám vás tady srdečně.
12: Pan Skorka točí Lajnu a to je jeho problém, takže...
13: Ale oni teď tady točí Lajnu teď.
12: Ano, ano. To Lajna hrála.
13: A to je herečka nebo naturščice?
15: Naturščice z Vící herečky.
13: Tak pan Skorka, režisér legendárního seriálu Lajna, který nám odebíral pozvané hosty tady z našeho airstreamu, protože třeba pan Langmajer řekl, že nepřijde, protože natáčí.
15: Já ho samozřejmě sprdnu, jako já.
13: To nemusíte. Přišli jiní. A my jsme si poradili.
12: Přesně tak. Co si toho váží?
13: Přesně. Co ještě rádi přišli tady. Dopoledne fronta, nevezměte mě tam. Pan Krhut tady stál už.
12: Já už tady stojím od roku 90. Ne, Honzo, já musím říct jednu věc. Teď jenom, já jsem totiž jezdil do Karlových Varů od roku 81, kdy mi bylo 6 let. Měl jsem tetu, tady kousek v Tašovicích, měla chalupu. A já jsem tady jezdil na prázdniny z té Ostravy. 10 let jsem tady jezdil, možná díl. Co 2 roky byl ten festival tehdy. Jo, nebyl každý rok. A musím říct, že to vypadalo trošku jinak. Chodili jsme tady po té kolonádě, měl jsem památníček, byl jsem fakt malý kluk a zastavil jsem třeba Filipovského, který se mi podepsal, Dočelomanský, samozřejmě Jiřina Bohdalová, samé takové ty ikony a oni ti herci normálně chodili po té kolonádě. Já jsem tady ještě nepotkal, kromě režiséra Skorky, nikoho prostě a vás samozřejmě, jo, ale vy jste tady ikona v Maringotce, ale jako, ne, to jsem nechtěl nějak zhodit, jo.
13: My už několik let tomuhle úžasnému karavanu říkáme vznosně Airstream.
12: Jo, Airstream, yeah. Ještě anglicky
13: a pak sem přijde pan Krhut, kterého si pletou s Kozubem a řekne, že je to Maringotka.
12: To sází, vole, to je forehand, backhand, vole, smeč. No,
13: to bude zítra, pozor.
12: No a to je úžasné, finále. Ne? To je, Honzo, no. To je úžasné, že se ve finále setkali dvě Češky. To je taková malá zemička, o co nám jde?
13: Jako...
12: No ne, že to je fakt fantastické, že To ještě svět nezažil, ne? Nebo zažil, že tam jsou dvě
13: Češky nezažil.
12: Ne, to ne, to ne.
13: Možná no. Tam byly dvě Američanky někdy.
12: Američanky, no. A je tak těch je hodně, to je jedno. No. To mi teďka připomnělo takový fór, jak tady, když jsme v těch Karlových Varech a je tady slyšet hodně jiných jazyků. Píše vám někdo? Žena nebo něco?
13: Ne, já koukám, kolik je hodin.
12: Jo, jo. A my to máme do osmi? To máme?
13: No, krásně před to smůj skočit.
12: Jo, super.
13: Protože vy máte od osmi něco v pupu, ne?
12: Já jdu na pivo, protože já už jsem v takovém tlaku teď po svém vystoupení, pak ten kvíz a teď s váma, což je nejtěžší, že jo? Nikdy, ne,
13: no, protože jste
12: nikdy
13: nechtěl,
12: nevím, co na mě vytáhnete, teda jak to...
13: Protože jste nechtěl žádnou přípravu.
12: No, to je super. Já se konečně s panem Pokorným bavím úplně pokorně a hlavně o...
13: Já jsem myslel, že řeknete, že se bavíte úplně normálně.
12: Normálně.
13: To je jediné, jak se nebavíte.
12: Že se nebavíme o té tvorbě, jenom že se nebavíme o tom, že prostě někde jezdím, že jezdím zase furt. První otázka od pana Pokorného před dvěmi lety, když jsem přišel jako host Radiožurnálu. Honzo, první vaše otázka byla. Tak, máme tady hosta. Jirko, jak se má Štěpán? Ale on totiž takhle. On ví, že se nebudeme opět rohlíkama, že jo, a že máme rádi tady tenhle ten humor, tak je to fajn. Ale proč co jsem chtěl říkat? Já jsem chtěl něco mluvit o tom, o čem se... Vidíte, my jsme tak... Co jsme říkali?
13: U toho tenisu, že je to úžasné, jo, že tenis... tam jsou dvě Češky, no. Ale to si myslím, že...
12: Jo, a já jsem chtěl říct, že jak tady chodím, tak slyším pořád takové zajímavé jazyky, jako já vím, že to tady celé kdysi skoupili jako Rusáci a pořád tak, a teď jsem si vzpomněla takový jeden for, jak je po Aljašce jdou dvě lovecké skupiny, jedna americká, jo, a jedna ruská, a teď ta ruská nese toho medvěda, jo, a teď ti Američani jdou a říkají, wow! Grizzly? A ti Rusové, nic, strělili.
13: Ten jsem od vás ještě neslyšel.
12: No vidíte to. Vy se dneska rozvíte možná i novinky teda.
13: Tak ještě písničku dáme? Nebo
12: dáme nějakou, chcete písničku nějakou? A zvedněte ruku, kdo z vás byl na mém vystoupení tam. No tak nebudeme už rádi.
13: Jo, vy si je takhle vodíte po varech, jo? Takhle se dělá návštěvnost.
12: Tak já zahraju písničku, kterou jsem tam sice hrál, ale můžu zahrát do rádia. Je to píseň, která se jmenuje Masérská. Já vás chci jenom rozdělit na chlapy a ženy. Kdo se cítí někde na půl, klidně si zvolí sám tu stranu. A ženské zpívají rup, chlapy zpívají rup, rup, rup a ženské křup, křup, křup. Jo? Zkusme? Rup, rup, rup, křup, křup, křup. Tak pojďme. Jsem ten nejlepší masér u nás ve vchodě, jak nechceš moje služby, tak si v pohodě, jenže vykloubenou ruku ti vrátím na místo, zbavím tě psychických ruchů, bloků a nečistot, nesplacené dluhy poznám po hmatu, ale tady zmáčknu, končíš asi tuhý v komatu. A rup, rup, rup, křup, křup, křup, no, šup, rup, rup, rup, křup, křup, křup. Jak ty ženské to umí jemně, že to, křup, křup, křup. A jsem ten nejlepší guru u nás na patře, hej, nikdo by ti na ksicht lepší kůru nenatřel, jo, spálím všechny splíny vonou tyčinkou, naučím vás kundalíny, milá slečinko, narovnám vám záda jedním mávnutím a pak si můžem klidně z dlaní hádat. Jo? Jo? Ale nenutím. A rup, rup, rup. Křup, křup, křup. Můžete zpívat za holky, Honzo. Rup, rup, rup. Křup, křup, křup. Jsem ten nejlepší šaman u nás v kuchyni, nikdo nebyl ještě ze mě zklamán, až teda na tchýni, protože sednul jsem jí na pisk, chtěla srovnat dech, jenže trochu jsem to přepísk. Holka měla pech, zlomil jsem jí nohu a natáhl jsem i vás, ale co pak lidi vážně za to mohu? Prosím vás, hop, rup, rup, rup, křup, křup, křup. A pojď, rup, rup, rup, křup, křup, křup, hop. Děkuju moc, děkuju.
13: Jiří Krhut, přímém přenosu Radiožurnálu, živě na Sadové kolonádě na 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, na pódiu před naším mobilním přenosovým vozem, kterému říkáme Airstream. Maringotko. Mám něco od Gota.
12: Od čeho?
13: Od Gota.
12: Od Gota? Maringotka. Maringotka. Ale máte taky cit pro tu češtinu, Honzo?
13: Jak taky?
12: Taky, no.
13: Taky.
12: Taky. A to jste jenom v tom radiožurnálu, že jo?
13: No,
12: tak
13: no,
12: pojďme.
13: K vám jsem ještě neproniklo na Ostravsko. To ne?
12: Honzo, líbí se vám Ostrava? Jezdí teda do Ostravy
13: obecně? Jezdím rád do Ostravy, ano.
12: Totiž
13: a miluju to v Ostravském rozhlase. Je to krásná budova a normálně, když zvážním, ano. Je tam genius locí, protože tam se fakt nahrávaly klíčové
12: ty pecky.
13: Ty pecky.
12: Nebudu asi jmenovat přesně, ale hodně písíček právě od Marie Rotrové, hodně ano. Od Špinarky, hodně možná i od Zagorové. Vlastně tam hrá, no to, ano, je to tam to velké studio, kterému my v Ostravě říkáme Ostravské Abbey Road. Jo?
13: Fakt?
12: No fakt. Ale víte co, jestli to můžeme trošku udělat jako spolu, protože já už jsem se vás tolikrát chtěl zeptat na několik věcí. Já vím, že jste tady vy, který kladete otázky, ale třeba mě by zajímalo...
13: Kolik?
12: Co, otázek? kolik? Jak, jestli máte, nebo jak cítíte rozdíl mezi Pražáky a Ostraváky? Jaký vy cítíte? Určitě máte zkušenost, že jo? Máte hosty?
13: V podstatě žádný, jenom když se potkám s vámi.
12: Aha, to jste utek rychle od té otázky.
13: No. Ne, já neberu ne. Rozdíl. Tak, dobře, tak se říká, že, když vám řeknu dobře, ten rozdíl může být v tom, že se říká, že Ostraváci mluví krátce, jenomže vy na to budete kontrolovat, že to není pravda, že je to prostě polsky, z polštiny. Protože polština má... takovou melodii.
12: My jsme se už o tom asi bavili, že no? Jakože to máme přízvuk jinde, no?
13: A pak zase říkáte, že krátce mluvíme my, protože neříkáme rohlík, ale rohlík.
12: Ano.
13: Neříkáme knedlík, ale knedlík. A knedlík,
12: no, tam je tvrdé i vlastně, knedlík, no.
13: Pok.
12: No, pok. Ano, to jsou vyjmenovaná na slova pok, knedlík. Ale ne, tak to, o tom jsem se nechtěl bavit. Mě vlastně zajímá, jestli cítíte rozdíly, když děláte rozhovory mezi těmi regiony. Jestli ti hosté přijedou z různých regionů.
13: Ne,
12: ne, neděláte.
13: Ne. Vy chcete, abych řekl, že jenom z Brna, že jo?
12: Ne.
13: Ne,
12: já jsem se o Brně vlastně nechtěl vůbec jako bavit. Ten, jo. Takhle.
13: A proč ne?
12: Já mám takovou písničku, kterou jsem složil, když jsem měl takhle. Já se moc v Brně nezastavuju, ale ono mě to donutí samo. Jo? Většinou, když projíždím autem. A když jsem teda projížděl tím autem a už jsem prostě 2 hodiny stál a pořád jsem koukal na ten Špilas, na ten Spielberg, tak jsem začal na mé země v autě začalo lézt normálně samo. Kdyby bylo v Brně i 1000 pruhů v každém směru, budu v autě chrnět a z kolony se nananeru, jo? Vždycky u Vyškova přijde chvíle plná zvratů, ve snaze průser schovat, navigace padá do komátu. A teď nejdůležitější je vlastně poslední sloka. Takže všichni vězte, že když přes Brno se domů vracím, vidím jak nad městem zipují tam už i ptáci.
13: To je dobrý, blahopřeju.
12: Že zdravím do Brna, musím říct, že to město mám rád, no.
13: Takže Jiří Krhut, vlastně folklorista.
12: No, já tu písničku udělám.
13: Byste mohl zpívat ve Strážnici.
12: To jo, ale musel by mi někdo dobrý předskočit, že? Já teďka na toto téma řeknu jednu věc, jo. Jel jsem někde teďka nedávno a jedu přes, byla to myslím Česká Třebová a teď jedu a říkám, ty vogo, tady sídlí ministerstvo kultury, jo? Teď se tam dívám, protože tam byla cedule... Klempířské práce.
13: Tak vidíte, do tohoto výsostně uměleckého rozhovoru vstoupila i ta trocha nezbytné politické satiry, která je tak uvolňující, tak osvobozující, tak potřebná.
12: Je. A v podstatě ve svých představeních, nebo když je umělec by neměl vlastně své publikum, neměl, no, tak je to jeho vlastně problém. Ty lidi... těmi politickými názory rozdělovat tím uměním, nebo já se snažím svou hudbou ty lidi spojovat, ať je kdo jaký chce, ať si tam věří v nějaké prostě politické idoly a ambice, ale já to se snažím spojovat. Jediným způsobem, jak si, Honzo, rozdělíte publikum a oni sice můžou být lehce dotčení, ale vždycky vám to odpustí, je to, že vezmete a řeknete tohle. Prosím vás pěkně, zvedněte ruku, kdo má iPhone. No a teď se podívejte kolem sebe, tak. To je ten Android z Košic, to byl ten komik.
13: Hele.
12: Co máte, Honzo?
13: iPhone.
12: No, vidíte. A já taky, klid, jo. Tak.
13: Ale víte, co může ještě rozdělovat publikum, když ten umělec třeba okatě někomu fandí, třeba ve fotbale, že?
12: To je pravda. To je pravda.
13: A vy jste Baníkovec.
12: Já jsem Baníkovec, ale nejsem obecně jako fanouškem fotbalu, protože já jako malý kluk jsem bydlel pod Bazalama na kousíček pod tím, asi 2 minuty od toho našeho bývalého stadionu a s tatínkem jsem chodil prostě na zápasy Baníku, když ještě tehdy to bylo fakt wow, hrál z Galatasaray, Istanbul a takové to byly prostě wow, to byly... A vždycky jsem tam chodil kvůli tomu parku a kvůli té červené limonádě a přímo jsem viděl, jak ti Baníkovci propíchávali ty pláště těm autobusům, jo? O tom zpívá, myslím, i Nohavica v nějaké písničce, propíchnout pláště, jo? Sportu zdar a fotbalu zvláště. A to fakt tak bylo. Ale tehdy byla taková atmosféra. Já od té doby, co chodím prostě do těch Vítkovic, tak mi to tak nepřijde a hlavně mi to přijde, že to je taková spartakiáda. Teď mě zabijou všichni ostravští fanoušci, ale prostě já jsem tam přišel, dostal jsem lístky mezi ty fanoušky a teďka to začalo, jo. A já jsem neměl sílu ani sledovat ten fotbal. Vstáň, sedni, sundej tričko, otoč se. Jo, zvedni. A prostě úplně spartakiáda. Já říkám, tady nebudu chodit, jestli se mi budete dělat takové cviky, jo. A proto chodím na Vítkovice a jsem fanda Vítkovic vlastně. A ty se taky trápí vlastně. No, já znám takový super for o Baníku a zdravím do Ostravy a chtěl bych vlastně popřát Baníku, ať se z toho dna postaví, odrazí a prostě půjde nahoru. Ale ten for je výborný, poslouchejte. Přijde k veterináři chlap se psem a říká, pane doktore, ten můj Ferda, on prostě, když Baník prohraje, tak on furt vyje a já už to nemůžu vidět, on furt vyje, já ho ani nemůžu zastavit. On říká, ukažte to. To je zajímavé. Počkej, a co dělá, když Baník vyhraje? Já nevím, já ho mám teprve rok. Takže tak asi. A to jsem... Jo, ale pozor, když se bavíme o fotbale, tak jako to, co se děje teďka, jak vidím ty zápasy, to je úžasné. Je vidět, že...
13: Myslíte mistrovství světa?
12: No, já si myslím mistrovství světa, že jde hrát fotbal i hezky, jo. Ale samozřejmě největší rozhodčí je Trump, že?
13: No samozřejmě. To je rozhodčí celého světa.
12: To je neskutečné, to je tak neskutečná věc, co se stala. To je
13: jako,
12: tak
13: že zavolal tomu šéfovi?
12: Ano, to je tak precedentní.
13: Nebo bezprecedentní.
12: Tak to je, no tak je to no. Prostě bezprecedentní, je to prostě precedens vytvořil.
13: Ale už taky vypadli Američani, no. Ale je otázka... Tak
12: zatím jenom mužstvo.
13: Ale je otázka, co by se stalo, kdyby mu nevyhověli, kdyby toho amerického hráče fakt nechali vedle. Jestli by to zrušil...
12: Ty bláho, no.
13: Jo, tak si to dohrajte v Mexiku a v Kanadě.
12: A nebo by to koupil. Tu FIFU.
13: A nebo by uvalil cla na hráče.
12: To je pravda. Teď jsem si vzpomněl, jak jsme se bavili, my jsme se tam s Kovim bavili o svěrákovských filmech a teď mě napadlo, že vlastně jeden ze svěrákovských filmů je taky o fotbale a to je Na famotě UEFA.
13: Dobře. A jaký vy jste vlastně filmový divák? Na co nejradši koukáte?
12: Já mám rád, z českých filmů mám rád svěrákovštiny, mám rád obecně detektivky, které se točí. Takové ty novodobé filmy, které se rychle jako scénář, prostě sranda, je to spíše situační humor, ten mě moc nebaví. Ty starší filmy mě baví víc. Ze zahraničních filmů, a to jsem mě ptal Kovy, které mě hodně oslovili, mě baví mafiánské filmy. Mě baví Godfather, čili Kmotr, všechny tři, takové ty, jo, Don Brasco, jak se to jmenuje?
13: Basco.
12: Jak je to? Donny Brasco, tak.
13: Dolly Buster?
12: Dolly Buster jsme jinde, jo? Nedělejte si kozy, Honzo.
13: tak
12: Dolly Buster. To je ten, no. Radek Pastr z Ostravy z kapely Buty, Dolly Buster. No, takže mám rád vlastně filmy a já jsem si říkal, že zruším asi Netflix, protože já tam jsem viděl v poslední době asi za poslední rok 2-3 dobré filmy, takže nevím, no. Pozor, já jsem si objednal Quiff TV a to je zajímavá věc. Tam vidíte potom, jako je to předplatné, ale můžete tam sledovat ty filmy, které už byly jako na festivalu, na které se mnohdy nedostanete, že? Ano. Ano,
13: a to říkáte
12: ale to je váš problém, máte si to koupit dopředu.
13: A to říkáte spontánně, nebo je to spolupráce?
12: Ano, spontánně, nebo jak dneska říkají lidi strašně rádi, spontánně, že?
13: Spontánně, ano.
12: Já miluju, jak jsou, a to se vám stane normálně i ve veřejnoprávním prostoru, třeba v televizi, kdy řeknou, musíte se od toho odprostit. Ty, to je tlak, to řekl nějaký moderátor. odprostit, je oprostit, že jo, není odprostit, nebo řeknou spontánně, že, to jo, nebo kontraverzní, jo, je to hodně kontraverzní.
13: A nebo při fotbale občas ještě to někomu ujede a řekne, že je to standardní situace.
12: Jo, standardní, jo, jo, standardní, ano.
13: Přitom víte sám, že standarda...
12: Standarda je ta...
13: Ta věc na hradě.
12: Plachta, no, jasně. Ta plachta.
13: To pozor, to symbol, ne. Tam je pravda vítězí.
12: Ne, je to obzvlášť.
13: I když na čas poražena bývá.
12: To je pravda. Měli tam visí i trenky, že?
13: Ano, ano, chvíli.
12: Ano.
13: Ty dobře hoří zase na druhou.
12: Ty pak... Tati, hoří trenky.
13: To nebyly trenky. Kam jsme se to až dostali?
12: No, já vím, jsme...
13: že hořící trenky, už vím, co mě to evokuje. Ty vaše akce u táboráku, co to je?
12: Já jsem vymyslel takový, teď jsme se o tom právě s Honzou bavili, já jsem vymyslel takový formát Krhut Kozub u táboráku a vzniklo to tak, že mi začali psat lidé, prosím vás, pošlete nám akordy na ty písničky, co jste napsal Kozubovi, my potřebujeme si to zpívat u táboráku. Já říkám, tyjo, to asi funguje normálně u táboráku, takže ty písničky jsem skládal na kytaru, takže jsem vždycky posílal ty akordy, no pak už mi to prostě furt, pošlete mi další, pošlete ještě to. Já si toho vážím, ale už jsem neměl nervy, abych to pořád psal. Tak jsme udělali zpěvník, Krhut Kozub u táboráku a dokonce jsme udělali takový pokus, protože víte co, festivaly jsou tak, že pokud kapela na festivalu nedělá prostě ohňostroje, světla a wow, tak si myslí, že to není wow, že není to prostě, nebude to s vámi tančit. Jo? A my jsme si vyzkoušeli se Štěpánem, že když zpíváme pro 10 000 lidí nebo 15, to bylo třeba na Kalerzov Ostrava a já sám stojím sám s kytarou a 15 000 lidí zpívají ty refrény a ty písničky, tak si říkám, tyjo, to funguje. Tak jsme prostě udělali takové Krhut Kozub u táboráku, nechal jsem, a to jsem udělal sám, takovou kulisu táboráku, takovou pagodu, říká se tomu pagoda? Jo, pagoda? Ano, podstav, to je jedno.
13: Jestli taková... se tomu říká vatra, ne?
12: Vatra.
13: Hranice...
12: Hranice, ano. My jsme tomu říkali ve skautu pagoda, to je jedno. A teďka tam je umělé světlo, umělý dým a to normálně na pódiu, tak to kouří a u toho zpíváme a hrajeme. A prostě lidi to... A co je zajímavé, lidé jsou do toho více vtaženi, intenzivněji svým zpěvem, než když hrajeme s celou kapelou. A my hrajeme s kapelou Benjis, to je prostě geniální kapela, která kdysi doprovázela Stipka. Davida Stipku. Dneska doprovází Katku Marii Tichou. Jsou to kluci, kterým tak důvěřuji, že jsem vlastně se nemusel ani starat o nic, když jsem tu kapelu scháněl a říkal, kluci, tady máte písničky, zahrajete to s náma, jo, bum. A už jsme jeli rovnou Ostrava arénu, jako.
13: A to hrajete vaše písničky, anebo ty proslulé táborákovité?
12: Ne, to jako hrajeme třeba... jenom písničky moje.
13: Aha, ne Nedvědy třeba.
12: Ne. Máme tam takovou legraci, když si děláme jako z Nedvědu, děláme si legraci z kapely Slza, děláme si legraci z Věry Bílé a z města, odkud pochází, ona je z
13: Rokycany.
12: Rocikání, to je, ne. To Zdeněk Břešťal přejmenoval na Rocikání. Ale zpíváme naše písně, Krhut Kozub, vlastně Prásknu bičem, dělej si, co chceš, jsem tady zpíval to. Písničky, co jsem napsal Štěpánovi, no?
13: To mě nenapadlo, že to můžou být písničky k táboráku.
12: No fakt, jako, to si myslím, že i teďka, když jsem hrál to Dělej si, co chceš, to je prostě táborák, to zpívají všichni, no, táboráková píseň.
13: A jakou byste třeba netáborákovou ještě
12: netáborákovou.
13: Nebo táborákovou.
12: Já dám písničku o Ostravě. To bych to tak završil, to bude možná hezké, když jsem Ostravák. Co?
13: Už to chcete završit?
12: Ne, ještě můžeme chvilku povídat. Já dám písničku...
13: A nebo dejte nějakou kratší písničku a pak završíme o Ostravě.
12: Jo, kratší písničku, jo.
13: Nebo já vám do toho nechci mluvit, já. Ale máme ještě tak... 13 minut.
12: A nebude lepší, když si budeme povídat a pak dám tu o Ostravě.
13: Já nevím,
12: co chcete, píseň nebo povídání? Takže pozor, řeknu raz, dva, tři, teď a kdo chce píseň, řekne jo. Raz, dva, tři, teď.
16: Jo!
12: Kdo chce si povídat, řekne raz, dva, tři, teď jo. Raz, dva, tři, teď.
16: Jo!
12: Takže já si musím dát píseň, tyjo.
13: Já jsem to tak nějak vycítil, že už jako toho povídání je dost.
12: Přesně tak.
13: U těch Rokycan hlavně.
12: No, tak to je.
17: Ame tame čuháre, oj maňo.
12: Jasně, no. Takhle si to prostě zpíváme, no. Ale já mám takovou písničku.
17: Jaj, mám s kamošem za stavarnu. Chci být boháč a nezestarnu. A tak chodím v Ostravě po Masarykaču.

0: Máj len talent po rodičoch. Kanžáre máj, nedávám paragony. Pro mě Masarykáč zmizel z eurozóny. Ulevilo se vám, Honzo, co?
1: Zatím.
0: Z eurozóny. Aj, aj, aj, aj. Hele, nechceš rifle, mám jich mraky. Dívej, vezmeš savo, máš plísňaky. A štrample tanga od Versace. Honzo, to je značka Kaďo pro prachače. A zlatý prsten až ze statu. Počkej, nepochopuji.

0: Mě perlivo, jo, tady. Honzo, mohl bych pozvat, já tady jsem v Karlových Varech, mohl bych pozvat na své představení lidi, co tady jsou, nebo Karlovaráky, protože já tady budu hrát v divadle, Karlovarském městském Karlovarském divadle, své variete Krhut.
1: Letos?
0: Bude to letos hnedka po novém roce.
2: V tom případě ano.
0: Ale už jsou v prodeji vstupenky, budu tady hrát už po třetí, je to super divadlo. Přijďte, Karlovaráci, přijďte. Je tu jedno z Varů? Jo, tak přijďte.
2: Ano, oba dva se přihlásili. Jo, tam,
0: to je ten Honzo.
2: Tam bude plno.
0: To je ten for, jak se potkají dva muzikanti a on říká, ty, já jsem si koupil tvoje CDčko. A on říká, fakt, to jsi byl ty?
2: Jiří, co to je varieté Krhut?
0: Varieté Krhut je moje autorské představení o 10 scénkách. A já v těch scénkách vlastně... Mezi těmi scénkami jsou takové zprávy, kde já mám prostor se převlíct a převlíkám se tam sám za další prostě postavu do té scénky. Je tam třeba scénka proti alkoholky, prodávám tam hrnce jako šmejdi, jo, lezu na Lysou horu, to je další scénka. Říkám, co se říká v autě, věty, co se říkají v autě, mám to rozdělené do 4 kategorií, co říká žena, když řídí muž, co říká muž, když řídí žena, co říká žena, když řídí žena, co říká chlap, když řídí chlap, jo. Třeba já jsem to sbíral fakt od svých kamarádů a opravdu se to stalo. Třeba můj kamarád říká z kategorie, co říká žena, když řídí muž, jo? Zprava dobré, ale rychle. Nebo z kategorie, co říká chlap, když řídí žena. Zařaď. Jo, a teď to je taková scénka, pak tam mám scénku třeba ze Stodolní ulice, to znamená Franta na Stodolní, já jsem tam dneska v Termalu repoval tu písničku. A celé to završuje třeba Nenačitá a je to taková scénka ajťáka, dokonce z call centra, co se může stát, kdyby ta technologie nás zavedla až tak daleko, že se dovoláte na call centrum, ale pořád, že něco hoří, že se něco děje, myslím na takové to bezpečnostní call centrum 112 a ozve se... Vydržte prosím, jste v pořadí, jo? Takže celé to je varieté Krhut, taková směska a scénky jsou to. No jako mám radost z toho, že si hodinu a půl tam stojím sám, jako vlastně odehraju si to sám, zbalím ty prachy sám a odejdu normálně. Jako.
2: Nikdo se vás na nic neptá.
0: Přesně tak. A co si zkazím sám, to jo. Varieté Krhut, sledujte.
2: A ty hrnce fakt prodáváte, že jo? Prodej hrnců, že vám jde docela.
0: Viděl jste to v televizi?
2: Jo, jo, jo. To je ten hrnec, kde je Bodvaru už ano, při 25 stupních.
0: Ano, ten Bodvaru 25 stupňů. Nesmíte s tím hrncem vařit ve vysokých polohách, protože na Lysé hoře v tom hrnci vaří voda již při minus 2 stupních. Takže, a je to většinou akce, už vám píšou, že nás vypínají, že?
2: Ne, tady, protože nemáme komunikační zařízení ano. Tady mezi mnou a režií, tak mi píše...
0: Či máme 5 minut posledních.
2: Zvukař Ondra Kalous, ale zatím mi přišla jenom fotka od Petra Smejkala a tady jste i vy, podívejte se, Jiří.
0: No dívejte se, to jsme my.
2: To fotil tam někdo.
0: Tak jo.
2: Z té kolonády. A pak mi tady píše Martina Kaderková, že s vámi chodila do první třídy.
0: Tak to musela chodit na jinou školu, teda.
2: Ještě je možnost, že její dívčí jméno nebyla Kaderková.
0: Tak a je ještě možné, že to je pouze její přání.
2: Mě by bavilo, kdyby ona tady byla.
0: Jo? Je tu Martina Kaderková? Ne.
2: Kdo to je? Nevím, to mi psala tady.
0: A vy nevíte, kdo je Martina Kaderková, která vám
2: píše? Vím, naše bývalá kolegyně.
0: No, tak.
2: Ale nevím, jak se jmenovala za Svobodna. Takže možná zase budete hrát, protože se mi zdá, že ten rozhovor trochu vadne.
0: Už jsme to posunuli. Tak já dám poslední písničku o Ostravě. Je to písnička, která se jmenuje Ostravo Něžná. Není to taková řechtanda, jako které mívám. Dám to ještě, stihnu to? Je
2: no
0: to
2: jasně.
0: Dvě a půl minutky. Je to o Ostravě. Ostrava je vlastně hrubá a někdy je i něžná a o tom ta písnička je.
2: Jak dlouho tak zhruba trvá?
0: Dvě a půl minutky. Budeme mít potom prostor si ještě říct něco nebo ne?
2: No, budeme mít potom ještě prostor říct něco nebo ne.
0: Já chci říct, že mě nejvíce baví rozhovory s panem Janem Pokorným.
3: V nádražní brousí se koleje, v tramvajích horníci s balvanem, na plících kolik jich ještě teď doleje, kolik jich vyrube, prozraď mi holube, ty, který lítáš nad porubou a vidíš nás. Opilé v slavnostním defilé, slib mi, že všichni zas vyrubou, černí a spocení, jenže kdo to dnes o

to ještě přijde, nebojte se. Na šachtě se dneska nerobí, Ostrava po flámu válí se v pyžamu. Ticho a prázdno jak v záhrobí, město je v zániku, jak hřiště Baníku, ale zítra se kola zas roztočí, sejdem se v pět, u dolu vstříc novým mozolům. Už brzy slavíme výročí, rok nikdo v závalu, chlapi, pomalu. Ostravo hrubá, osude nelítostný, zasem se zrubal.

0: Tak co
1: Jiří
0: píšou,
1: Krhout, no, pěkně se nám to rozjíždí s tou Martinou Kaderkovou, kterou neznáte.
2: Dáte mi číslo potom?
1: Nedám, ale zatímco jste hrál tu skvělou písničku o Ostravě, tak přišla krátká textová zpráva, nebo jak vy mladí říkáte, SMS-ka. Ale no tak samozřejmě, že jsem se jmenovala za Svobodna jinak. Zavadská, ať je základní škola Kamenec.
0: Už vím!
1: No, vidíte! Přátelé, tak i tohle je úkol média veřejné služby. Spojovat lidi, kteří už se třeba 44 let neviděli.
2: Já bych se potřeboval tak spojit.
1: Tak se napojte, zatím se jenom napojte. Spojit se můžete
2: dobrý,
1: potom.
2: Ne, to byl for.
1: To byl for?
2: Ne, to nebyl for. Ne. Já se tak těším na to pivko, to až půjdu teďka.
1: Pak půjdete
2: na jedno? No už to je na mě moc, protože já jedu vlastně ty 3 hodiny v kuse, nestěžuju si, ale je to takový tlak. Ale s vámi se mi tak ulevilo, jako, že to je taková pohodička.
1: Jo, že to není nic náročného.
2: No, že to není jenom o mně, je to i o vás. Že?
1: Přesně, a je to i tady o našich lidech, o našich divácích a posluchačích.
2: Tak,
1: je to
2: a vlastně, jak jsou skvělí, že?
1: No, ale jste úplně úžasní, protože tady byla řada hostů za tento týden, ale aby tady byla takováhle atmosféra, která můžu říct, že je uvolněná, ale že je zároveň zasvěcená. V neposlední řadě je i taková optimistická a jsou tam prvky fanouškovství.
2: Jsou. Prosím vás, zvedněte ruku, kdo je můj fanoušek, teď. No, protože mají strach, vole, nezvednu, že?
1: A Jiří Krhout je ještě velkorysý, protože on má takový zvyk, že když se někdo přizná, že je jeho fanouškem, tak on ho zve na pivo. Ne, pozor, ten fanoušek zve Jiřího na pivo,
2: takhle. Tak, děkuji. Ty vole, tak to neodjedu vůbec už. Ty bláho. Ne, děkuji.
1: Ano, tady už přecházíme v družné tykání.
2: Tak vám teda, Honzo, pěkně děkuju.
1: Já vám pěkně děkuju.
2: Že jste mě takhle pozval mezi fanoušky na pivko. Až se potkáme, až vy půjdete po těch horách dneska v noci, tady po těch... Bacha, tam jsou ty jelení skoky, Honzo, neskákejte to.
1: Tam já chodím.
2: Tam chodíte na jelení skok?
1: Ano, na
2: jelení skok. A znáte tu legendu?
1: Z 6 knedlíků.
2: No, jasně. No,
1: neznám, ale za 30 vteřin budu muset říct, že je 20 hodin.
2: Tak jo. A co?
1: Já myslel, že mi řeknete jelení skok, co to je.
2: Ne, já vím, že to byla nějaká legenda, že tam skočil nějaký ten... to nebyl, ne, Šemík, klid, vole.
1: Šemík skočil z Vyšehradu.
2: Já vím.
1: Možná se dostáváme už trochu zeměpisně někam jinam.
2: Tak řekněte to, kolik je hodin?
1: No to ještě neřeknu, já čekám ještě 20 vteřin.
2: Jo, takhle 20 vteřin. A můžu to říct já, že je tolik hodin? To já jsem nikdy neříkal v Radiožurnálu.
1: No můžete, řekněte, že je 20 hodin. A co musím říct? No, za chvíli to začne pípat, pozor. A vy pak můžete říct, když se vám bude chtít, je 20 hodin. Jiří, děkuju.
3: Vážení posluchači, je právě 20 hodin.
4: Sněmovna i přes kritiku opozice schválila novelu stavebního zákona. Evropská unie vyšetřuje Bulharsko kvůli vysokému schodku rozpočtu. Ital Sinner postoupil přes Srba Djokoviče do finále tenisového Wimbledonu, utká se Zverevem. A zítra bude skoro jasno, během dne přechodně více oblačnosti, teploty až 29 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Zrychlit a zjednodušit povolování staveb má novela stavebního zákona, kterou prosadili ve sněmovně poslanci vládní koalice. Stavební úřady by měly nově fungovat pod státem. Vzniknout by měl úřad rozvoje území a jeho krajské pobočky. Na ně se má přesunout část úředníků zastávajících úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení, vedené jedním úřadem, zakončené jedním razítkem. Opozice novelu dlouhodobě kritizuje. Stavební řízení podle ní nezrychlí. Podle místopředsedy poslanců KDU-ČSL Petra Hladíka navíc neměří všem stejným metrem.
6: Ten, kdo má silná ramena a hodně peněz v kapse, tak tomu jste to zjednodušili. A všem těm poctivým řádným žadatelům o stavební povolení jste teď řekli, nás to nezajímá.
4: Ministrině pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO oponuje. Nastavení systému je podle ní spravedlivé. Novelu teď dostanou k posouzení senátoři. Rada Evropské unie zahájila řízení s Bulharskem kvůli velkému schodku rozpočtu. Ten podle odhadů letos dosáhne 4,1% bulharského HDP a 3% limit Evropské unie nejspíš překoná i příští rok. Evropská rada zároveň Bulharsku stanovila limity růstu veřejných výdajů a doporučila další opatření ke snížení rozpočtového deficitu. Větším dohledem chce balkánskou zemi přimět k udržitelnosti veřejných financí. Silničáři od zítřka omezí provoz na Hlávkově mostě v Praze. Musí zpevnit železobetonové desky ve středu konstrukce. Ve směru z centra do Holešovic bude most průjezdný pouze jedním pruhem, upozorňuje mluvčí technické správy komunikací hlavního města Prahy Barbora Lišková.
0: Opačný směr bude plně průjezdný, tedy ve dvou jízdních pruzích, tak jak jsou řidiči zvyklí. Samotná oprava se dotkne i tramvajové dopravy, kdy vyloučíme dopravu mezi Vltavskou a Těšnovem.
4: Tramvajová linka číslo 12 bude po dobu prací jezdit přes Štefánikův most. Omezení potrvá do konce srpna.
7: Sport. Tenista Jannik Sinner je jediné vítězství od obhajoby titulu ve Wimbledonu. Po třísetové výhře nad Serbem Novakem Djokovicem postoupil italský hráč do finále. V něm se v neděli utká s Němcem Alexandrem Zverevem, který vyřadil také ve třech setech Brita Artura Ferryho. A česká volejbalová reprezentace žen otočila zápas Ligy národů s Bulharskem a zvítězila 3-1 na sety. Smečařka Helena Grozer ocenila kvalitu soupeřek, stejně jako zlepšený výkon českého týmu.
8: Bulharky nastoupily dost tvrdě, si myslím, skvěle podávali, my jsme strašně kazili. Já teda musím říct, patřím docela dost zkušená přihrávačka a teda mě dost zavařili, protože měli výborný servis, takže samozřejmě mě trošku horší příjem, ale pak musím pogratulovat všem, jak jsme na ně nastoupili od druhého setu a pak už podle mě už nebylo o čem.
7: Češky už nemůžou z dlouhodobé fáze Ligy národů postoupit do čtvrtfinále a v Bělehradě je čeká poslední zápas. V neděli vyzvou Francouzsky.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zdržení na D1 u Velkého Beranova a omezení na tahu 34 u Humpolce. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy spozorněte za sjezdem na Měřín. Na 124. kilometru se brzdí do zastavení. Kolona se táhne až na 119. kilometr. Je tu kvůli dvěma omezením. V obou případech se projíždí pouze levým pruhem. Zdržíte se asi půl hodiny. Na tahu 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem brzdí provoz omezení za Vystrkovem. Opravují tam vozovku a projíždí se Kyvadlově, s kratším zdržením počítejte v obou směrech. A na silnici 602 mezi Pelhřimovem a Jihlavou opatrně za Olešnou. Osobní auto se tam střetlo s motorkou, na místě zasahují záchranáři a tvoří se kratší kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: V noci bude jasno až polojasno, zpočátku na severovýchodě až oblačno, ochladí se na 14 až 9 stupňů. Zítra taky jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě o něco chladněji kolem 23, na horách většinou 17 stupňů, na Šumavě tepleji kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte večerní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
7: Mobilní Airstream zaparkovaný na Sadové kolonádě v Karlových Varech už zase střídá naše vysílací studio v Římské ulici v Praze na Vinohradech a taky hlavní téma večerního vysílání radiožurnálu se pomalu mění. Novinky z Mezinárodního filmového festivalu už brzy vystřídají reportážní vstupy ze druhého čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Belgií. Doufám, že u toho dnes večer budeme společně. Tak klidný poslech.
5: Večerní radiožurnál a Vojtěch Bidrman. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat

0: A ještě jednomu tématu se v posledních desítkách hodin věnujeme ve vysílání Radiožurnálu poměrně intenzivně. 15 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů pokračuje v hašení požáru 34. budovy v bývalém areálu Svit ve Zlíně. Oheň se už sice dál nešíří z budovy, ale stále stoupá štiplavý dým. Nestabilita torza budovy navíc zásah komplikuje.
1: Je to smutný a přemýšlím, jak se to mohlo stát.
2: Docela šílená, že kolik lidem vlastně se zbortil ten biznis.
3: Je to škoda té budovy samotné. Je to docela škoda na památce, bych řekl.
4: Lidé se od rána zastavují u 34. budovy bývalého baťovského továrního areálu ve Zlíně. Byly tady kanceláře i velké skladové prostory. Budovu včera kolem 8:30 ráno zachvátil požár a během odpoledne se větší část zřítila. Jak požár začal, viděl například Vašek.
5: Byl jsem asi 200-300 metrů od budovy. Prvně byl vidět hustý kouř a potom plameny. Chvíli se zdálo, že to hasiči zvládnou na začátku, ale pak bylo vidět, že už se s tím nedá nic dělat.
4: Na místo se přišel podívat i pan Josef. Ten v blízké 13. budově areálu strávil velkou část života.
6: 25 let. Celý produktivní jako věk. Od vojny až do důchodu. Tak jsem dělal v technickém rozvoji. Tady ve 13. V 4. etáži, to byla součást starý areálu.
4: Na místě včera zasahovalo přes 40 hasičských jednotek nejen ze Zlínského kraje. 15 jednotek monitorovalo situaci přes noc. Kromě profesionálních hasičů na místě stále zasahují i hasiči dobrovolní. Pokračuje Vojta ze sboru dobrovolných hasičů ve Velkém Ořechově.
7: Jsme tady od včerejška od rána. Včera jsme hasili z horní strany budovu, ze střechy protější budovy jsme hasili a potom co to spadlo, tak jsme vlastně hasili ty trosky. Proléváme ty trosky ze spodní strany. Je to lepší. Stříkáme vlastně monitorama, které jsou u toho požářiště, aby jsme tam nemuseli stát přímo my, jenom je přenastavujeme, jak je potřeba. Střídali jsme se. Bylo to velké.
4: Dnešní situaci popsal mluvčí zlínských krajských hasičů Pavel Řezníček.
8: Ráno došlo vlastně vystřídání jak zasahujících jednotek, tak štábu velitele zásahu. Na místě je dronová služba, která neustále provádí monitoring jak zasaženého objektu, tak vlastně objektů okolních, hlavně střech a tak dále. Počítáme s leteckým hašením. Během rána vlastně tady byly provedeny zhozy z policejního vrtulníku. Provádíme dohašování těch jednotlivých ohnisek a hasební práce. Počítáme s tím, že nasazení bude během víkendu určitě.
4: Na místě situaci průběžně vyhodnocuje i statik. Hasiči chtějí místo požáru předat majiteli během pondělí. Ze Zlína Tereza Chrastinová, Radiožurnál.
9: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.
9: I o prázdninách.

Odsouzená politička Marine Le Penová může být příští francouzskou prezidentkou. Jaké má šance, za co dostala trest a omezí v kampani elektronický náramek? Obsáhlý rozhovor s bývalým velvyslancem ve Francii, politickým komentátorem Petrem Janeškou, najdete v dnešní Vinohradské 12. A tu uslyšíte tady ve večerním radiožurnálu hned po zprávách v 8:30. Teď je ale teprve 20 hodin 16 minut a máme pro vás taky kapelu Linkin Park. Tak ať se vám i dál příjemně poslouchá.

0: Ještě než na SoFi Stadiu v Los Angeles začne druhé čtvrtfinále mistrovství světa mezi Španělskem a Belgií, které budeme tady na Radiožurnálu velmi pečlivě sledovat, máme pro vás jiné fotbalové téma. V kariéře toho už zažil hodně a tak může o mnohem vyprávět. Teď je ale dlouhodobě zraněný a bez smlouvy. Fotbalista Jan Mejdr byl hostem Radiožurnálu Sport v pořadu Desítka Pavla Horváta. Do míče nekopl od konce dubna, kdy si v zápase třetí německé ligy přetrhl přední skřížený vaz v koleni.
1: Což znamená operace, a znamená to nejméně 6 měsíců bez fotbalu. Do konce roku už si nezahraju fotbal a je to neuvěřitelné, jak se vám fakt může během jednoho dne vlastně život obrátit o 180 stupňů.
2: Vyprávěl se slzami v očích Jan Mejdr na svém YouTubeovém profilu, kde od roku 2016 vystupuje pod přezdívkou Magician a svým fanouškům ukazuje život profesionálního fotbalisty. Od operace už ale uběhlo 9 týdnů a 31-letý obránce tak mohl v Desítce Pavla Horváta popsat, jak jeho rekonvalescence probíhá.
3: Zranění je to na prd, ale když se tomu věnuješ, tak to vlastně není tak hrozný, je to horší spíš pro ty lenochy, že jo, protože ty fakt tu nohu musíš rozhejbat a ten vás prostě cvičit už od začátku. Bolí to, fakt jako těch 14 dní prostě jdeš každý den přes bolest, stáváš z bolestí, prostě sedáš si sotva na záchod a podobně, ale potom to jde neskutečně rychle.
2: Vysvětlil někdejší obránce Sokolova, Hradce Králové nebo Sparty, se kterou získal v Šancelize dva tituly. Z Prahy Mejdr v létě 2024 přestoupil do německé třetiligové Hanzy Rostock. Po dvou sezónách, ve kterých s Rostockem bojoval o postup do druhé Bundesligy, mu ale teď skončila smlouva.
3: Mám tam vlastně nabídku nějaký smlouvy. Doufám, že to dospěje k tomu, že tam prodloužím. Teď je to tak vtipný, my jsme na tom východě teď v té třetí lize samotný, takže nejbližší výjezd je 450 km, pokud se nepletu. Nejdelší je 730. My to lítáme, ale ty fanoušci to jezdějí. A my máme na každý prostě zápas, máme 5000 a vejš jako ty lidi. To je neskutečný, zažít tam ten postup, je podle mě to město prostě jako se zboří a musí to tam postavit jako od znova, nebo já nevím, ale chci být u toho.
2: Nejen o klubu z Rostocku mluvil Jan Mejdr v Desítce Pavla Horváta. Zpětně si ji můžete pustit do uší v podcastových aplikacích nebo i s videem na našem YouTube profilu. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
1: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
0: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
1: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
0: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
1: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
0: Radiožurnál ve Varech.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Počasí, které nás čeká dnes v noci, bude jasno až polojasno, zpočátku na severovýchodě až oblačno, ochladí se na 14 až 9 stupňů Celsia. O tom, jak bude zítra, uslyšíte ve zprávách Radiožurnálu. Dobrý večer, vám přejeme i v 8:30. A zprávy doplní Kateřina Cousidisová.
1: Obchodnímu řetězci Lidl unikla některá osobní data zákazníků jeho internetového obchodu. Šlo třeba o jména, příjmení, telefonní čísla, e-mailové adresy a nebo data narození. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí Lidlu Iveta Barabášová. O incidentu informoval řetězec své zákazníky přes e-mail. Varuje je hlavně před možnými pokusy o zneužití identity a nebo phishingovými útoky. Hesel, doručovacích adres a nebo platebních údajů se únik podle Lidlu netýká. Volby do sněmovny by v červnu vyhrálo hnutí ANO. Získalo by 34% hlasů. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Median. Na druhém místě skončilo s odstupem ODS se 13% voličů. Těsně třetí je hnutí STAN s podporou 12,5%. V dolní parlamentní komoře by usedli ještě Piráti, SPD a těsně na 5% hranici motoristé. Ostatní uskupení by zůstala mimo sněmovnu. Britská policie vyšetřuje smrt političky Anne Whitcombové jako možnou vraždu. Kvůli případu zatkla 26-letého muže. Policisté ale nemají informace o možném politickém motivu. O úmrtí političky ráno informovala televize Sky News. Whitcombová byla v minulosti poslankyní britského parlamentu a v 90. letech působila jako ministryně. Sport. Fotbalisté Španělska a Belgie se utkají ve čtvrtfinále mistrovství světa. Zápas začne za půl hodiny a přímém přenosu ho odvysílá Radiožurnál Sport. O titul v mužské dvouhře si na tenisovém Wimbledonu zahrají Ital Jannik Sinner a Němec Alexander Zverev. Sinner vyřadil ve třech setech Srba Novaka Djokoviče. Zverev porazil také ve třech sadách Brita Artura Ferryho.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 za Měřínem a překážka u Kroměříže. Na D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Měřín. Na 122. kilometru se zastavíte. Kolona pokračuje až na 119. kilometr. Je to kvůli omezením, projíždí se pouze levým pruhem, zdržíte se asi 20 minut. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Ostravy dejte pozor za sjezdem na Kojetín. Na 257. kilometru stojí osobní auto v odstavném pruhu, za ním šipka silničářů a může se vybočovat. Na tahu 602 mezi Pelhřimovem a Jihlavou dejte pozor za Olešnou. Zasahují tam u nehody osobního auta a motorky, tvoří se kratší kolony z obou stran. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, během nepřechodně až oblačno, teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23, na horách většinou 17, na Šumavě i kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Vinohradskou 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Marine Le Penová zahájila kampaně do francouzských prezidentských voleb.
6: Marine Le Pen je reparti en campagne.
7: Stalo se tak poté, co jí odvolací soud uznal vinou ze zneužívání veřejných prostředků, ale zkrátil jí zákaz kandidovat na veřejné funkce.
8: Marine Le Pen a été condamnée.
9: Vůdkyně francouzských nacionalistů tak bude muset kvůli podmínce rok nosit elektronický náramek.
7: Proti rozhodnutí se chce bránit u kasačního soudu.
4: Odsouzená, ale kandidující Marine Le Penová může být příští francouzskou prezidentkou. Jaké má šance? Za co dostala trest? A omezí ji v kampani elektronický náramek? Ptám se bývalého velvyslance ve Francii, politického komentátora Petra Janišky. Dnes je pátek 10. července. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12. Rád vás tady vidím.
10: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Marine Le Penová oznámila, že bude nakonec příští rok kandidovat v prezidentských volbách, v prime timeu, v televizním rozhovoru. A stalo se tak vlastně několik hodin po rozhodnutí odvolacího soudu, který Le Penové uložil 3letý trest za zpronevěru veřejných peněz. Jak moc sledované tohle její oznámení v televizi ve Francii?
11: J'étais heureuse qu'on rende aux Français leur liberté de voter. et que la cour me rende mon éligibilité.
10: No určitě velmi, já nemám teďka v ruce přesná čísla, ale samozřejmě kdo to sledoval, protože to je veliká novinka, nebo to je bomba, že rok se čekalo na to, jak to dopadne ten soud, to byl odvolací soud, že, s Marine Le Penovou, protože v té první instanci před rokem tam byla odsouzená teda velmi tvrdě, že tam dostala 5 let nevolitelnosti a 4 roky ztráty svobody.
12: 2 roky teda s elektronickým náramkem, 2 roky podmíněně. Takže velmi sledované, ostře určitě sledované rozhodnutí. Proč se tak rozhodla? Řekla to někomu to svoje rozhodnutí dopředu, myslíte?
10: Už předem řekla, že pokud bude odsouzená k tomu, že by měla mít tu elektronickou kontrolu, čili ten náramek, takže by nekandidovala. To řekla před tím soudem, to znamená, že tady teda něco změnila.
12: Vlastně ten odvolací soud jí přisoudil 3letý trest, 1 rok s náramkem, 2 roky podmíněně, takže se něco muselo stát v její hlavě.
10: No určitě, protože ten odvolací soud jí vyšel velmi vstříc a ten jeho rozsudek je podstatně mírnější, než byl ten rozsudek v té první instanci před rokem. Jo, tenkrát před rokem dostala 5 let nevolitelnosti a 4 roky ztráty svobody. Teďka dostala tu ztrátu volitelnosti jenom 15 měsíců a protože ona začala běžet hned od toho výroku před rokem, tak už to má za sebou, už si to odpykala. Jo. To znamená, že vlastně ona už nemá tu ztrátu volitelnosti. Jo. Má teda tam ještě 30 měsíců ztráty podmínečně, čili teoreticky by samozřejmě, kdyby něco provedla, tak by se to zase aplikovalo, ale to se nezdá. To znamená, že tohle to bylo podstatný, z mýho pohledu, jaksi podstatný argument pro ní, protože si řekla, že teďka může kandidovat. Druhá věc je, že teda podle toho odvolacího soudu, teďka v úterý, by měla být pod takzvanou elektronickou kontrolou. Ono to není jenom ten náramek. Říkáme náramek, ono teda je to na kotníku, ale to znamená daleko víc, to je omezení osobní svobody. To ona by měla být doma a na každé vystoupení ven, nebo kdyby někam chtěla cestovat, tak by musela vždycky speciálně požádat soudce, který teda bude nad ní dohlížet. To znamená, že v tomhle kontextu by samozřejmě žádnou kampaň dělat nemohla.
12: Přesto se vrátím ještě k tomu rozhodnutí jako takovému. Myslíte, že měla v něm podporu Národního sdružení, že to s nimi komunikovala dopředu? Protože přeci jenom to je i zlom v tom, kdo bude za Národní sdružení kandidovat v prezidentských volbách.
10: Rozhodně to nebylo jednoduchý, protože když před rokem ten soud dopadl, jak dopadl, tak se už vážně uvažovalo, že teda bude kandidovat ten její chráněnec, mladý předseda strany Jordan Bardella. Jo? 30-letý člověk bez téměř jakékoliv teda politické zkušenosti. Tam se už vytvořil kolem něho tým, který začal pracovat na jeho kandidatuře a pak je druhý tým, který je teda kolem Le Penové. Takže tady samozřejmě to jednoduché nebylo. Nicméně pro veřejnost, aby to vypadalo hezky, tak Marine Le Penová řekla, že povedou tu kampaň spolu, že budou dvojicí, která bude teda nerozlučná a nerozlučitelná a že teda ona bude mít tu svoji parketu, kterou má, to znamená tu klasickou krajní pravici, ty starší lidi a on hlavně, že mládež a takhle, protože Bardella, tak jako celá ta dnešní evropská světová krajní pravice, teda hodně pracuje na sociálních sítích.
12: Ona se dostala hlavně už do mainstreamu, že jo? Ona už to není taková ta tradiční antisemická Národní fronta, která to byla v minulosti, dochází k mainstreamizaci té krajní pravice. Bardella je velmi populární politik.
10: To určitě. Je teda hlavně mezi mládeží, no, nebo určitou mládeží, jo, protože on je hodně na Instagramu, na TikToku. Ve středu, to znamená den po tom výroku, hned teda s kampaní začaly. Nedopadla pro ně nějak zvlášť dobře, protože jeli tam do jednoho malého městečka a tam několik desítek místních občanů je prostě vypískalo a vykřičelo, takže tu návštěvu museli zkrátit. Oni chtěli navštívit místní trh, to se tak dělá ve Francii vždycky, že když kandidujete, kdybyste vy chtěl kandidovat ve Francii, tak vám vřele doporučím, že musíte v sobotu a v ty dny, kdy se konají trhy, jít na trh a tam mluvit s lidma, rozdávat letáky, to je taková kontaktní kampaň s lidma, tak museli teda rychle odjet. A potom prohlásili, že teď bude asi pauza, že je léto, takže takhle to dneska vypadá.
12: Takhle to dneska vypadá. To znamená, že Marine Le Penová kandiduje na prezidentku a vzala by sebou Jordana Bardelu, který by mohl být potom premiérem, protože takhle ona by se vzala sebou.
10: Takhle to ona říká. Takhle to říká. Zároveň je to samozřejmě chytrý, tak jednak tím pádem jemu dává velkou šanci, takže on nemůže nějak žárlit, že teďka se mu nepovede to prezidentství. Nakonec má spoustu času, že je mu 30 let, jak jsem říkal. Na druhou stranu, ona vlastně už jako říká i kdo by byl premiérem, což je samozřejmě z její strany. Není to hloupý.
12: Já se na to ptám i z toho důvodu, že jsem zaznamenal mnoho hlasů, že tím vlastně moc nepomáhá teď Národnímu sdružení tím oznámením, že bude chtít kandidovat na prezidentku. Že by, byť jste říkal, že Bardela nemá žádnou velkou politickou zkušenost, takže by v něm často ti lidé viděli větší naděje pro Národní sdružení do budoucna, že Marine Le Penová hold prostě za ty roky těch neúspěšných kandidatur má, že už vlastně je za Zenitem tak trochu.
10: To jsou všechno trošku spekulace a samozřejmě člověk se na to může dívat různak. Z jedné strany, Le Penová to zkoušela třikrát, nepovedlo se jí to, teď je to její čtvrtý pokus. Na druhou stranu, teď má v těch posledních průzkumech nějakých 35% hlasů v prvním kole a kdyby šla do druhého kola, což je velmi pravděpodobné, tak je veliká pravděpodobnost, že by vyhrála proti buď toho Melanchonovi, což je hodně radikální levice, anebo i proti tomu centristickému Eduardu Filipovi. To znamená, že tohle je podstatný argument pro ní a pro její kandidaturu. A navíc má to jméno, to je strašně důležitý, protože krajní pravice ve Francii někde od 60. let, to se rovná jméno Le Pen. To byl její otec Jean-Marie Le Pen, který tu stranu zakládal, on předtím měl nějaký menší strany, pak se to tak měnilo, byl tím otcem, potom byla ona a stále to bylo Le Pen. Možná vás to bude zajímat, ale to je taková jako rodinná dynastie nebo familie, jo? Protože v té straně politicky fungují i obě její sestry, fungují tam jejich manželé, funguje tam její bývalý partner, jo? To je prostě rodinná historie. Taky u toho soudu před rokem byla odsouzená nejenom Marine Le Pen, ale také její sestra Jan Le Pen, jo? Třeba. No, takže tohle z toho znamená, že ve Francii do té doby krajní pravice, čili ta strana se rovnala Le Pen, to znamená, to neslo sebou všechny ty plusy i minusy. Ti, kteří jako byli tradičně pro, tak se jim to líbilo, ale zároveň to byla jakási přehrada a nepřekročitelný práh pro zase jinou část obyvatel. Jo? Proto Le Penová se snažila, a musíme říct teda, že velmi chytře a šikovně v posledních letech, tu stranu podstatně proměnit, čili jedna, která vyměnila název, že jo? A jednak prostě z té strany se snažila udělat, jak jste sám říkal, vložitý do mainstreamu, tak aby byla přijatelná. Jo? Tak teďka ten Bardela. Bardela znamená jaksi změnu, jednak jméno, on není nějak spojen s minulostí té strany.
12: Čerstvá
10: krev, takže můžete vždycky říkat, helejte, tohle byly Le Penové a to už se mě netýká a to je prostě jinak a takhle. Takže to je to jeho plus, zároveň tím, že to je takový mladík, který jak si vypadá dobře a líbí se, tak hodně mladých lidí se s ním chce dělat selfiečka a tyhle klasické věci. On funguje hodně na těch sítích. Na druhou stranu, když mluví v tiskovkách nebo na veřejnosti, tak má připravené formulace, které říká jaksi bez problému, ale jakmile se jde do hloubky, tak se ukazuje, že vůbec mnoha věcem nerozumí. Já vám dám příklad. Nedávno Svaz průmyslu, což jsou ti nejbohatší firmy ve Francii, že si ho pozvali na večeři, protože chtěli od něj slyšet, jak by to vypadalo, kdyby byl prezidentem. A všude jsem četl, že byli velmi nepříjemně překvapeni, jak nekompetentní ty jeho odpovědi byly. Opravdu, že se v tom vlastně nevyzná.
12: Takže no, řada dalších lidí, co jsem zaznamenal, si ho zase cení za to, že skutečně i ekonomicky drží to pravicové smýšlení, od kterého se třeba Marine Le Penová odklání, týká se to třeba pravicové. Odchodu...
10: Liberalismus, liberální ekonomiku.
12: Odchodu věku do důchodu, že se to týká, kde například Marine Le Penová by ráda stanovila tu hranici níž než Jordan Bardella, který by neumožnil vlastně lidem odejít do důchodu dříve a že to je něco, co třeba některým lidem konvenuje.
10: No, určitě mezi nimi je takový rozdíl, že Marine je daleko víc lidová a populistická. Bardella, a to je taky, že od jeho věkem je to jiná generace, je prostě daleko víc ekonomicky liberální. To znamená, všechny ty různé podpory a tak by jako zredukovala takhle. Ale to byly zatím jenom jaksi teoretické vystoupení tu a tam. Ještě nezačala kampaň a Bardella se vlastně ještě neukázal vůbec v tom, jak by v kampani figuroval, nakolik by byl schopný teda svého protivníka třeba nějak argumenty ubít a tak. Když to u té Le Penové tam známý.
12: Mimochodem, ještě jsme u Marine Le Penové vlastně neřekli, kvůli čemu byla odsouzená. Ona měla dávat peníze, které měly dostávat asistenti v Evropském parlamentu, tak je měla dávat zaměstnancům Národního sdružení. Roky se tohle to dělo.
10: Ano, ona, nejenom teda ona, ale celá ta její strana, za to byli taky teď odsouzeni. Mimochodem nebyla souzená jenom Marine Le Penová, ale bylo souzených 25 špičkových politiků, europoslanců, poslanců, bývalý pokladník strany a tak dále, za to, že vlastně vytunelovali peníze z Evropského parlamentu, fiktivně tam byli asistenti těch europoslanců a ve skutečnosti ty jejich peníze šly pro potřeby doma ve Francii té strany. Financovali z toho fungování strany Národní sdružení. Bylo to asi 3 miliony eur, to znamená 75 milionů korun. Tak tohle je také velmi důležité říct, protože uvidíme, jak to bude hrát v té kampani. Jo. Proč? Protože každá ta klasická krajní pravice, oni léta veřejně vykřikují, že je třeba přísnost na zneužívání peněz, že je třeba do politického života vnést nějaký pořádek a čistotu a tak dále. Není to tak dlouho, někdy před rokem dvěma Marine Le Pen v souvislosti s nějakým skandálem nějakého poslance, kterýmu se prokázali nějaký zneužití, tak jako říkala, že takovým lidem by se mělo dát zákaz volitelnosti do konce života, doživotní zákaz. No a teďka celá ta aféra najednou ukazuje prostě, že vlastně oni v tom fungují úplně stejně nebo ještě daleko hůř než teda jiné strany a najednou to nevadí.
12: Takže to může být velká kaňka?
10: Bude to velká kaňka, zase myslím si, že pro tu část voličstva, kterou mají už jaksi pro sebe rozhodnutou, tak těm to vadit nebude. Těm nebude vadit dohromady nic, vidíte to, je to i jinde ve světě a dá se předpokládat, že naopak v té Le Penové budou vidět oběť toho systému, který oni chtějí povalit, takže budou říkat, no to prostě tady na ní útočí takhle. Ale protože jsme u prezidentských voleb, tak tam samozřejmě je třeba, aby ten vítězný kandidát dostal přes 50%. Jo. A na to nebude stačit to jejich tvrdé jádro a tady se dá předpokládat, nevím do jaký míry samozřejmě, ale že části centristicky pravicových voličů nebo lidí, kteří jsou víc doprava, ale není to ten úplný extrém, tak tohle může jaksi velmi vadit. Jo?
12: A oni by třeba volili právě ex-premiéra Eduarda Filipa.
13: Je kandidát, pour que mes enfants, vos enfants, nos enfants puissent vivre dans une France qui soit à la fois plus prospère, plus riche.
10: Čili pak by mohli spíš dát hlas Filipovi.
12: Jo, protože a dalším tím třetím, vy už jste ho sám zmiňoval, silným kandidátem bude teda krajně levicový Jean-Luc Mélenchon.
14: Nous c'est carré. Já, une équipe, un programme, un seul candidat.
12: Tyhle ti tři, Marine Le Penová, Edouard Philippe a Jean-Luc Mélenchon, to jsou ti hlavní kandidáti na příštího francouzského prezidenta. Čím se liší i obsahově, třeba co nabízejí voličům volička?
10: Dneska se to tak jeví, že budou ti to tři, ale ještě to tak úplně nevíme, protože ta krajní pravice je jasná, Le Penová to je jasný. Ta má dneska těch 35% v průzkumech. Co se týče levice, tak ta je hodně rozdrobená. Tam je ten Jean-Luc Mélenchon, což je velmi radikální levice, který na druhou stranu je teda vynikající rétor a umí strhnout lidi. A umí najít vždycky takové formulace, které teda zasahnou akorát na solar plexus. Tam socialisté, protože on není socialista, socialistická strana, která je ve Francii vnímaná jako taková centristická, že byla léta u moci, měli Mitterranda prezidentem a tak, tak oni by samozřejmě byli nejideálnější za levici, protože jsou rozumní, protože jsou státotvorní tak, ale jsou úplně rozhádaní, tam vůbec není jasný, jestli budou mít nějakého kandidáta a hlavně dneska se nezdá, že by měl jakoukoliv větší podporu. A pak tady máme to politické centrum, které původně bylo čistě teda kolem Macrona. Macron dneska je velmi nepopulární ve Francii, takže tohle centrum se od něj snaží jako odtáhnout. A tam je problém ten, že Já jsem teda překvapen, že se chovají, jako by se neuvědomili, že v těchto těch prezidentských volbách, které budou teda v dubnu příští rok, to znamená za necelý rok, tak že tady jde skutečně o hodně, že se může opravdu stát, že v Evropě se dostane k moci trumpistická pravice. A chovají se, jako by to byla běžná situace, to znamená, že se říkají, uvidíme, prostě tady je x kandidátů, kteří říkají, že by dokonce měli zájem a tak, a že by to zkusili a proč ne, a je to v téhle tý rovině. Takže takových kandidátů je víc a ten Eduard Filip zatím se z nich jeví jako nejpravděpodobnější a jako člověk, který by mohl mít úspěch. Úspěch za předpokladu teda, že na sebe strhne hlasy celého toho, řekněme, centristického voličstva těch lidí, kteří prostě budou vnímat, že do čela Francie je potřeba člověk, který je racionální, který rozumí věcem, on už byl jeho premiérem.
12: A co nabízí víc než třeba Marine Le Penová? Jak jsem se ptal na ten obsah, tak co nabídne navíc voličům volička?
10: Slušnost, klasickou politiku.
12: A nějaký programový plán nemá?
10: Tak to ještě přijde, že jo? Jako ta kampaň ještě nezačala, jo? Tady jde hlavně o to zahraniční politice. Podporu Ukrajiny, to je určitě velmi důležitý, a pro evropskou linku.
12: Jo, tak Národní sdružení ale teď už taky není tak antiukrajinské, jako bylo v minulosti, ne?
10: To nevím, jestli se to takhle dá říct, protože Bardella několikrát, jak si řekl, že podporuje Zelenskýho, a druhou stranu je letitá vazba na Rusko a obdiv k Rusku. Putin taky Le Penové dal peníze na ty minulé volby, protože tenkrát francouzské banky ji odmítly.

0: říkala, že by Francie měla vystoupit a že by měla přestat používat euro, tak tam se jí pak vysmáli, protože když jí Macron říkal, no jak to bude jako teda s placením do ciziny, tak začala kličkovat, že ve Francii by se používal frank a na vývoz a do Evropy euro, tak to byl nesmysl. V posledních letech už tuhle linku nedržejí a naopak se změnili, přijali takový ten iliberální tón, že budeme uvnitř Evropské unie, ale předěláme ji k obrazu svému zevnitř. Jo? Tady si všimneme jedné věci, že teda ti lidé, kteří šli do evropských voleb a byli zvoleni jako lidé, kteří jsou proti Evropskému parlamentu a proti Evropské unii, ať už ona nebo Bardella, že Bardella taky je evropský poslanec, tak tito lidé jsou proti unii, ale vůbec se nezdráhají teda brát ty vysoké platy europoslanců a vůbec se nezdráhali z těchto peněz financovat vlastně fungování své strany doma ve Francii.
1: Marine Le Penová, aby nemusela nosit elektronický náramek ve fázi kampaně teď teda do těch voleb, které budou za necelý rok, tak podá kasační stížnost ke kasačnímu soudu, který by měl rozhodnout, už to oznámil, do těch voleb, takže to rozhodnutí budeme znát ještě před volbami, prezidentskými volbami ve Francii. To rozhodnutí může být jaké? A co bude znamenat pro ty volby?
0: To rozhodnutí bude asi dvojí, může být, to znamená, že buď to jí zprostí viny, a nebo jí nesprostí, a pokud jí nesprostí, tak jestli dobře tomu rozumím, tak bude platit to rozhodnutí z před roku.
1: Ne letos, ale ještě tom,
0: to první.
1: Že hrozí, že dostane ten pětiletý zákaz.
0: Myslím, že by to tak bylo.
1: Že ten soud může jí zhatit ty plány kandidovat v
0: ale
1: volbách?
0: Kdyby to rozhodnutí padlo třeba 14 dní před volbami, tak ano. Na druhou stranu takhle nevíme, protože to se ještě nikdy ve Francii takhle nedělo a ty komentáře jsou zatím dost jako různé, jo, protože ona chce dát stížnost ke kasačnímu soudu, aniž by ale bylo jasný vlastně v jaký záležitosti, jo, nebo k jakému bodu, proč jako tu stížnost jako dává. Jo. Její právníci se opírají o to, že ten zákon, který se týká toho zneužití veřejných peněz, tak že ten se vlastně týká jenom národní politiky a francouzských. Jo, protože tam se říká v tom zákoně něco takového jako francouzských politiků nebo něco takového. A oni říkají, no to se vůbec netýká Evropského parlamentu, takže to je něco jiného. Ale jestli tohle je dostatečný argument na to, aby ten soud teda zrušil rozsudek, to bych se teda dozdivil. Čili buď to se může stát, zaprvé nevíme, kdy ten kasační soud rozhodne. Jo? Oni říkají do dubna, může rozhodnout v lednu a určitě rozhodnout do těch voleb, protože by si nedovolili z politických důvodů to nerozhodnout, protože to by pak byl strašný blázinec, že by byla zvolená prezidentkou a 14 dní na to by soud řekl, že by kasační soud zrušil ten.
1: Tak ona by pak měla hlavně imunitu, kdyby naopak měla
0: by
1: rozhod,
0: imunitu, že ale vypadalo by to blbě.
1: Ano,
0: že? Tak, ale může se taky stát, že ona, to už jsem četl teda takovýhle komentáře ve Francii, ve francouzských médiích, že ona, kdyby se stalo, že ten kasační soud teda rozhodne v její neprospěch pár dnů nebo týdnů před těmi volbami, takže ona řekne, no ale já už jsem tady jako jedu kolik měsíců kampaň, tady lid mě chce volit, tohle to by bylo prostě bránění ve výkonu základního politického práva, to by byl skutečně veliký, jak říká moje dcera Maglajs, a určitě ten kasační soud vezme v úvahu, že prostě takovouhle situaci by asi nepřivedl.
1: Co kdyby kandidovat mohla a bude platit a možná už bude muset platit dřív tu velkou pokutu, to je taky součást toho verdiktu, že nejenom ona,
0: 100 000 eur.
1: 100 000 eur, ale Národní sdružení má platit snad 2 miliony eur, z toho 1 milion teda má podmíněně, to může být taky asi problém pro tu stranu jako takovou. Ještě navíc, kdyby náhodou kandidovala a ty volby nevyhrála.
0: Určitě.
1: Jaké důsledky to může mít pro ní a pro Národní sdružení?
0: Takhle, Národní sdružení má hodně peněz, protože dostali za volby do parlamentu, že jako u nás taky prostě tak dostanou za každý hlas nebo za každou stranu a oni jsou tam dneska nejpočetnější stranou, že? Takže peněz mají dost v pokladně, tohle je určitě nezabije, 2 miliony, 3 miliony to zaplatí.
1: Dobře, a pro Marine Le Penovou, pokud nevyhraje?
0: Pokud nevyhraje ty volby, tak to je politický konec.
1: Úplný, finální.
0: To, no tak, víte, to říkám dneska tady ve studiu, ale,
1: právě, co
0: ale jistě,
1: za rok.
0: Jistě, protože to by byl čtvrtý nezdařený pokus, to už prostě v politice nejde. A ona už je taky hodně, jaksi, okoukaná, unavená, teďka samozřejmě do té kampaně vloží veškerou energii, kterou má, protože to je její životní šance, ale je to její poslední životní šance. Jo. Tam uvidíme, jak to celý bude vypadat. Její kampaň samozřejmě, jestli by vyhrála a Bardala by se stal premiérem, tak to znamená velikou kariéru pro Bardalu.
1: A velký úspěch i pro ní.
0: Pak samozřejmě otázka, co je pro nás daleko důležitější, je, co by to všechno

0: znamenalo pro nás a pro Evropu a takhle, že jo?
1: A to si schováme do další Vinohradské 12. Moc díky, že jste přišel, že jsme o tom mohli společně mluvit.
0: Tak já děkuju.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Petr Janiška, bývalý velvyslanec ve Francii, dnes politický komentátor. Já jsem se optal na trest pro Marine Le Penovou a na ten její záměr kandidovat v příštích francouzských prezidentských volbách. Měli bychom dodat takhle závěrem, že vyšetřování jsou teď i další zmiňovaní v tomto díle. Kvůli možné zpronevěře evropských fondů si vyšetřovatelé posvítili na Jordana Bardelu, kvůli údajné zpronevěře vyšetřují i Eduarda Filipa a kvůli zpronevěře byl v minulosti vyšetřován mimochodem i Jean-Luc Mélenchon, ale ten má teď jiné starosti. Izraelsko-francouzští přeživší útoku Hamásu z roku 2023 ho žalují kvůli výrokům, jimiž údajně měl podporovat terorismus. Naslyšenou v pondělí.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 21 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
1: Sněmovna i přes kritiku opozice schválila novelu stavebního zákona. Více než 80 let po válce identifikovalo Polsko první oběti zabité ukrajinskými nacionalisty při volyňském masakru. Fotbalisté Španělska a Belgie nastoupili na mistrovství světa do čtvrtfinále. A zítra bude polojasno, během dne přechodně více oblačnosti, teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. Jde o návrh koaličních poslanců, který má podle nich zjednodušit a zrychlit povolování staveb. Stavební úřady by měly nově fungovat pod státem. Vzniknout má úřad rozvoje území a jeho krajské pobočky. Na ně se má přesunout část úředníků ze stávajících úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem, zakončené jedním razítkem. Pokračuje ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
3: Naším cílem je, aby se v Česku stavělo rychle, jednoduše, při dostatečné a relevantní ochraně všech veřejných zájmů a abychom dohnali co nejdříve naše sousedy a celou Evropu.
1: Opozice koaliční novelu dlouhodobě kritizuje, nejen proto, že podle ní stavební řízení nezrychlí, ale i proto, že jde o návrh poslanecký a nevládní a neprošel tak řádným připomínkovým řízením. Poláci po více než 80 letech identifikovali první oběti masakru ve Volyni. Při něm ukrajinští nacionalisti z ukrajinské povstalecké armády zavraždili za druhé světové války kolem 100 000 Poláků. Teď výzkumníci podle polského rozhlasu úspěšně zjistili totožnost 8 lidí. K identifikaci jim pomohly především genetické testy a porovnání DNA.
4: Všech 8 identifikovaných obětí jsou Poláci, dospělí i děti z obce Pužniky na dnešní západní Ukrajině. V únoru 1945 tam zabili ukrajinští nacionalisté asi 80 lidí. Polská ministryně kultury Marta Čeňkovská v rozhovoru pro polský rozhlas řekla, že je na první úspěšné identifikace pyšná.
5: Neřadím to ale do kategorie úspěchů. Spíš do kategorie obnovení jisté historické spravedlnosti, ale především takové spravedlnosti pro rodiny těchto obětí, které čekají 80 let na to, aby mohly zapálit svíčku na hrobě svých blízkých.
4: I proto budou podle ministryně identifikace obětí volyňského masakru pokračovat. Václav Hojný, Radiožurnál.
1: Kácení stromů na Havlíčkobrodském sídlišti Pražská prověřuje Česká inspekce životního prostředí. Stavební firma pracující na revitalizaci sídliště údajně pokácela řadu stromů ve vegetačním období, tedy v době, kdy na nich můžou hnízdit ptáci. Podle krajského ředitele Jana Panského teď inspekce schání podklady.
6: Momentálně scháníme podklady, abychom zjistili, jakým způsobem bylo kácení povoleno. I když nemůžu dělat žádné závěry, tak musím konstatovat, že tenhle způsob kácení je naprosto zcela určitě nevhodný a není v pořádku.
1: Podle vedení Havlíčkova Brodu má firma dokončit práce v září příštího roku. Mohla tak začít práce v jiné části stavby.
7: Sport. Fotbalisté Belgie a Španělska rozehráli čtvrtfinále světového šampionátu. Vítěz postoupí do zápasu s Francií. Úvodní minuty viděl Tadeáš Skalický.
8: Ale třetí minuta zápasu Španělsko-Belgie zatím 0-0. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
7: Rovinatou sedmou etapu Tour de France vyhrál v hromadném spurtu belgický cyklista Tim Merlier. Pavel Bittner finišoval 11. V průběžném pořadí je pak z Čechů nejlepším 10. Matias Vacek. Ve žlutém dresu pro lídra závodu zůstává Slovinec Tadej Pogačar.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zdržení na D1 u Velkého Beranova a omezení na pražském okruhu u Chrášťan. Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpozorněte za sjezdem na Měřín. Na 120. a 5. kilometru se dojíždí do kolony. Ta pokračuje až na 119. kilometr. Je to kvůli dvěma omezením. V obou případech se projíždí pouze levým pruhem. Zdržení je asi 10 minut. Na pražském okruhu z letiště ve směru na D1 připraví silničáři noční omezení za sjezdem na Plzeň, a to na 22. a 5. kilometru. Mají tam zabraný pravý pruh. V místě se zpomaluje, tak opatrně dojíždějte. A na silnici 101 v modlu Leticích nám hlásíte překážku na vozovce u průmyslové zóny.
10: Před Kruháčem, jako od Kauflandu, tam někdo ztratil kus jako koberce, jo? Tak jak se na to dojí řidiči bacha. Jo? Ať do toho nevlítnou.
9: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě naměříme kolem 23, na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Dál posloucháte večerní radiožurnál s Vojtěchem Bydrmanem.
0: Co podniknout teď o víkendu, když bude tak krásně? Můžete třeba vyrazit na Top Gun mezi letadly, na borůvkové slavnosti. Nabízí se i zmrzlinový den na zámku nebo ochutnávka gastrospecialit z food trucků Umělníka. Ještě nemáte plány? Z našich víkendových tipů na webu radiožurnál.cz si určitě vyberete. Už teď vám tedy přejeme pohodové víkendové dny.
2: Večerní radiožurnál a Vojtěch Bydrman.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Na nádherném a supermoderním SoFi Stadiu v LA pro skoro 71 tisíc diváků už fotbalisti rozehráli druhé čtvrtfinále mistrovství světa. O utkání Španělsko-Belgie informují reportéři Adam Weidenthaler a Tadeáš Skalický.
2: Začátek 9. minuty zápasu, Španělsko-Belgie zatím 0-0. Žádnou jasnou příležitost jsme s Adamem Weidenthalerem zatím neviděli, ale na míči jsou jednoznačně více favorizovaní Španělé, kteří se dokázali několikrát už dostat k obléhání pokutového území Belgie, ale nikdy k žádné výrazné příležitosti. Teď jsou k tomu o něco blíže Belgičané, protože hrají na španělské polovině hřiště, ale Španělé už se zmocnili míče a konkrétně Baena teď bude moci pokračovat po levé straně, nabíhal mu tam Fabián Ruiz, tomu se ale nepovedlo přihrát a tak můžou Španělé trochu pozdržet ten útok. Postupně se teď dostávají po levé straně dopředu, Ruiz už vybíhá a dává bíč na Lamina Yamala, ten byl faulovaný, no a Španělé tak budou moci zahrozit teď z přímého volného kopu docela dost ze strany, je to spíš na centrovaný míč, co na to říká Adam Weidenthaler.
3: Vypadá to tak, Lamin Yamal každopádně dobrá práce od borce, který už nastupuje do svého 6. zápasu na fotbalovém mistrovství světa. Žádný jiný hráč v 18 letech nebo méně nezvládl tolik duelů na takhle velké akci. Právě Lamin Yamal zůstává na levé straně, zatímco tenhle zápas začínal na straně pravé, tak aby rozehrával onen volný přímý kop. Ke spolupráci tam má ještě Alexe Baenu, takže obě křídla španělské fotbalové reprezentace jsou aktuálně u balonu. Thibaut Courtois si připravil pouze dvoučlenou zeď a připravený bude i na zřejmě ten centr do pokutové území. Nakonec je to přízemní balon, který Kukuria chtěl tečovat za sebe, nepovedlo se, ale ještě Fabián Ruiz zůstává pokutovém území. Hezká přihrávka na penaltu a odtamtud pálil Rodri, jenže úspěšný nebyl, trefil pouze blok, který tam vystavila belgická defenzíva na konci 10. minuty.
1: Španělé tedy první šanci zápasu nevyužili a z Belgií hrají i po 10 minutách bez gólu 0-0. Připomínám to, co asi víte, přímá reportáž celého zápasu je k nalezení na digitálním Radiožurnálu Sport.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Slamky, tedy Brčka, to byla novinka Slovenky Kristýny v pátečním večerním radiožurnálu. Jednu stříbrnou a 4 bronzové medaile přivezli čeští středoškoláci z nedávného evropského kola geografické a geologické olympiády. Navázali tak na své předchůdce, kteří právě s těmito vědami později velmi často spojili svůj profesní život. K mezinárodním úspěchům pomáhá i tradiční geografická letní škola v Praze. Studenti si na ní můžou vyzkoušet věci, které se běžně na školách neučí.
1: Vy se můžete pustit do mapování a s váma půjdeme měřit chemické parametry vody. Máš ten kondukťa? Nebo to odnesla?
2: Kontroluje nutnou výbavu Julie Žaliová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Pražském parku Folimanka. A tady je cílem 40 teenagerů potok Botič.
3: Skupina první, která jde se mnou, půjde měřit průtoky povákovou metodou.
2: A jak poslouchám další z lektorek Milenu Šepkovou, tak suchou nohou to nebude.
3: Abyste šli do toku s pásmem a naměřili tam dráhu, po který ty plováky budou jezdit. Nehlašte se všichni. Jo, tak a někdo další.
4: Mám jít zase s ním.
3: Ano, výborně, tak druhý Ondra, fajn, díky.
2: Takže dva Ondrové se navlíkli do rybářských kalhot.
4: A teď už musíme jít opravdu do Botiče. Budeme vytyčovat dráhu, na které budeme měřit pomocí plováku průtok.
5: Teď!
2: První bílý plovák odstartoval.
6: Máme více plováků umístěných na levém, pravém břehu a uprostřed, tak se liší i jeho rychlost.
2: Plovák se blíží do cíle, takže jak dlouho mu to bude trvat?
5: Teď.
6: Uplaval naši vzdálenost za 2 minuty 38 sekund.
7: Máte ty časy? Všechny?
1: Máš zapsaný druhý měření?
8: Jednoduše viděl jim vzdálenost časem.
2: Takže Ondřej Martinák počítá.
8: A vyjdeme rychlost, která je velmi malá, 0,0348 metrů za sekundu.
2: Bylo vidět, že ten plovák nepluje rovně, že v podstatě jde o to, jak fouká vítr.
8: V profesionálních měřeních by se toto zohledňovat mělo. Například můžeme měřit rychlost taku přímo hydrometrickou vrtulí, případně i metody využívající ultrazvuk, Dopplerův efekt a další fyzikální metody.
2: Vysvětluje 15-letý student Ondřej Martinák. A přesně to je ten důvod, proč má smysl na letní školu geografie chodit, protože jinak byste tyto znalosti v tomhle věku rozhodně neměl.
8: Přesně tak, určitě. Člověk se vždycky vyzkouší něco nového, zkoušíme si věci, které bych jinde prostě neviděl.
9: Ano, jsou to právě věci, které jsou nad rámec středoškolské výuky a většinou se dělají vlastně až při studiu na vysoké škole.
2: Říká Jakub Jelen z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Univerzity Karlovy.
9: Ale my se snažíme vlastně takhle i nadaným talentovaným středoškolákům představit, co všechno vlastně můžou dělat, když se rozhodnou vydat tou dráhou vysokoškolské geografie nebo geologie.
1: Jsme na druhé lokalitě, vodní kaskáda. A potřebuji další 2 dobrovolníky.
10: Odečtěte hodnoty. Tam přijdu do vodní kaskády a počkáme, až se to ustálí a pak se jako koukneme, kolik nám to naměřilo.
2: Takže musíte spolupracovat.
11: pH 8,51, znamenajte si. Takže to mírně zasadíte. Potom tam máme hodnota rozpuštěného kyslíku. Je 10,3.
1: Samozřejmě organismy ten rozpuštěný kyslík spotřebovávají. Co ještě spotřebovává kyslík v té vodě?
12: Těma kovama, jakoby, že se tam líp jakoby, třeba...
13: Je to takové procvičení mozkových závyků, jako i po prázdninách. A je to geografie, to, co mě baví, že to je nejblíž k tomu běžnému životu, se mi zdá ze všech těch věd. No.
2: Svěřuje se Vítek ze Zlína, kterého teď čeká v srpnu mezinárodní kolo geografické olympiády a bronz tam loni získal Vojtěch Nádvorník.
14: Určitě půjdu studovat buď tady nebo někam do zahraničí. Geografii předpokládám, že spíše sociální a následně by mě bavilo pracovat třeba v územním plánování nebo ve vzdělávání.
2: Z letní školy geografie na pražské Folimance u Botiče Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: Začíná víkend, kdy sportovní fanoušky zabaví fotbalové mistrovství světa, tenisový Wimbledon, ale třeba i cyklistická Tour de France. Zprávy nejen z těchto událostí nabízí taky náš pravidelný sportovní přehled a slovo už proto předávám Štěpánu Bémovi. Štěpáne, dobrý večer.
1: Hezký večer. Sport. Tenista Jannik Sinner z Itálie porazil v semifinále Wimbledonu Srba Novaka Djokoviče ve třech setech a jde dál na cestě k obhajobě titulu. Světová jednička se v neděli střetne s Němcem Alexandrem Zverevem, který ve třech setech porazil překvapení turnaje domácího Artura Ferryho. Fotbalisté Španělska a Belgie hrají proti sobě ve čtvrtfinále mistrovství světa. Vidí ho Tadeáš Skalický.
2: 21. minuta zápasu a Španělsko a Belgie hrají dál 0-0. Zatím mají ze hry o něco více úřadující mistři Evropy ze Španělska a teď útočí Rána Lamina Yamala, ale končí vedle. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
1: Rovinatou sedmou etapu Tour de France vyhrál v hromadném spurtu v Bordeaux belgický cyklista Tim Merlier. Čech Pavel Bittner finišoval 11. Téměř celý den strávil ve dvoučleném úniku Jakub Otruba. Bittner si během závodu věřil i na vyšší pozice. V závěrečných desítkách metrů byl ale zavřený a do boje o stupně vítězů se nezapojil.
3: Bohužel tím, jak se ta skupina posunula doleva, tak tam nebylo místa kolem Van der Poela. Myslel jsem si, že bych mohl být třeba do té pětky, kdybych nemusel brzdit, takže z toho jsem ještě teďka trošku zklamený, ale vidím to pozitivně, protože se cítím každý den líp a líp.
1: Ve žlutém dresu pro lídra závodu zůstává Slovinec Tadej Pogačar. Matias Vacek je v celkovém pořadí stále 10. Fotbalista Václav Černý ukončil v 28 letech reprezentační kariéru. Hráč Bešiktaše Istanbul to řekl v rozhovoru s tureckou televizí TRT Spor. Černý nastoupil v národním týmu do 30 zápasů a dal 8 branek. Fotbalisté Slavie Praha neodehrají první dva domácí ligové zápasy nové sezóny před prázdnými tribunami. Pražský klub může díky úpravě v řádech pozvat na stadion v Edenu děti do 12 let, které budou v doprovodu dospělých. Slavia si má odpykat druhou část disciplinárního trestu z minulého ročníku. Derby se Spartou se totiž kvůli výtržnostem fanoušků nedohrálo. Bývalý český reprezentant Václav Pilař posílil fotbalisty Bohemians. 37-letý záložník přešel do pražského klubu po konci smlouvy v Hradci Králové. Golfistka Sára Kousková prošla poprvé na podniku nejvyšší kategorie na okruhu LPGA Katem. Podařilo se jí to na majoru ve francouzském Evianu. České volejbalistky už bez možnosti postoupit do čtvrtfinále Ligy národů porazily Bulharky, a to 3-1 na sety. V neděli Češky ještě v srbském Bělehradě nastoupí proti Francii. A čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla na mítingu Diamantové ligy v Monaku 3.
0: Doplním ještě jednu aktualitu. Kanoista Martin Fuxa vyhrál na světovém poháru v Montrealu i letošní 3. závod na 1000 metrů na dálku, tedy se Štěpánem Bémem gratulujeme a tobě, Štěpáne, díky, naslyšenou.
1: Příjemný večer.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: experiment.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Španělsko-Belgie ve čtvrtfinále mistrovství světa i po 29 minutách bez branek. Přímá reportáž pokračuje na Radiožurnálu Sport, ale náš reportér se přihlásí i do zpráv. Dobrý večer, je přesně 9:30. A zprávy má Kateřina Sousidisová.
1: Téměř 30 tisíc knih nadace Tomáše Bati schořilo při požáru výškové budovy ve Zlíně. Nadace proto založila transparentní účet. Podpořit ji můžete taky nákupem speciální edice triček. Knihy měly hodnotu minimálně 5 milionů korun. To je asi pětina ročního rozpočtu organizace. Budova v bývalém baťovském areálu začala hořet včera ráno. Z velké části už se zřítila. Nadace měla sklad v 5. patře. Ten den měla knihy stěhovat do nových prostor. O zboží za stovky milionů korun při požáru přišly taky například Alpinepro a nebo Vasky. Londýnský soud odmítl většinu obvinění v kauze Dieselgate kvůli údajným manipulacím s emisemi aut. Rozhodnutí se týká automobilek Mercedes-Benz, Ford anebo Renault anebo taky Nissan. Bude ale závazné i pro další automobilky a více než 1,5 milionu podobných žalob v Británii. Podle obžaloby měly automobilky do svých vozidel instalovat software, který umožňuje manipulaci s měřením emisí naftových aut. Soud to zkoumal na 20 vybraných vozidlech a následně většinu obvinění zamítl. Slovenští meteorologové uznali za nový teplotní rekord v zemi hodnotu 41,3 stupně Celsia. Potvrdil to slovenský hydrometeorologický ústav. Teplotu naměřili na konci června v Kamenici nad Hronom u hranice s Maďarskem. Údaj podle dřívějších informací zaznamenala stanice, která slouží hlavně k měření srážek. Měření teploty je její vedlejší funkcí. Předchozí slovenský teplotní rekord byl z roku 2007 a měl o stupeň méně.
2: Sport.
1: Fotbalisté Belgie a Španělska hrají čtvrtfinále mistrovství světa. Belgičané neporazili Španěli 40 let. Jestli se jim daří dnes, to řekne Tadeáš Skalický.
3: Španělsko vede, před malou chvílí se prosadil Fabián Ruiz 1-0. Je to tedy z pohledu Španělska v zápase s Belgií ve 32. minutě. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D5 u Boru a omezení na D1 u Velkého Beranova. Na D5 z Prahy ve směru na Rozvadov velmi opatrně za sjezdem na Benešovice. Na 121. kilometru máme hlášenou srnu na vozovce. Na D1 z Brna ve směru do Prahy počítejte se dvěma omezeními za sjezdem na Měřín. Na 122. a 119. kilometru se projíždí pouze levým pruhem, kolona už se rozjela a místy se projíždí plynule. Na Pražském okruhu z letiště ve směru na D1 zpozorněte za sjezdem na Plzeň. Na 22. a 5. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu. V opačném směru tedy na letiště opatrně za sjezdem na Barrandov. Mezi 16. a 18. kilometrem pracují silničáři také v pravém pruhu. V obou případech počítejte s kratšími kolonami. A na východní části okruhu směrem na Běchovice čekejte zdržení za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují na opravě mostu, mají zabraný pravý pruh a kolona od 61. kilometru je na asi 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě naměříme kolem 23. Tolik zprávy. A posloucháte večerní Radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: Přidám ještě jeden tip na zítřek. V Židlochovicích, kousek od Brna, se chystají na tradiční meruňkobraní. Kromě meruňkových kulinářských specialit se tam zítra dočkáte i bohatého kulturního programu a taky oblíbené soutěže v pojídání meruňkových knedlíků. Tak ať vám chutná.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Krátce před našimi zprávami v 9:30 padl ve čtvrtfinále světového šampionátu fotbalistů mezi Španělskem a Belgií první gól a nás samozřejmě zajímají podrobnosti, proto ještě vracíme slovo reportérům Adamu Weidenthalerovi a Tadeáši Skalickému.
2: 38. minuta právě teď začala, Španělsko vede nad Belgií 1-0, prosadil se Fabián Ruiz z dorážky střely Daniho Olma, bylo to zhruba před 7 minutami rychlá akce z pravé strany, kterou vymysleli Jamal a Poro, následně tedy střela Olma, kterou ještě dokázal vyrazit Thibaut Courtois, jenže před ním se tři obránci Belgie zorientovali později než jeden útočník Španělska a bylo hotovo, alespoň tedy pro tento případ. Teď v 38. minutě dál pokračuje španělský tlak, právě Fabián Ruiz krásně patičkou přiklepl zpátky na Bajenu, Ojar Zábal srazil hrudníkem balon zpátky na Olma a tohle skoro vypadalo, že se Španělé na jeden, maximálně dva doteky vyšachují celou defenzivu Belgie. Nakonec poslední záchranou brzdou byl stoper Ngoy, který balon odkopl, ale všemu se tomu Španělé teď smějí, protože navzdory tomu, že nedokázali navýšit své vedení na 2-0 v 38. minutě, tak tahle akce se málem zapsala do dějin tohoto šampionátu.
3: Možná do dějin fotbalu, protože byla opravdu moc pěkná. Španělé znovu vytáhli ten svůj systém tiki-taka rychlých přihrávek na krátkém prostoru. Hraje se 39. minuta, Španělsko vede nad Belgií ve čtvrtfinále mistrovství světa 1-0. Teď hrají Belgičané, po pravé straně se snažil útočníka De Ketelera vyzvat k útočnému snažení jeho spoluhráč Kastaň a teď tam De Ketelér bojoval s Laportem o balón, protože chtěl rychle vhazovat po tom, co Belgičané získali na polovině soupeře balón a mohou se třeba předvést takovým tím dlouhým autem, ale raději to nedělají a Van Aken tak má balón na své kopačce, může dát Raskinovi, ten posílá míč právě na De Ketelera, ale první, co se De Ketelerovi s balonem stalo, že ho ztratil. A Fabián Ruiz tak může...
1: Napřímý přenos kolegů ze sportovní redakce se prokliknete třeba ze stránek našeho zpravodajského serveru i rozhlas.cz a poslouchat ho můžete samozřejmě taky na digitálním radiožurnálu Sport.
0: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Česká armáda má ode dneška všechny tanky Leopard 2A4. Symbolický klíč od posledního ze 42 obrněnců předal ministr obrany veliteli praporu v Přáslavicích. Leopardy nahrazují staré sovětské stroje T-72. Většinu tanků Česko dostalo od Německa darem za pomoc Ukrajině. Za ty zbylé zaplatilo 4 miliardy korun.
1: Tanky Leopard 2A4 a také vyprošťovací obrněnec Biffel jsou seřazené na nástupní ploše v centru kasáren.
2: Hezký pohled, ale je zatím spousta práce a spousta úsilí.
1: Tomáš Suchý je velitel 73. tankového praporu z Přáslavic. První Leopard branami kasáren projel před 4 lety. Řidič Michal Valenta už v něm najezdil stovky hodin.
3: Daleko ve více místa, je to daleko přívětivější pro obsluhu celé osádky. Teď koukáme na řidičský prostor, tak je to daleko pohodlnější než ve starých tancích. Můžeme s tím jezdit po silnici bezpečně, což jsme ze starými tanky nemohli.
1: Armáda nyní připravuje pro vládu návrh, jak naložit s vyřazenou technikou tanky T-72, říká náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč.
4: Ten tank byl sovětského typu, vlastně už není modernizovatelný, nemáme na to náhradní díly, vlastně ten typ ani nesplňuje ty základní standardy, které vyžaduje aliance, takže my se jich postupně budeme zbavovat, prostě pro nás to je neefektivní.
1: Nové tanky Leopard 2A4 jsou ale jen přechodnou fází, prozrazuje ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Definitivní náhradou budou až Leopardy 2A8.
5: Dodávky by měly začít v roce 2028.
1: A Miroslav Hlaváč ho ještě doplňuje.
4: Tak jako se nám to vyplatilo, když jsme ze sovětského typu letadla přešli na Gripeny a teď přecházíme na F-35, tak podobně je to i právě u tanků, že přejdeme na Leopard 2A4 a vojáci budou mít čas seznámit s touto západní technikou a přejdeme potom na ten nejmodernější tank, tak určitě je to výhoda.
1: V průběhu 2 let by tak vojáci měli získat celkem 44 nových velitelských a bojových tanků v hodnotě 60 miliard korun. Z Přáslavic Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Na SoFi Stadium v Los Angeles pomalu vrcholí první půle čtvrtfinále mistrovství světa fotbalistů mezi Španělskem a Belgií. Znovu se proto připojujeme k přímé reportáži kolegů z Radiožurnálu Sport. A těmi kolegy jsou Adam Weidenthaler a Tadeáš Skalický.
2: Začíná třetí minuta nastavení, pětiminutového nastavení nad rámec prvních 45 minut a Španělé už nevedou nad Belgií 1-0, ale už je to 1-1, protože před nějakými pěti minutami srovnal skóre na 1-1 belgický útočník De Ketelaere, který si dokázal najít centr do pokutového území od Castaneho a hlavou zavěsil za brankáře Unaje Simona, to znamená, že španělský golman inkasoval poprvé na tomhle celém šampionátu. Až v šestém utkání Španělé dokázali pětkrát udržet čisté konto, neplatí to ve čtvrtfinále, protože hrají už v nastaveném čase první půle s Belgií 1-1.
3: Nepříjemný moment pro Španělsko, kdy se při snaze zpracovat balon trefili navzájem dva jejich hráči. Jedním je určitě Dani Olmo a tím druhým zřejmě Mikel Oyarzabal. Hra je tedy přerušená. Belgičani nebudou pokračovat dál i z fair play důvodu. No, Oyarzabal netušil vůbec, kde má soupeře. Olmo ho možná taky neviděl, respektive svého spoluhráče, ale v tenhle moment soupeře, takže oba dva si musí teď pomoct zpátky na nohy. Možná tam i přijde nějaká práce mediků. Dvě minuty před koncem nastaveného času, zatímco Španělsko hraje s Belgií 1-1. Trenér De La Fuente ale nevypadá, že by chtěl střídat, i pokud by to bylo nutné teď s koncem prvního poločasu, protože by to znamenalo, že by si tím vypotřeboval tu jednu alternativu ke změně v momentě, kdy není nějakým způsobem přerušená hra třeba poločasem. De Ketelaere teď bude chtít mířit na vysoký nákop Belgičanů, protože zřejmě to bude balon pro Belgičany. Ano, sudí Michael Oliver ho dává zpátky do držení týmu, který se prosadil jako druhý, a co je nejdůležitější, jak Olmo, tak Oyarzabal jsou v pořádku. Takže minutu před koncem nastaveného času čtvrtfinále mistrovství světa mezi Španělskem a Belgií dál vyrovnané 1-1 a Belgičani v útoku. De Bruyne přihrává na levé křídlo Dokovi. Jeremy Doku už je v pokutovém území, dribluje tam, drobí krokem před Pedrem Porem, ještě možná přihraje pod sebe, už má na zádech dva soupeře, chtělo by to zbavit se herního míče a nakonec se ho zbavuje Jeremy Doku nepřesným centrem, který rovnou doplachtil do zámezí za brankovou čáru. Takže Španělé rozehrají.
2: A to už se hraje posledních 45 sekund první půle, navíc nastavení první půle. Španělé dál hrají s Belgií 1-1 a teď bude Unai Simon nějakých 5 minut poté, co, nebo možná už 10 minut poté, co inkasoval první gol na celém šampionátu, rozehrávat od vlastní branky, od pravé kopačky Unai Simona míří dlouhý balon až na útočníka Mikela Oyarzabala, ale jemu se nepodařilo zpracovat, navíc se tam provinil faulem na tuším středního záložníka Raskina. No a to znamená další odkop z poloviny Belgičanů. Teď jsem úplně přesně nedokázal spozorovat, čím se přesně provinil Mikel Oyarzabal, ale Raskin od něj jednoznačně upadl, no a Michael Oliver to viděl určitě lépe než my odsud ze studia Radiožurnálu Sport. Teď vypadá to závěr, ano, první půle, Michael Oliver znovu fouknul do píšťalky a první poločas tedy končí. Španělsko-Belgie po prvních 50 minutách, když připočteme i těch pět navíc, z zatím 1-1 ve čtvrtfinále mistrovství světa. My se znovu s Adamem Weidenthalerem.

0: No a před 22. hodinou pro vás ještě máme další rady ze série Prázdninová autoškola Radiožurnálu. Jak je to s povinností oznámení nehody, zjišťoval reportér Václav Drážek u zástupce ředitele dopravní policie, tedy u Jana Straky.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Na silnici se může stát ledacos, od drobného ťuknutí až po situaci, která může člověka rozhodit. A právě tehdy často vyvstane jednoduchá, ale důležitá otázka. Kdy musím k dopravní nehodě volat policii? Teď to objasní plukovník Jan Straka.
3: Dopravní nehodu musím oznámit vždy, pokud dojde při té dopravní nehodě ke zranění nebo usmrcení osob a ke hmotné škodě na vozidle nebo přepravovaných věcech nad 200 000 korun.
2: A existují i jiné podmínky oznámení?
3: Ta povinnost přivolat policii platí i pakliže dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, a do toho se ale nepočítá vozidlo, jehož řidič je na místě, to znamená leasingovky a tak dále. Zároveň potom dojde k poškození nebo zničení součástí pozemní komunikace, když bych třeba narazil do semaforu a poškodil ho. Poslední podmínka je, že nejsem schopen sám bez vynaložení nepřiměřeného úsilí obnovit silniční provoz. To znamená, pokud je ta nehoda už velká, je tam, dejme tomu, olejové skvrny, ty střepy po té nehodě jsou rozházeny po celé komunikaci, pak bych určitě měl přivolat policii.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Radiožurnál 22 hodin. Kateřina Sousedisová pro vás má zprávy.
1: Požár budovy ve Zlíně prověřuje policie jako obecné ohrožení z nedbalosti. Evropská unie otevře další kapitoly v přístupových jednáních s Ukrajinou. Ve čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa se utkali Španělé a Belgičani. Zítra bude skoro jasno, během dne přechodně více oblačnosti, teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Rozsáhlý požár budovy ve Zlíně policie prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Budova začala hořet včera ráno. Větší část se už zřítila a požár stále hasí desítky hasičů. Pokračuje zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
3: Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Trestní zákoník v tomto případě stanoví až 5letý trest odnětí svobody. Celková škoda způsobená požárem prozatím nebyla vyčíslena.
1: Zástupci členských zemí Evropské unie se shodli na otevření dalších kapitol v přístupových jednáních s Ukrajinou. Oznámilo to irské předsednictví Evropské rady. 27 rozhodnutí oficiálně potvrdí příští týden na mezivládní konferenci, kde Ukrajině otevře dvě kapitoly týkající se vnějších vztahů. Stejně tak bude i v případě Moldavska. Evropská unie pomocí kapitol posuzuje připravenost kandidátských zemí. Do zahraničí v posledním roce podle průzkumu agentury Ipsos vycestovali 2/3 Čechů. Často ale podceňují zdravotní rizika. Průjmy, horečky, kožní problémy a nebo respirační infekce řešilo přibližně 5% cestovatelů. Lidé by neměli zapomínat na doporučená očkování a dodržovat hygienu. Pokračuje přednosta kliniky infekčních chorob fakultní nemocnice Brno Petr Husa.
4: Tepit vodu, která není balená, odmítat led, protože může být vyroben právě z té vody, která není dostatečně prověřená. Ovoce, zelenina, jenom pokud se loupou, nikoliv jenom omývaný, protože zase můžou být omývaný tou vodou, která není úplně v pořádku.
1: Sport. Fotbalisté Španělska vyzvali na světovém šampionátu Belgii. Hraje se o postup do semifinále. První poločas komentoval v přímém přenosu Radiožurnálu Sport Tadeáš Skalický.
5: Po úvodní půli je to mezi Španělskem a Belgií 1-1. V 30. minutě se prosadil Ruiz, v 1.40. odpověděl Belgičan De Ketelaar. Přímý přenos i dál pokračuje na Radiožurnálu Sport Tadeáš Skalický Radiožurnál.
1: Fotbalisté Hradce Králové v přípravném utkání před novou sezónou porazili dánský Norčeland 3-0. Zlín po obratu porazil Banskou Bystrici 2-1. Viktoria Plzeň podlehla švýcarskému týmu Young Boys Bern 3-5 a Artis Brno remizoval s rakouským Amstettenem 2-2. Motocyklový závodník Filip Salač zajel 6. čas v tréninku na velkou cenu Německa třídy Moto 2. Zajistil si tak přímý postup do druhé části sobotní kvalifikace.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D1 u Ostředku a omezení na okruhu. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna zpozorněte za sjezdem na chodce rady. Na 33. kilometru stojí porouchané osobní auto v připojovacím pruhu. Na místě už je také šipka silničářů. Na D1 z Brna ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Ledeč nad Sázavou. Na 78.5. kilometru nám hlásíte překážku.
7: Na hranici pouze na plných útrech osobák a za sobou má ražený trouhelník. Nikam nezasahuje, ale stojí tam.
6: Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště opatrně za sjezdem na Barrandov. Mezi 16. a 18. kilometrem pracují silničáři v pravém pruhu, počítejte s kratším zdržením. Okruh ještě jednou, tentokrát z letiště směrem na D1, zpomalte za sjezdem na Plzeň. Na 22.5. kilometru pracují na údržbě vozovky, mají zabraný pravý pruh a tvoří se kratší kolona, plný je také příjezd po D5 z Plzně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě o něco chladněji kolem 23, na horách 17, na Šumavě i kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte večerní Radiožurnál s Vojtěchem Bydrmanem.
0: Může být vláda po půl roce práce spokojená se svým výkonem? Jak vládní strana motoristé sobě hodnotí průběh summitu NATO v Ankaře? V dnešních 20 minutách Radiožurnálu jsme se na to zeptali ministra pro sport, prevenci a zdraví a zároveň předsedy poslaneckého klubu motoristů Borise Šťastného. Složení delegace v Turecku podle něj nebyl na schvál vůči prezidentovi republiky. Členové vlády prý měli obavy o kuloární vstřícnost na summitu. Poslechněte si celý pořad třeba v mobilní aplikaci Můj rozhlas.
2: Večerní Radiožurnál a Vojtěch Bydrman.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Střely celkem 9-2, střely na branku 3-1, rohové kopy 3-0, to všechno pro Španělsko ve druhém čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa. Přesto Belgičané po první půli drželi slibné skóre 1-1. Úvod druhého poločasu znovu sledují reportéři Adam Weidenthaler a Tadeáš Skalický.
2: Polovina 48. minuty a dál platí stav, kterým skončila první půle Španělsko-Belgie 1-1. Jsou to právě teď Španělé, kteří kombinují na polovině soupeře. Tohle je průniková přihrávka na Lamina Yamala, který se dostal k zakončení, ale dobře vyběhl Thibaut Courtois. Yamal každopádně byl v offsideovém postavení, měl opravdu hodně prostoru díky tomu, že byl v postavení mimo hru, a to znamená, že na závěr 48. minuty teď uvidí diváci na stadionu v Los Angeles odkop ze strany fotbalistů Belgie za stavu Španělsko-Belgie ve čtvrtfinále mistrovství světa 1-1.
3: Krátké statistické doplnění, zatímco se nehraje. Španělsko v prvním poločase 62% času drželo míč, střely 9 na branku 3, zatímco na druhé straně Belgie jen dvakrát pálila směrem na Unaje Simona. Jednou to bylo mezi tři tyče a ten jeden jediný přesný pokus stačil na to, aby se míč ocitl taky v bráně Španělska. Charles de Ketteler za to může, že úřadující evropští šampioni inkasovali na tomhle mistrovství světa vůbec poprvé. Teď autové vhazování na útočné polovině pro Belgičany, snažili se tam přihrát podél levé autové čáry, zatím neúspěšně, ale ke Trossardovi se balon odráží zpátky, rychle ho dostoupil Olmo, proto Trossard nemá mnoho alternativ, těmi jedinými je přihrávka na obránce, ale Trossard nadále přetahuje balon, mířil s ním v podstatě napříč polovinou soupeře, dobrých 30 metrů s ním dribloval, než ho zkusil odevzdat na pravé křídlo Dokuovi, jenže úspěšné tohle nebylo a Španělé tak otáčejí kormidlem. Fabián Ruiz ale drobně přidržený De Bruynem. Faul se píská na začátku 50. minuty. Španělsko hraje s Belgií stále 1-1 a znovu...
1: Děkujeme jak Adamu Weidenthalerovi, tak Tadeáši Skalickému. Přímá reportáž čtvrtfinále mistrovství světa mezi Španělskem a Belgií pokračuje na Radiožurnálu Sport. Tady na Radiožurnálu se za našimi reportéry vypravíme znovu zhruba za 10 minut.

0: Mladší pachatelé se dopouštějí stále většího počtu násilných trestných činů. Vyplývá to z dat nejvyššího státního zastupitelství za loňský rok. Děti do 15 let spáchaly loni přes 1600 činů. Dvě třetiny z nich měly na svědomí 13 a 14 letý. Někteří mladiství neumějí ovládnout svůj vztek, další si to v uvozovkách prostě chtějí zkusit.
1: U tých detských sú to často lópežní prepadení, nebo nejaký krádeže, nebo ublížení na zdraví, výtržníctví, a o mladistvích třeba nebezpečné vyhrožování, nebo radikalizace, extremismus. Taky tam více sexuálních deliktů, jak se změnil zákon.
2: Říká Zuzana Mokrá, vedoucí Centra prevence a resocializace spolku Ratolest, která s mladými pachateli pracuje přes 15 let. Dříve řešili hlavně loupeže, výtržnictví nebo ublížení na zdraví. To se ale v posledních zhruba dvou letech mění.
1: Teď se ta plejada rozšiřuje a těch sexuálních deliktů je popravdě více, ale taky je to více různých činů.
2: Státní zástupci v roce 2025 objasnili přes 3800 případů, kterých se dopustili děti a mladiství. Právě data nejvyššího státního zastupitelství ukazují, že radikalizace a fyzické násilí u nich stoupá, říká mluvčí Petr Malý.
3: Lze poukázat na obecný nárůst agrese, nevyrovnanosti a impulzivity dětí a mladistvích. V důsledku toho převažuje jeho situační charakter, který často vychází z malicherných sporů, případně je násilí ovlivněno konzumací alkoholu.
2: Zpráva navíc doporučuje uvažovat o posunutí věkové hranice odpovědnosti ne na 14, ale 13 let. Řekla ve 20 minutách Radiožurnálu na začátku července nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová.
4: Protože mezi tyto dvě věkové kategorie je násilná trestná činnost rozprostřena po 30%.
2: Snížení věkové hranice prosazuje taky ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Rezort teď připravuje analýzu. Zpráva nejvyššího státního zastupitelství navíc doporučuje vznik zařízení pro ty děti, které páchají násilí opakovaně a jsou nebezpečné, říká mluvčí Petr Malý.
3: Řešením by byl zajišťovací ústav s psychologickou, psychiatrickou, terapeutickou i sociální péčí, který však současně umožní přijetí nezbytných opatření k ochraně personálu i společnosti.
2: S většinou dětí se ale dá pracovat, a to po spáchání prvního činu jako prevence dalšího podobného jednání. Podle Zuzany Mokré ze spolku Ratolest vede shodně děti a mladistvé ke spáchání činů nestabilní rodinné zázemí, kyberprostor včetně sociálních sítí nebo i parta.
1: Často uvádějí, že je to poprvé, co se nad věcma můžou zamyslet, protože v partii se musí tvářit, že jsou jako drsní, doma si o tom úplně nepopovídají s rodiči.
2: Podle Mokré si děti i mladiství dokážou svou chybu uvědomit, jen k tomu potřebují prostor. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.

0: Na Radiožurnálu jste slyšeli slavnou píseň kapely Aerosmith z roku 1998. To byl rok, kdy fotbalové mistrovství světa na domácí půdě ovládli Francouzi.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: A právě Francie je prvním jistým semifinalistou letošního šampionátu v Severní Americe. Na koho ale v semifinále narazí? V pořadí druhé čtvrtfinále Španělsko-Belgie sledují i dál reportéři Adam Weidenthaler a Tadeáš Skalický.
2: Stav je dál 1-1 i po centru Marka Kukury. Z levé strany 60. minuta se píše, už začínají oba dva trenéři hodně střídat. Teď se balon dostal za autovou čáru a tak nastupuje v barvách Belgie její dosavadní nejlepší střelec, muž, který se prosadil ve 4 po sobě jdoucích zápasech na tomhle světovém šampionátu, ale pokaždé jako náhradník, Romelu Lukaku.
3: Velká hvězda Belgie, hlavně z těch minulých šampionátů, respektive z těch posledních let, Romelu Lukaku už je o něco starším útočníkem, ale stále ukazuje kvalitu i v belgickém dresu, jak teď zmínil Adam Weidenthaler. No a na hřiště nepřichází jenom on, ale i třeba Axel Witsel, 37-letý záložník, ještě starší než Romelu Lukaku, no a s nimi výrazně starší Seis, mladší Seis, který přichází taky na trávník. A to jsou tedy 3 noví Belgičané, 61. minutě za stavu Španělsko, Belgie 1-1. A hraje se teď na polovině Španělů, kteří kombinují mezi sebou. Cubarsí a Laporte si teď předávají balón. Laporte posílá balón do prostřed hřiště, kde už je připravený Pedri a dává na pravou stranu. Tam je Lamine Yamal, navádí si míč na levačku a tahle rána na zadní tyč nebyla až tak nebezpečná. Thibaut Courtois si s ní dokázal poradit a tak na závěr 61. minuty pokračuje stav mezi Španělskem a Belgií ve čtvrtfinále mistrovství světa 1-1. Pedri dá.
0: Děkujeme oběma našim reportérům. Připomínám, že přímou reportáž celého zápasu můžete i dál poslouchat právě s komentářem Adama Weidenthalera a Tadeáše Skalického na digitálním radiožurnálu Sport.

Nejméně 4 mrtvé, včetně 14-letého chlapce a 13 zraněných si vyžádalo ruské bombardování Kramatorsku na východě Ukrajiny. Další zprávy Radiožurnálu uslyšíte za 3 minuty.

0: Radiožurnál půl jedenácté. Rozálie Machartová a zprávy.
1: Policie prověřuje požár výškové budovy ve Zlíně jako možné obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až pětileté vězení. Informovala o tom krajská policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Celkovou škodu policisté zatím nevyčíslili. V někdejším Baťově areálu začalo hořet včera ráno. Během dne se pak většina stavby postupně zřítila. Růst spotřebitelských cen v Česku v červnu meziročně zpomalil na 1,5%. Byl tak o 0,6% bodu nižší než v květnu. Potvrdil to Český statistický úřad. Podle něj ke zmírnění inflace významně přispěl pokles cen pohonných hmot po březnovém prudkém zdražení. Tajfun Bávi, který meteorologové označují za největší za posledních 10 let, se blíží k Tajvanu. Během jednoho týdne jde o už druhou bouři, která vážně ohrožuje tuto část světa. Klimatologové to přičítají mimořádně silnému jevu El Niño. V Ostravě začal naplno pracovat první český kvantový počítač. Je v areálu Národního superpočítačového centra a má za sebou několik měsíců testování. Kvantový počítač dokáže v krátkém čase řešit extrémně složité úlohy. Hlásí se už první zájemci o využití. Poptávka je třeba v oblasti přenosu energií nebo vývoje nových materiálů.
2: Sport.
1: Fotbalisté Belgie a Španělska hrají na světovém šampionátu čtvrtfinále. Informace přidává Tadeáš Skalický.
3: 1-1 teď aktuálně v polovině 70. minuty mezi Španělskem a Belgií. V úvodní půli se prosadili Ruiz a De Ketelaer. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
1: Fotbalista Václav Černý ukončil reprezentační kariéru. Poslední zápas v národním dresu odehrál minulý rok v kvalifikaci proti Faerským ostrovům. Na závěrečný šampionát už nominovaný nebyl.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 u Koberovic a omezení na pražském okruhu u Běchovic. Na D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Ledeč nad Sázavou. Na 78,5 kilometru stojí osobní auto v odstavném pruhu. Na východní části pražského okruhu ve směru z Černého mostu do Běchovic dejte pozor za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru opravují most v pravém pruhu. Okruh ještě jednou, tentokrát z letiště ve směru na D1, zpomalte za sjezdem na Plzeň. Na 22,5 kilometru pracují silničáři v pravém pruhu, místem se projíždí plynule. Na tahu 7 mezi Prahou a Chomutovem dejte pozor u odbočky na Postoloprty. Nákladní auto tam srazilo zvěř a blokují odstavný pruh. 7 ještě jednou mezi Prahou a Chomutovem, tentokrát u odbočky na Slaný, hlásíte nám tam kolonu.
5: A přesně jak je to zúžení tam, tak tam stojí policajti z jedné z druhé strany, už se to začíná pomalečku nasouvat.
4: Dodáme jen, že tam řeší nehodu dodávky a nákladního auta. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, teploty 25 až 29 stupňů. Na severovýchodě kolem 23, na horách kolem 17, na Šumavě až 21 stupňů. Tolik zprávy. A posloucháte večerní Radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: A ještě doplním, že dokumentaristka Helena Třeštíková představila na Karlovarském filmovém festivalu svůj nový časozběr o Báře Basikové. Život jedné z nejvýraznějších českých zpěvaček sledovala téměř 30 let a zachytila nejen proměny její kariéry, ale i velmi osobní životní okamžiky. Rozhovor s Helenou Třeštíkovou pro vás máme tady na Radiožurnálu už za půl hodiny. Tedy, pokud se nebude prodlužovat zápas mezi Španělskem a Belgií, to bychom se pochopitelně i dál věnovali fotbalu.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
2: I o prázdnu.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Druhý a devátý tým světového žebříčku FIFA na sebe narazili ve čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa a zápas Španělska s Belgií dál sledují reportéři Adam Weidenthaler a Tadeáš Skalický.
2: Jamal je v pokutovém území za stavu 1-1, Španělé v další šanci po té, co teď v začátku 77. minuty jsou jasně lepším týmem, ale z té šance nic nevznikne a na druhou stranu míří Belgičan Jeremy Doku. Každopádně druhý poločas jsou Španělé ještě dominantnější než v poločase prvním, držení míče skoro 80% času pro úřadující evropské šampiony, kteří teď ale faulují na své vlastní polovině, a to Raskina, který tam neměl nikoho na pomoc, takže získal to nejlepší, co mohl, tedy volný přímý kop od autové čáry. Byl drobně stažený za ruku Petrem Porem, ale nohy šly hodně dobrovolně do vzduchu od záložníka Raskina, záložníka belgické reprezentace a taky skotských Rangers. Díky tomu jsou teď Belgičané na útočné polovině, 77. minuta a snaha něco vymyslet.
3: Kastaň může kombinovat s Axelem Witzlem, který se zatáhl hodně hluboko do belgické obrany a už může taky kombinovat s novým mužem na trávníku, golmanem Belgie Lamencem, který vystřídal zraněného Thibauta Courtoise, jasnou belgickou jedničku, a tak bude muset ve svém třetím startu za belgickou reprezentaci předvést velmi dobrý výkon, aby vymazal silné španělské útočníky. Teď se o další výpad snaží Lamine Yamal z pravé strany, ale Belgie se dál nedokázala osvobodit v 87. respektive 78. minutě za stavu Španělsko. Belgie dál 1-1, Pedri kombinuje s Rodrym a znovu Španělé uzamknuli Belgičany ve vlastním vápně a tak můžou kombinovat i dál. Pedro Poro dává na pravou stranu Yamalovi, ten se mu vrací přihrávku, Pedri dává Rodrymu, Rodry Pedrymu, to je taková krátká přesmyčka nebo říkanka, chcete-li. Lamine Yamal kombinuje taky s Pedrem Porem a znovu míč na pravé straně u mladého Španěla, ten se ale znovu nedokázal dostat přes Seise, belgický obránce, je velmi dobrý v těch vzájemných drobných soubojí právě s Laminem Yamalem.
2: 1-1 je stav stále tedy ve čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Belgií.
1: Přímá reportáž, kontinuální přímá reportáž pokračuje na digitálním radiožurnálu Sport, ale můžu vám slíbit, že i tady na radiožurnálu se na závěrečné minuty řádné hrací doby čtvrtfinále mezi Španělskem a Belgií určitě vypravíme.

0: Vysílání radiožurnálu dnes večer patří hlavně fotbalu, ale v Pardubicích žijí až do zítřka trochu jinou zábavou. Koná se tam 9. ročník mistrovství České republiky v hospodském kvízu, největší kvízové soutěže v Evropě. O titul tam v hokejové aréně usiluje téměř 150 družstev a nechybí mezi nimi ani loňští vítězové, tým složený z lovců známých z televize.
1: Krásný podvečer, máme 18. hodinu, takže můžeme odstartovat alby mistrovství České republiky v hospodském kvízu. Ahoj!
2: Tak začal v Pardubicích 9. ročník mistrovství České republiky v hospodském kvízu. Loňský titul obhajuje tým televizních lovců v čele s kalkulátorem Jakubem Kvášovským.
3: Minulý rok jsme měli kliku na otázky a ono zase se to může otočit a vrátit se to zpátky, kdy jsme bývali čtvrtý, co já pamatuju třeba, a pak dvakrát druhý, takže snad budeme mít štěstí.
2: Do Pardubic letos přijelo zhruba 1100 soutěžících, kteří budou odpovídat na 500 soutěžních otázek. Odhadnout vítěze ale podle hlavní dramaturgyně akce Radany Lukovičové není vůbec jednoduché.
4: Ono je to vždycky boj do poslední otázky a kolikrát se nám už stalo, že to bylo natolik vyrovnané, že musela rozhodovat nějaká pomocná kritéria. Za favority lze určitě považovat týmy, které v rámci uplynulé sezóny kvízu skončily na vrchních příčkách svých regionálních lig a samozřejmě tedy i týmy, které se pravidelně účastní, ať už mistrovství České republiky a nebo maratonu kvízového.
2: Marek to neměl, jsem do Pardubic daleko přijel z Prahy.
5: Tak já jsem tady už po třetí. Přicházíme proč pobavit se, je to zábava, je to dobrý víkend.
2: Honza dorazil do Pardubic z Teplic.
6: My jsme jako trošku speciální tým, my jsme tým složený z moderátorů hospodského kvízu. Jsme v podstatě z celé republiky.
2: Kuba z Poděbrad.
7: Možná umění, literatura pro nás bude trošku náročnější, ale jinak si myslím, že to máme dobře pokrytý.
2: Vítězný tým bude znám až v neděli. Rozhodne nejvyšší počet bodů ze všech soutěžních kvízů. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Radiožurnál.

0: Courtois se Lamens pouze vyrazil balón před sebe a Merino dokázal dorazit do poloodkryté brány. 7 minut se nastavuje v Los Angeles, 7 minut tedy mají Belgičani na to, aby prolomili tohle utkání a aby si ještě vymodlili prodloužení v utkání se Španělskem. Čtvrtfinálový duel tedy Španělé vedou po té, co se nejprve prosadil Fabián Ruiz, na něj navázal Charles de Ketteler a teď tedy ve druhém poločase z obrovského tlaku Španělska, ale nakonec takové nenápadné střely z dálky dokázali Španělé skórovat na 2-1, navzdory tomu, že tady poprvé na šampionátu inkasovali úřadující evropští šampioni, tak to vypadá, že se přeci jenom dostanou do toho semifinálového zápasu, kde už čekají po včerejšku Francouzi.
1: Velmi nebezpeční Francouzi, nutno podotknout, teď ale Belgičané ještě se snaží něco udělat s tím výsledkem. De Ketteler dává Dukuovi, ten se dostal až do takového kliku, ve kterém musel bojovat se 4 Španěly, ale byl tam podle sudího Michaela Olivera útočný faul Doku a vypadá to, a tak budou Španělé rozehrávat ve druhé nastavené minutě nad rámec druhé půle od vlastní poloviny hřiště, od vlastního pokutového území ve chvíli, kdy vedou nad Belgií 2-1 a Unai Simon tak ukazuje svým spoluhráčům, ať se dostají na pravou stranu belgické poloviny hřiště z jeho pohledu. Teď několik hlavičkových soubojů uprostřed trávníku. Axel Witsel získává míč pro Belgii, Raskin dává na levou stranu, kde už je připravený Doku. Tohle je průniková přihrávka, tady je Selemerks, ten se dostává už k centru do pokutového území Španělů, tam byl osamocený Lukaku, ale tohle měl Selemerks rozhodně zakončovat, protože brána byla odkrytá, protože Unai Simon vyběhl a vůbec se mu to nepovedlo. A teď na konci druhé nastavené minuty z těch celých 7, to byla obrovská šance pro Belgii. Selemerks ještě hledal rozběhnutého Lukaku, ale tam byli dva obránci Španělska a ti tuhle situaci vyřešili. To znamená, Španělsko-Belgie dál, 5 minut do konce čtvrtfinále mistrovství světa 2-1.
0: Ale Doku teď může postupovat dopředu, na pravé straně 3 nabíhající spoluhráči, Doku ale předržel balón, spoluhráči se zlobí, je to sice faul na žlutou kartu, ale bude to rozehrávka volného přímého kopu ze zhruba 30 metrů. Michael Oliver ještě vytáhl žlutou kartu a ta přichází pro Amerika Laporta, který vůbec nekoukal na balón, snažil se jen a pouze sejmout Jeremyho Doku. A takže žlutá karta i pro druhého stopera španělské reprezentace. Z celkových 7 nastavených minut už téměř 3 vypršely. Alex Selemakers se snaží rozehrávat, nebo bude rozehrávat, zatímco Unai Simon, který před chvíličku trochu zaváhal, si postavil pouze jednoho hráče do zdi. Tím byl Jamal, Selemakers ho bez problému překopl. Pozor na tenhle centr, který nepřiplachtil Klukakovi, navíc Raskin následně propadá. A tady je rychlý kontr 4 Španělů proti jedinému Joaquínu Seisovi. A Joaquín Seis, jak jsme ho chválili v celém tomhle zápase, tak pokračuje v těch kvalitních výkonech a teď v roli posledního hráče odkopl balon na tribunu.
1: Teď velmi nepřesná přihrávka a Španělé mohli orazítkovat ten svůj postup do semifinále, kde se tedy lepší z tohoto čtvrtfinále potká s Francií a mohli jít 4-1, respektive dost možná 4 už jenom na gólmana Lamence, ale přišla nepřesná přihrávka, Seis ji vystihl, no a to znamená, že v polovině nastaveného času, tedy ve čtvrté minutě z těch celých 7, dál platí stav Španělsko-Belgie 2-1 a to hlavně díky gólu Mikela Merina, který se prosadil v 88. minutě. No a to znamená, že Španělé jsou o krok blíž tomu zmiňovanému semifinále. Teď dlouhý odkop od branky Unaje Simona, španělského golmana, který ale zamířil do zámezí a to znamená, že Seis bude vhazovat z levé strany hřiště, po něm si zahraje taky Mechele a golman Lamens, kterému se vůbec nepovedl ten zákrok před gólem na 2-1 z kopačky Mikela Merina a tím tak trochu zařídil pro Belgii to, že je dost blízko vyřazení z playoff celého turnaje. Axel Witsel teď bojuje ve středu hřiště o balón a fauloval některého ze Španělů, který se teď několikrát otočil v leže na trávníku. Axel Witsel taky vidí za tenhle zákrok žlutou kartu a je to kapitán Rodri, který se drží pravděpodobně za kotník. Tohle bylo prošlápnutí trochu ne na kotníku, ale spíš na holeni.
0: No a Axel Witzel ještě může být rád, že to je jenom za žlutou, i když to zase úplně chtěný surový zákrok nebyl. Rodrymu se teď ale nemůžeme divit, že se pomalu zdvihal z trávníku. Už je ale zpátky a hraje se 2 minuty a pár sekund k tomu. Ještě je oficiální nastavený čas zápasu čtvrtfinále mistrovství světa mezi Španělskem a Belgií. Španělsko vede 2-1, teď ale Simon brankář chybuje v rozehrávce, rychlé autové vhazování pro Belgii a fanoušci vstávají, chtějí vidět dobře ty poslední sekundy, ať už přejí Belgičanům anebo Španělům.

0: Dobrá kombinace na pravé straně v podání Belgičanů, centr do vápna na Lukaka, ten hlavičku je ale přímo pod sebe, balon se tam odráží několikrát Rodrymu, nechtěl ho napadat, Salemakers bál se toho, že tam přijde odkop a on taky přišel. Na druhé straně Jamal ale prohrává rychlostní souboj s Dokuem, tohle byla ozdoba celého zápasu, ty útočné výlety ať už Jamala nebo Doku. A teď centr z pravé strany podání Belgičanů přímo na brankáře Simona, Lukaku si naběhl do soupeřova brankáře, fauluje ho, zatímco už měl Unai Simon míč ve svém držení a ani Romelu Lukaku tedy tenhle zápas zřejmě nezlomí. Tohle může být poslední reprezentační duel nejen pro Lukaka, ale i pro De Bruyneho, pro Courtoise, pro tyhle zástupce té silné belgické reprezentační generace, stejně tak pro Axla Witzla, který dnes přišel jakožto střídající hráč. Ještě zastavu 1-1, ale teď už Španělsko vede nad Belgií 2-1 a do konce nastaveného času oficiálně zbývá několik desítek sekund.
1: Ano, konkrétně to teď bude přibližně, ano, přesně 1 minuta, teď zbývá do konce toho 7minutového nastavení. Ve chvíli, kdy Španělé vedou nad Belgií 2-1 a jsou opravdu velmi blízko postupu do semifinále mistrovství světa ve Severní a Střední Americe 2026. Teď navíc hrají na belgické straně hřiště a můžou tak trochu pozdržet tu hru. Kukureja po levé straně míří s balonem dopředu a Španělé vypadají, že to nechtějí tak nějak utahat do konce rána zpoza pokutového území, ale tam byl golman Lamens připravený výrazně lépe než při té minulé šanci Španělska, kdy se Španělé v 88. minutě dostali po dorážce Mikela Merina do vedení 2-1. Teď ještě Nico Williams, po něm Rodri na polovině Belgie, kombinace španělských fotbalistů a to už dobíhají poslední vteřinky nastavení, posledních 10 sekund do konce 7minutového nastavení a sudí Michael Oliver nebude mít důvod ho prodlužovat. Teď ještě Pedro Porok, který dostává míč do vápna Belgie, ale tam byli nejdřív právě Belgičané. Teď utkání končí. Ano, je to tak. Španělé postupují do semifinále mistrovství světa, ve kterém si zahrají s Francií. Belgie na turnaji končí po obrovské minele golmana Lamense. Ten přišel během druhého poločasu a vystřídal zraněného Thibauta Courtoise. No a nedokázal Belgičanům pomoct k postupu mezi nejlepší 4 týmy turnaje. Belgie tedy
2: Francie a Španělsko jsou tedy v semifinále, zbylá 2/4 finále. Norsko, Anglie a Argentina, Švýcarsko se budou hrát zítra pozdě večer nebo tedy v noci na pozítří. A na Radiožurnálu samozřejmě zase budeme u toho. Dobrý večer, je 23 hodin. Rozálie Machartová připravila zprávy.
3: Maďarsko by znovu mohlo čerpat peníze z fondu obnovy, musí ale splnit podmínky Evropské unie. Cenový strop na pohonné hmoty o víkendu znovu vzroste. Tenisté Sinner a Zverev postoupili do finále Wimbledonu a zítra bude slunečno, během dne přechodně více oblačnosti, teploty až 29 stupňů Celsia.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Evropská rada schválila Maďarsku nový plán na čerpání z dříve zmrazeného fondu obnovy. Umožní tak vyplatit Budapešti v přepočtu skoro 250 miliard korun. Ty Evropská unie Maďarsku zmrazila za vlády bývalého premiéra Viktora Orbána kvůli nedostatkům v oblasti právního státu a omezení nezávislosti justice. 27 fondy Maďarsku uvolní poté, co nová maďarská vláda premiéra Petra Maďara předložila plán opatření v boji proti korupci nebo k posílení nezávislosti soudnictví. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot o víkendu znovu vzrostou, informovalo o tom Ministerstvo financí. Benzín budou moct čerpací stanice prodávat až za 41 korun a 86 haléřů za litr, tedy o 16 haléřů víc než dnes. Litr nafty bude moct stát až 38 korun a 79 haléřů. Cena tak stoupne o 57 haléřů. Pohonné hmoty zdražují už od minulého týdne. Vláda prodloužila regulaci cen do 19. července. Počet ublížení na zdraví a loupeží spáchaných dětmi do 15 let stoupl oproti roku 2015 o 40%. Mladiství a děti se dopouští častěji i dalších násilných činů. Vyplývá to ze zprávy Nejvyššího státního zastupitelství za loňský rok. Pokračuje mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.
5: Za dominantní bývají označovány vlivy sociálního a rodinného prostředí, skupinové dynamiky a působení kybernetického prostředí. Dětští a mladiství delikventi se primárně etablují ze sociálně znevýhodněného nebo nefunkčního rodinného prostředí.
3: Ve zprávě nejvyšší státní zástupitelství doporučuje například vznik specializovaného ústavu s terapeutickou i sociální péčí. Americký herec Jeffrey Wright se vrátí na Karlovarský festival se svým průlomovým filmem Basquiat. V životopisném snímku před 30 lety stvárnil titulní roli amerického malíře a graffiti umělce Jean-Michela Basquiata. V Karlových Varech Wright film uvedl už v 90. letech. Radiožurnálu řekl, že si na to dobře pamatuje.
6: Pamatuju si, jak jsem tu byl poprvé a říkal jsem si, já se sem chci fakt vrátit. Fakt jsem nevěděl, že to bude po 30 letech. Byly tu i jiné moje filmy, ale vrátit se s tímhle a převzít ocenění, to pro mě znamená hodně.
3: Wright zítra převezme cenu prezidentského Karlovarského festivalu. Sport. Tenista Jannik Sinner je jediné vítězství od obhajoby titulu ve Wimbledonu. Po třísetové výhře nad Srbem Novakem Djokovicem postoupil italský hráč do finále. V něm se v neděli utká s Němcem Alexandrem Zverevem, který vyřadil také ve třech setech Brita Artura Ferryho. Fotbalisté Španělska a Belgie se utkali ve čtvrtfinále světového šampionátu. Z konce druhého poločasu se hlásí Tadeáš Skalický.
1: Španělé postupují do semifinále mistrovství světa. Belgii porazili 2-1, rozhodl o tom v 88. minutě gól Merina po velké chybě střídajícího golmana Lamence v brance Belgie. Španělé si zahrají v semifinále s Francií. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
3: Kanoista Martin Fuchsa vyhrál i na třetím letošním světovém poháru závod na 1000 metrů. Tentokrát triumfoval olympijský vítěz v Montrealu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D1 u Velkého Beranova a také na pražském okruhu u Běchovic. Na D1 z Brna ve směru do Prahy počítejte se dvěma omezeními za sjezdem na Měřín. Na 122. a 119. kilometru se projíždí pouze levým pruhem. Na pražském okruhu ve směru na D1 opatrně za sjezdem na Plzeň. Na 22. kilometru pracují silničáři, mají zabraný pravý pruh, kolem se projíždí plynule. Na východní části okruhu směrem do Běchovic dejte pozor za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru jsou silničáři v pravém pruhu, projíždí se bez výraznějšího zdržení. Na silnici 7 mezi Prahou a Chomutovem řeší hromadnou nehodu u odbočky na Slaný a Mělník, počítejte se zdržením v obou směrech. A na tahu 421 mezi Mikulovem a dálnicí D2 zpomalte za Zaječí. Osobní auto se tam srazilo s kombajnem a je to obtížně průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23, na horách kolem 17, na Šumavě až 21 stupňů. Tolik zprávy. Začíná repríza festivalového hosta Libora Boučka.
8: Její manželské etýdy se řadí mezi evropskou dokumentaristickou klasiku. Její pohled zažil Miloš Forman, Katka, René či celá řada osobností v rámci série Gen. Její poslední dílo mělo svoji premiéru na letošním festivalu a k dnešnímu dni stále vede v diváckém hlasování. Film se jmenuje prostě a logicky Bára Basiková a propojení těchto dvou dam je jeden z nejkrásnějších okamžiků letošního mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Helena Třeštíková je hostem Radiožurnálu. Přeji hezké dopoledne.
9: Dobrý den.
8: Troufám si tvrdit, milé posluchačky a posluchači, že ten potlesk, který zní odsud z prostranství před naším airstreamem, je zcela symbolický, protože to první uvedení Báry Basikové snímku zažilo dokonce 6-minutový potlesk. A myslím si, že dnes zde před airstreamem sedí ti, kteří ten dokument viděli a myslím si, že sdílí tu obrovskou energii. Dokument, který je do jisté míry manifestace ženské síly, dá se to i třeba takhle popsat?
9: No tak... To samozřejmě ráda přijímám, i když, víte, když člověk točí takovou dlouhou dobu s někým, tak vlastně se jako neříká přesně nějaký, jaksi slogany, dejme tomu, ale točí to, co je, co život přináší a moje zásada je být co nejpravdivější, aby to bylo co nejautentičtější. No a zajímavé je, že to s tou Bárou právě Šlo úžasně, protože ona taková je, ona se nestylizuje před tou kamerou, nedělá se někým jiným, nedělá se něčím lepším, přizná i věci vlastně neúplně pozitivní a potom, když to ve střižně vidí, tak to přijme, ať to tam zůstane, takový je život. Ona už několikrát říkala, no, asi bych z toho filmu něco mohla vystříhnout, ale z toho života už to vystříhnout nejde, tak to tam nechme. A jestli to bude působit na ženy, tak budu jenom velmi ráda.
8: I o tom přístupu Báry Basikové k Heleně Třeštíkové si budeme povídat. Nicméně já jsem rád, že se potkáváme v Karlových Varech. A ta první otázka je logická. Jak moc pro vás osobně je důležitý ten festival? Jestli si to dobře pamatuju, my jsme spolu naposledy mluvili před pár lety, když jste tady měla Forman versus Forman.
9: Ano, ano.
8: Tak jenom, jak je pro vás ten festival důležitý? A co pro vás znamená být tady a potkávat se s faninkami a fanoušky?
9: Tak já jsem jezdím už někdy od 80. let každoročně, pokud festival je a není zrovna covid. A tak to je vždycky taková strašně intenzivní doba, protože člověk vlastně si tady, když se potkává s lidmi, který ty filmy vidí a nějak na to reagují, nějak ověřuje, jako jestli funguje to, co si myslí osaměle ve střižně. Je to zpětná vazba, to je strašně důležitý a já jsem tady hrozně šťastná a spokojená, akorát je to takový intenzivní, že úplně tak už chrchlám trošku, takže...
8: Festival končí zítra, myslím si, že to je akorát ta délka v rámci toho chrchlání, sdílím ho s vámi, musím říct. Jedna věc ještě mě zajímá, než se dostaneme k Báře. Jak si udržet tu náladu pospolitosti, radosti a částečně i národní hrdosti, kterou tady v Karlových Varech máme od toho pátku do soboty. Jak se to jako udržet potom dál, těch zbývajících 51 týdnů?
9: No, já teda mám teďka takový samozřejmě zásadní téma, který jsem taky otevřela před projekcí, že jsem zneklidněná vztahem tady vládnoucích lidí k veřejnoprávním médiím a strašně bych si přála, aby se nic neměnilo, protože proč měnit systém, který funguje a že to by mohlo být taková jako nějaká dobrá kapka dobré nálady, kdyby tohleto jsme se dozvěděli. A, ale jinak no, člověk si musí pořád snažit připomínat v životě to dobrý a vždycky si vzpomenout na sluncem zalité Karlovy Vary a udělat si dobrou náladu.
8: No a možná, když člověk bude opouštět tohle malebné krajské město, tak třeba, když bude míjet tu ceduli s přeškrtnutým nápisem Karlovy Vary, tak zavřít oči a žít v té iluzi, že v těch Varech ještě dál je.
9: Ano, anebo když náhodou se vám nepodaří zavřít ty oči, tak věřit, že zase příští rok pojedete v opačným směrem a uvidíte tu ceduli nepřeškrtnutou.
8: To je pravda. I tento optimismus vložit, říká Helena Třeštíková, to doporučení pochopitelně neplatí pro řidiče, ale výhradně pro spolujezdce. Helena Třeštíková je hostem Radiožurnálu.
4: Festivalový host Libora Boučka.

0: Píseň je souměrná, která patří do repertoáru Báry Basikové, ne náhodou zní dnes na Radiožurnálu, protože hostem je Helena Třeštíková, která na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech uvedla svůj dokument Bára Basiková. Ten dokument nikoli v shodou okolností, ale myslím si, že ti, co ho viděli, tak dle očekávání vede divácké hlasování v rámci divácké ceny deníku Právo. Na druhém místě další dokument Bílý ďábel o kameramanovi Robertu Richardsonovi. Tak co pro vás znamená, paní Třeštíková, to první místo?
1: No, tak já jsem tím samozřejmě strašně dojatá. Čekám, jak to dopadne, tak ještě nás může někdo přeskočit, že jo?
0: No, tak. Percentuálně ta varianta samozřejmě existuje, ale řekl bych, že je nižší a nižší. No ale co podle vás znamená to, že na těch prvních dvou místech jsou dokumenty?
1: No, to je další úžasná věc, protože tak já dělám dokumenty a nedělám je jako nějak z nouze. Já jsem od začátku říkala, že chci dělat dokument a vždycky dokument, nikdy hraný filmy, protože mě prostě se zdá jako taková, nebo definovala jsem se, že chci zachycovat současnost tady a teď a případně, aby byla uchovaná i pro budoucnost jako obraz doby, ve který žijeme. A to by mělo, nebo je to vlastně taková charakteristika dokumentu a to, že dokument jako má takovýhle úspěch tady divácký, tak mě to hrozně dojímá. Opravdu hrozně, protože někdy ty dokumenty jsou takový jako trošku podceňovaný, že jo?
0: Někdy jsou to trošku popelky. No, nebál bych se toho označení, jestli vám nevadí.
1: Je to tak, je to tak. A tady dokonce byla zrušena kategorie soutěž dokumentárních filmů, že jo?
0: No. Tak. Myslím, že ale se možná vrátí, vzhledem možná, k tomu, že ty vrátí, dva dokumenty jsou na prvním místě. Když jste zmiňovala ten dokument, tak ten důvod, proč jste se vydala tímhle směrem, bylo to i to, že jste žila na Václavském náměstí a že jste vlastně z těch oken viděla to, co se děje a všechny ty dějné okamžiky silné pro naši zemi?
1: To je pravda, ale to víte, že v tu chvíli si to člověk takhle neuvědomuje. Já jsem původně dělala střední výtvarnou školu a myslela jsem, že budu návrhářka divadelních kostýmů, protože jsem byla hrozný fanda divadelní, jsem furt seděla někde na nějakých představeních, ale pak se to postupně změnilo. No a když jsem asi tak rok před maturitou tam řekla spolužákům, že bych se chtěla hlásit na FAMU, tak se na mě dívali, ježišmarja, taková, Heleno, ty jsi se zbláznila. Protože já jsem byla taková trošku nenápadná šedá myš. Tadleta chce jít na FAMU, no jdi do háje. A rodiče byli taky šíleně naštvaný, protože mě viděli v té výtvarné dráze někde.
0: Díky mamince asi.
1: Ano, máma byla výtvarnice. No a ale tak jako zase byli velkorysí v tom, že mi to jako nezakázali.
0: No. To téma. Ten ústřední motiv, což ve vašem případě je člověk, podle čeho vy poznáte, že tohle je ten správný? Je tam nějaký ten dialog ještě s někým, s dramaturgem nebo s producentem, anebo je to vrozený instinkt, který máte vy?
1: No asi je to trošku instinkt, protože takový asi důležitý film nebo projekt můj manželské etídy, tak vznikl tak, že ti protagonisti byli vybrani úplnou náhodou. My jsme měli za zadání natočit 5 let života mladých manželských párů od momentu svatby. A tak jsme šli na matriku a tam jsme se domluvili s paní matrikářkou, že ještě zadání bylo, že těm mladým lidem bude mezi 18 a 24, tak když tam a žádná předchozí svatba děti, nic. Takže když tam někdo přijde s tímto datem narození, tak ona nás upozornila a my jsme se jich zeptali, no oni na to koukali tak jako trošku jako na zjevení. Oslovili jsme asi 20 párů, 10 z nich souhlasilo a z 10 jsme začali točit, ale bohužel potom se ukázalo, že to je finančně náročnější, než se předpokládalo, tak nám řekli, abychom to zredukovali na 6. A tam to je fakt, že jsme možná zvolili ty páry, který potom asi půl roce natáčení se nám zdali takový jaksi vstřícnější, nebo že se s nima líp komunikuje, ale já si myslím, že bych dokázala točit se všema 10, prostě naprostá náhoda. Hmm.
0: No, mě zajímá, jste jako dokumentaristka, když probíhá ten časozběr, jestli nemáte touhu, když se třeba najednou jakoby nic neděje. Já vím, že to nejde. Už ze samotné náplně té profese, ale jako to popostrčit, aby se začalo něco dít.
1: Jako nějak těm lidem navrhnout. Skoč do Vltavy, to bude legrace. Ne, jako, hlejte, tak jako můj styl, nebo já nevím, jak to říct, je to, či to, co se děje. Takže i když se nic neděje, tak by člověk měl přemýšlet, jak tuto dobu, jako, já nevím, prázdnoty a nečinění, nebo tak, jak to zachytit, jakým způsobem zachytit tohle, to je taky přece zajímavý téma.
0: Jednoznačně.
1: Nic se neděje.
0: Ale kde se něco děje, tak to je rozhodně život Báry Basikové a za chvíli se k dokumentu, který měl premiéru na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, dostaneme. Posloucháte Radiožurnál.

0: Znovu jeden z nejsilnějších hlasů české hudební scény, Bára Basiková. Přiznám se, drahá paní Třeštíková, že po shlédnutí toho dokumentu má ten hlas Báry Basikové ještě silnější rozměr, než předtím, než to člověk viděl. Elena Třeštíková je naším hostem. Bavíme se o snímku Bára Basiková, který de facto monitoruje těch 30 let života Báry Basikové, ale díky těm archivním záběrům se díváme i o 50 let dozadu.
1: No, je to dohromady 50 let jejího života.
0: Myslím si, že to je skutečně velmi komplexní. Jak jste se pro ní rozhodla? Kde byl ten start? Proč zrovna ona vás zaujala?
1: No, já jsem někdy v roce 95 se mi podařilo prosadit v České televizi takový projekt, který jsem nazvala Ženy na přelomu tisíciletí, a měl to být 10 časozběrných filmů, 5 let natáčených o nejrůznějších ženách, nejrůznějších profesí, zaměření a tak. No a zrovna v době, kdy jsem to dávala dohromady, jsem četla takový rozhovor s Bárou v Mladé frontě Dnes, kde ona říkala, že má 4letý dvojčata a o rodinu a děti se komplet stará její muž a je vlastně mužem v domácnosti a ona komplet vydělává a živí celou rodinu. A tak jsem si říkala, to je takový neobvyklý model, tak zkusíme to nějak zachytit. Takže jsem se s Bárou přes tu paní, která dělala ten rozhovor, jak si setkala, domluvili jsme se, Bára kývla, že 5 let, no a začali jsme točit.
0: Takže kývla hned. Já si totiž neumím představit tu reakci, že přijdete vy a vlastně jako...
1: Ona viděla manželský etýr, ale my jsme se dohodli, že já jí to řeknu a za týden si zavoláme. Mm-hmm. No a ona za týden řekla, že ano. A jenom, že tady vlastně na tomhletom příkladu se dá dobře demonstrovat, jak to časozběrné natáčení je ošidný systém, protože to téma opačného modelu muž a žena v rodině se velmi brzy zhroutilo. My jsme točili asi, já nevím, 3/4 roku. No a Bára, v Bářině životě se objevil nový muž a toho muže v domácnosti svého opustila a všecko bylo jinak.
0: No ale na druhou stranu potom se zase do tohoto modelu
1: no
0: vrátila,
1: pak ten takže... model se vlastně ona živila i toho druhého, i toho třetího. A takže ten model se opakoval, ale...
0: Tak zaplať pámu, že vám to dramaturgicky nerozhodilo.
1: No jistě, ale ten druhý muž, který přišel, ten jako se netvářil, jako že by přišel muž, který bude v domácnosti, to byl naopak takový světák. Když jsme ho viděli, tak jako ještě s kolegyní mojí, která tam byla, tak jsme byli úplně nadšený. Ježiš, ten vypadl, to je úžasný, charismatický chlápek. A kameraman nám říkal, já bych mu nevěřil ani slovo. A my, no jo, mužský, no, když ženský chválí nějakého mužského, tak vy hned se musíte jako proti tomu vymezit, že ono měl pravdu, no, to se ukázalo.
0: Jestli měl pravdu, na to vyražte do kina v polovině září, ale je to tedy skutečně nesmírně silný moment. Jak velký ten štáb je? To je tedy kameraman, vy?
1: A zvukař.
0: A zvukař, takže skutečně...
1: Teď se snažíme být přesně v tomhletom nejmenším modelu a tak oni, některý lidi se to i sami točejí, takže... Tak jako 3 lidi, to už je vlastně dost, někdo se
0: Kolik
1: točí.
0: Vlastně zbylo v tom současném díle v Báře Basikové z toho původního Bára B Live?
1: No, tak samozřejmě se to zhustilo, takže já nevím, tak něco přes polovinu. Méně než polovina.
0: No,
1: protože my jsme takhle, zadání tady tohohle toho projektu bylo, že to má mít celý hodinu a půl. Teď jsme tam měli ty archivy, Precedens, Stromboli, zpívá celá rodina, že jo? Pak ten můj a pak ty dotáčky, no, čili možná i míň.
0: Říká Helena Třeštíková, budeme se bavit i dál pochopitelně o Báře Basikové, protože, jak jsem zmiňoval a jak dokazuje i aktuální hlasování diváků na Karlovarském festivalu, je to senzace letošního ročníku.
2: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
3: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
4: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
5: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho
4: pluhu, už půl kilometru předtím.
2: Nezapomínejme na pravidla zipování.
5: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
2: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
5: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
5: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi. Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
2: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
5: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
2: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
5: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
2: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
5: Radiožurnál ve Varech.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
6: Je 23.30. Radiožurnál a zprávy. Hasiči dnes večer snížili stupeň požárního poplachu u požáru výškové budovy ve Zlíně, a to na druhý stupeň. V noci budou dál prolévat ohniska plamenů a chladit stavební konstrukce. Další podrobnosti o zásahu uslyšíte v hlavních zprávách o půlnoci. Při požáru schořilo téměř 30 000 knih nadace Tomáše Bati. Nadace proto založila transparentní účet. Podpořit ji můžete taky nákupem speciální edice triček. Knihy měly hodnotu minimálně 5 milionů korun, to je asi pětina ročního rozpočtu organizace. Nadace měla sklad v 5. patře. Ten den měla knihy stěhovat do nových prostor. Britská policie vyšetřuje smrt političky Anne Whitcombové jako možnou vraždu. Kvůli případu zatkla 26-letého muže. Policisté ale nemají informace o možném politickém motivu. O úmrtí političky ráno informovala televize Sky News. Whitcombová byla v minulosti poslankyní britského parlamentu a v 90. letech působila jako ministryně. Dlouho byla členkou konzervativní strany, ale v roce 2019 vstoupila do protiunijní Brexit Party, dnešní pravicově populistické strany Reform UK Nigela Farage. Německý spolkový sněm schválil úsporný balíček vládní koalice, který má snížit výdaje na zdravotní pojištění. Balíček počítá s úsporami v řádu miliard eur. Dotknou se ordinací, klinik, lékáren i farmaceutického průmyslu. Zároveň zahrnují vyšší doplatky a škrty pro pojištěnce. Opozice návrh zákona kritizuje. V zemi vyvolal protesty. Podle strany zelených reforma neřeší skutečné příčiny rostoucích nákladů, naopak působí bankroty nemocnic a přetížení praktických lékařů. Experimentální film režisérky Viktorie Štěpánové s názvem Folklor může získat studentského Oscara. Snímek se dostal do užších nominací. Premiéru měl na letošním filmovém festivalu v Karlových Varech. Prostřednictvím fiktivní influencerky představuje moravské tradice. Student Academy Awards patří mezi nejprestižnější studentské filmové soutěže na světě. Vítěze se dozvíme v srpnu. Předávání cen pak bude v polovině září v Torontu.
5: Sport.
6: Španělsko se po Francii stalo druhým semifinalistou mistrovství světa ve fotbale. Na turnaji ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku Španělé v Los Angeles porazili 2-1 Belgii. V semifinále narazí Španělsko právě na Francii.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na Pražském okruhu a nehoda na sedmičce u Slaného. Na Pražském okruhu ve směru na D1 zpomalte za sjezdem na Plzeň. Na 22. a 5. kilometru počítejte s krátkodobým omezením, projíždí se pouze levým pruhem, v místě se zpomaluje. Pražský okruh ještě jednou, tentokrát z Černého mostu ve směru do Běchovic, opatrně za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři, mají zabraný pravý pruh, kolem se projíždí plynule. Na tahu 7 mezi Prahou a Chomutovem řeší hromadnou nehodu u odbočky na Slaný a tvoří se kolony z obou stran. Na silnici 347 mezi Světlou nad Sázavou a Humpolcem dejte pozor za závitkovicemi. Na vozovce tam leží sražená srna. A na D1 teď čerstvá zpráva z Brna ve směru do Ostravy, velmi opatrně za sjezdem na Olomouc. Na 230. kilometru leží kus ocelové tyče a blokuje levý pruh. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra bude slunečno, během dne přechodně až oblačno, teploty 25 až 29 stupňů. Na severovýchodě kolem 23, na horách kolem 17 a na Šumavě až 21 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje repríza festivalového hosta Libora Boučka.
5: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.
0: Festivalovým hostem je dnes Helena Třeštíková. Vysíláme živě ze Sadové kolonády a před rozhlasovým airstreamem se sešla, a to vám také musím přiznat, paní Třeštíková, největší návštěva, co jsme tady měli, tedy co jsem tady já. Jo. To jen tak na okraj, že snímek Bára Basiková, o kterém si povídáme, opravdu velmi silně rezonuje a já z toho mám obrovskou radost. A myslím si, to je jedno z těch poslání festivalu, že člověk sdílí tu emoci, sdílí tu radost a že ti lidé to mají úplně stejně, že viděli těch několik desítek minut věnovaných Báře. Když se člověk podívá na vaše díla, tak tady tohle asi je dokument, kde hudební složka hrála největší roli. Jak moc byla důležitá a jak moc jste si hrála s tím, kam kterou píseň vložit?
1: No, to je takový zajímavý moment. Na to jsem přišla až v průběhu vlastně toho stříhání, že v mnoha, protože my jsme vždycky, toho materiálu je výrazně víc, samozřejmě pak se to zhušťuje a najednou si člověk uvědomuje, že třeba některé ty texty nějak souzní s tím, co se právě děje v Bářině životě. A tak jsme se snažili s tím pracovat. On to samozřejmě není jako tak, jako kdyby to napsal scénárista, tak by to bylo možná přesnější. Ale tady tak, jak to píše život, tak tam jako některé ty momenty opravdu fungovaly a takže jsme se snažili i tu hudbu používat jako určitý komentář možná k tomu Bářinu životu.
0: No a z toho paradoxně velmi vysokoční píseň Markétka, se kterou ona byla právě v tom televizním pořadu. Ano. A závěrem se znovu objevuje, nebudu říkat, jaké souvislosti, ale je to ten paradox, že to vlastně není její píseň, i když tak trochu je.
1: Ano, a to, že v závěru se objevuje, tak to byla náhoda taky. To nebylo to, že se bude ta píseň někde zpívat, nebylo náma vyprovokováno, ale byla to náhoda. Prostě život se skládá z různých náhod a dokumentaristi to chytají a občas se někdy povede jako to chytit bezvadně a spousta zajímavých věcí bohužel zároveň uteče. No,
0: je mi jasné, že směrem k Báře musíte být objektivní, ale tím, že ji znáte jako málo kdo, v jakém žánru anebo u jakého hudebního druhu se ona cítí nejlépe, protože v tom dokumentu logicky vidíme muzikál, vidíme její koketování třeba s popem až s taneční hudbou, vidíme pochopitelně precedens Stromboli, ale kde jste jí vy viděla nejšťastnější a nejpřirozenější?
1: No, ona sama říká, že je nezařaditelná, že vlastně zpívá tolik různých žánrů a poloh a tak. A já osobně si myslím, že by hrozně jí pomohlo, kdyby našla nějakého zpřízněného skladatele plus textaře, který by vystihl její osobnost a psal přímo pro ní, protože mám pocit, že ona vlastně interpretuje a že tak jako se vždycky v tom, v čem je, do toho se položí a v tom je úplně plně. A pak zase přejde někam úplně jinam. A že vlastně ona sama to neví. To si myslím. A kdyby někdo se našel, jako já nevím, kdy si třeba psali pro Hanu Hegerovou textař a skladatel písně, který byly přesně jí na tělo a vlastně jí definovali. Že kdyby Hana Hegerová zpívala tak jako Bára různý tvary, tak to zdaleka nebude Hana Hegerová.
0: No, ale to se klidně může stát ještě. A je to taková výzva pro producenty, které vysíláte.
1: To je právě, a ona Bára říkala, no, že ona tady ty vary hrozně silně prožívá. Trošku jinak, než já, přijetu poprvé v jiné roli, než ve který jako je zvyklá být jako zpěvačka. A říká, no pro mě je to výzva, to je úplně novej kus života, se tady nějak otvírá, no já to... A je prostě taková z toho celá pryč a většinou to skončí pláčem.
0: A byla jste se podívat na ten její koncert, který proběhl?
1: No jo, byla, no, ale to bylo docela silný, protože ona chvíli říkala, že se jí udělalo blbě a sedla si a zpívala v sedě a úplně my jsme tam posílali nějak jako nějakýho člověka s nějakýma lékama a podobně, protože to vypadalo, že možná to s ní bouchne.
0: No ale ještě předtím mám pocit, že to byl opět jako jeden z nesmírně silných okamžiků a ta radost, která z ní jde a ta sdílená radost no. je opět to, co prostě přišlo. No,
1: ale
0: podařilo
1: to je
0: se.
1: Zcela autentický, ono je prostě autentický.
0: Jednoznačně. I to, co říkala, to, co adresovala směrem k těm, kteří komentují různé věci na internetu, bylo naprosto přesné. Helena Třeštíková je dnes hostem Radiožurnálu.

0: Veni Domine, jedna z mála věcí zpívaná v latinském jazyce, a Bára Basiková zněla. Helena Třeštíková je dnes hostem Radiožurnálu. Kdybychom měli charakterizovat ten snímek pro ty, kteří třeba neviděli a nedostanou se do Karlových Varů, tak dobrá zpráva, musí počkat do poloviny září, kdy Bára Basiková půjde do kin, tak já myslím, že i pro muže to poselství, a přemýšlím o tou správnou formulací, protože když člověk řekne ženský film, tak tím bychom škrtli ty muže.
1: No, ale ono to bych nerada.
0: No právě, a já bych řekl, to je jako opačně, že i ti muži tam v lecčems ty ženy pochopí, ale ten ženský film určitě z hlediska tvůrců, tak to označení je správné, protože tam jste vy, Bára Basiková, Kateřina Černá jako producentka a Adéla Špaldová jako střihačka. A to byl záměr.
1: Ne, já jsem teď v poslední době většinou stříhala s Jakubem Hejnou, ale on bohužel zrovna tady v tu dobu, kdy jsme potřebovali začít Báru, tak měl nějaký zdravotní problém a na to následovala nějaká ještě práce, kterou musel dodělat, takže on sám mi doporučil Adélu, kterou já jsem do té doby neznala, a s tou jsme se velmi dobře shodli a myslím, že do toho vnesla takový ženský pohled a že tomu asi, že možná se do toho ponořila víc než Jakub Hejna, ale samozřejmě on je taky výborný. No takže jsme si to hezky užili jako takový babský sedánky.
0: No, vy to natočíte a potom to odevzdáte a vybírá to ta Adéla. Mě zajímá fakt
1: Ne, ježiš, to ne, to já udělám.
0: Aspoň takovou na chvíli, jestli tam nějaký moment, kdy i vy kdy se jako od toho odpojíte, aspoň na chvíli.
1: No tak minimálně. Je to tak, že já dělám takovou přípravu do té střižny. Já už mám za léta propracovaný takový systém, protože jinak bych se v tom samozřejmě při těch časozběrů jako jede několik většinou paralelně, že jo. Za dobu, co jsem točila Báru, jsem dělala dalších x různých filmů časozběrných. A takže já po každém natáčecím dní si nechám udělat transkript toho,
0: Přepis toho, co se tam dělo,
1: jak teda dialogy, monology, tak i situace s kódovejma číslama. A z toho si udělám jednak před každým dalším natáčením, si to připomínám a potom si udělám takovou přípravu pro střižnu na papíře. Já jsem furt takový papírový člověk ještě. No a s tou Adélou jsme to vybíráme. Z toho množství materiálu udělá se takový jako hodně hrubý tvar, no a potom se v tom hledá. Samozřejmě ona někdy měla nějaký chvíle, kdy něco dodělávala sama, ale já jsem se snažila být vlastně pořád u všeho, no.
0: Jak těžko se vám loučí s tím, co se do toho výsledného střihu nedostane?
1: No, tak ono
0: to je tady asi nejnáročnější, protože
1: To je samozřejmě nejnáročnější a mnohdy to jsou dobrý věci, ale prostě v tom tvaru nefungujou. Ale on ještě vznikne, nebo vznikl už, takový cyklus pro Českou televizi 3hodinových dílů, ve kterých bude teda jednak to, co je ve filmu, možná někde rozšířenější, ale zároveň i nějaký jiný situace a jiný scény, které se do filmu nedostaly.
0: Ještě přijde v podobě toho zpracování pro Českou televizi.
1: Ano, ano.
0: V jednom rozhovoru Bára Basiková, a myslím si, že jste tam u toho byla též, připustila pokračování, protože i to, co jste před chvílí říkala, to, jakým způsobem je přijímána, to, že sama říká, že teď je tady vlastně najednou nová vlna, nová šance, nová etapa, tak to pokračování připouštíte i vy?
1: Ale já připouštím jenom, že abych to mohla realizovat, tak potřebuju mít nějaký finance, potřebuju mít jako za sebou producenty, kteří tohle produkovali, by do toho asi šli, ale asi i nějakou instituci, no a nejsem si jistá, jestli teď Česká televize půjde do nějakého nového projektu, zatím jsem slyšela, že všechno totálně je zabrděný.
0: Proč je Česká televize důležitá v souvislosti s dokumentem, tak o tom se s Helenou Třeštíkovou budeme bavit za chvíli. Teď další dávka Báry Basikové na Radiožurnálu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D1 v Brně. Velmi opatrně teď na dálnici D1, pokud jedete z Brna do Prahy, zbystřete u exitu 194 Mikulov. Před chvílí tam bylo zaznamenáno auto jedoucí proti správnému směru jízdy, konkrétně kolem 194. kilometru. Opakujeme, D1 směr Praha za sjezdem na Mikulov. Pozor na auto proti směru. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
2: Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Se snáší déšť, s tmou se kří.

0: Další píseň, do které patří hlas Báry Basikové, Český rozhlas Radiožurnál vysílá živě ze Sadové kolonády. Naším hostem je Helena Třešníková, která na filmovém festivalu v Karlových Varech uvedla dokument Bára Basiková, ten vede divácké hlasování, zároveň potom uvedení skutečně a potom, co jste říkala o vašem vztahu k médiím veřejné služby, tak proběhl 6-minutový potlesk, zcela zasloužený, ale mě napadá, když se o tom bavíme, o tom diváckém hlasování, o tom, že opravdu se o tom snímku bude hodně mluvit, je to, nebojím se říct, senzace Karlových Varů, tak tam člověk už může cítit ten komerční potenciál, tak skutečně ten postoj těch komerčních vysílatelů není takový, aby nahradili Českou televizi?
1: Já si myslím, že ne, protože tak tady vidíte jako nějaký výsledek. Ale na začátku ta televize jde do projektu, který je nejistý, prostě časozběrný natáčení je nejistý. A myslím si, že to vyžaduje instituci, která má nějakou stabilitu a předvídatelnost financování a nějaký jako ve výhledu jistotu. A teď právě se obávám, že o to trošku může přijít. Tak to mě trápí jako osobně a speciálně to, co já dělám, si myslím, že nemůže dělat žádná jiná televize.
0: Jak vysoká je ta úspěšnost, že ten projekt skutečně dojde do konce? Zažila jste vy nějaký časozběr, který nakonec nevznikl?
1: No naštěstí ne, teda to tady ťukám. Naštěstí ne, ale tak jako jak moc to potom funguje a je intenzivní, no tak vždycky se to nějak dokončilo. Ale

0: ani minuta navíc a tak to bylo opravdu takový trošku tísnivý a potom, když přišli producenti, my jsme se setkali, oni totiž, dcera Kateřiny Černý viděla na základní škole film Katka, ne Katka, ale taková zase první část příběhu Katky a to se jmenovala V pasti. A mluvila o tom před mámou, ta říkala, no to by bylo zajímavé, v tom bychom mohli pokračovat, setkali jsme se a já, jakože bychom pokračovali v Katce, no tak já v bezvadný, ale já by těch projektů měla víc, tak jsem jim vytáhla takovou tašku ještě v té době s VHS-kama, oni úplně se vyděsili, jako padli do mdlop, ježišmarja, co to po nás všechno chce, když se máme dohodnout o jednom filmu Katka. Ale výsledkem bylo, že jsme od té doby těch filmů dělali, já nevím, asi 20.
1: A je to vždycky událost. Vy jste zmiňovala, že vždy paralelně těch projektů je několik. Tak myslím, že to je otázka, která je naprosto jasná, očekávaná. Tak co je to další téma, kterým teď hoříte?
0: No, já dodělávám čtvrtou část manželských etíd. To jest, že už je to 46 let od začátku natáčení. No, tak šest příběhů běží, různě se to tam mění, jeden z našich protagonistů umřel, takže život píše pořád dál.
1: Jak moc se ta dokumentaristika mění i díky tomu vývoji? Díky tomu, že když se podíváte na sociální sítě, tak si každý dělá ten svůj vlastní sběrný dokument.
0: No ježišmarja, samozřejmě, ohromně se to mění a teďka ten film, kdyby se holuby proměnily ve zlato, Pepi Lubojacké, tak to je z velké části točený na mobil. Točila to ona, to je vlastně takový částečně home video převedený do filmového tvaru. Jako strašně se to mění. Já když si vzpomenu na naše začátky, kdy jsme točili na film a měli jsme, já nevím, 1:3 jako materiálu výsledný tvar plus 3x tolik materiálu. No to je strašně málo samozřejmě.
1: Na druhou stranu, ale tím množstvím a tou kvantitou tak mám pocit, že ten váš přístup a ten přístup umělecký a řemeslné zdatnosti tak vynikne daleko víc.
0: No tak samozřejmě.
1: Že to je strašně dobře.
0: Samozřejmě ta moje předchozí etapa, kdy jsem opravdu všechno musela hlídat strašně kvůli tomu filmovému materiálu, být úsporná a o všem jako přemýšlet, promýšlet si to a ne tak jako točit, co jde a tak to samozřejmě jako hraje roli, to je, myslím, ve prospěch věci, no, že nenatočím takový množství materiálu, jako třeba některý naše studenti na daleko kratší tvar.
1: Bára Basiková jde v polovině září do českých kin. Troufám si tvrdit, že vážně stojí za to si to datum zapsat do diáře, protože kromě toho, že to je život jedné zpěvačky, tak je to ta jedna etapa vlastně našich životů, protože tam člověk vidí jak 90. léta, tak milénium, tak tu žhavou současnost. Vám přeju, ať jste zde i zítra večer.
0: No, děkuju.
1: Tak nemyslím jako obecně na tomto světě, ale v Karlových Varech, protože večer je odevzdávání a troufám si tvrdit, že když zde budete, tak se může něco stát.
0: No teda, tak já vám moc děkuju, tady všem vám děkuju za zájem a když tak to rozhlašujte mezi lidma, protože to se taky pomáhá, tak se do lidí chodit.
1: Helena Třeštíková byla naším hostem, děkujeme mnohokrát. Bára Basiková v kinech od 17. září a 14. bude hostem Radiožurnálu.

0: O Báře Basikové byla řeč v uplynulé hodině. No a Bára Basiková taky hudebně uzavírá pátek 10. července. Posloucháte Radiožurnál, poslechněte si taky naše živé noční vysílání. Zdraví vás Jiří Štefl, začínáme chvilku po půl jedné. Začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál a hlavní zprávy.
1: Špičky vládní koalice tvrdí, že si vyjasnili spor ohledně financování zbraní pro Ukrajinu. Hasiči snížili stupeň požárního poplachu ve Zlíně. Policie událost šetří jako možné ohrožení z nedbalosti. Tenistky Muchová a Nosková se utkají o titul ve finále wimbledonské dvouhry. A dnes bude slunečno, během dne může přechodně přibývat oblačnosti, teploty až 29 stupňů Celsia. Je neděle 11. července, u hlavních zpráv vás vítá Rozálie Machartová.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Koalice si údajně vyjasnila spor ohledně peněz na pomoc Ukrajině. Členové SPD tento týden kritizovali ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů, který přesměroval peníze do programu PURL. Jeho prostřednictvím spojenci financují americké zbraně pro Ukrajinu. Šéf hnutí Tomio Okamura mluvil o porušení programového prohlášení vlády.
3: Ministr Macinka porušení programového prohlášení od začátku odmítá. Podle Okamury je potřeba podobná rozhodnutí v budoucnu konzultovat.
4: Důležité je, aby se ty věci neopakovaly a důležité je, aby kroky v takových záležitostech, tak aby předem byli koaliční partneři včas informováni.
3: Macinka se jednání kvůli pracovním povinnostem nezúčastnil. Zastoupil ho čestný prezident strany Filip Turek, který dohodu potvrdil.
5: Určitě to o tom, aby ty koaliční rady nebo aby ta setkání byla pravidelná.
3: Koaliční partneři jednali i o dalších tématech, například o podzimním harmonogramu sněmovny. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Poslanci vládní koalice ve sněmovně prosadili novelu stavebního zákona. Má podle nich zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Nově k tomu má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a zakončené jedním razítkem. Opozice byla proti. Novelu dlouhodobě kritizuje.
6: Opoziční poslanci u řečnického pultu znovu opakovali své argumenty. Podle místopředsedy poslanců TOP 09 Michala Kučery novela stavební řízení nezrychlí.
7: Tento zákon nepřinese rychlou výstavbu bez zbytečného papírování, ale chaos, zmatek a průtahy.
6: Opoziční kritiku znovu odmítla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
8: Naším cílem je, aby se v Česku stavělo rychle, jednoduše, při dostatečné a relevantní ochraně všech veřejných zájmů.
6: Novelu stavebního zákona teď dostanou k posouzení senátoři. Jana Čermáková, Radiožurnál.
1: Soud v Británii odmítl většinu hlavních obvinění vznesených vůči pěti předním světovým automobilkám v rámci kauzy Dieselgate. Víc než 1,5 milionu lidí a firem v procesu žádalo po společnostech Mercedes-Benz nebo Ford odškodnění kvůli údajnému podvádění při emisních trestech.
9: Žalobě čelili také společnosti Nissan, Renault a skupina Stellantis, která vlastní značky Peugeot a Citroen. Podle obvinění automobilky měly do svých vozidel instalovat software, který umožňuje zmanipulovat měření emisí naftových aut. Reálně přitom měly vypouštět výrazně vyšší emise. Londýnský soud v procesu posuzoval 20 konkrétních reprezentativních aut a následně většinu hlavních tvrzení žaloby vznesených proti výrobcům odmítl. Soudkyně Sara Kokerilová ale dodala, že v některých bodech dospěla k závěrům, které nejsou pro automobilky příznivé. Zakázané zařízení měl obsahovat jeden posuzovaný vůz Citroen. Rozhodnutí soudu už uvítala ve svém prohlášení společnost Mercedes-Benz. Zdenka Trachtová, Radiožurnál.
1: Hasiči ve Zlíně snížili stupeň požárního poplachu ze třetího na druhý. Radiožurnálu to řekl jejich mluvčí Pavel Řezníček. Z hašení výškové budovy v Baťově areálu už taky odvolali vrtulník. Na místě zůstává menší počet jednotek než v předchozích dnech, pokračuje Řezníček.
10: Vzhledem k uklidnění této situace byla zároveň ukončena i činnost štábu velitele zásahu a velení si převzal na místě územní řídící důstojník. Na místě zůstává 13 jednotek, které budou pokračovat v prolévání ohnisek a ochlazování stavebních konstrukcí až vlastně do rána.
1: Podle Řezníčka se hasiči budou na místě střídat nejméně do pondělí. Budova začala hořet ve čtvrtek ráno a postupně se dvě její části zřítily. Policie událost prověřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až 5leté vězení. Celkovou škodu, kterou požár způsobil, zatím vyšetřovatelé nevyčíslili. S rozsáhlými požáry dál bojují taky hasiči v jihošpanělské Andalúzii. Tamní úřady už potvrdili 12 obětí, dalších 23 lidí se pohřešuje. Oheň se během dne rychle šířil. Podle španělské veřejnoprávní televize třeba během 2 hodin spálil 15-kilometrový pás lesa.
11: Andalúzské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že většinu obětí nejspíš tvořili zahraniční turisté. Podle šéfa oblasti Juana Manuela Morena nerespektovali doporučení, nepočkali na případnou evakuaci a plamenům se pokusili uniknout v autech. Právě v kabině vozu hasiči našli i 4 oběti požárů. Úřady už z oblasti evakuovaly zhruba 1000 lidí. Požáry region sužují od čtvrtka. Podle andalúzské vlády je asi způsobil spadlý kabel vysokého napětí. Elektrárenská společnost Endesa, která do oblasti dodává energii, ale uvedla, že kabel nebyl pod proudem a nejspíš byl součástí nepoužívaného vedení desítky let opuštěné restaurace. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: Řetězci Lidl unikla osobní data zákazníků z internetového obchodu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí společnosti Iveta Barabášová. Hekeři se podle ní dostali třeba ke jménům klientů, jejich telefonním číslům nebo k e-mailovým adresám. Naopak hesel, doručovacích adres nebo platebních údajů by se únik týkat neměl. Lidl se podle Barabášové dozvěděl o útoku začátkem tohoto týdne.
12: V současné době nemáme žádné konkrétní důkazy o zneužití dat. Nicméně jsme zákazníky, kterých se situace týká, preventivně varovali před možnými pokusy o phishing nebo zneužití identity.
1: Data hekři ukradli jednomu z poskytovatelů IT služeb Lidlu. Řetězec se kvůli incidentu obrátil na Úřad pro ochranu osobních údajů. Zasažený poskytovatel IT služeb zároveň podal trestní oznámení. Dnes je Světový den populace, má upozornit na současné demografické problémy lidstva. OSN ho poprvé vyhlásila před 37 lety, přesně 2 roky poté, co světová populace dosáhla 5 miliard lidí.
13: Na Zemi teď podle odhadu žije asi 8 miliard 300 milionů lidí. Celkové počty tak dále rostou a podle OSN dosáhnou vrcholu kolem roku 2080, kdy bude mít planeta přes 10 miliard obyvatel. Mezi hlavní příčiny rychlého růstu populace patří delší průměrná délka života a větší počet lidí v reprodukčním věku. Nejvíc lidí v současnosti přibývá v chudých zemích subsaharské Afriky, kde spolu s klimatickou změnou hrozí nedostatek jídla i vody. V jiných regionech je ale naopak problém s úbytkem obyvatel a klesající porodností. Ta je velmi nízká například ve vyspělých asijských zemích. Václav Hojný, Radiožurnál.
1: Sport. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková se utkají ve finále wimbledonské dvouhry. Dvě Češky se proti sobě o titul na Grand Slamu utkají poprvé v historii. Formu na travnatém povrchu hráčky potvrdili ziskem titulů na turnajích před Wimbledonem, říká kapitánka českého týmu v poháru Billie Jean Kingové Barbora Strýcová.
14: Na té trávě si věří a Linda říkala před pár lety, že prostě trávu zatím úplně nemá moc ráda, je vidět, jak se na ní naučila hrát hejbat se a jak ta tráva jí sedí na tu její hru a Kája ta prostě má takovou hru, která je všem hrozně nepříjemná, takže si myslím, že to bude nádherný finále, na který se můžeme všichni hrozně moc těšit.
1: Wimbledonské finále mezi Muchovou a Noskovou se bude hrát od 17 hodin v přímém přenosu na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Španělé porazili na mistrovství světa ve fotbale 2-1 Belgii a postoupili do semifinále. V něm se na turnaji v Severní Americe a Mexiku utkají v úterý proti Francii.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Nehoda na tahu 7 u Slaného a také na silnici 38 u Bezdězu. Na silnici 7 mezi Chomutovem a Prahou stále řeší hromadnou nehodu u odbočky na Mělník a Slaný. V obou směrech se zdržíte asi 10 minut. Na tahu 38 mezi Mladou Boleslaví a Českou Lípou opatrně za Bělou pod Bezdězem. U odbočky na Bezděz havarovalo osobní auto, skončilo mimo vozovku, na místo se sjíždějí záchranáři, tak opatrně projíždějte. A v Kroměříži u nájezdu na dálnici D1 na 260. kilometru narazilo osobní auto do svodidel. Hlásíte nám tam také pohyb lidí na vozovce?
16: Jdou špatně vidět, tam rozbitý auto, je to kolem toho hodně lidí. Východní výjezd na D1 z Ostrava.
15: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noční teploty klesají mezi 14 až 10 stupňů Celsia. Sobota bude slunečná, během dne může být přechodně až oblačno. Teploty vystoupají mezi 25 až 29 stupňů. Na severovýchodě čekáme kolem 23, na horách kolem 17, na Šumavě až 21 stupňů Celsia. A kvůli suchu platí taky výstraha před možným vznikem požárů, a to hlavně na jihu Moravy, na Olomoucku, Zlínsku a v části Pardubického kraje a Vysočiny. Tolik zprávy. A začíná repríza 20 minut radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
17: Co vyplývá z hodnocení práce vlády po půl roce činnosti? Není to jen marketingový tah? A pomohl v něčem motoristům sobě spor s prezidentem o účast na summitu NATO v Ankaře? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ministr pro sport, prevenci a zdraví, také předseda poslaneckého klubu motoristů sobě Boris Šťastný. Dobrý den, zdravím vás do sněmovního studia Českého rozhlasu.
18: Hezký den, děkuji za pozvání.
17: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme před 11. hodinou, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Vláda v čele s premiérem včera prezentovala, co udělala za svůj první půl rok. Každý člen kabinetu se sešel s Andrejem Babišem, potom jste měli společnou tiskovou konferenci. Bylo cílem reálné hodnocení toho, co se udělalo, anebo to celé byl spíš marketingový tah a PR-ová akce?
18: Určitě cílem bylo reálné hodnocení. My jsme už předtím několik týdnů museli úřadu vlády a kabinetu pana premiéra odevzdat určité výstupy podle předem připravené struktury a potom vlastně poradci pana premiéra z toho získávali data, co skutečně v porovnání s programovým prohlášením vlády bylo splněno, co splněno nebylo, nebo dokonce co bylo promeškáno, a existuje z toho samozřejmě pro každého ministra jak písemná zpráva, tak i grafické a matematické vyhodnocení úspěšnosti.
17: Má smysl hodnotit plnění vládního programu po půl roce, když vezmeme v úvahu třeba rychlost nebo tedy spíše pomalost legislativního procesu?
18: Já si myslím, že smysl to má, protože skutečně ten rok je potom velmi dlouhá doba. V případě, že by bylo potřeba udělat něčem nějakou nápravu, tak by se to nemuselo potkat s tím s potřebností těch konkrétních opatření. Takže mě to vyhovuje, já jsem na to zvyklý, já jsem dokonce, když jsem byl v managementu, vysokém managementu společností komerčních, tak jsme dělali vyhodnocení i po měsíci, takže pro mě to je zcela běžnou věcí.
17: Premiér Andrej Babiš, předseda hnutí ANO, řekl, že vláda vyhodnocovala, jak se daří plnit 978 úkolů. Dodal, že ministři dokončili 195 úkolů, pracují na 774 a nezačali dosud z 9. Tak jak jste to před chvílí popisoval, chápu dobře, že tohle to propočítali poradci pana premiéra?
18: Ano, každý z ministrů připravoval seznam výstupů, paralelně to bylo kontrolováno s poradci pana premiéra, byly hodnoceny jednotlivé položky, například já v mém úřadu ministra pro sport, prevenci a zdraví jsem měl vyhodnocený 65 položek, 118, tedy 27,7% jsem splnil a 47, tedy 72,3% mám ještě v procesu a průběžném plnění a po termínu nebo nesplněných mám nula. Čili každý takto dostal vlastně vyhodnocení a také máme vyhodnocení vlastně po těch jednotlivých bodech programového prohlášení. Protože to programové prohlášení má svoje kapitoly a každý ten ministr má buď to v té své kapitole, někde se to i třeba prolíná, nebo jsou sdílené některé úkoly, tak má jasný přehled o tom, co se mu podařilo zvládnout a co ne.
17: Vy říkáte, že vy máte splněno na 28%. Když se podíváme na vaší sekci v programovém prohlášení, když vynechám obecná konstatování, jakože pravidelný pohyb v každodenním životě je jedním z nejúčinnějších a zároveň nejdostupnějších nástrojů pro podporu zdraví, prevence nemocí, posílení psychické a fyzické odolnosti, a půjdu k těm jednotlivým slibům, tak můžeme začít. Chceme, aby sport a pohybové aktivity byly skutečně dostupné všem občanům bez ohledu na věk, zdravotní stav či finanční možnosti. Tohle máte splněno?
18: Toto mám splněno a samozřejmě v tom budeme pokračovat i po zbytek volebního období.
17: Pardon, opravdu, tak jestli máte splněno, tak už v tom nejde pokračovat, ne?
18: Máme to splněno a bude se to opakovat ještě každý rok. Vysvětlím, dostupnost sportu a pohybu je naší základní prioritou a ty dotační výzvy, které my jsme nastavili, v roce 2026 byly vyhodnoceny, probíhá jejich vyplácení a podpora míří do více malých regionálních projektů, školních a multifunkčních hřišť a veřejných sportovišť než v minulosti. Letos se díky této podpoře nově postaví nebo zrekonstruuje více než 200 sportovišť, zatímco třeba v minulém roce to bylo 62. Čili tato věc je splněna a bude se dále opakovat ve stejném systému každý rok.
17: To znamená, že už to nebudete navyšovat?
18: Samozřejmě, pokud budeme mít možnost to navyšovat, tak to budeme navyšovat, ale říkáme, že několikanásobně, téměř čtyřnásobně jsme zlepšili dostupnost sportovišť pro širokou veřejnost, pro děti a mládež a samozřejmě v tom budeme pokračovat a budu se snažit o to, aby těch peněz právě do těchto drobných projektů šlo co nejvíce.
17: Já mířím k tomu, jestli máme tedy počítat, pokud to máte odfajfkováno, máte splněno, že tedy jste s tímhletím spokojeni a už to nebudete dál zvyšovat ty další 3,5 roku, jestli spíš by tam mělo být plněno než splněno.
18: No, to je to, co jsem říkal tu minulou větu, tato věc je splněná a bude se opakovat každý rok, to znamená i příští rok. Vyhodnotíme, zda bylo naplněno to, co jsme slíbili, ale protože už v tuto chvíli ten program byl rozběhnut, daří se to, tak tato věc byla splněna, ale to neznamená, že příští rok přestaneme stavět sportoviště pro děti, mládež a na vesnicích a v městech. Tak to není, to vyhodnocení probíhá právě každý rok pro každý ten jednotlivý bod toho programového prohlášení. Některé věci samozřejmě zůstávají třeba rozpracované, to znamená, je zahájen nějaký proces a bude pokračovat. Typickým příkladem může být třeba Národní registr sportu nebo generál sportovní infrastruktury, kdy se připravuje evidence sportovišť, klubů, sportovců a tak dále. A to spuštění bude částečně v letošním roce, částečně v příštím a bude se ten projekt kultivovat.
17: Ne, já mířím k tomu, jak vlastně posuzujete a posuzoval pan premiér to, co je splněno a to, co ještě splněno není, protože když čtu třeba tu vaší sekci, tak na mě většina nebo velká část těch bodů, ale troufám si říci, většina působí jako dlouhodobé záměry. Když budu pokračovat, zaměříme se na rozšiřování dostupnosti sportovních aktivit. Naším cílem je zvýšit pohybovou a zdravotní gramotnost populace, omezit výskyt civilizačních onemocnění, podporou pravidelného pohybu a sportovních aktivit chceme snížit nemocnost populace. Sportovní a pohybové aktivity se stanou běžnou součástí života občanů České republiky. Zavedeme dotační program pro rozvoj školních sportovních klubů a tak dále. Tak mě zajímá, jestli tyhle ty věci tedy vy považujete už v tuto chvíli za splněné, a nebo jestli by tam nemělo chybět to S na začátku, jestli to není věc, která je dlouhodobá a kterou budete plnit dál.
18: Museli bychom jít bod po bodu a rozpitvat velice detailně každý z nich. Některé projekty nebo některé části toho programového prohlášení, ať už v té mé kapitole nebo v kapitole třeba některých dalších ministrů, si můžete odfajfkovat jako věc, která je hotová a už se k ní nebudete vracet. Typickým příkladem může být schválení nějakého zákona nebo přijetí pozměňující návrhu. Tím, že je to předloženo, schváleno, projde to sněmovnou, tak je to splněno. Což se i v mém případě stalo, protože například v rámci legislativních změn zákona o podpoře sportu jsme přijali mnoho pozměňujících návrhů, které mění to prostředí, mohu je vyjmenovat, a v tom ohledu tato věc třeba splněna je a už se k ní vracet nebudeme, protože již byla takto vyhodnocena, splněna. A některé věci jsou tak, jak skutečně vy říkáte, ale ve chvíli, kdy vy nastavíte ten proces tak, že už v letošním roce dosáhnete toho konkrétního cíle, tak je také splněn a pak to musíte ale také opakovat další rok. Prostě neznamená to, že když řekneme, že jsme zvýšili dostupnost sportovišť tím, že jich postavíme 4x více letos, nebo podpoříme tu stavbu nebo rekonstrukci 4x více letos, než tomu bylo třeba loni, tak to přece neznamená, že příští rok už se žádná sportoviště stavět nebudou. Tím cílem musí být v tom pokračovat nejméně ve stejném duchu jako letos.
17: Já ti mířím k tomu, jestli se opravdu dá říci, že je splněno na 28 nebo 25 nebo 35%. Jestli to programové prohlášení není naformulované tak, že vlastně to číslo je jenom marketingovým tahem, marketingovou věcí, ale že se to reálně spočítat nedá.
18: Tak někdo z kolegů, já ta čísla přesně neznám, plnil na 5%, někdo na 45%. Víte, to programové prohlášení vlády se netvořilo, když jsme ho dávali dohromady a já jsem byl u toho podle toho, abychom si ho připravili na nějaký marketing a potom nějaké číselné vypořádávání té věci. My jsme ho tvořili, to je politický dokument, to je politická schoda a je potřeba si uvědomit, že některé ty věci v programovém prohlášení se prostě splní letos a pak se opakují nebo trvají. Některé jsou jednorázové a některé jsou průběžné a možná na konci volebního období budeme hodnotit tu progresi, jestli v některé věci se nám podařilo 100% nebo třeba jenom 80%.
17: Klíčové pro plnění programového prohlášení jsou samozřejmě peníze. Řešili jste při tom hodnocení s Andrejem Babišem, jak to bude vypadat s rozpočtem pro sport na příští rok? Máte nějaký příslib, jestli budete mít víc, případně o kolik budete mít víc?
18: Nikoli, my jsme narazili samozřejmě na letošní rozpočet, to znamená, nakolik dokáže já, respektive Národní sportovní agentura využít ty peníze, které jsou v rozpočtu, konkrétně letos z Národní sportovní agentury poputuje do sportu 9,1 miliardy korun, což je vůbec nejvýše v historii. A hodnotili jsme, jestli ty peníze jsou čerpány v nějakém termínu, jestli třeba tam není prodlení, jestli nehrozí, že některé projekty spadnou pod stůl, protože třeba se nestihnou a tak dále. Toto jsme řešili a samozřejmě jsme se také řekli, že v průběhu následujících měsíců, protože u toho jednání byla i přítomná vicepremiérka Alena Schillerová, budeme jednat o rozpočtu pro příští rok. Ale konkrétní čísla jsme tam neřešili a nějaké konkrétní jednání tam o této věci nebylo. Nicméně budeme vycházet z letošního roku a samozřejmě i mým cílem, stejně jako cílem ostatních ministrů, je získat pro svůj rezort co nejvíce peněz pro další období.
17: Ministr pro sport, prevenci a zdraví, předseda poslaneckého klubu motoristů sobě Boris Šťastný je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Zatímco vy máte splněno na 28%, váš motoristický kolega Ota Klempíř včera řekl, že ministerstvo kultury splnilo téměř polovinu svých úkolů z programového prohlášení. Není zvláštní, pokud některý z ministrů má pocit, že za půl roku splnil polovinu toho, co má dělat 4 roky?
18: Já nevím, jestli je to zvláštní nebo ne, tam je potřeba vzít to konkrétní hodnocení. Včera bylo řečeno na té tiskové konferenci, že ta hodnocení budou zveřejněna. Já si svoje zveřejním, protože ho mám k dispozici, hodnocení ostatních kolegyň a kolegů k dispozici nemám, to má pan předseda vlády, ale znova opakuji, bylo řečeno, že veřejnost bude mít možnost se seznámit s tím. Tam asi to vychází z toho, že řadu těch úkolů, které tam jsou, tak ministr Klempíř splnil. Skutečně asi není možné porovnávat mediální obraz či nějakou veřejnou polemiku nad televizními poplatky nebo rozhlasovými poplatky s tím, co konkrétně ten ministr kultury zprogramoval.
17: Pardon, že do toho skáču, já jsem se ani slovem teď nezmínil o rozhlasových nebo televizních poplatcích. Já se ptám principiálně, jestli vám přijde,
18: by to byla druhá otázka.
17: Nebyla, ujišťuji vás, že nebyla, ale říkám si, jestli to nepůsobí zvláštně, že ministr za půl roku splní polovinu toho, co má na 4 roky, jestli to neukazuje, že třeba byl příliš málo ambiciózní, nebo třeba, že tam není dostatečná sebereflexe, že má pocit, že toho splnil víc, než splnil?
18: Tak to hodnocení bylo nezávislé. Tam každý z těch ministrů a jeho tým připravoval konkrétní odpovědi na ty jednotlivé, sekce. To znamená, tam bylo potřeba dokládat v takové velmi podrobné tabulce ke každému tomu jednotlivému bodu toho programového prohlášení dokládat způsob plnění a také tam dokládat dokumenty a odkazy na to plnění, tak aby tým pana premiéra mohl tuto věc řádně zkontrolovat. A já jsem dosáhl za půl roku necelých 30%, pokud on, jak jsem slyšel včera, dosáhl o něco víc, tak mu blahopřeji a máme 4 roky prostě. Já si myslím, že není důležité, jestli to je v tuto chvíli 28 nebo 45% nebo 5. Důležité je, aby i veřejnost viděla, co kdo děláme, jakým způsobem to děláme, aby ten konkrétní ministr také měl nějaké zrcadlo, protože já jsem vždy byl připraven na manažerské hodnocení, také jsem ho dělal vůči svým podřízeným a dělal jsem ho i vůči svým podřízeným teď v úřadu, to znamená zase to hodnocení musí probíhat nejenom na hoře, ale musí jít směrem dolů a každý si musí nastavit to zrcadlo, jak v tom období pracoval. Takže to je za mě jako takto vést akademickou debatu bez čísel. Je potřeba vzít každý ten jednotlivý plán a podrobit ho nějaké veřejné kontrole.
17: V rámci motoristů sobě řešíte i vy nějaké hodnocení, protože zatím mluvíme o hodnocení ze strany premiéra a jeho poradců. Hodnotíte i v rámci motoristů sobě, jak si vedete vy, tedy motorističtí ministři?
18: Já se přiznám, že já jako předseda poslaneckého klubu motoristů dělám jednu věc a to je, že jsem hned z počátku vzal volební program motoristů a barevným schématem jsem si vyznačil, které věci se nám podařilo dostat do programového prohlášení zcela, které nikoliv a které částečně, a pak jsem si také vyznačil, které věci jsme třeba v programu neměli a v programovém prohlášení jsou. A dělám průběžně to, že ve chvíli, kdy my schválíme nějaký zákon v poslanecké sněmovně, tak já si zkontroluji a vyznačím si v tomto barevném dokumentu, je to politický dokument, co bylo schváleno a jakým způsobem postupujeme. Čili to mé hodnocení je spíše politického rázu než rázu manažerského.
17: Jste spokojen, jak všichni motorističtí ministři fungují?
18: To by měl hodnotit předseda vlády, ale já, pokud mám hovořit o svých ostatních kolezích, tak určitě spokojen jsem, všichni děláme maximum, držíme se programového prohlášení vlády, snažíme se chovat v duchu toho, za co byli motoristé, s čím byli motoristé zvoleni a já jsem v tomto ohledu spokojen.
17: Výrazným tématem toho uplynulého půl roku byla, slovy vašeho předsedy Petra Macinky, extrémní kohabitace vlády s prezidentem. V tomto týdnu skončil několikaměsíční příběh boje o to, zda pan prezident bude nebo nebude součástí delegace na summitu NATO v Ankaře. Díky nebo kvůli předběžnému opatření ústavního soudu pan prezident do Ankary letěl. Díky nebo kvůli tureckému prezidentovi se zúčastnil i té tolik diskutované neformální večeře lídrů. Stálo to podle vás vládě a turistům za to?
18: Já bych tu odpověď otočil. Vláda se nějak rozhodla, my jsme široce prezentovali, proč ta delegace má být taková, jaká je, proč jí má věc podle nás předseda vlády.
17: Pardon, a právě proto se ptám, stálo vám to za to?
18: No tak nám to stalo určitě za to, protože my jsme od začátku říkali, že jde o důležité setkání, které jehož výsledky může naplňovat vláda. Proto jsme takto hlasovali, proto jsme takto rozhodli. Pak je otázka, jestli to stálo panu prezidentovi za to, protože to byl prezident republiky, který napadl to rozhodnutí nejprve veřejně a potom o ústavního soudu.
17: Ale předtím byla vláda, která rozhodla, že na rozdíl od minulých let nezařadí pana prezidenta do delegace.
18: Vláda se rozhodla, jak se rozhodla, my jsme k tomu měli důvody, jsme široce prezentovali a byl to prezident republiky, který se z nějakých důvodů, o kterých můžeme pouze spekulovat, rozhodl postupovat tímto způsobem. Čili to nebyl nějaký naschvál vůči prezidentu republiky. Dobře víte, že jsme schválili jeho účast na valném shromáždění OSN. Premiér jasně řekl, ať pan prezident se účastní toho příštího summitu a tak dále.
17: Pardon, mimochodem to stále platí, že počítáte s tím, že za rok summitu na to se zúčastní pan prezident?
18: Bylo to veřejné prohlášení předsedy vlády, takže s tím samozřejmě počítáme. A skutečně toto nebyla nějaký naschvál vůči prezidentu republiky. My jsme vůbec tak neuvažovali, my jsme uvažovali zcela pragmaticky v souvislosti s tou agendou. Samozřejmě jsme brali v potaz nějaká předchozí vyjádření prezidenta republiky vůči Donaldu Trumpovi a měli jsme určité obavy z možných dopadů této věci na, řekl bych, kulární vstřícnost na tom summitu. A takto jsme se rozhodli a prezident republiky proto postupoval tak, jak postupoval. Já si myslím, že to bylo nešťastné. Já si nemyslím, že v tomto se má využívat ústavní soud.
17: Rozumím a omlouvám si, že do toho skočím, ale tohle vy už jste říkal, i vaše slova na toto téma jsme vysílali v minulých dnech. Vy jste říkal, že jste měli obavy. Naplnili se ty obavy? Stalo se něco hrozného tím, že pan prezident byl v Ankaře, že byl na té neformální večeři?
18: Z mého pohledu tím, že předseda vlády byl vedoucím té delegace a byl to předseda vlády, který se setkal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a vztahy Andreje Babiše s ním jsou velice vřelé a přátelské, tak se nic nestalo.
17: Máte pocit, že jste tím jako motoristé něco získali?
18: My jsme nechtěli nic získat, to bylo kolektivní rozhodnutí vlády. Pan prezident zahájil kampaň, stal se lídrem opozice a je to politický střet, který z mého pohledu on vyprovokoval a využil tu situaci našeho rozhodnutí k nějaké politické hře. Já to respektuji. Prostě se to děje, asi se to bude dít až do jeho voleb nebo do prezidentských voleb a potřeba to takto vnímat, já v tom nevidím nic dalšího.
17: Vy říkáte, že pan prezident zahájil kampaň, tím spíš se vracím na začátku, jestli vám to stálo za to, neumožnili jste v tomto vidění světa vlastně vy panu prezidentovi, aby zahájil kampaň? Bylo to taktické?
18: A tak kdybychom měli postupovat takticky, tak přece bychom třeba postupovali tak, jak vy naznačujete a určitě by okolo toho potom nebyl takový mediální humbuk. Takže my jsme postupovali pragmaticky v zájmu České republiky. V tomto ohledu si myslím, že ta mise byla naplněna a není tomu asi co zvláštního dodat. Uvidíme, jak pan prezident a s ním zpřízněná opozice bude postupovat v dalších případech.
17: Změní se teď, když ten summit je minulostí, něco na vztazích mezi vládou a motoristy a prezidentem? Budete se snažit obrousit ty hrany, nebo naopak vám vyhovuje, že ty hrany tam jsou?
18: Já si nemyslím, že někomu má něco vyhovovat nebo naopak má dělat nějaké naschvály. Já si myslím, že to je přirozený politický střet, který vychází z toho, co už jsem říkal. Pan prezident má nějaké určité názory, přeje si Evropskou federaci, přeje si euro, má nějaký názor, který vyjadřoval veřejně, jako o ohavné bytosti se vyjadřoval k Donaldu Trumpovi. Prostě on má nějaké vidění světa, které se velmi blíží názoru opozice a tak lze očekávat samozřejmě, že čas od času dojde k určité výměně názoru, ale to v demokracii je běžné a přispěla k tomu samozřejmě přímá volba prezidenta. Je iluzorní se domnívat, že prezident Petr Pavel by byl nějakým nadstranickým prezidentem. To se dít nebude a on je takto aktivním, v některých případech možná aktivistickým prezidentem, ale je potřeba to respektovat, probíhá to v rámci politické kultury, politického souboje, vizí, jsou to názorové střety a je to demokracie, na tom není nic špatného. I společnost bude mít na určité věci nějaké názory, v něčem bude souhlasit se naší vládní koalicí, v něčem bude souhlasit třeba s opozicí a panem prezidentem.
17: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu, který vysílal také Český rozhlas Plus, minister pro sport, prevenci a zdraví, předseda poslaneckého klubu motoristů sobě Boris Šťastný. Díky moc za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
0: A taková byla repríza 20 minut Radiožurnálu, moderoval Tomáš Pancíř. Je sobota, víkend začíná, 11. červencový den, 4 minuty po půl jedné. Rozálie Machartová a zprávy.
1: Irán popřel tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že požádal Spojené státy o obnovení mírových jednání. Souhlasil ale s návštěvou katarského vyjednavače v Teheránu. Řekl to mluvčí iránského ministerstva zahraničí Ismail Baghai ve státní televizi. Reagoval tak na dřívější Trumpovo vyjádření na sociální síti Truth Social, kde napsal, že žádost o obnovení jednání vyhověl. Trump ale trvá na tom, že příměří mezi oběma zeměmi skončilo. Městský soud v Praze v pátek odmítl žalobu expediční SCIO školy proti postupu ministerstva školství ve sporu o kombinovanou výuku. Ta umožňovala dětem učit se část týdne doma a část ve škole nebo při výjezdech. Ministerstvo ukončilo pokusné ověřování toho způsobu výuky ke konci června. Podle soudu je škola podřízenou složkou rezortu a proto zrušením testování nezasáhl do jejich práv. SCIO škola s rozhodnutím nesouhlasí. Její vedení proto podalo kasační stížnost k nejvyššímu správnímu soudu. Poláci po více než 80 letech identifikovali první oběť masakru na Volyni. Při něm ukrajinští nacionalisté z ukrajinské povstalecké armády zavraždili za druhé světové války kolem 100 000 Poláků. Teď výzkumníci podle polského rozhlasu úspěšně zjistili totožnost 8 lidí. K identifikaci jim pomohly především genetické testy a porovnání DNA. Všech 8 obětí jsou polské národnosti, dospělí i děti z obce na dnešní západní Ukrajině. V Trenčíně na Slovensku dnes končí jubilejní 30. ročník festivalu Pohoda. Vedle koncertů světových hvězd letos nabídne i mimořádné setkání českého prezidenta Petra Pavla a bývalé slovenské prezidentky Zuzany Čaputové. Pavel se přitom na největším slovenském hudebním festivalu představí jako vůbec první česká hlava státu ve funkci. S Čaputovou má mluvit o demokratických hodnotách, občanské společnosti, evropské identitě i o výzvách, kterým dnes čelí země střední Evropy. Sport. Tenista Jannik Sinner z Itálie porazil v semifinále Wimbledonu Srba Djokoviče ve třech setech a je dál na cestě k obhajobě titulu. Světová jednička se v neděli střetne s Němcem Zverevem, který ve třech setech porazil domácího Brita Ferryho. A Španělé porazili 2-1 Belgii, na mistrovství světa ve fotbale postoupili do semifinále. V něm se na turnaji v Severní Americe a Mexiku utkají v úterý proti Francii.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Nebezpečí na D1 u Němčic a omezení na Pražském okruhu. Na D1 z Brna ve směru do Ostravy opatrně za sjezdem na Němčice nad Hanou. Na 248. kilometru leží sražená srna v levém pruhu. Na Pražském okruhu ve směru na D1 zpozorněte za sjezdem na Plzeň. Na 22.5 kilometru pracují silničáři v pravém pruhu, kolem se projíždí plynule. Na východní části Pražského okruhu zpozorněte za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru se pohybují silničáři v pravém pruhu. Na tahu 7 mezi Chomutovem a Prahou odklízejí následky hromadné nehody u odbočky na Slaný, místem se projíždí Kyvadlově. A na silnici 35 mezi Holicemi a Vysokým Mýtem nám hlásíte komplikace.
19: Stojím před Vysokým Mýtem, protože se tady přesouvá nějaký nadměrný náklad a blokuje tady už 10 minut celou cestu. Jo? Je to směrem do Vysokého Mýta.
15: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Sobota bude slunečná, během dne může být přechodně až oblačno. Teploty vystoupají mezi 25 až 29 stupňů. Na severovýchodě čekáme kolem 23, na horách kolem 17, na Šumavě až 21 stupňů. A kvůli suchu platí taky výstraha před možným vznikem požárů, a to hlavně na jihu Moravy, na Olomoucku, Zlínsku a v části Pardubického kraje a Vysočiny. Tolik zprávy. Začíná noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: A začíná taky víkend. Filmoví fanoušci se dozvím, jaký z filmů uspěje v hlavní kategorii filmového festivalu v Karlových Varech. No a pro sportovní fanoušky zase máme přímý přenos dnešního ženského a taky českého finále Wimbledonu. Na hodinách 8,5 minuty po půl jedné, sobota 11. července. Přeju vám klidnou noc.

0: Ray Dalton ve vysílání sobotního nočního radiožurnálu Ano, už začal nový den 11. červencovým, 3 minuty po 3/4 na jednom. Nás posloucháte, díky za to. Za chvíli George Michael nebo taky Def Leppard. Teď filmy. Americký herec Jeffrey Wright v Karlových Varech uvedl film Basquiat. V životopisném snímku před 30 lety stvárnil titulní roli afroamerického malíře a jednoho z průkopníků graffiti Jeana Michela Basquiata.
1: Pamatuju si, jak jsem tu byl poprvé a říkal jsem si, já se sem chci fakt vrátit. Fakt jsem nevěděl, že to bude po 30 letech.
2: Směje se Wright a říká, že festival sice v minulosti zařadil i jiné jeho filmy, ale vrátit se sem s Basquiatem je pro něj čest.
1: Nikdy jsem nehrál postavu, která by byla větší než on. Byl to fakt úžasný člověk, který ze sebe vydal všechno, i když mu docházely síly.
2: Jak se vám vracelo sem a k postavě Jeana Michela?
1: Mám skvělé vzpomínky na dobu, kdy jsem tu byl poprvé. Pak jsem se sem vracel i na natáčení Casino Royale. A samozřejmě, Hotel Pup je Casino Royale. Taky jsem se vrátil k Basquiatovu příběhu. Paradoxně ve filmu, který vyjde příští rok. Hraju v něm jeho tátu, takže Basquiat je zpět. Karlovy Vary jsou zpět a všechno perfektně zapadá do sebe.
2: Před Wrightem v hotelu Thermal sedělo i několik diváků, kteří ve Varech viděli původní uvedení.
3: Mimochodem, byl tady někdo z vás před téměř 30 lety? Zvedněte ruku pořádně.
2: Nahoru se zvedá několik rukou.
3: Vítejte zpátky.
2: V sále byli ale i mladí příznivci, kteří Wrighta znají z jeho novější tvorby.
4: Ano, velké faninky. Americká fikce byl možná můj nejoblíbenější film celého roku 2023. On je tak talentovaný. Je to neskutečné. Jsme poprvé na filmovém festivalu.
5: Jo, studujeme teď v Praze. Jsme tu jen na 3 dny a pak odjíždíme.
4: Ale náš cíl byl potkat přímo jeho.
2: Wright se objevil v několika Bondovkách, v sérii Hunger Games nebo ve filmech Wese Andersona. Známý je taky ze seriálu Westworld. V minulosti získal Tony, Emmy a nebo Zlatý Globus. Na slavnostním zakončení v Karlových Varech převezme cenu prezidenta festivalu. Lucie Pávová, Radiožurnál.

0: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
1: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
0: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
1: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
0: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
1: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
0: Radiožurnál ve Varech.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Jedna hodina v noci. Radiožurnál a zprávy.
3: Děti by mohly strávit v mateřské škole povinně o rok víc. Změnu chystá ministerstvo školství. Evropská unie otevře další kapitoly v přístupových jednáních s Ukrajinou. O titul ve Wimbledonu si proti sobě poprvé zahrají Češky Muchová se utká s Noskovou. A dnes bude slunečno, během dne může přechodně přibývat oblačnosti, teploty až 29 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Ministerstvo školství plánuje prodloužení povinného předškolního vzdělávání. Děti by měly nově navštěvovat mateřskou školu 2 roky před nástupem do první třídy místo současného 1 roku. Podle úřadu má delší čas v předškolním vzdělávání dětem pomoct, aby se lépe připravili na školu. Ministr školství Robert Plaga za ANO chce podrobnosti návrhu představit v září.
4: Školy potřebují více psychologů, speciálních pedagogů a odborníků, kteří pomohou dětem i učitelům. A pomoc musí přijít co nejdřív, už v mateřské škole. Čím dříve dítě podpoříme, tím větší má šanci uspět.
3: Začíná oprava Hlávkova mostu v Praze. Silničáři zpevní železobetonové desky ve středu konstrukce. Auta směrem do Holešovic pojedou do konce srpna jen jedním jízdním pruhem místo 2. Opačného směru se opravy nedotknou, říká mluvčí pražské technické správy komunikací Barbora Lišková.
5: Samotná oprava se dotkne i tramvajové dopravy, kdy vyloučíme dopravu mezi Vltavskou a Těšnovem. Práce jsou naplánovány na necelé 2 měsíce a předpoklad ukončení je nejdéle do 31. srpna.
3: V letadle společnosti Ryanair se krátce po vzletu ze Soluně uvolnilo jedno okénko a nejblíže sedícímu pasažérovi v něm uvízla hlava. Posádka ho vyprostila a spolu s dalšími cestujícími přemístila do jiné části letadla. Stroj původně mířil do Německa, po nehodě ale několik minut kroužil nad letištěm v Soluni, kde pak bezpečně přistál. Zraněného cestujícího záchranáři převezli do nemocnice. Slavná tapisérie z Baye dorazila skoro po 1000 let do Anglie. Francie ji zapůjčila britskému muzeu v Londýně. Skoro 70 metrů dlouhá tapisérie má nevyčíslitelnou hodnotu. Je z 11. století a vypráví příběh o dobytí Anglie Vilémem Dobyvatelem.
6: Britská BBC označila noční převoz tapisérie za historický okamžik. Televize Arteho přirovnávala k akčnímu snímku. Trasa byla dlouhá 560 kilometrů a trvala 11 hodin. Tapisérie cestovala v několika schránkách, které kontrolovaly vlhkost, teplotu a bránily otřesům. Přes všechna tato opatření někteří odborníci a umělci, jako třeba britský malíř David Hockney, převoz kritizovali. Už teď je v tapisérii přes 10 000 děr a 30 trhlin. Britské muzeum bude historický artefakt vystavovat od září do července příštího roku. První sadu vstupenek muzeum vyprodalo za zhruba 24 hodin. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
0: Sport.
3: Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková postoupily do finále dvouhry ve Wimbledonu. O titul na londýnské trávě si tak proti sobě poprvé zahrají dvě Češky, které si navíc dobře rozumí. Hráli spolu i debl na olympijských hrách v Paříži. Podle kapitánky českého týmu v poháru Billie Jean Kingové Barbory Strýcové přátelský vztah Češek utkání neovlivní.
7: Žádná, takhle si myslím, že nepřemýšlí, prostě na ten kurt jdou odehrát prostě ten zápas a těch obě dvě odehrát ze své strany co nejlíp a porazit tu druhou a tak by to mělo být a pak si podají ruku a je konec toho a jede se dál. Myslím si, že to hlavy mají srovnaný dost, aby to takhle bylo všechno v pořádku.
3: Finále Wimbledonu mezi Češkami Muchovou a Noskovou začne v 17 hodin. Radiožurnál a Radiožurnál Sport ho nabídnou v přímém přenosu. A španělští fotbalisté porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa v Los Angeles 2-1 Belgii. V úterý vyzvou Francii.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na D1 u Velkého Beranova a také na pražském okruhu u Chrášťan. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy počítejte s omezením za sjezdem na Měřín. Na 122. a 119. kilometru se projíždí pouze levým pruhem. Na pražském okruhu ve směru na D1 pracují silničáři za sjezdem na Plzeň. Na 22. a 5. kilometru mají zabraný pravý pruh, projíždí se bez výraznějšího zdržení. Na silnici 430 mezi Brnem a Rousínovem řeší nehodu u přemostění D1. Osobní auto tam srazilo srnu. A dobré zprávy stahu 7 mezi Prahou a Chomutovem. Tam už se podařilo odklidit následky nehody u odbočky na Mělník. Kolony už se daly do pohybu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Sobota bude slunečná, během dne může být přechodně až oblačno. Teploty vystoupají mezi 25 až 29 stupňů. Na severovýchodě čekáme kolem 23, na horách kolem 17, na Šumavě až 21 stupňů. Tolik zprávy. Začíná noční Radiožurnál s Jiřím Štaflem.
2: Sobota 11. července, 5:30 po 1 hodině v noci, první český kvantový počítač začal naplno pracovat. Nejdřív ho v Ostravě několik měsíců testovali a teď už se hlásí vědci, kteří chtějí jeho služby využívat. Výkonné zařízení vám ve vysílání nočního a taky víkendového Radiožurnálu představíme do 5 minut. A teď skupina Killers.
1: Noční Radiožurnál
8: a Jiří Štefl.

0: Po měsících testování se v Ostravě naplno rozjel první český kvantový počítač. Je v Národním superpočítačovém centru při Vysoké škole Báňském a už teď je jasné, že nouzi o práci mít nebude. Zájem mají vědci z oblasti zdravotnictví, chemie nebo fyziky.
1: Dává o sobě celkem hlasitě vědět a v složitém vnitřním systému si udržuje teplotu dokonce nižší než ve vesmíru. To, co jiné počítače řeší roky, zvládne za pár sekund.
2: Nás čekala řada testování, ať jsou to technologie chlazení, ať je to vlastně ten samý kvantový čip. V podstatě dneska můžeme tvrdit, že už ten stroj je plně funkční.
1: Popsal složité zprovozňování ředitel Ostravského národního superpočítačového centra Vít Vondrák. Zjednodušeně na příkladu knihovny je možné říct, že zatímco klasický superpočítač umí rychle číst jednu knížku za druhou, kvantový zvládne celou knihovnu najednou a bleskově. Už se ozývají první zájemci o jeho služby, potvrdil Branislav Jancík, který má superpočítačové služby na starosti. Týká se to vývoje nových materiálů, komplikované počítačové chemie i třeba přenosu energií.
3: Tak, aby jsme věděli nasměrovat energii tam, kam potřebujeme, čo je velký kombinatorický problém, který dokážu kvantové počítače velmi vhodně řešit.
1: A taky jde o výzkum Alzheimerovy choroby a dlouhověkosti lidského mozku.
3: To je opět problém, do kterého vstupuje obrovské množstvo premenných a vyžaduje velké množstvo počítačového modelování.
1: Budoucnost kvantového počítání je podle něj kromě těžko představitelné rychlosti taky v přesnosti. Při běžném postupu běžnými počítači musí vědci u komplikovaných úloh zjednodušovat a dostávají jenom přibližná řešení.
3: Kvantové počítače mají potenciál dát nám ty odpovědi přesně.
1: Tady v superpočítačovém centru odhadují, že vytíženost prvního českého kvantového počítače dál poroste. Zájemci o jeho služby se hlásí i z dalších evropských zemí. Z Ostravy Martin Knittl, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál, za chvíli bude půl druhé. V Česku začala sezóna pěstitelského pálení. Ovoce by letos mělo být podle dat Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského méně než loni. Zahrádkáři taky musí počítat s tím, že si po 5% zvýšení spotřební daně za ovocné destiláty připlatí. Pálenic, konkrétně na Moravě, přesto neubývá.
1: Tady máte maliny,
2: voní krásně.
3: Krásně.
4: Nehody, mrňky tady u nás v oblasti spíš pomrzly, takže jsou to opravdu kusovky. A oproti loňské kampani, kdy všeho bylo dost, takže teď spíš začínají jet třešně, višně.
1: V pálenici u dálnice v Žešově místní části Prostějova mají stálí zákazníci bečky s kvasem, uskladněné přímo u majitele Martina Vyplela. Dokonce se o něj i stará.
2: Taky promícháte.
1: Za litr čistého lihu zahrádkáři v pálenicích letos zaplatí 205 korun, o 5% více než loni. Úbytku zákazníků se ale kvůli tomu Martin Vyplal nebojí.
4: Lidi, kteří zahrádku mají, tak vždycky to pozbírají. Teďka jedeme čtvrtou sezonu a můžu vám říct, že nárůst je rapidní. Zákazníci chodí, volají.
1: Pálenic vlivem zvyšování spotřební daně na Moravě neubývá, tvrdí David Kubenc, mluvčí celního úřadu v Ostravě. Nejvíce jich evidují tradičně na Zlínsku. Právě tam ale v posledních měsících odhalili nejvíce takzvaných černých pálenic, celkem 7. Pokuty za nelegální pálení se pohybují v desítkách i stovkách tisíc korun.
5: V následujícím období se zaměříme na potírání nelegálních pálenic s tím, že konkrétní způsoby toho, jak odhalujeme tuto problematiku, nebudeme prozrazovat.
1: Celní úřad také posílí daňové kontroly u přeshraničních nákupů a zaměří se na zneužití denaturovaného lihu, říká mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová.
6: Budoucí kroky tak budou spočívat spíše v cíleném řízení rizik a realistickém nastavování daňové politiky, než v dalším plošném zvyšování zdanění.
1: Podle Krušinové se výnosy státu ze spotřební daně v posledních letech i přes její zvyšování pohybují pod 9 miliardami korun. Během roku 2024 a 2025 dokonce mírně klesly. Z Žešova Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.

0: Práve má Rozálie Machartová.
1: Hasiči v pátek večer snížili stupeň požárního poplachu u požáru výškové budovy ve Zlíně, a to na druhý stupeň. V noci dál prolévají ohniska plamenů a chladí stavební konstrukce. Policie prověřuje požár jako možné obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až 5leté vězení. Informovala o tom krajská policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Celkovou škodu policisté zatím nevyčíslili. Zástupci členských zemí Evropské unie se shodli na otevření dalších kapitol v přístupových jednáních s Ukrajinou. 27. rozhodnutí oficiálně potvrdí příští týden na konferenci, kde Ukrajině otevře dvě kapitoly týkající se vnějších vztahů. Stejně tak bude i v případě Moldavska. Evropská unie pomocí kapitol posuzuje připravenost kandidátských zemí. Kolem Pražského hradu znovu jezdí tramvaje. Dopravnímu podniku se podařilo zkrátit kompletní opravu trati, která začala 21. března. Tramvaje ale místem zatím projíždí jednosměrně, z Chodkový sadu do Brusnice. V opačném směru jezdí i nadále přes Hradčanskou. Do normálního provozu se mají vrátit příští sobotu. Policisté i letos kontrolují alkohol u vodáků. Při splouvání řek totiž vůdce plavidla ze zákona nesmí překročit limit 0,5 promile alkoholu v krvi. To platí i pro kajakáře, kormidelníky na kánojích a raftech a pro lidi na paddleboardech. Podle policistů nejde jenom o pokuty, ale hlavně o bezpečnost.
2: Sport.
1: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál v Montrealu i na třetím letošním světovém poháru závod na trati 1 kilometr, na které je olympijským vítězem a mistrem světa i Evropy. Fotbalisté Španělska porazili 2-1 Belgii a po Francii se stali druhým semifinalistou mistrovství světa ve fotbale. Večer si o postup mezi nejlepší čtyři zahraje Anglie proti Norsku. Zápas nabídne Radiožurnál Sport v přímém přenosu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 u Velkého Beranova a také na Pražském okruhu. Na D1 z Brna ve směru do Prahy počítejte se dvěma omezeními za sjezdem na Měřín. Na 122. a 119. kilometru se projíždí pouze levým pruhem. Na Pražském okruhu ve směru na D1 opatrně za sjezdem na Plzeň. Na 22. a 5. kilometru pracují silničáři, mají zabraný pravý pruh, kolem se projíždí plynule. Na východní části okruhu směrem do Běchovic dejte pozor za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru jsou silničáři v pravém pruhu a projíždí se bez výraznějšího zdržení. Mimo to jsou dálnice a hlavní tahy volně průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Sobota bude slunečná, během dne může být přechodně až oblačno. Teploty vystoupají mezi 25 a 29 stupňů. Na severovýchodě čekáme kolem 23, na horách kolem 17, na Šumavě až 21 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
4: No a zatímco jeden festival, tedy ten karlovarský, dnes skončí, tak ten další na sebe nenechá dlouho čekat. Už ve středu začne v Ostravě Colors of Ostrava. Radiožurnál bude živě z Dolních Vítkovic, z té oblasti bývalých železáren, živě vysílat každý den mezi 12.30 a 15. No a zveme taky na headlinery. Jedním z nich, a řekl bych si, a dovolím si tvrdit, tím hlavním bude hudebník a taky kytarista, skladatel Moby. Tak teď vám ho taky zahrajeme.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Teď vás ve vysílání nočního radiožurnálu pozveme na výstavu Itálie očima 12 fotografů a půl století společenských proměn. Nová výstava Italského kulturního institutu v Praze představuje snímky, které zachycují proměnu země od 50. let minulého století až do začátku nového milénia. České publikum má tak jedinečnou možnost si prohlédnout díla ze sbírek Turínské galerie moderního a současného umění. Už se tam byla podívat i naše reportérka Tereza Cedidlová.
1: Vše začíná fotografiemi Nina Migliorio, který je stále naživu. Je mu 100 let.

0: Radiožurnál jsou 2 hodiny. Zprávy má Rozálie Makartová.
1: Sněmovna i přes kritiku opozice schválila novelu stavebního zákona. Evropská unie vyšetřuje Bulharsko kvůli vysokému schodku rozpočtu. O titul ve Wimbledonu se utkají 2 české tenistky, Muchová vyzve Noskovou. A dnes bude slunečno, během dne může přechodně přibývat oblačnosti, teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Zrychlit a zjednodušit povolování staveb má novela stavebního zákona, kterou v pátek prosadili ve sněmovně poslanci vládní koalice. Stavební úřady mají nově fungovat pod státem. Vzniknout má úřad rozvoje území a jeho krajské pobočky. Na ně se má přesunout část úředníků ze stávajících úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení. Opozice novelu dlouhodobě kritizuje. Stavební řízení podle ní nezrychlí. Podle místopředsedů poslanců KDU-ČSL Petra Hladíka navíc neměří všem stejným metrem.
3: Ten, kdo má silná ramena a hodně peněz v kapse, tak tomu jste to zjednodušili. A všem těm poctivým řádným žadatelům o stavební povolení jste teď řekli, nás to nezajímá.
1: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO oponuje. Nastavení systému je podle ní spravedlivé. Novelu teď dostanou k posouzení senátoři. Při lesním požáru na jihu Španělska zemřelo nejméně 12 lidí, dalších 23 úřady v Andalusii pohřešují. Oheň se dál šíří a už spálil víc než 4 000 hektarů. Evakuovaných kvůli tomu bylo na 14 000 lidí a u požáru zasahují stovky hasičů i 30 letadel. Španělské úřady uvedly, že většina obětí jsou nejspíš cizinci. Ti pravděpodobně neuposlechli výzvy a pokusili se z místa odjet ve svých vlastních autech. Rada Evropské unie zahájila řízení s Bulharskem kvůli nadměrnému schodku jeho rozpočtu. Ten podle odhadů letos přesáhne 4% bulharského HDP a 3% limit Evropské unie nejspíš překoná i příští rok. Evropská rada zároveň Bulharsku stanovila limity růstu veřejných výdajů a doporučila další opatření ke snížení rozpočtového deficitu. Větším